0: dálce oheň kvet, a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát.

0: svědomí lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řekl už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řekl nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž. Vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klan. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. Dali jsme si poloku, u stařích spí svůj sen, jen já mám jizvu na boku.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože

jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval T. Texas Taylor.

náš svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po šesté Miloň Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Neohromím vás, když řeknu, že lidská paměť je děravá a nespolehlivá. Kdo si namlouvá, že má paměť celistvou, lže si do kapsy. Ale vím určitě, že než jsem se v rozhlase zamiloval do nedělních půlhodinek orchestru Karla Vlacha s Vladimírem Dvořákem, předtím jsem byl hned po válce věrný orchestru Františka Alojze Tichého, později nazývanému zkratkou FAT, a ještě později, než s ním nové poúnorové vedení rozhlasu po roce 1950 úplně zametlo, orchestr Jiskra. Ať hrál pod jakoukoliv z těchto značek, vždy to však bylo se zpěvákem Standou Procházkou. U něhož se střídali, a teď se těším, že vás udivím, Marie Šitavancová, Joška Srbová, já už neudivím, třetí jméno mi teď vypadlo, možná to byla Vlasta Formanová. Jenže pak se mi dostal do ruky a koupili jsme ho s maminkou v Náchodě, když jsem tam byl na vyšetření s očima u paní doktorky Šťovíčkové. Od té doby nosím k vidění na dálku brýle. Měl jsem náhle v ruce vytištěný Comedy Fox Jsem tady já, kde se uvádělo, že ho s velkým úspěchem zpívají Standa Procházka s Inkou Zemánkovou. A to mě, 11letého, zmátlo. Znal jsem ho jako zpěváka Polek, Valčíků a Tank. Dějiny české taneční hudby a můj zájem o ně to však později potvrdili. Ano, Standa Procházka zpívával obojí. Tady je důkaz. Fox Jary Beneše se slovy pánů Špilara, Rohana a Mírovského První láska. Dívčí hlas i tady patří Ince Zemánkové, doprovází orchestr Slávy Emana Nováčka.

0: můj moudrý strýc Adalbert ke mně proslov měl. Uvázal mi motýlka, řekl hochu můj, než si první rande smluvíš, tak si pamatuj. První láska to je všecko, další už je plagiát. Na tu první ze všech nejhezčí vždy vzpomeneš si snad.
1: Jak jsi zrodnul jako děl.

Vypadala, že je nesmrtelná, má první pěvecká hvězda Standa Procházka. Později, bohužel až ve stáří, jsem se s ním seznámil. A když jsme na hudebním festivalu Kubešova s Oběslav oslavovali jeho devadesátiny, byl jsem u toho a svoji mladiství obdiv k němu se mu netajil. Říkal, že je za to rád, ale čas se proti všem našim přáním nezastavil. Ten je neúplatný, tak jak to k melodii Jiřího Baura napsal náchodský rodák, dramatik a scénárista Vratislav Lažek. A jak to jako první zpíval, vzpomeňme i na něj, Jiří Popr.

Jiří Popper emigroval po roce 1968 do Německa, ale ještě předtím stačil být prvním interpretem české verze písně Buď pořád se mnou, lásko sladká, kterou jsme znali z amerického filmu V pravé poledne, a jejíž česká slova Vladimíra Dvořáka pak znovu naspíval Valdemar Matuška. Ono to samozřejmě není dvakrát důležité, ale i to patří do vzpomínání. A já mám zkrátka rád souvislosti. Kdo, co, kdy a taky proč. Proč například vážený brněnský básník Josef Kainar napsal řadu českých textů na americké hity a proč měl vůbec rád lehkou hudební múzu? Asi proto, že se mu líbila a že mu ty melodie přinášely radost. A protože, to je další důvod, protože to uměl. Na důkaz si poslechneme Peníze z nebe. A tak, jak jste je, počítám, neslyšeli. Zpívá Jindřich Zíka, hraje rozhlasový swingový orchestr Václava Halaváče z Českých Budějovic.

V Českých Budějovicích mám kamaráda, výtvarníka a spisovatele Jiřího Hovorku, který pěknými obrázky doprovodil už 4 knížky mých deníků haiku. A já vám jedno nové haiku teď řeknu. Byl z Orlických hor, ty na jeho žal výškou ne a ne stačit. Promiňte, neodolal jsem. S Jirkou Hovorkou mě seznámil tamní rozhlasový režisér Ota Bílek, taky jedna z obětí posrpnových čistek z následného roku 1969 a z husákovské nenormální normalizace. Vidíte, neumím vzpomínat jen na hudební zážitky, protože, a to je docela užitečné poznání, jestli nesouvisí všecko se vším, tak lecos s lecčím určitě ano. A Českobudějovický rozhlas mě přivádí k rozhlasu plzeňskému. Z toho mám teď pro vás národní písničku Letěla husička. Nebo že by to bylo spíš zmíněným husákem? Ne, to by byl hloupý oslý můstek. Ačkoliv lidská mysl je někdy nevyzpytatelná. Bez pochybností však zaspívá Jiří Pospíšil za doprovodu malé muziky Jaroslava Krčka.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Nesky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Když naše armádní rozhlasová redakce v Praze přišla v půli 60. roků s přenosy programů z nealkoholické vinárny u Pavouka, dnes už legendární, leč pro mladé asi neznámé, jejich hudební náplň tvořily světové jazzové orchestry a hvězdy těch nejzvučnějších men, jimiž jako kdyby se hlavní město divné hemžilo. Jen chytřejším to našeptávalo, že je to vlastně v naší zadrátované zemi spíš poťouchlá provokace. Málo se však vědělo, ačkoliv ohlašován byl, že hudbu do pořadů vybíral Ivan Štědrý, starší bratr zpěváka Karla Štědrého. On sám občas taky nějakou písničku složil, pár z nich dokonce se mnou. A jednu, to bylo tenkrát Terno, jednu zpíval sice zatím ještě nový, ale stále víc na sebe upozorňující Jiří Korn, v lese voní jehličí s doprovodem orchestru Karla Vlacha.

Ivan Štědrý, později jeden z hudebních dramaturgů v televizi, který asi 2 roky hrál i v našem divadle, v Šebánkově hře Domácí zabíjačka, měl roli faráře. Ten mě seznámil s tehdy začínajícím skladatelem a dirigentem vlastního orchestru Václavem Zahradníkem. V roce 1969 jsme spolu napsali 2 písničky, o nich si neskromně myslím, že snad do pořadu Desky, pásky, vzpomínky patří, i když jejich osud nebyl závidění hodný. To vysvětlím za chvíli, až si nejdřív tu první poslechneme. Konec léta. Kdybyste nevěděli, naspívali tehdy velmi populární Viktor Sodoma.

Viktorem Sodomou zpíval blíže neurčený sbor. Slova jsem napsal k Zahradníkově už hotové melodii a inspiroval mě k ním švédský film Tančila jedno léto. Pro mě ikonický, protože jsme na něm o mnoho roků dřív, když se psal rok 1954, byli v Dobružce společně celá naše třída na oslavu právě složené maturity. Proto stejně jako ve filmu i v naší písni přišla hrdinka o život tragicky. Třeba, že v písni jsem to jen naznačil. Jenže se mi neprozřetelně nazval Konec léta. A bdělí normalizační soudruzi to k mému údivu, nic podobného mě totiž ani nenapadlo, pochopili jako odkaz na srpnovou okupaci. Ta taky přišla koncem léta. A proto tu zhola nevinnou písničku okamžitě zakázali. Bohužel se s ní do trezoru svezla i naše druhá společná Déšť. Další spolupráci jsem pak už Václavu Zahradníkovi nenabízel, nepřinesla by mu štěstí. Déšť zpíval Jiří Štědroň a solo na trubku, já mám trubky rád, hrál Václav Tífa.

Vzpomínky, stejně jako písničky, jsou různé a napadají mě jak tím, že se řetězí asociativně, tak z ničeho nic, zdánlivě bez souvislosti. To je tenhle další případ. Byli jsme před pár lety, ještě před dobou covidovou, v Povltavské Davli na podzimním vzpomínkovém koncertu na skladatele dechové hudby Antonína Borovičku, který byl odtamtud. Koncerty tam každoročně pořádá jeho vnuk, téhož jména i příjmení. Tehdy hrála Slabákova Moravanka. Když hudba dozněla a když jsem ještě po pár chvilkách besedy s účinkujícími hudebníky a s řadou přátel odcházel, dostal jsem od zpěvačky křišťálově zvonivého hlasu Daniely Magálové dvě její CDčka. Jen tak mi je dala, až mě to dojalo. Ani jsem jí nestačil říct, že už jsem s hudebními pořady v rozhlase skončil, že dárek nebudu umět využít. Dnes jsem rád, protože v Hradci Králové mám náhle zas možnost. Přečtu vám, a to mě taky znovu dojímá, co jejich hlavní solistka, ale i dramaturgyně a producentka svého alba, co napsala do tiskové přílohy. Čtu, jak vytištěno slovensky. Chcem se poděkovat mojemu hudobnému otcovi, kterým je kapelník a skladatel pan Jan Slabák, za to, že má naučil vnímat ľudovú hudbu srdcom. Ďakujem, Honco. Prosté a pěkné. Daniela Magálová nám zaspívá se Zdeňkem Baťkou a se studiovou kapelou primáše Aleše Smutného. Mimochodem, toho jsme letos v červenci viděli a slyšeli na festivalu Přepichy Karla Pšeničného a byli jsme jim nadšeni. Hudba je bez hranic, kéž by to uznal každý.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Lyriku vystřídám pochodem, takové změny nálad mám za užitečné. V životě se přece nálady také střídají, ať chceme nebo nechceme, a musíme se s tím vyrovnat. Nebude to pochod jen tak nějaký, ale jeden z nejslavnějších, třeba že si ho dnes jen málo kde můžeme vychutnat. Tady ano, my jsme v tomto pořadu výjimka. Velký dechový orchestr hudby Hradní stráže a policie České republiky pod taktovkou Libora Krmáška hraje florentinský pochod Julia Fučíka.

0: Uznávám, že někomu se nemusí břinkavá muzika líbit. Vždyť jsme lidé různí a to je dobře. Nechápu ale, když někdo své vlastní libosti a nelibosti vydává za obecné a všeplatné. Proto často vzpomínám na svoji moudrou babičku Marii Magdalenu Vláškovou z Pohoří, rozenou Petrovou z Domašína, která mi říkala, když jsem už jako vejrostek na něco brblal, měj dobrou vůli, snaž se mít dobrou vůli a toho Pepíka Kalouse pochopit. To byl kluk ze sousedství, který měl takzvaný rozštěbrtu. Asi ho to štvalo a tak býval zlomyslný. Kdybys ty vypadal jako on, říkala, taky by ses musel naučit to zkousnout. Od té doby vím, nebo aspoň tuším, že je potřeba dívat se na problémy i s humorem, nebo aspoň s nadhledem. Tak, jak to ze všech nejlíp umí ve svých textech Jiří Suchý a jak je svou hudbou uměl skvěle podporovat Jiří Šlitr. Dobrá vůle totiž někdy nestačí. A pak, co s tím? Tak radím, mít ji přesto dál a nad neúspěchem se zasmát.
1: Tolikrát jsem říkal jí, že mám jí tolikrát, že jí mohu, jak se říká, modré z nebe dát. Když ho ale po mně chtěla, tak jsem pochopil, modré z nebe.

jsem jí sliboval. A když jsem to chtěl jednou zkusit, jo, to jsem si dal. Jo, tolikrát, ach, tolikrát jsem dobrou vůli měl. Na rukou tu dívku nosit,

a proto jsem si lehčí dívku hledal raději. Potkal jsem jí na rohu a úctivě jsem smek, bez vás žít nemohu, jsem si tu plně řek. Až na samý svět a kraj za vámi půjdu rád, a pak jsem poznal, že

pojďme trochu zpátky předešlému pochodu. Co kdybychom si dali ještě jeden jiný a docela jinak? Dostal jsem před pár lety, už nevím od koho, to se mi bohužel stává, dostal jsem CDčko, na kterém cituji z obalu, pro radost sobě jiným zpívá pěvecký sbor Dvořák z Uherského Brodu pod vedením sbormistra Antonína Veselky. Tohle jejich CD s žánrově široce pojatým repertoárem vyšlo ke 140. výročí počátku zborového zpěvu v Uherském Brodě, městě Jana Amose Komenského, a ke 20. výročí zrození tohoto smíšeného komorního sboru Dvořák. Zamyslete se, kdy jste naposled slyšeli z rádia zborový zpěv? Nevzpomenete si, na to dám krk. Pěvecké sbory přesto existují a tam, kde jsou, mají se k světu. Já je z dětství pamatuju ještě i od nás z Opočna. Tam byly dva s obrozenskými jmény Mlada a Vorel. To se ještě zborově zpívávalo, spáněla si vlasti máme, srdce ti plápolá. Nevím, cituji-li přesně, promiňte. Ale teď ten nabídnutý pochod je od neznámého autora z Rakouska a uherskobrodští ho interpretují podobně jako svého času pražský sbor Linha Singers, to jest výhradně svými hlasy. A zní to pěkně, zaposlouchejte se. A pochodujte s nimi v duchu, dokud nedopochodujete až do příštího týdne k dalšímu vydání pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Jeho poslechu vás srdečně zve už dnes. Milan Čepelka.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den, já se omlouvám, že jsem to naše krásné světlé prostředí tady tak zatmavila. Já jsem přišla v černém, protože jdu večer do divadla, tak jsem si vzala.
2: Já mám taky černou, nejdu do divadla, takže no, jsme se vyladili, i když jsme se nedomlouvali předem, no. Tak to je paráda. Dobře vyladěné odpoledne, však to říkám vždycky. Dámy a páni, máme bohulibé cíle prožít spolu rozšafné chvíle.
0: Humoriáda.

0: Posloucháte dnešní Humoriádu, jak už se představila dáma v černém dnes, Libuše Švormová. Je tu z jistých důvodů v tomto oděvu, této barvy. Je to divadlo. Co to bude konkrétního nás zajímá?
1: Já se jdu podívat, protože zároveň má taky dneska narozeniny Daniela Kolářová, osmdesátiny, a ona hraje v divadle Mana, což je ve Vršovicích, nějakou komedii, kterou neznám, jmenuje se to Návod k přežití. Tak doufám, že kromě toho, že ona bude jistě výborně hrát, takže to bude taky trošku poučné.
0: Ano, vy jste to trošku předslavili v Tobogánu rozhlasovém s Alešem Cibulkou. No. Jaké to bylo?
1: No, to bylo roztomilý, no. To, tam byl Petr Kostka, Carmen, takže všichni říkali takový ty... Petr ji varoval, že teďka jde teprve, že teď jde do stáří.
0: Aha, že to teprve začne všechno.
1: Pak někdo tam taky říkal, to už nevím kdo, že náš věk je zase bezvadný v tom, že nikdo nemůže říct, že jsme zemřeli předčasně.
0: Tuším, že Hynek Bočan, že to řekl pan
1: myslím,
0: režisér.
1: Myslím, no. Bočan byl tam Stivín, krásně foukal a bylo to roztomilý.
0: Nakonec zeptáme se Aleše Cibulky osobně v páteční Humoriádě, tady bude hostem, tak se ho doptáme na ty další podrobnosti. Teď nás zajímá, paní Švormová, koho nám vyberete pro začátek?
1: No tak já vyberu toho, kdo sklad snad dneska, teď jsem já zbreptala, kdo snad nesklame nikdy, Oldřicha Kaisera.
2: Hovor s Nastasí Okinskou.
3: Vítám všechny příznivce z pravodajského servisu Země koule. Promiňte mi, že jsem trošku dejchaná, ale jsme zde v hotelu Pupu, teda Pup, no, a jsme tady v baru a já jsem přímo načapala paní Nastasí Okinskou, herečku, tady ve svém volném čase, a já bych se jí ráda zeptala na něco. Připravila jsem si plno zajímavých otázek. A, takže já bych se vás zeptala, jste herečka? Vlastně ne. Vlastně to je jasný, že jo. To se ptát nebudu. Takhle. Natočila jste nějaké filmy? Vlastně to taky. Ne, já jsem to zblblá, vím. Takhle, bych se chtěla zeptat. Tak to ne, to je jasný. Film se točila, herečka jste. A počkejte, takhle. Já, kdo vám dělá tyhle ty vlasy? To je strašně hezký. To bych taky chtěla.
4: Hezký?
3: Cože? No, že to je pěkný, jako ty vlasy, no, tohle. Kdy vám to dělá, ty?
4: Tohle. Like, we almost have the same color.
3: Cože?
4: Cože?
3: Cože, já asi mluvím moc rychle, co? Já vím, to mě taky vždycky říkali prostě, že strašně mluvím rychle.
4: Tu parles français?
3: No, to taky, přesně. No, ty maláš, to mi taky takhle říkali, prostě už ve škole, jako odmala. A to je jedno, to sem nepatří. No, takhle, paní Nastasio, já bych se ráda zeptala. Cože? A to se nepleťte. Takhle, já bych se ráda zeptala. Jak dlouho asi tady budete?
4: Deutsch, Italian? Italiano, pali Italiano.
3: Jak, já si mluvím tak pomalejc. Jak dlouho tady asi budete? Já nevím teda, ale mě normálně všichni rozumějí, když mluvím. Ty mě fakt nerozumíte, jo? Tak ještě jednou, jo, pomalu. Jak dlouho tady ještě v Karlových Varech budete?
4: Budete.
3: No to se ptám já. Ježiši, počkejte vlastně. Já jsem blbá. Já už to jen. Vy mě vlastně nerozumíte, že jo? No jo, vlastně teď vy vlastně mluvíte, nemluvíte česky, že ne?
4: Ještě můžu, American Rhapsody.
3: Vy nemluvíte česky. A jo, já vím. Ježiš, já jsem blbá. Ne, promiňte, já jsem blbá. Ale to se mi stává vždycky tohle. Promiňte mi, paní Nastasio, já... Ne, nechte to být, to je dobrý, já... Ne, já toho, já... Ne, to je dobrý. Já se mi stává vždycky tohle. Ne, já mám takovou smůlu, konečně. Ne, já mám smůlu, protože kolegové se mi zase budou smát.
4: Listen, I hope this will be translated.
3: Paní Nastasio,
4: I want you to see my director. wrote a story and it was her life story. And this is the movie we're presenting, American Rhapsody. And it's the story of her life, of her family, how she got left behind and her family immigrated to America and how hard it was to get the little baby, you know, through the Iron Curtain. And how the family came back together. That's a very personal story to her. And we're all here and it means so much to us that we're
3: here. To jsem strašně ráda.
4: Nastasia, will you come tonight?
3: Můžeme se tykat.
4: Yeah?
3: No jistě.
4: Okay.
3: No.
4: Okay.
3: Tak jo.
4: Thank you.
3: Ahoj. Ahoj. Jo, jo. Dobrý. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Že jsem tak šťastná.
4: Ahoj.
3: Nastasi, Nastasi.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. Tak tolik Oldřich Kaiser jako jednojazyčná reportérka v rozhovoru se světovou hvězdou v Karlových Varech. Zasmáli jsme se. Ano, tak je to vždycky tak přirozené, že někdo, kdo neumí cizí jazyk, tak se snaží tomu, kdo mu nerozumí česky, pomalu vysvětlit, aby rozuměl. Tak, přátelé, myslím, že vybrala dobře. Libuše Švormová, vy si to vyhodnoťte sami. Když chcete Oldřicha Kaisera, zvolte Ačko. Pokud byste chtěli herecké historky našich velkých hvězd, jako je třeba Josef Beck, tak si zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Německé léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Libuše Švormová a Pavel Kučera vás zdraví a vy na našem telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych sem chtěl pozdravit paní Libušku.
3: Dobrý den.
2: A myslím, že budu mluvit za všechny. Děkuju za Angeliku.
1: Ona opět běží v těchto
3: teď
1: měsících.
3: Teď zrovna náhodou, ano, běží.
2: A hlasuju Bčko.
1: Ano, nekonečný příběh Angeliky a od vás máme hlas B. Děkujeme pěkně, tak naslyšenou. Ano. Dobré odpoledne. Halo, halo, je tam někdo? Už vás slyšíme? Ale pán nás zřejmě neslyší. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Anda Zemní, vás Pavle zdraví, paní Švormovou.
3: Dobrý den.
4: Já bych rád doposlech ten rozhovor s těmi řečmi.
1: No, on už asi skončil. My tu máme další ukázku jinou, tentokrát s Oldřichem Kaiserem. Ono to tam...
4: Kaisera, no.
1: No, už se loučili s Nastasiou Kinským. Tím tykáním, pokud jste poslouchal dobře, tak jste zaslech taky.
4: Děkuju vám.

0: Hlas. Mějte se hezky. No a ještě jednoho si vyspovídáme, kdo pak je s námi teď.
1: Dobrý den, tady Petr Zezdonek.
0: Dobrý den.
1: Já vás oba zdravím, zvlášť dámu.
2: Děkuju, dobrý den.
1: A já bych pokračoval s tím Kajzrem.
0: Děkujeme pěkně a mějte se hezky, Petře. Tak sečítáme, přičítáme všechny hlasy i SMS a výsledek je Oldřich Kajzer pokračování. Anekdota z hry a z kouzelníka.
3: Potkali se dva. Señor Juárez, Rodrigo Santamare da Silva de la Cruz a señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano del Longo. O čem máš ty bouly na hlavě? Ptá se señor Manuel Rodriguez de Stefano del Longo, señora Juárez, Rodrigo Santamare da Silva de la Cruz. Ale včera jsme byli s Jacintou, Juanitou, Anou, Máriou, Perezovou, de Eugenio na Amazonce a sedla si mlečela moucha. A to tě tak štíplá? Ptá se señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano del Longo, señora Juárez, Rodrigo Santamare de Silva de la Cruz. Naštěstí ne, ha, směj se señor Juárez, Rodrigo Santamare de Silva del Longo, naštěstí můj bratr Alvarez Antonio de Stefano del Longo zabil lobatou.

0: Potkali se tři. Señor Juárez, Rodrigo Santamara de Esteban del Dongo a jeho bratr Álvarez Antón de Esteban del Dongo a señor Juárez Rodríguez Santana del Dongo Juárezo. Pojde, señor Juárez Rodrigo Santamara de Esteban del Dongo. Ne, zpět, povídá, señor Juárez Rodrigo Santamara del Dongo Juárezo Perezo. Ne, zpět, ještě, no dobře, to bylo vlastně. Jeho bratr Álvarez Antón de Esteban del Dongo povídá, že si tu Juárezovi Perezovi del Dongo de Eugenio. Ne, zpět, dobře, to bylo.
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: To byla vzpomínka možná na léto, na windsurfing od Jiřího Korna, hudební vzpomínka. A teď jdeme opět do našeho archivu.

0: a někoho nám vyloví teď pro vás, abyste se zasmáli při pondělku, náš dnešní host Libuše Švormová.
1: Tak já tentokrát dám Františka Ringo Čecha, kterýho mám vůbec ráda, tak jako malíře a vůbec ho mám ráda.
0: Tak je to veselý chlapík, tak uvidíme, co předvede ve všechno párty s Karlem Šípem.
2: Teď mě opravuje furt, blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje. No. Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáším.
3: On tomu rozumí. Počítač myslíš, ne Novotný?
2: Ne Novotný může, ale... Ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
3: On neví, co je dum-dum.
2: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co říká, a já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo? Napíšu, smrdíš čipovej hnuse. A on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, ty... Jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
3: Ano.
2: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
3: Tak na té klávesnici.
2: Ano, ať vidí.
3: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
2: To je obžaloba.
3: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
2: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
3: Ano.
2: A já ho teda musím psát na něm.
3: Na počítači,
2: no a...
3: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
2: No, protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký, blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik prozatím František Ringo Čech a počítače. Nedá mi to, zeptám se paní Libuše,
1: jo,
0: co, jaký mají vztah s počítači?
1: Úplně mimo mě. Naštěstí mám manžela, který v tom opravdu umí, takže to, na co potřebuju, tak se ho zeptám. No. Ale ne počítače, manžela.
0: Tak to je, no samozřejmě, on se zeptá počítače.
1: Já už jsem tohleto nějak výborně nestihla, no.
0: Tak ale
1: už
0: to se neomlouvejte. Já jsem čekal i zápornou odpověď, že prostě k tomu nemáte vztah, máte určitě hezký
1: ale
0: vztah daleko
1: to,
0: jiným věcem.
1: Ale to víte, že jo.
0: Tak jo. Budeme dál s Františkem Ringo Čechem a s Karlem Šípem ve Všechno párty povídat o počítačích, nebo se přihlásí Rádio Bubu online. Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B na 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli si můžete vybrat Františka Ringo Čecha anebo Miloslava Šimka se Zuzanou Bubílkovou. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
3: Dobrý den.
2: A já bych určitě hlasoval pro Rádio Bubu.
1: Dobře, takže Bečko, paní Švormová už se na vás, Honzo, těšila. Utkvěl jste jí v paměti nějakým způsobem.
3: Vím, že voláváte často.
2: Volávám často, protože Humoriáda je pořad, který se snažím nevynechat.
1: My jsme rádi, že patříte do naší party rozehrané. Tak jo, děkujeme, naschledanou.
2: Naslyšenou.
1: Dobrý den, kdo je s námi? Haló, stlumíme rádio, prosím, a představíme se. Nepředstavíme. Ano, už je tady paní.
4: Alena Brno.
1: Ano.
4: A pana Ringo Čecha.
1: Dobře, píšeme si Ačko, děkujeme pěkně a ptáme se dalšího, pro koho by byl on nebo ona. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František Raubě nad Vltavou. Zdravím dvě empatické osoby.
1: Jako nás, jo.
5: A pana Pavla.
1: Děkujeme.
3: Jsme rádi.
5: A chtěl bych Františka, on by mi to neodpustil. Buďte tak hodný.
1: Dobře, má tam váš hlas. Když jste František, tak volíte Františka, to je jasné.
5: Rád vás slyším a zdravím. Zdravím Švadlenku a Zdeničku, mějte se hezky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne. A tak ještě jednou se zeptáme, kdo pak je s námi. Dobrý den, jste tam?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu.
1: Je tam někdo, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu.
1: Ano, ano, ano.
6: Já bych hlasoval pro pana Ringo Čecha.
1: Máme zapsáno Ačko.
6: A naslanou.
1: Napodobně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Věra a chtěla bych pana Čecha a zdravím moc a moc vašeho hosta. Mám jí moc ráda a je pořád tak pěkná, mladá. Prostě jí mám ráda moc.
3: To jste hodná.
1: Vidím to taky, tak mám tady mám, před sebou ano. Přímo to, o čem hovoříte. Jako obrázek, ano. Myslím, nemyslím to jako paní Libuši madam. Mějte
7: je
1: se hezky.
7: Je to prostě hvězda.
1: Je. Děkuju, a září Maria. Tady s námi i v září. Tak.
7: Ano, ano.
3: Zalichotila jste mi, děkuju.
1: Tak jo, lichotky jsme dokončili, hlasování taktéž a můžeme pokračovat s Františkem Ringo Čechem.
8: A to není všechno. Pořádním obtěžit najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
9: Ale budou v té knize taky pasáže tyhle ty počítači?
8: Ano, to je z té knihy. Ano. Já jsem si to dneska ráno vykliknul.
9: Ano. Tak co tam máš ještě jako nějaká zkušenost?
8: Řekni nám, co vám tam řeknu.
9: Co se ti přihodilo?
8: Zpátky ke Šmejdovi. Já jsem vynechal data, jo? Jsem na horách. A musel jsem ho přepnout na telefonní linku. Doma mám, pane Hernády, INDS.
10: ISDN.
8: A ještě něco, má to skopčácký jméno, něco jako Hans, Walter nebo Schmidt. No. Teď už vím, že to je Fritz.
9: Ano, jo.
8: No. No, nejdou mi maily. A třeba Novotný, když mě, byli jsme v Mongolsku a on v Ulaanbaatoru otevřel něco, kde mi lidi píšou, že jsem idiot. 5000 vzkazů tam mám. Já to vůbec nevěděl. Tam mi někdo píše, jak hned první urážka, jak můžu, když oni vědí, že se nemáme rádi z prdel. A tak prostě píšou, jak jsem mohl vůbec si dovolit chtít být ministr kultury, když nemám rád počítač. To přece nemá, jak si zvědění, to je technický pokrok. To je z Hlbakovicí, nemá nic společného. To je prostě technokratická záležitost. A tam, já jsem říkal Novotnýmu, tak musíme těm lidem nějak něco říct, tak jim někam zavolám. On říkal, není jim kam volat, jako. To oni jim tak napsali takovýhle věci a jim nemůžu zjistit a udat.
10: A proč v Mongolsku on ti vyjíždí takovýhle věci?
8: Novotný je genius.
10: On je z nás asi nejdál, teda musím říct, já tak jako vím, Novotný je tak jako počítačově, že jo, nejvyspělejší. Když vemu třeba Karla a s dovolením i paní Holubovou, tak že jo, ten Petr
8: má velkou výhodu.
10: No?
8: Novotný vstává stejně, ve 4 hodiny, když já vstávám, začínám pracovat, Hernády spí.
10: Ano.
8: Čili Hernády ho volat nemůžu, to si dělám poznámky, volat Hernády. To je v 9 ráno už takový poslouchat. Ale Novotný je vždycky vzhůru. Víte, co on udělá? Teď, pane Hernáde, to jsem vám neříkal včera, jsem vám ještě nevolal. On začne zvonit.
10: Kdo?
8: Ten
10: počítač.
8: Počítač.
10: A proč zvoní?
8: Nevím. Já jsem mu nic neudělal, nic jsme si ještě neřekli a on zvoní. Tak já už umím restartovat, tak já ho třeba 3x za sebou restartuju.
11: To dělám taky.
8: No.
11: Restartuju.
8: Furt ho restartuju.
10: A ty myslíš, že mu nějak ubližuješ tím, nebo?
8: Asi, já myslím, že ho to bolí.
10: Jo.
8: No, jinak bych to nedělal.
11: To se má dělat, že jo? To dělají všichni. Jak je nějaká, něco se děje, tak všichni restartujou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak máme dokončenou návštěvu ve Všechno party o počítačích. No a jdeme se přesunout k dalšímu souboji. Vracíme vám do hry, tentokrát proti sobě herecké historky a Rádio Bubu, čili Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková v politickém harašení. Tak tuším, že by si paní Švormová vybrala raději herecké historky, je jí to nakonec bližší?
3: No, jednu takovou kratičkou. Já jsem jednou točila nějaký seriál a točili jsme v exteriéru, tam byly ty vozy, maskérna, kostýmérna, tam mě upravili a to já jsem vylezla ven a proti mě šel takový pán se velmi vstřícným úsměvem a já jsem si říkala, no ten bude chtít buď se vyfotit nebo podepsat fotku nebo tak, tak jsem taky vlídně k němu přistoupila a on říkal, co tady děláte? Já říkám, no tady se bude točit, tak tady chodím a on říká, hledáme lidi do komparzu, nechtěla byste. On mě nepoznal.
1: Měla jste ho zmást a říct, že klidně i komparz si zahraju ve svém filmu.
3: Ještě bych měla možná 2 honorá.
1: No, proč ne? Dobře, tak přátelé, zkuste hlasovat. Herecké historky Ačko, Bčko, Radio Bubu. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Přivítáme vaše SMS hlasy na telefonu 731 800 900. Ty vaše hlasy hlasovaté. Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak skupina Miraj s Mirajem Navrátilem nám to zpívala a hrála o tom, že chce tančit zimou i létem. Když jsme u těch ročních období, nastupuje nám pomalu podzim. Které období má nejraději Libuše Švormová?
3: Já léto, teda upřímně řečeno, pro mě to teďka tak trošku jako končí už, ale pak jsou zase hezký listnatý lesy a ty barvy a to mám taky rád.
2: No, na všem můžeme najít něco hezkého, že? Tak, přátelé, najdete si svůj humor, budou to herecké historky anebo rádio s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou. To je aktuální otázka pro vás, konkrétně pro vás na telefonu. Dobrý den. Haló. A tak jsem se těšil a člověk by se neměl těšit, měl by hezky očekávat, kdo pak přijde. Dobrý den.
4: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a dobrý vašeho den. Milého hosta, paní Libušku Švormovou. Libuško, moc vás zdravím, přeju vám vše dobré.
3: To jsem ráda.
4: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem ano. Posluchačům přeji hezký večer či příjemné úterní ráno, příjemné probouzení, možná do trochu uplakaného dne všem posluchačům. Humoriádnice Růža z Lichnovska, nashledanou.
2: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
5: Dobré odpoledne, tady Josef Skladná, zdravím vás oba dva.
3: Dobrý den.
5: A vybral bych za B.
2: Ano, pana Šimka s paní Bubílkovou. Děkujeme pěkně. Ano. Hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i paní Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
6: Přeju vám oběma krásný den a byla bych pro Bčko, pro Bobu.
2: Ano.
6: Byla jsem tady na ní u nás, mám fotku s panem Krampolem, takže...
2: Vás pobavili. Tak jo, souhlasíme. Děkujeme. Vám taky. Souhlasíme dokonce až tak, že tu máme součet a výsledek, takže se můžeme těšit na Bubu, dvojice Bubílková Šimek.
7: Pane prezidente, teď otázka se objevuje pro vás. Posluchač Roman Dutý se ptá, myslíte si, že to Evropská unie myslí vážně s tím omezením volného pohybu pracovních sil?
8: No, nevím, ale pro každý případ doporučuji, abyste doma nacvičovali vstup do Evropské unie podobně jako já.
7: A to je jak, pane prezidente?
8: No, takhle, musím poslouchat a 7 let bez ní nikam nesmím.
9: Pane prezidente, ještě ano. Pro vás. Ano. Posluchačka Eva Hovorová se ptá, proč naopak my, tedy Česká republika, nechceme 7 let po vstupu do Evropské unie povolit prodej naší půdy cizincům?
8: No, je to myslím z toho důvodu, abychom si ještě 7 let mohli zpívat Čechy krásné, Čechy mé. Protože až se naše půda jaksi rozprodá, tak si budeme moci zpívat akorát tak, kde domov můj.
7: Předsedo Klausi, teď je záběr na vás. Ano. Vy asi chcete reagovat, protože já vidím, že se vrtíte.
8: Ano, ano, já přiznávám, paní Bubílková, já se vrtím. Já opravdu nechápu, jak někdo může vtipkovat na toto téma. Víte, já mám pocit, že se nám hlava státu pomalu mění na Achillovu patu státu. Prosím vás, mohu reagovat?
9: Ano, samozřejmě, reagujte, pane prezidente.
8: Pane předsedo, vy byste měl přijet do Lán, protože moje manželka říká, že nám v oboze chybí starý lišák.
7: Prosím vás, pánové, to se nestydíte, tak to se hádat. Si uvědomte, že národ ve vás vidí vzory.
9: No proto to tady v republice tak vypadá, paní Bubílková.
8: Ale pane Šimku, prosím vás, uklidněte se a buďte bez obav. On to národ nějak vydrží. Pane prezidente, když už na vás tak přišla řeč, víte, že jste mě taky pěkně naštval? Vás, pane premiére, čím? Čím čaraga, čím? No co to zas ten prezident? Ten je úplně mimo, já se zvencnu. Slyším dobře, jaký pak čím čarára, čím čím? Promiňte, pánové, to se mi tam věru připletl špaček, že?
7: prosím vás, pane Zemane, tak čím vás pan prezident naštval?
8: No podívejte se, já se na velikonoční pondělí ženu ještě za tmy z Vysočiny na hrad, abych jako první vyšlehal první dámu a tam se od Matého dozvím, že paní Dáša na hradě není a že sedí s kraslicemi v Portugalsku na pláži.
9: To jsem zvědav, co se z toho vylíhne.
2: Samozřejmě v rádiu Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou se o hlasy známých politiků postaral mistr imitátorů Václav Faltus. Tak a to je závěr dnešní humoriády. Byla tu originální, žádná imitace. Libuše Švormová, naše hvězda. Děkujeme.
3: Já děkuju, těším se na příště.
2: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. Hodně zdraví a mějte se hezky.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Veřejná doprava bude dnes v Ústeckém kraji zdarma. Bezdomovci v Teplicích budou moct v zimě nocovat v budově. Ve věku 88 let zemřel autor a historik Oswald Honz, významná osobnost z Českolipska. Bude skoro jasno až polojasno, k ránu a k večeru, přes den převážně oblačno, teploty do 17 stupňů. Pěkné úterní ráno, zprávy a Jana Moravcová. V rámci akce Den bez autu můžou dnes lidé cestovat po Ústeckém kraji zdarma. Nabídka platí v celém systému dopravy Ústeckého kraje a vztahuje se na MHD, vlaky, zelené autobusy i přívozy z Brna do Vaňova a z Hřenska do Šénau. Akce se netýká pouze mezinárodních vlaků. K využití celodenní síťové jízdenky si stačí stáhnout do svého telefonu aplikaci Důkapka. Lidi bez domova budou moct v Teplicích přes zimu přečkat noc v budově. Zastupitelé schválili účelovou neinvestiční dotaci ve výši 673 tisíc korun pro společnost White Light, zatím na 2 měsíce provozu dočasné zimní noclehárny. Dosud mohli bezdomovci v zimě na noc do vyhřívaného stanu.
2: Nezisková organizace dostane peníze na nájem, personál nebo vybavení. Konkrétní místo, kde noclehárna bude, ale zatím není známé. Primátor Jiří Štáb z hnutí ANO řekl, že jsou ve hře 2 až 3 objekty. V dočasné noclehárně bude 33 lůžek, ve stanu byla kapacita poloviční. Město ale už nebude zřizovat krizové židle. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Zemřela významná osobnost Českolipska, historik a spisovatel Oswald Honz, bylo mu 88 let. Oznámilo to vedení měst Ralska a Mimoně. Honz téměř celý život strávil v Českolipském regionu, kterému se věnoval i ve své tvorbě. Jeho život a dílo zmapoval taky projekt Paměť národa.
3: Oswald Honz se narodil v roce 1938 v Mimoni do česko-německé rodiny. Zažil konec druhé světové války i odsun okolních Němců. Chodil do české základní školy, v Novém Boru absolvoval sklářskou školu a v pozdějším věku pracoval v uranových dolech v Hamru na Jezeře. Celý život mapoval a uchovával historii Českolipska. Z Mimoně Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Průměrný důchod od příštího roku vzroste o 304 korun měsíčně. Vláda navíc rozhodla o jednorázovém příspěvku seniorům ve výši 2000 korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO. Průměrná penze by se tak po valorizaci měla dostat na zhruba 22 200 korun.
1: Počasí.
0: Počasí pro dnešek, ráno a k večeru skoro jasno nebo polojasno, přes den potom bude převažovat oblačno, nejvyšší denní teploty do 17, na horách do 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: S uzavírkou nově až do konce listopadu počítejte řidiči v Chomutově. Kvůli stavebním pracím jsou uzavřeny ulice Revoluční a Na Příkopech. Aktuálně jedete na severu bez nehod. Já vám přeji i dál šťastnou cestu a krásné úterní ráno s námi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, tak to byly Zprávy v 5 a Jana Moravcová na Českém rozhlasu Sever. A pokud s námi vstáváte, tak za chvilku pohled do kalendáře, který nás utvrdí v tom, že dneska máme úterý, je 22. září. Petr Jungmann přinese zajímavá výročí i další podrobnosti. Pak se podíváme na hrad Houska, tam pomalu končí sezóna. Jaká byla návštěvnost, na jaké akce se těšit, se dozvíte před 17:30. Teď ale písničky, které nestárnou, Marcela Holanová nebo Eláni.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Jestli je na nebi Bůh, se ptala Marcela Holanová. Teď je 5:10, já přeju pěkné ráno. Máme tu úterý a dnešní datum 22. A tak má slovo Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 22. září je tu poslední kousek léta, poslední letní den. 2:05 po půlnoci nastane podzimní rovnodennost. Zítra nám začne podzim. Svátek má dárek, darina a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nejrychlejší evropské vlaky brázdí francouzské koleje přesně 45 let. Právě 22. září 1981 se vydala první souprava TGV s politiky, novináři a čestnými hosty z Paříže do Lyonu. A první cestující si mohli vychutnat kalup skoro 300 za hodinu.
3: Jedné podivuhodné noci. Noci, kdy přišel on.
2: Vzpomínáte na astronauta lunární flotily?
3: Je to Alf.
2: Roztomile ošklivého Alfa?
4: Pro boha, je to chlupatý.
2: Na televizní obrazovky vstoupil přesně před 40 lety v roce 1986.
4: Je chlupatý, těžkej. A žvaní.
2: Diváci americké NBC se tehdy poprvé dozvěděli, že největší pochoutkou na planetě Melmek je...
5: Máte kočku.
2: Kočka na slanině s rajčaty.
5: No tak dobrá, a co konzervu pro kočku? Jedbychy, hřebíky.
2: K nám tento seriál přišel až v roce 1994. Vědci ze švýcarského CERNu před 15 lety zaregistrovali v obřím urychlovači nedaleko Ženevy poprvé částice menší než atom, které se pohybovaly rychleji než světlo. Později to ale bylo zpochybněno. Kulatých 80 má dneska herec, režisér, dramatik, spisovatel a pedagog. Rodák z Brna. Arnošt Goldflam.
6: Zemíre, kde jsi byl tak dlouho?
7: Mě se nikdy nezbavíš.
2: 60 svíček dneska svoukne Simír Gerchán z Kobry 11, tedy jeho představitel Erdoğan Atalay.
8: Hlavně to pořádně vyleští, ať nepoznají, kolikrát je to bouraň.
2: Tak ještě hodně pěkných vraků. Vám všem krásný den bez vraků.
9: Český rozhlas Sever.

0: počasí.
1: 5:16, jaké máme počasí na severu Čech. Tak aktuální teploty většinou do 10 stupňů Celsia, takže takové, dalo by se říct, skoro chladné ráno, jinak zatím žádné srážky a předpověď mluví o tom, že teď ráno a večer bude skoro jasno až polojasno, během dne bude trochu víc oblačnosti, nejvyšší denní teploty budou velmi podobné jako včera, tedy 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: 5:20, za 10 minut bude 17:30 s Českým rozhlasem Sever. Teď míříme na hrad a zámek Housku. I v Libereckém kraji se totiž hrady a zámky loučí s letní sezónou. Podle jejich správců to léto bylo úspěšné. Nejslabším měsícem z hlediska návštěvnosti byl pro hrady červen, kdy tam jezdí hlavně školní skupiny. Lepší pak byly prázdniny, nejčastěji srpen. Tak třeba Houska na Českolipsku, ta má návštěvnost za letošní prázdniny přes 20 000 lidí.
2: Dobrý den.
3: Pozor, občas jsou tady poskakujou malý žáby, pozor, ať na ně nešlápnete.
4: Hrad Houska, na jehož nádvoří se právě vyhýbá malým žabičkám, každoročně navštíví 10 000 lidí. Tento rok byl však o něco úspěšnější. Podle kastelána Miroslava Konopáska jen za léto návštěvnost stoupla o 20%.
5: Co se projevilo velice příznivě? Houska byla v modré krvi.
4: Dokumentární pořad Modrá krev od České televize, který sleduje historii i současnost českých šlechtických rodů, zasvětil Housce svou 10. epizodu.
3: Právě zde na tomto místě pod našimi nohama měla v roce 878 puknout zem, prasknout skála a měla v ní vzniknout štěrbina tak hluboká, že jste nedohlédli na ní.
4: Podle jednoho z návštěvníků je důvodů, proč takzvanou bránu do pekel navštívit i po létě spousta.
3: Střelce.
4: Z jakého důvodu jste se rozhodli navštívit Housku zrovna ve všední den takhle dopoledne?
6: Protože je méně lidí.
4: To je jediný důvod?
6: No, nejenom, protože je víc času, je hezký počasí, není tak moc velký teplo.
4: Kastelán láká podzimní návštěvníky i na tradiční historické klání 26. září.
5: Bude tu asi 150 šermířů, bude se střílet, bude se prostě všechno. Celý den tu pro lidi něco předvádí a ve 3 hodiny odpoledne začne to hlavní středověké klání.
4: Letošní návštěvnost obecních a soukromých hradů v Libereckém kraji je podobná. Například hrad Valdštejn v Českém ráji za letní měsíce navštívilo okolo 25 000 návštěvníků, hrad Sloup na Českolipsku přes 30 000. Na Housce se budou po ukončení sezóny věnovat renovacím.
5: Jsou objednáni restaurátoři, kteří by měli dát už definitivně dokupy tu unikátní houseckou kapli s freskami z 13. století.
4: Doplňuje kastelán Miroslav Konopásek. Z Housky Adéla Jindrová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

5 hodin a 26 minut, dobré ráno na severu. Za malou chvíli už nás čekají další zprávy, které přinese Jana Moravcová. Teplárna v Komořanech dneska zahajuje dodávky tepla, tedy odběratele v Mostě, Litvínově a Meziboří můžou otočit kohoutky. I to se dozvíte ve zprávách.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Sněmovna se dnes může vrátit k přísnějším trestům za neplacení výživného. Koaliční poslanci navrhují znovu zavést možnost vězení pro rodiče, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku. Opozice varuje, že trest může dopadnout i na děti, protože rodič ve vězení peníze na výživné nevydělá. Teplárna v Komořanech na Mostecku dnes zahájí dodávky tepla odběratelům v Mostě, v Litvínově a v Meziboří. Podle mluvčí společnosti Gabriely Sáryčkové-Benešové jsou důvodem průměrné denní teploty. Řidiči ve stráži Podralském na Českolipsku musí ode dneška do čtvrtka počítat s uzavírkami. Náměstí 5. května a ulice Revoluční a Mimoňská budou v tomto termínu zcela neprůjezdné. Dnes si připomínáme Světový den dárců kostní dřeně. V Česku transplantaci potřebují stovky lidí ročně. Najít vhodného dárce ale není jednoduché. Proto oba české registry dárců potřebují, aby se do nich zapsalo co nejvíc lidí. Česká volejbalová reprezentace podlehla na mistrovství Evropy Belgii 1-3 a na turnaji skončila v osmifinále. Z Itálie odjíždí s bilancí 3 výher a 3 porážek. Dnes bude ráno a večer skoro jasno až polojasno. Přes den bude převažovat na severu Čech oblačno, teploty naměříme do 17 a na horách do 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nehoda je na silnici 1/27 v Dolním Litvínově na Mostecku. Osobní auto tam srazilo zvěř a stejné komplikace čekejte taky na silnici 1/38 u Dox na Českolipsku, přesněji mezi Doxy a Jestřebím. A s uzavírkou nově počítejte v Litoměřicích, kvůli stavebním a pracím neprojedete ulicí Revoluční.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tak to byly zprávy o půl šesté s Janou Moravcovou. Já přeju pěkné ráno. Za chvilku si uděláme malou pozvánku na odpolední vysílání. Zjistíme, kdo bude hostem naší kolegyně Alex Minářové. A vak babské rady před 18:00 se pokusíme zjistit, co všechno můžeme dělat z batáty. Teď už ale písničky, které nestárnou, zahrají a zaspívají Václav Neckář, Jan Kalousek.

0: Za 5 minut 6:15 vám všem příjemné ráno z Českého rozhlasu Sever. Teď už tedy pozvánka k našemu odpolednímu vysílání, protože Alex Minářová po 13. hodině opět přivítá zajímavého hosta a tím bude dneska fyzioterapeut známých osobností Michal Novotný. O čem si budou povídat?
1: V Alex a host si budu povídat s fyzioterapeutem Michalem Novotným. Do jeho péče se dostaly tenisové hvězdy Nadal či Federer, ale také ty hollywoodské jako Orlando Bloom. Proč pracuje se zavřenýma očima? S jakým případem si nevěděl rady? Stal se z pacienta kamarád? A jak si udržet funkční tělo co nejdéle? Začínáme po zprávách ve 13 hodin. Těšíme se na vás.
0: Tak tedy po 13. můžete čekat na Alex Minářovou a jejího zajímavého hosta. Za chvilku informace o počasí.

0: počasí.
1: Za minutu bude 6:45, tak pojďme na počasí. Aktuální teploty většinou od 6 do 10 stupňů Celsia, takže docela takové chladnější ráno, řekněme. Každopádně zatím žádné srážky, je to tím, že dnes můžeme čekat skoro jasno a polojasno, ale to platí jenom pro ráno a pro večer, protože během dne té oblačnosti bude přeci jen trochu víc. Každopádně teploty podobné jako včera, ty nejvyšší se dostanou na 15 až 18 stupňů.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Minuta po 6:15, tak tohle byla Mňaga a Ždorp. Už znáte batáty, dneska už jsou vcelku běžně ke koupení, ale myslím, že ještě u nás nejsou natolik rozšířené, abychom je běžně brali k nedělnímu obědu. Ale přesto batáty neboli sladké brambory jsou zajímavou přílohou. Navíc si ji můžete vypěstovat sami. Naučí nás to právě dnešní Babské rady.
1: Babské rady.
2: Batáty neboli sladké brambory mohou díky svému názvu vzbudit obavu ze sacharidové bomby. Opak je pravdou, jsou bohaté na živiny a pomáhají bojovat proti zánětu i posílit náš imunitní systém. Jejich chuť je jemná a nasládlá, podobně jako například u dýně. Doplnění sladkých brambor přísadami obsahujícími bílkoviny a tuky, například kapkou olivového oleje a nasekanými vlašskými ořechy, to je kombinace, která pomáhá udržet hladinu cukru v krvi v rovnováze. Brambory štěstí, tak původní obyvatelé Střední Ameriky nazývali právě batáty, protože jejich konzumace prý vyvolává pocit spokojenosti. Batáty jsou ideální, leč trochu netypickou rostlinou pro pěstování ve skleníku. Milují totiž teplo. A když ho mají, zahrnou vás bohatou úrodou. Ve skleníku můžete batáty kombinovat s rostlinami, které mají podobné nároky na péči. Například s u nás oblíbenými rajčaty nebo paprikami.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Tak to byla Petra Janu a už vás můžu pozvat ke zprávám, které pro vás chystá Jana Moravcová. Dozvíte se třeba to, že ve Varnsdorfu postavili 3 nové altány pro cyklisty a turisty. Podobají se podstávkovým domům. Víc uslyšíte ve zprávách v 6 hodin.

dnes večer v České televizi. ČT1. Blíží se zákazy chovů některých plemen? Premiéra pořadu Rozpleteno, soumrak domácích mazlíčků. ČT2. Životní a herecký příběh hvězdy českého filmu a divadla. Proměny Daniely Kolářové. A ČT Art. Ani manželství s věhlasným dramatikem Arturem Millerem nepomůže slavné herečce zbavit se nálepky naivní sexy blondýny. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Je světový den dárců kostní dřeně. Vhodný dárce se v Česku hledá pro stovky nemocných ročně. U Holetče na Žatecku dnes ráno dělníci uzavřou silnici druhé třídy číslo 227. Varnsdorf na Děčínsku postavil pro cyklisty a turisty tři nové altány. Bude skoro jasno, polojasno, přes den i oblačno, teploty do 18 stupňů. Pěkné úterní ráno, zprávy a Jana Moravcová. Dnes si připomínáme Světový den dárců kostní dřeně. V Česku transplantaci potřebují stovky lidí ročně. Najít vhodného dárce ale není jednoduché, proto oba české registry dárců potřebují, aby se do nich zapsalo co nejvíc lidí. Případného odběru kostní dřeně se nemusí bát, říká vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk v pražském IKEMu Marie Kuříková.
2: V 99% případů ti dárci darují nikoli v kostní dřeň, ale právě krvetvorné buňky. A to je proces, který probíhá na separátoru, to je přístroj, který vám z jedné ruky odebírá krev, odebere si ty potřebné buňky a ten zbytek jakoby vám vrací druhou rukou, takže tam je spíš ten jako diskomfort, že třeba 4 hodiny člověk musí ležet na tom lůžku, ale v zásadě to není nic dramatického.
0: Více než 60 památek a dalších významných budov se dnes v Česku rozsvítí červeně. V Praze to bude třeba Pražský hrad. Řidiči od dnešních 7 hodin ráno neprojedou po silnici druhé třídy číslo 227 přes železniční přejezd Usádku na Žatecku. Důvodem je podle webu města Žatce oprava silnice v bezprostřední blízkosti přejezdu. Úplná uzavírka potrvá do čtvrtka do 8 hodin večer. Objízdná trasa vede přes Měcholupy a Holedeč. Cyklisté a turisté si mohou v okolí Varnsdorfu na Děčínsku odpočinout ve třech nových altánech. Město je nechalo postavit u tří velkých cyklotras. První z nich se nachází u rybníku Kočka, druhý v blízkosti vysílače v Rajzově ulici a třetí u hraničního Buku.
3: Podle mluvčího radnice Tomáše Seckého jsou altány z masivního dřeva a jejich podoba vychází z tradičních podstávkových domů, které jsou pro oblast typické. Jejich stavba stála celkově 371 000 korun. 288 tisíci přispěla městu nadace ČEST z programu Úprava turistických tratí a běžeckých stop. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Stanice CNN, MS Now a server Politico oznámili, že podávají žalobu proti vládě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Důvodem je omezení přístupu těchto médií do Bílého domu. Trump v pátek řekl, že jim ruší akreditace. Podle něj lžou o něm, o jeho vládě a i o Spojených státech. Žalující média uvedla, že takový krok je v rozporu s prvním dodatkem americké ústavy, který mimo jiné garantuje svobodu tisku. Sport. U fotbalistů druholigové Opavy skončil trenér Svatopluk Habanec. Ve funkci ho nahradil Ondřej Smetana, který převezme odpovědnost za celý sportovní úsek klubu. Pod Habancovým vedením vyhrála Opava v nové sezóně šance Národní ligy 2 z 9 zápasů a v tabulce je 11.
1: Počasí.
0: Dnešek bude polojasný až oblačný, nejvyšší denní teploty naměříme do 18 stupňů a povane mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Srážka osobního vozu s kamionem aktuálně komplikuje provoz na D8 ve směru na Prahu u Lukavce na 45. a 5. kilometru. Dnes ráno se bouralo taky v Dolním Litvínově na Mostecku na silnici 1/27. Osobní auto tam srazilo zvěř. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a pěkné ráno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Tak to byly zprávy v 6 od Jany Moravcové. Vám všem pěkné vstávání společně s námi. Za chvilku další z kriminálních případů ze severu Čech. Pokud vám doma mizí peníze, zeptejte se třeba i svého partnera. Tak, jako to udělala jedna paní z Chomutovska. O tom uslyšíte už za malou chvíli. No a před 6:30 pozvánka na hvězdicový pochod. Nová rozhledna na Jitrovníku se slavnostně otevře právě touhle záležitostí už touhle sobotu a my vás tam pozveme společně s Evou Bucharovou. Teď už ovšem další písničky, které nestárnou Valdemar Matuška nebo Karel Zich.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Krimi historky.
1: Důvěra ve vztahu je jedna věc, ale peníze v obálkách jsou věc druhá. Muž z Chomutovská měl podle policie využít důvěry své přítelkyně a postupně jí bral hotovost, kterou měla schovanou na různých místech doma. Nezůstalo přitom jen u jejich úspor. Podezřelý sáhnul i do dětských kasiček a peníze používal pro vlastní potřebu. Žena nakonec zjistila, že jí hotovost mizí a svého partnera se zeptala. Ten jí slíbil, že všechno vrátí, jenže zůstal jen u slov. Celková škoda se podle policie vyšplhala přibližně na 140 tisíc korun. Muž je podezřelý z krádeže a v případě prokázání viny mu hrozí až 2 roky vězení. V tomhle případě tak společná domácnost rozhodně neznamenala společnou peněženku.
0: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: 6 hodin a 16 minut počasí na severu Čech, tak aktuální teploty venku do 10 stupňů Celsia, na radaru v tuhle chvíli zatím žádné srážky. Ono to ráno bude skoro jasné až polojasné, během dne trochu oblačnosti a k večeru se zase začne vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 15 až 18 stupni.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: I dnes tu máme pozvánku a vyrazíme opět křížem krajem. Tentokrát na rozhlednu na Jitrovníku, to je nedaleko Šluknova. Ta rozhledna je úplně nová, už stojí a nejenom, že je naše nejnovější, ale je taky nejsevernější. A tak v sobotu, jak uslyšíte od Evy Bucharové, se stane cílem mezinárodního turistického pochodu.
2: U příležitosti sobotního otevření nové rozhledny na Jitrovníku se uskuteční mezinárodní hvězdicový pochod, který povede z různých míst českého Nizozemí i z Německa. Hlavním organizátorem je klub českých turistů Rumburg. Na Jitrovník se můžete vydat 3 kilometry z Valdeku, 6 kilometrů ze Šluknova a třeba z Německa z Ebersbachu to budete mít 7 kilometrů. Velký vyhlídkový okruh je místně značen a vede ze Šluknova přes Jitrovník, Valdek, Karlovo údolí a zpátky do Šluknova a má 24 kilometrů. Ve slavnostní sobotu tu můžete vyrazit i na kole. Kolem Jitrovníku vedou dvě značené cyklotrasy. 3042 Rumburg-Šluknov a 3043 Neugersdorf-Dolní Poustevna Jiříkovská cesta. Účastníci obdrží u rozhledny pamětní listy a upomínkové předměty. Po celý den od 9 do 17 hodin bude probíhat návštěvní den na rozhledně. Poprvé se budete moci rozhlédnout z této 31 metrů vysoké vyhlídkové věže. Budou-li dobré podmínky, uvidíte daleké obzory od Krkonoš po Klínovec v Krušných horách i velkou část Horní Lužice. Kulturní program zajistí dechový orchestr Zachsländer Plaus Musikanten. Proběhnou ukázky turistického značení, ukázky výcviku dravých ptáků, připraveny budou i hry pro rodiny s dětmi.
0: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Nedělní ráno máme ještě daleko, připomínám, že dneska je teprve úterý, ale zprávy o 7:30 nás v aktuálním dění určitě zanechají. Dozvíte se třeba to, že v Teplicích bude první noclehárna pro lidi bez domova. Víc vám řekne Jana Moravcová, už za chvíli, přesně v 6:30.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V rámci akce Den bez aut můžou lidi cestovat po Ústeckém kraji dnes zdarma. Akce se netýká pouze mezinárodních vlaků. K využití celodenní síťové jízdenky si stačí stáhnout do svého telefonu aplikaci Důkapka. V Teplicích bude první noclehárna pro lidi bez domova. Zatím jen dočasná během zimního období. Zastupitelé schválili na její noční provoz v listopadu a prosinci 673 tisíc korun. Budova radnice v Liberci bude dnes večer svítit červeně na podporu Světového dne dárců kostní dřeně. Informovalo o tom město na sociální síti. Červené osvětlení má za cíl poděkovat všem dárcům i lidem, kteří jsou zapsaní v registru dárců, a současně má vyzvat nové možné dárce. Poslanci by se dnes mohli zabývat navýšením penzí pro starší seniory. Podle vládního návrhu se mají důchodcům kromě běžných valorizací po dosažení 80 let penze ještě navyšovat o 500 korun. Znovu pak v 85, 90 a 95 letech. Performeři a umělci otevírají dnes v brněnské Káznici festival performativního umění Faktor K. Návštěvníci až do pátku uvidí přehlídku divadel a pohybových performancí, koncertů a tanečních vystoupení. Očekáváme polojasno až oblačno, k večeru bude oblačnosti ubývat, teploty do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Kolona se po dopravní nehodě aktuálně tvoří na dálnici D8 u Lukavce ve směru na Prahu na 45. kilometru. Srazil se tam kamion s osobním vozem a neprůjezdný je aktuálně pravý jízdní pruh. Bouralo se taky na silnici 15 v Trnovanech na Litoměřicku a taky v Dolním Litvínově na Mostecku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy o 6:30 jste slyšeli od Jany Moravcové. Hezké ráno. Za chvilku si řekneme, co přinese dnešní den. Před 7:00 pak budeme mít řidičskou abecedu. Trošku si zopakujeme některá pravidla silničního provozu, která se velmi často zapomínají nebo porušují. A budeme mluvit o počasí i přímo s meteorology. To všechno stihneme do 7:00. Teď už písničky, které nestárnou. Helena Vondráčková nebo

0: Dospívala Helena Vondráčková a za 5:45. Pojďme si říct, co přinese dnešní den u nás na severu Čech. Není toho málo, při úterku děje se toho opravdu spousta. Začneme na u Teplického soudu, kde se dneska budou zabývat kauzou převaděčů nelegálních migrantů z jihovýchodní Asie přes Česko do Německa. Obžalovaných je 13 lidí a jednání je proto v budově Litoměřického soudu, který má velkou jednací síň. My u toho nebudeme chybět a podrobnosti uslyšíte v našem vysílání po 15. Ústí nad Labem dneska startuje festival s názvem Návla, který propojí ústecké organizace, spolky i dobrovolníky. Na programu jsou besedy, čtení, koncerty, divadlo, promítání a další akce. V Litvínově na zámku Valdštejnů pokračují komentované prohlídky. V rámci svatomichaelských slavností se zaměří třeba na historii města nebo na výrobu hráček Hůž. Už od 22. tedy od dneška je na zámku také výstava veselých polštářů pro dětské pacienty. No a v Duchcově čeká na děti v kyně Lípa od 5 odpoledne Zuzka z kouzelné školky, takže zábavný pořad pro děti. No a ještě dodejme, že i v Ústeckém kraji pokračuje týden evropské mobility akcí Den bez aut, takže dneska byste auto měli nechat doma, nebo mohli nechat doma. A vyplatí se to, protože celý den je v celém systému dopravy Ústeckého kraje doprava zdarma. Dneska platit nemusíte. Stačí mít aplikaci DU Kapka. A pak můžete jezdit celý den zadarmo.
1: Český rozhlas Sever,

0: Za minutku už bude 6:45. S vámi Český rozhlas Sever. Informace o počasí nesmí chybět a právě proto jsme se dovolali Janě Ehertové, ta je z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobré úterní ráno, Jano.
1: Dobré ráno.
0: Tak pojďme k tomu, jaká že je předpověď na dnešek. Jak je teď venku aktuálně?
1: No, teď máme opravdu hodně oblačnosti v Ústeckém kraji, máme většinou nějaké oblačno, je skoro zataženo a můžou se objevovat i velmi slabé přehánky nebo taky mrholení, s tím, že teploty aktuálně se nám nejčastěji pohybují zhruba od těch 9 do těch skoro 11-12 stupňů Celsia.
0: Co říká předpověď pro ten dnešní den, jak to bude vypadat dál?
1: Tak ty srážky během dne už určitě budou slábnout, ustávat a ono ani uhrnově to dneska opravdu teďko nebo aktuálně nebude nic moc. Vypadá to opravdu jenom na takový velmi slabé přehánky, které by v průběhu dne se už nevyskytovaly a vypadá to, že i oblačnost by se měla protrhávat, měla by ubývat a měli bychom mít nějaké oblačno až polojasno a někdy později odpoledne k večeru bude ta oblačnost ještě dále ubývat a maximální teploty dneska očekáváme 15 až 18 stupňů Celsia a ve Šluknovském výběžku tam bude chladněji, tam bude kolem 15 stupňů Celsia.
0: My už taky hlásíme, že teplárny zahajují provoz, tak to je vždycky známka toho, že se oteplí, když teplárny začnou zahajovat provoz. Tak jak to dopadne? Můžeme čekat ještě nějaké oteplení?
1: Máte pravdu, ony ale ty rána budou chladná, zkrátka když ta oblačnost se nám protrhá během noci, tak ty teploty už můžou klesat 8-5 v údolích nebo ojediněle až ke 3 stupňům Celsia, takže rána při jasnější obloze už budou opravdu chladná, ale ty teploty se nám budou pomaličku zvyšovat, ale ještě nás čeká čtvrtek, který bude dosti propršený, takže během čtvrtečního dne očekáváme na většině území už od těch brzkých ranních hodin, buď přehánky, anebo taky občasný déšť. To by trvalo teda skoro celý čtvrtek a to oteplování, anebo ta slunečnější obloha nás potom čeká od toho pátečního odpoledne a na víkend. Zatím ta předpověď slibuje, že by bylo opravdu hezky a ty teploty by šly ještě o něco víc nahoru, mohlo by být až kolem 20 stupňů Celsia.
0: Slibuje Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já děkuju za předpověď. Hezký den na Kočkov. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pavla, Lucie Vondráčková a na Českém rozhlasu Sever. Teď budeme osvěžovat pravidla silničního provozu, protože až do konce září vám každý den nabídneme jednu takovou situaci, ve které se velmi často na silnicích chybuje. Tak schválně, smí se za jízdy jíst? A slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zejména v letních měsících, kdy se jezdí na dovolenou, jsou časté dlouhé cesty. Během nich pochopitelně je potřeba nějaké to občerstvení za jízdy. Ale víte vůbec, jestli je to za volantem povolené? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Určitě jako řidič osobního vozidla jíst a pít mohu. Nicméně vždycky bych se měl věnovat tomu řízení. To znamená, těžko si lze představit, že se věnuju řízení, když budu mít v jedné ruce láhev Coca-Cola a v druhý bagetu. Vždycky bych měl mít na vědomí to, že to auto mám mít pod kontrolou. Takže jíst ano, pít ano. Zároveň mi nic nebrání i k tomu, když jedu třeba dlouho si zapálit tu cigaretu.
2: Ale pozor, neplatí to ve všech případech. Jaké jsou tedy výjimky?
3: V okamžiku, kdy jsem řidičem hromadné přepravy osob. To znamená, řidič autobusu, ten by určitě neměl, anebo nesmí za jízdy pít, jíst ani kouřit. A zároveň taxislužba při přepravě osob, řidič taxíku by neměl při té přepravě osob kouřit. A to samé platí i pro řidiče motocyklu a jízdního kola.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Zpíval Dalibor Janda na Českém rozhlasu Sever. Za chvilku další aktuální zprávy, ve kterých vám řekneme třeba to, že policisté pátrají po seniorce z Mostu. Počkejte si na podrobnosti, budou tu v 7.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Policie ukončila pátrání po 94leté ženě z Mostu. Žatec přijímá podklady pro dotace na obnovu kulturních památek na příští rok. V Ústí nad Labem začíná dvoutýdenní festival Na Havla. Připomíná nedožité 90. Václava Havla. Dnešek bude polojasný až oblačný s teplotou do 18 stupňů. Krásné úterní ráno vám všem přeje Jana Moravcová. Policisté před malou chvílí ukončili pátrání po 94leté seniorce z Mostu. Informovali o tom na svém webu. Bližší podrobnosti ale neuvedli. Ženu hledali od včerejšího večera. Podle rodiny nejspíš už v sobotu odešla z domova a od té doby se nikomu neozvala. Vlastníci kulturních památek v Žadci můžou žádat o jejich zařazení do programu Regenerace na příští rok. Do 23. října musí podle webu radnice městu odevzdat dotazník s plánovanými pracemi, jejich náklady a požadovanou výši státní podpory. Program je určený pro kulturní památky v městské památkově rezervaci a zóně.
4: Letos město společně s Ministerstvem kultury rozdělilo na obnovu památek téměř 1,9 milionu korun. Peníze šly například na opravy střech domů v ulici Josefa Hory a na náměstí Prokopa Velkého nebo na obnovu výmalby a štuků objektu v Tyršově ulici. Z Žadce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Ústecký festival Na Havla připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Spojil několik kulturních institucí ve městě. Dvoutýdenní program začne dnes v 17 hodin vernisáží před lidovou částí knihovny v Churchillově ulici. Představí Dalajlámu a jeho vztah k prvnímu polistopadovému prezidentovi. Na programu jsou taky divadelní představení, přednášky a filmová promítání. Knihovna Ústeckého kraje připravila ve spolupráci s první prezidentskou knihovnou výstavu Momentek Václava Havla. Doplnil mluvčí festivalu Jiří Poživil.
5: Je to vlastně série Momentek Václava Havla, které posílali lidé, veřejnost do výzvy, která zněla zhruba: potkali jste někdy Václava Havla a vyfotili jste si ho, pošlete na Momentku. Takže se nejedná o žádné oficiální portréty nebo klasické fotografie.
2: Festival Na Havla potrvá v Ústí nad Labem do 6. října a kompletní program je na webu nahavla.cz. Více než 60 českých památek se dnes večer rozsvítí červeně na připomínku dárců kostní dřeně. Bude mezi nimi i Pražský hrad. Česko letos eviduje rekordní počet dárců. Kostní dřeň jich darovalo asi 120. Najít vhodného dárce ale není snadné. Transplantaci každý rok potřebují stovky lidí. Proto registry dárců potřebují, aby se do nich zapsalo co nejvíc lidí.
3: Počasí.
2: Očekáváme polojasno až oblačno, k večeru bude oblačnosti částečně ubývat, nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 10 až 13 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: U Lukavce na D8 čekejte komplikace ve směru na Prahu po nehodě. Je to 45,5 kilometr, aktuálně neprůjezdný pravý jízdní pruh a tvoří se kolona. Bouralo se taky v Dolním Litvínově na silnici 27 a taky na silnici 15 v Trnovanech na Litoměřicku.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré úterní ráno, tak zprávy v 7 jste od Jany Moravcové slyšeli. My se za chvilku společně podíváme do kalendáře na dnešní datum. Můžete si to s námi připomenout. Dneska je 22. září. A pak na fotbal. Teplický fotbalista Matěj Radosta je poprvé na srazu reprezentačního Ačka. O jeho cestě z Varnsdorfu až do národního mužstva uslyšíte před 7:30. Teď už písničky, které nestárnou, olympici a Michal Tučný.
3: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Za 3 minuty bude 7:45, posloucháte Český rozhlas Sever a samozřejmě nesmí chybět ani pohled do kalendáře. Dneska je 22. září, Petr Jungmann našel zajímavá výročí.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 22. září je tu poslední kousek léta, poslední letní den. 2:05 po půlnoci nastane podzimní rovnodennost. Zítra nám začne podzim. Svátek má dárek, Darina. A tady je Petr Jungmann, hezký den. Nejrychlejší evropské vlaky brázdí francouzské koleje přesně 45 let. Právě 22. září 1981 se vydala první souprava TGV s politiky, novináři a čestnými hosty z Paříže do Lyonu. A první cestující si mohli vychutnat kalup skoro 300 za hodinu.
3: Jedné podivuhodné noci. Noci, kdy přišel on.
2: Vzpomínáte na astronauta lunární flotily?
3: Je to Alf.
2: Roztomile ošklivého Alfa?
4: Pro boha, je to chlupatý.
2: Na televizní obrazovky vstoupil přesně před 40 lety v roce 1986.
4: Je chlupatý, těžkej. A žvaní.
2: Diváci americké NBC se tehdy poprvé dozvěděli, že největší pochoutkou na planetě Melmek je...
5: Máte kočku.
2: Kočka na slanině s rajčaty.
5: No tak dobrá, a co konzervu pro kočku? Jedbychy, hřebíky.
2: K nám tento seriál přišel až v roce 1994. Vědci ze švýcarského CERNu před 15 lety zaregistrovali v obřím urychlovači nedaleko Ženevy poprvé částice menší než atom, které se pohybovaly rychleji než světlo. Později to ale bylo zpochybněno. Kulatých 80 má dneska herec, režisér, dramatik, spisovatel a pedagog. Rodák z Brna. Arnošt Goldflam.
6: Zimní regrese byl tak dlouho.
7: Mě se nikdy nezbavíš.
2: 60 svíček dneska svoukne Simír Gerchán z Kobry 11. Tedy jeho představitel Erdoğan Atalay.
8: Hlavně to pořádně vyleští, ať nepoznají, kolikrát je to bourač.
2: Tak ještě hodně pěkných vraků. Vám všem krásný den bez vraků.
9: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin 18 minut, tak pojďme k počasí. Aktuální teploty venku většinou okolo 10 až 12 stupňů Celsia, na horách jen třeba 6, takže docela chladné ráno, nějaké oblečení to chtít bude. Teď ráno a večer čekejte podle předpovědi spíš polojasno, během dne té oblačnosti bude víc. Nejvyšší teploty pak 15 až 18 stupňů.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: My teď míříme do Teplic za fotbalistou Matějem Radostou. Tomu stačil 8 zápasů v novém ročníku, aby dorovnal svůj sezónní rekord počtu gólů a nahrávek. 2 trefy, 3 asistence, to nepřehlédl ani španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia. A tak si teplický rychlík v pondělí užil premiérový trénink s národním týmem. Je totiž v nominaci pro podzimní zápasy Ligy národů.
1: Jsem rád, že to ukazuje, že i z těch menších klubů se tam dá dostat. Nejspíš trenér prostě sledoval fakt všechny ligové zápasy. Jsem rád, že to prostě není jen o tom, že by se tam dostávali kluci z top 3, z top 5. A myslím si, že to je takovej odrazový můstek pro ostatní hráče. Já si toho moc vážím, že i takhle prostě z Teplice tam mám tu možnost teďka dostat.
2: Byl nadšený Matěj Radosta, který se o nominaci dozvěděl během tréninku od svých spoluhráčů. Ještě před 4 lety byl přitom Matěj Radosta na rozhraní první a druhé ligy. Teplice ho na rok poslali na hostování do tehdy druholigového Varnsdorfu.
1: Myslím si, že to bylo skvělý rozhodnutí, hrozně mi to pomohlo. A měl jsem tenkrát taky samozřejmě štěstí jak na trenéry tam, tak na spoluhráče, hrál se tam dobrý fotbal, mě to prostě hodně pomohlo v sebevědomí na hřišti. Zároveň hráč tam necítí až takový tlak jako v té první lize, takže spoustu věcí si tam může vyzkoušet. Můžu to fakt jedině doporučit a myslím si, že to je cesta pro hodně hráčů prostě si v té druhé lize jako obouchat a potom přijít sebevědomější do té první ligy.
2: I po návratu do Teplic, ale teď 25-letý Radosta ještě nějaký čas postrádal kvalitní čísla. Přestože byl nebezpečný, finální akce řešil často zbrkle, čehož si byl vědomý a snažil se tento nedostatek odstranit.
1: Řeknu to na rovinu, že vždycky u mě to bylo spíš o té přípravě té hlavy na to utkání, protože svých schopností jsem si byl vědom, ale je to prostě vždycky 50-50, jak ta příprava fyzická, do toho můžeme počítat i nějakou samozřejmě techniku, strategii na soupeře, tak i ta příprava mentální, takže na tý jsem fakt zapracoval, abych v těch zápasech byl odolnější, abych věřil těm svým schopnostem, takže je to velký úsilí a píle, co do toho člověk musí vložit, aby se tam nějak na tom hřišti jen tak nepotácel a aby byl fakt připravený a byl vlastně fokusovaný fakt každou vteřinu té hry, takže mám fakt velkou radost, že ten proces, co jsem si nastavil, tak mě postrčil k tomhle úspěchu.
2: Řekl fotbalista Matěj Radosta, který už v lize odehrál za Teplice 139 zápasů a možná už brzy přidá první start za český národní tým. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 3:30 dobrá zpráva pro ty, kterým byla v noci zima. Teplárna Komořany na Mostecku dneska zahájí dodávky tepla, a to tedy v Mostě, Litvínově a Meziboří, takže už si můžete otočit kohoutky. I to se dozvíte ve zprávách 7:30 od Jany Moravcové.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Poslanci budou dnes jednat mimo jiné o přísnějších trestech na neplacení alimentů. Za jejich neplacení nejméně 4 měsíce by podle návrhu znovu hrozilo vězení. Část opozice s tím nesouhlasí a upozorňuje na dopad na děti. Teplárna v Komořanech na Mostecku dnes zahájí dodávky tepla odběratelům v Mostě, Litvínově a v Meziboří. Podle mluvčí společnosti Gabriely Sáryčkové-Benešové jsou důvodem průměrné denní teploty. Řidiči ve stráži pod Ralskem na Českolipsku musí ode dneška do čtvrtka počítat s uzavírkami. Náměstí 5. května a Revoluční ulice a taky Mimoňská ulice budou v tomto termínu zcela neprůjezdné. 80 let dnes slaví český herec Arnošt Goldflam. Brněnský rodák působí také jako režisér a spisovatel. Známý je například z filmů Dědictví anebo z pohádky Lotrando a Zubejda. Za svou kariéru napsal zhruba 85 divadelních her a dramatizací. 10 knih pro děti a dalších 10 pro dospělé. Česká volejbalová reprezentace podlehla na mistrovství Evropy Belgii 1-3 a na turnaji skončila v osmifinále. Z Itálie odjíždí s bilancí 3 výher a 3 porážek. Dnes čekáme polojasno až oblačno, nejvyšší denní teploty 15 až 18, na horách 10 až 13 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda komplikuje provoz na dálnici D8 ve směru na Prahu na 45. a 5. kilometru u Lukavce. Je aktuálně neprůjezdný pravý jízdní pruh a tvoří se tam kolona, tak se obrňte trpělivostí. A komplikace čekejte aktuálně taky na silnici 15, silnice první třídy v Trnovanech na Litoměřicku. A tam havaroval osobní vůz s nákladním. Nehoda je naštěstí bez zranění. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jana Moravcová a zprávy v půl. Za chvilku se vrátíme ke včerejšímu, dáme řeč. Včera jsme měli vážné téma, byl Mezinárodní den Alzheimerovy choroby a právě o ní si Zdeněk Lukesle s vámi povídal. No a pak vás pozveme do Ústí nad Labem, kde začíná kulturní festival Na Havla. Ten má ve 14 dnech připomenout osobnost Václava Havla prostřednictvím spousty kulturních akcí, kterými nás před 8 provede náš kolega Vít Provazník. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, připravená je Věra Špinarová a právě teď vám zaspívá Věroš Birka.

0: I dnes se vrátíme ke včerejšímu Dáme řeč, pořadu, který je tu každý den po 9. hodině. Včera byl Mezinárodní den Alzheimerovy choroby a tak si dopoledne Zdeněk Lukesle s vámi povídal právě o téhle nemoci a taky o tom, jak je pro všechny těžké, když tohle někoho z rodiny postihne. A svůj příběh nám vyprávěl i Pavel z Prahy.
1: Postihlo to mojí maminku před pár lety. Musel jsem se o ní starat, nemohl jsem sehnat žádné zařízení, do kterých bych ji umístil. Musím teda upozornit, že opravdu je ta péče o toho postiženého hrozně náročná a vlastně ničí to toho člověka, který se o ní stará, a tím, že je to rodinný příslušník, tak samozřejmě se člověk rád obětuje, ale je to za cenu toho, že opravdu se dopouští třeba i některých excesů vůči té osobě postižený.
2: A zeptám se, ten postup té nemoci byl rychlý nebo to trvalo několik let?
1: U mý maminky to probíhalo několik let. Všimla si toho moje sestra, když mě odvezli do nemocnice kvůli pádu, tak se nejdřív domnívali, že to je demence, ale pak, když se udělalo odborné vyšetření, tak se zjistilo, že to je skutečně Alzheimer a ten průběh je poměrně rychlý. Lidi přestanou vlastně komunikovat, úplně přestanou reagovat na cokoliv. Ještě teda upozornit na to, že bych doporučoval dřív se rozhodnout pro to zařízení a nenechávat se toho člověka tak dlouho doma, protože to je opravdu až vlastně zničující pro toho zdravého člověka.
0: Včera tedy opravdu vážné téma Alzheimerova choroba, ale i dneska po 9. hodině si s námi Zdeněk Lukesle bude povídat o práci revizora. Taky zajímavá věc. Revizor, potkali jste ho někdy, jaké máte zkušenosti, o tom budeme mluvit po 9.

0: počasí.
1: Je právě 7:45, pojďme tedy k počasí. Aktuální teploty venku většinou mezi 10 až 12 stupni. Pohled na radar nám ukazuje, že na severu Čech jsme beze srážek. A předpověď, ta nám slibuje velmi podobný den tomu včerejšímu, jen tedy beze srážek čekejte, že bude polojasno, během dne trochu víc oblačnosti a k večeru se znovu vyjasní. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 15 až 18, na horách jen na 9 až 12 stupňů.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin a 49 minut, tak to byl Jelen a Míša Tučná. Na Českém rozhlasu Sever teď upozorníme na kulturní festival, který se jmenuje Na Havla. Začíná dneska v Ústí nad Labem a má připomenout nedožité 90. narozeniny koho jiného než Václava Havla. A právě tahle příležitost spojila různé kulturní instituce ve městě. Mělo to být všechno původně trošku kratší, ale nakonec se akce rozrostla vlastně na dvoutýdenní festival. A tak lidé můžou navštívit výstavy, divadelní představení, přednášky, na programu jsou i filmy, autorská čtení nebo koncerty. Podrobnosti má teď ve studiu Vít Provazník. Vítku, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Musíme říct, že velká část akcí se bude odehrávat v knihovně Ústeckého kraje, co například?
1: Hned dnešní zahájení v 17 hodin. Na plotě před lidovou částí v Churchillově ulici bude 12 velkoformátových fotografií s Dalajlámou. Připomenou jeho život i vztah k Václavu Havlovi. Ve spolupráci s první prezidentskou knihovnou, donedávna knihovna Václava Havla, pak mohou lidé v depozitáři knihovny navštívit výstavu Hele Havel, řekl mi mluvčí festivalu Jiří Poživil.
2: Je to vlastně série Momentek Václava Havla, které posílali lidé, veřejnost, do výzvy, která zněla zhruba: potkali jste někdy Václava Havla a vyfotili jste si ho, pošlete nám momentku. Takže se nejedná o žádné oficiální portréty nebo klasické fotografie.
1: Ve žlutém křesle v lidové části si pak můžou zájemci číst z knihy od prvního polistopadového prezidenta nebo z děl, která jsou o něm. Knihovna dále připravila jedinečnou hru s názvem Chyba.
0: Vítku, říkal si jedinečnou hru, tak v čem je tahle ta hra, která se tedy jmenuje Chyba, zrovna speciální?
1: Havlova jednoaktová hra s názvem Chyba je originální v tom, že bude mít premiéru i derniéru současně. Režisér Filip Nukols své herce pozná až na místě v divadle města Ústí nad Labem. Kromě dvou profesionálů zapojí také diváky.
3: Je to takový happening spíš, kde se všemi účastníky se pokusím za hodinu a půl vlastně nastudovat tu inscenaci. Diváci se stanou herci, se stanou osazenstvem vězeňské cely. Někdo z nich zahraje na jevišti dohromady s profesionály.
1: Další Havlovu hru Audienci uvidí lidé příští úterý v Hraničáři.
0: O tom programu už jsme mluvili, tam je dokonce i výlet, tak co to znamená, kam takový výlet bude směřovat?
1: Výlet bude do Rychnova, Řepčice a Horní Řepčice po stopách undergroundových vesnických domů. Průvodci budou archivář Petr Karlíček a historička věnující se právě undergroundu Markéta Brožová. Přednášky, koncerty nebo promítání pak budou kromě už zmíněných míst taky v kulturním středisku, činoherním studiu nebo také v Café Max a Střekovské restauraci Praha. Festival potrvá do 6. října a kompletní program je na webu www.nahavla.cz.
0: A o tom programu uslyšíte určitě i v našem vysílání, tak tedy vám všem příjemné ráno. To byl Vítek, který nám přinesl informace o festivalu Na Havla. Díky za to. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Za 5 minut už tu bude 8. hodina, zpívala Jana Kratochvílová, nás za chvilku čekají další zprávy. Neziskové organizace, sdružení a spolky můžou získat první finance. Za co? I to vám řekne Jana Moravcová ve zprávách už za 5 minut.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Poznejte Labskou stezku s krásnými výhledy a možností spojit cyklovýlet s plavbou. Vydejte se podél Ohře krajem Chmele a památek UNESCO, nebo objevte klidnou Ploučnici. A pokud máte rádi adrenalin, čekají vás hřebeny Krušných hor i místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Neziskové organizace, sdružení a spolky můžou získat první finance za ušetřené rekultivace v lomu ČSA na Mostecku. Děčín se připojil k Evropskému dni mobility. Dnes můžou cyklisti posnídat v městském infocentru. Kostní dřeň letos v Česku daroval rekordní počet lidí. Očekáváme polojasnou až oblačnost, teplotou dnes do 18 stupňů. Zprávy a Jana Moravcová, pěkné ráno. Těžaři ze společnosti Severní energetická rozdělují první peníze za ušetřené rekultivace v lomu ČSA. Informovala o tom mluvčí společnosti Eva Maříková. Celkem jde o 13 milionů korun. Elektronicky o ně můžou žádat neziskové organizace, spolky a sdružení z okolí lomu. Přednost dostanou ty, které se zabývají vzděláním, volnočasovými aktivitami nebo sociální činností. O peníze lze žádat do 31. října. Cyklisti v Děčíně se můžou dnes zdarma nasnídat v městském infocentru na Labském nábřeží. Děčín se totiž připojil k Evropskému týdnu mobility, který upozorňuje na možnost ekologické dopravy po centrech měst.
2: Snídaně zadarmo s krásným výhledem na kaňon řeky Labe. To si dnes můžou dopřát cyklisti, kteří vyrazí na kole do práce nebo do školy v rámci Evropského týdne mobility. Občerstvení je pro ně připravené v infocentru pod městskou knihovnou od 7. hodiny raní do 10. dopolední. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Dnes je Světový den dárců kostní dřeně. V Česku letos darovalo kostní dřeň asi 120 lidí, dosud rekordní počet. Podle vedoucího lékaře Českého národního registru dárců dřeně v Plzni Pavla Jindry jsou totiž podmínky transplantace méně přísné. Díky pokroku medicíny ji můžou podstupovat mnohem starší pacienti než dřív. A Pavel Jindra popisuje i další důvod.
3: Se zúročuje naše strategie toho náboru v posledních 5 až 10 letech, kdy skutečně nabíráme mladé, zdravé lidi s parametry, které ty transplantační centra pro ty svoje pacienty, kteří potřebují transplantaci, preferují, který chtějí, takže v tom registru našem jsou dobře vyšetření.
0: Transplantaci kostní dřeně v Česku ročně potřebují stovky lidí. Pro zhruba 70% z nich se vhodný dárce najde v zahraničí. Dnes večer se taky více než 60 památek rozsvítí červeně. Aby dárce kostní dřeně připomnělo, bude mezi nimi i Pražský hrad. Sněmovna se dnes může vrátit k přísnějším trestům za neplacení výživného. Koaliční poslanci navrhují znovu zavést možnost vězení pro rodiče, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku. Opozice varuje, že trest může dopadnout i na děti, protože rodič ve vězení na výživné nevydělá. Poslanci by mohli projednat taky zvýšení důchodů starších seniorů, a to o 500 korun po dosažení 80 let, znovu pak v 85, 90 a 95 letech.
1: Počasí.
0: Počasí pro dnešek meteorologové pro sever Čech hlásí polojasno až oblačno, nejvyšší denní teploty do 18 a na horách do 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Komplikace po střetu dvou osobních aut čekejte v Poštovní ulici v Kadani na Chomutovsku a bouralo se taky v Buzulucké ulici v Teplicích. Tak šťastnou cestu a pěkné ráno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pěkné ráno, zprávy v 8 od Jany Moravcové jste slyšeli, za chvilku se dozvíme něco, co v učebnicích opět nebylo, i u nás jsou nové zvířecí živočišné druhy, jaké to jsou, to nám za chvilku poví Martin Písařík. Potom budeme mluvit o nově vypsané veřejné sbírce, kterou vypsal zámek Ploskovice. V podstatě jde o to zachránit kamenné prvky a sochy, které na zámku jsou. Víc uslyšíte před 8:30. A teď už písničky, které nestárnou, Karel Gott nebo Vaby Daněk.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Dospíval Karel Gott a teď už máme 8 hodin, 11 minut, tak tedy pěkné ráno s Českým rozhlasem Sever. Máme tu rubriku, co v učebnicích nebylo. I u nás se občas objeví nový živočišný druh. Jaký to je a kde ho najdete, to nám řekne Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že nejvzácnějším korýšem v Česku je nový druh perloočky? Příběh tohoto unikátního živočicha začíná po roce 2000, kdy byl objeven v bývalém vojenském prostoru na okraji bavorského Mnichova. Později ho tam ale už nedohledali a objevil se až v roce 2023 v Česku. Shodou okolností také v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Vojenská minulost lokality ale není pro výskyt vzácné perloočky to hlavní. Podstatný je pobyt velkých kopytníků. V roce 2015 se milovický areál přeměnil na rezervaci, kde žijí zubři, divocí koně a pratuři. Právě na jejich výskyt se existence perloočky váže. V kalištích nebo na pajedlech, která velcí savci využívají, přečkají její vajíčka řadu let a když nastanou vhodné podmínky, tak se vylíhne nová generace. Perloočka vypadá z profilu jako miniaturní ledový ptáček. Má zobáček, očko i drobný ocásek. Je ovšem průhledná. Tuzemský exemplář vzácného korýše dostal jméno Hrotnatka neočekávaná. Aktuálně je Milovická rezervace jediným místem na světě, kde se tento živočich vyskytuje.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 17 minut, aktuální teploty venku, většinou okolo 10 stupňů Celsia, na radar v žádné srážky, jinak dneska můžete čekat nějaké to sluníčko, během dne trochu víc oblačnosti a k večeru zase skoro jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 15 až 18 stupňů.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude fyzioterapeut Michal Novotný.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: jména vzácných barokních soch. Ty dlouhá léta chátrají, potřebují citlivý restaurátorský zásah. Na opravě ale v zámecké kase poměrně málo peněz, a tak se vedení rozhodlo na jejich záchranu vypsat veřejnou sbírku a oslovit také vás, tedy naše posluchače a další veřejnost.
1: Radostný mladík, který se těší z toho vína, i na ní vidíme celou řadu těch defektů. Určitě je to ten plášť, který je za sochou, vidíme velkou prasklinu, která prochází přímo za zády.
2: Popisuje kastelán zámku Ondřej Píš jednu z barokních soch, která je na zámku už téměř 300 let. Kromě stáří se na zdejších kamenných skvostech podepsalo i nešetrné restaurování.
1: Na konci 19. století, když ještě sochy stály v exteriéru, tak byly přebarveny směsí písku, barviva a vodního skla, což byla látka, která právě měla jaksi odpuzovat tu vodu, ale vedla k tomu, že zavřela ty pory, díky kterému ten kámen dýchá.
2: Opravit potřebuje také alegorie jara, říká průvodkyně Radka Kajzrová.
3: Nejprve dojde k nějakému tomu průzkumu těch defektů a potom samozřejmě také k čištění toho kamene, k stabilizaci té kamenné vrstvy a opravení těch defektů, jako je třeba prasklina na levé ruce, v níž tedy alegorie jara drží kytici.
2: To je léto. Tady jasně vidím, že létu chybí ruka.
1: To je asi ten nejviditelnější defekt a tady už jediné, co nám skutečně může pomoci, tak je šikovná ruka restaurátora.
2: Díky štědrému dárci se letos podařilo opravit první trojici soch. Na restaurování pracovali studenti Akademie výtvarných umění a na spolupráci by rádi na zámku navázali i v příštím roce.
1: Nás ta spolupráce velmi těší, protože se podaří do toho procesu restaurování dostat mladé studenty, kteří jsou navíc nadšení, je to vlastně pro ně taková první velká zakázka.
2: Když se sochám vrátí jejich barokní krása, bude záležet na tom, jak se podaří sehnat potřebných 300 tisíc korun. Vedení zámku dokonce na sochy vypsalo veřejnou sbírku. Pomoc jejich záchranou tak může kdokoliv.
1: Blíží se Vánoce, což je taková hezky doba, kdy lidé třeba rádi na něco přispějí. Tohle určitě je něco smysluplného. Vždycky si také klademe tu otázku, co po nás zůstane, co zůstane po té naší generaci.
2: Zamýšlí se Ondřej Píš. Z Ploskovic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

deváté a další zprávy pro vás bude mít Jana Moravcová. V Teplicích bude první noclehárna pro lidi bez domova. I o tom budeme mluvit ve zprávách 8:30.

0: je 8:30.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V rámci akce Den bez aut mohou lidé dnes cestovat po Ústeckém kraji zdarma. Akce se netýká pouze mezinárodních vlaků. K využití celodenní síťové jízdenky si stačí stáhnout do mobilu aplikaci Dukapka. V Teplicích bude první noclehárna pro lidi bez domova. Zatím jen dočasná během zimního období. Zastupitelé schválili na její noční provoz v listopadu a prosinci přes 670 tisíc korun. Budova radnice v Liberci bude dnes večer svítit červeně na podporu Světového dne dárců kostní dřeně. Informovalo o tom město na sociální síti. Česká národní banka od dnešního rána nabízí 5 000 korun se speciálním přítiskem. Vznikla ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Lidé si ji můžou koupit na pobočkách v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové. Zaměstnanci Unipetrolu v rafinérii v Kralupech nad Vltavou budou dopoledne nacvičovat, jak se zachovat při havárii. Námětem cvičení je únik oblaku plynného propylenu při plnění železniční cisterny. Sirény se můžou v době cvičení mezi 9 a 11 hodinou dopoledne rozeznít i několikrát. Očekáváme polojasno až oblačno, k večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 15 až 18, na horách 10 až 13 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Komplikace po střetu osobního vozu se zvěří. Čekejte řidiči na silnici 1/15 u Želkovic na Lounsku. Bouralo se v Buzulucké ulici v Teplicích a taky v Poštovní ulici v Kadani na Chomutovsku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Slyšeli jste zprávy o 8:30 od Jany Moravcové. Za chvilku si řekneme, co přinese dnešní den tady u nás na severu Čech. Děje se to opravdu hodně a pak se ještě jednou vrátíme do Teplic k tématu, o kterém už jste slyšeli ve zprávách. Bezdomovci v Teplicích budou mít v zimě zajištěný nocleh v budově. I o tom budeme mluvit živě před 9 hodinou. Ale teď už písničky, které nestárnou, Jitka Zelenková nebo Michal David.

0: Zpívala Jitka Zelenková a 5 minut před 8:45 si můžeme prozradit, co přinese dnešní den. Samozřejmě pěkně tady u nás na severu Čech a je to poměrně hodně. Nejdřív zamíříme teplickému soudu, který se ale bude odehrávat v Litoměřicích. On se totiž bude zabývat kauzou převaděčů nelegálních migrantů z jihovýchodní Asie přes Česko do Německa. A obžalovaných je 13, takže to jednání se musí uskutečnit v budově v Litoměřicích, který má velkou jednací síň. Podrobnosti po 15. hodině. Ústí nad Labem dneska začíná festival s názvem Na Havla, který propojí ústecké organizace, spolky i dobrovolníky. Na programu jsou besedy, čtení, koncerty, divadla a to všechno až do 6. října. V Litvínově na zámku Valdštejnů pokračují komentované prohlídky a v rámci svatomichaelských slavností se zaměří třeba na historii města nebo na výrobu hraček a ode dneška je tam taky výstava veselých polštářků pro dětské pacienty. Když už jsme u dětí v Duchcově, na děti čeká v kyně Lípa od 5 odpoledne Zuzka z kouzelné školky, tedy zábavný pořad pro děti. No a v Ústeckém kraji dnes pokračuje týden evropské mobility zajímavou akcí Den bez aut. Schválně to vyzkoušejte. Celý den totiž můžete jezdit v systému dopravy Ústeckého kraje zdarma. Stačí, když budete mít aplikaci TU Kapka. To znamená autobusy, vlaky, městská hromadná doprava, která je v integrované krajské dopravě, také začleněna i dneska zadarmo.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 8 hodin 640 minut, počasí na severu, aktuálně teploty většinou okolo 10 až 12 stupňů Celsia. Na radaru žádné srážky a předpověď mluví o tom, že ráno a večer bude skoro jasno až polojasno, ale během dne té oblačnosti přeci jen bude víc. Nejvyšší denní teploty 15 až 18 stupňů.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Zpíval Marek Ztracený a teď v 8 hodin a 49 minut se opět vracíme k zajímavému tématu, podíváme se společně do Teplic. Tam zastupitelé v pondělí odsouhlasili kromě jiných věcí také dotaci na provoz dočasné zimní noclehárny pro bezdomovce. Tohle zasedání sledovala i naše reportérka Jana Vitásková, teď nám přidá podrobnosti. Jano, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Zastupitelé schválili na provoz noclehárny pro společnost White Light 673 tisíc korun na listopad a prosinec letošního roku. Peníze budou na nájem, personál nebo potřebné vybavení. Tato nezisková společnost provozovala dvě předchozí zimy pro bezdomovce v Teplicích vyhřívaný stan na svém dvoře pro 15 lidí. Tentokrát to bude budova pro 33 lidí. A město už nepočítá s krizovými židlemi, které neziskové organizace vedle White Lightu, taky Květina, poskytovali lidem, kteří žijí na ulici při velkých extrémních mrazech.
0: V jakém místě ta dočasná zimní noclehárna bude?
1: Tak to konkrétní místo vedení Teplic zatím nezveřejnilo. Právě tomu se podivoval bývalý primátor a teď opoziční zastupitel Hynek Hanza z ODS, který chtěl upřesnění a vysvětlení, jak město dospělo k té uvedené částce. Primátor Jiří Štábl z Hnutí ANO řekl, že jsou dvě nebo tři možnosti a v nejbližších týdnech budou jasné výsledky jednání o tom konkrétním místě. Upozornil také na městský akční plán řešení bezdomovectví. Za půl roku se podle Štábla podařilo spolu s úřadem práce dostat první lidi z ulice do programu nízkoprahového zaměstnávání, kde mají pracovní smlouvu. Fungují taky dvě nízkoprahové ošetřovny pro lidi bezdomova, které vznikly ve spolupráci města, Českého červeného kříže a organizací Květina a White Light.
0: No a jaké další záležitosti, když se ještě jednou vrátíme k tomu pondělnímu zasedání, tepličtí zastupitelé projednávali?
1: Byl to třeba strategický dokument koncepce pěšího provozu v Teplicích, který reaguje zejména na negativní vývoj nárůstu automobilové dopravy. Taky strategie rozvoje školství na období 2026 až 2032, na které v Teplicích pracuje mezioborová pracovní skupina a projednávali taky koncepce rodinné politiky statutárního města Teplice.
0: Zasedání teplického zastupitelstva, některé výsledky nám shrnula Jana Vitásková. Díky za to. Ano, hezké ráno, naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.
2: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Zpívala Iveta Bartošová za 5 minut, to bude 9. hodina. Přeju vám pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever, nejsem na to sám, se mnou už je tu Zdeněk Lukesle, který vás i dneska provede naším dáme řeč. Tak ano, ahoj Zdeňku,
1: já tě zdravím, dnešní téma jsou revizoři.
0: Revizoři?
1: No, máš s nimi zkušenosti?
0: No a dneska mají smůlu revizoři v Ústeckém kraji, víš to?
1: No dneska se jezdí zadarmo.
0: Dneska se jezdí zadarmo, stačí mít aplikaci DU Kapka, ano, protože jeden bez aut, takže revizoři, ale na druhou stranu zase mají dneska zasloužené volno, předpokládám.
1: Takže můžeme probrat.
0: Můžeme probrat, no já jsem se něco platil.
1: Fakt?
0: No, ještě.
1: Naposledy kdy?
0: No to už je samozřejmě dávno, ale to se ještě cvakaly papírové jízdenky, mi se vždycky podařilo to někde vytratit.
1: Ne? Aha, no, takže máš tam pár pokud záznamů v rejcích.
0: V dopravním podniku města Ústí nad Labem, zcela dozajista, historicky, ale musím zase pochválit od té doby, co se třeba v Ústí, nevím, jak je to třeba u vás, v Mostě dá platit normálně telefonem, kartou, že člověk jenom přiloží, tak je to prostě naprosto v pohodě.
1: Ano, takže revizory dneska probereme v pořadu Dáme řeč.
0: A teď už se loučí Petr Beran, zítra ráno, zase pěkně naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Na dnešek připadá Světový den dárců kostní dřeně. Varnsdorf na Děčínsku postavil pro cyklisty a turisty 3 nové altány. Více než 60 českých památek se dnes večer rozsvítí červeně na připomínku dárců kostní dřeně. Očekáváme polojasno až oblačno, teploty do 18 stupňů. Krásné začínající dopoledne vám všem přeje Jana Moravcová. Na dnešek připadá Světový den dárců kostní dřeně. V rámci této iniciativy se po celém Česku na červeno nasvěcují významné památky, budovy a další objekty. Například v Klášterci nad Ohří symbolicky červeně nasvítí tamní kulturní centrum, informuje město na svém webu. Červené nasvícení má upozornit na význam dárcovství krvetvorných buněk. Cyklisté a turisté si mohou v okolí Varnsdorfu na Děčínsku odpočinout ve 3 nových altánech. Město je nechalo postavit u 3 velkých cyklotras. První z nich se nachází u rybníka Kočka, druhý v blízkosti vysílače v Rajzově ulici a třetí pak u hraničního Buku.
2: Podle mluvčího radnice Tomáše Seckého jsou altány z masivního dřeva a jejich podoba vychází z tradičních podstávkových domů, které jsou pro oblast typické. Jejich stavba stála celkově 371 tisíc korun. 288 tisíci přispěla městu nadace ČEST z programu Úprava turistických tratí a běžeckých stop. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Policisté ukončili pátrání po 94-leté seniorce z Mostu, informovali o tom na webu. Bližší podrobnosti neuvedli, ženu hledali od včerejšího večera. Podle rodiny nejspíš už v sobotu odešla z domova a od té doby se nikomu neozvala. Poslanci budou dnes jednat mimo jiné o přísnějších trestech za neplacení alimentů. Za jejich neplacení nejméně 4 měsíce by podle návrhu znovu hrozilo vězení. Část opozice s tím nesouhlasí a upozorňuje na dopad na děti. Sněmovna se může zabývat i návrhem na mimořádné zvýšení penzí v 80, 85, 90 a 95 letech vždy o 500 korun a o 1000 korun pak po dosažení 100 let.
1: Sport.
0: Čeští volejbalisté podlehli Belgii 1-3 na sety a na mistrovství Evropy skončili v osmifinále. Češi získali první set a druhou sadu dovedli se soupeřem do vyrovnané koncovky. Čím zápas prohráli, vysvětloval blokař Jakub Klajmon.
3: Rozehráno jsme to měli perfektně, akorát že v tom druhém setu jsme to dotáhli na těch 23-23 a bohužel jsme neudělali tu ztrátu, která nás, si myslím, že pak stála ten set. Bohužel Belgie se potom chytla a nepustila nás vlastně k ničemu. Dostala nás na servisu, my jsme nemohli odbránit, takže to bylo pro nás těžké až do konce zápasu.
0: Čeští volejbalisté, kteří loni na světovém šampionátu skončili čtvrtí, vypadli v osmifinále evropského šampionátu po druhé v řadě.
1: Počasí.
0: Očekáváme polojasno až oblačno, k večeru bude oblačnosti ubývat, teploty naměříme do 18 stupňů. Stav řeky Labe dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem hladina měla 132 cm, průtok byl 86 metrů krychlových za sekundu, předpověď 125 cm, tendence setrvalý stav a zajištěný vodní stav Ústí dnes 130 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 15 u Želkovic na Lonku pozor na sraženou srnu v příkopu a bouralo se taky v Poštovní ulici v Kadani na Chomutovsku. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Český rozhlas Sever, s vámi hezký den. Dáme řeč dnešní téma revizoři. Měli jste někdy problém s revizory, nebo jste třeba toužili po tom, že budete revizory? Tak zavolejte 475 212 212. Janě, ty jsi měla někdy něco s revizorem?
0: Prosím tě, co to je za otázku?
4: No, jestli jsi třeba měla pokutu od něj.
0: Ano.
4: Jo? Kolikrát?
0: Párkrát jako dítě.
4: Jako dítě, teď už jezdíš.
0: Teď zhruba. Už jezdím poctivě a platím.
4: Dobře, takže revizoři, dnešní téma, zavolejte vaše příhody na 475 212 212, dáme řeč a dáme i písničky, které nestárnou.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Krásný den s Českým rozhlasem Sever. Hezké dopoledne, dáme řeč, dnešní téma revizoři. Obdivujete práci revizoru? Mohli byste toto povolání dělat? Platili jste někdy pokutu za jízdu na černo? Já bych tedy revizora nemohl dělat za žádnou cenu, jsem příliš měkký, kdybych vždy přimouřil oko nebo lidi bez lízku nechal utéct. Už jen ta představa, že bych třeba musel řešit nějakou starší paní za jízdu na černo, to bych opravdu asi nedokázal, ale stane se samozřejmě, že jedeme na černo a ani to nemusí být úmysl. Pojďme se teď věnovat nebo zaspomínat na herce Jana Kačera. Jeho působištěm byla Ostrava, do které se v půlce 70. let po nuceném odchodu z Prahy pracovně vrátil. Před lety nám k tomu přidal kolegovi Vladimíru Štěvičkovi tuto vzpomínku.
1: Do Ostravy mě vzali, protože jsem tam předtím byla, jako jsem se tam osvědčil. Dokonce mě říkali, vy neříkáte zprostý anekdoty, nepijete a nekouříte, tak tady můžete být.
2: To jste pak jezdil vlakem z Prahy do Ostravy?
1: Jsem jezdil každý týden 9,5 roku Ostrava Praha, takže já České dráhy mám celkem maličku a dotáhl jsem to málem až na revizora. Protože když už jsem pořád jezdil, tak jednak to stálo strašný peníze a já jsem měl takový kamaráda, který se jmenoval inženýr Mazaný a říkali, že je mě podobné, člověk byl daleko mladší než já, ale měl fousy a ten byl zaměstnanec Českých drah. A on mě půjčil svoji legitimaci, já jsem jezdil za 60 halířů první třídou, ale nesměl se tam vyskytnout žádný kulturní průvodčí, protože ten říkal, je pane Kačer, jedete do Ostravy a já jsem byl v Turánu černý pasažér, ale když tam jezdil normální a viděl inženýr Mazaný, tak mě posadil do nejlepšího jako kupe a když přišel revizor, tak řekl, máte tam kolegu? Tak revizor přišel, já jsem s ním celou cestu diskutoval, probírali jsme různý nešvary na železnici, jako černý pasažéry a tak dále. No a tak jsem dojel, takže jsem v podstatě se stal odborníkem na černou jízdu.
0: Tolik Jan Kačer. Teď to nechám na vás, revizory. Mohli byste dělat toto povolání? Co si myslíte, že je na této práci nejtěžší? Platili jste někdy pokutu za jízdu na černo? Tak volejte 475 212 212 dáme řeč. Nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi, revizoři, to je dnešní téma. Kdysi jsem v Mostě znal snad všechny revizory, věděl jsem, jak vypadají, a to když jezdili nenápadně v civilu. Teď moc MHD nejezdím, ale připadá mi, že občas na zástavce třeba v Mostě revizory vidím a připadá mi, že jezdí v nějakých uniformách nebo jsou označení dopředu, takže podobně poznáte, když revizor nastoupí. Pojďme na vaše zkušenosti, na telefonu je Marcela z Neštěmic, hezký den.
1: Hezký den, pane Zdenku, zdravím vás a posluchače.
0: Dobrý den, tak paní Marcelo, kolikrát jste platila pokutu?
1: Platila jsem jednou pokutu, pane Zdenku, když jsem z Neštěmic jezdila do Olšinek pracovat.
0: Ano.
1: A my jsme si kupovali ty tříměsíční, měli jsme průkazku a tříměsíční průkazku jsme si kupovali. A jezdili jsme třináctkou a tam jezdil takový hezký řidič. A my přišli do autobusu, pozdravili jsme, hezky jsme si sedli a teď na revize jízdenek. No tak já jsem vytáhla tu průkazku a teď on říkal, ale tu průkazku máte prošlou. Já říkám, to si děláte ze mě srandy. Představte si, že ten den předtím mě ta průkazka skončila a já jsem si nekoukala, jsem nevšimla jsem si to, tak jsem zaplatila teda, dál mi pokutu jenom 200 korun. A říkal, dobrý. Buďte ráda, jinak byste zaplatila 1000 korun.
0: To je dobrý. A od té doby si teda na to dáváte pozor.
1: A od té doby už, já už jsem v důchodu, takže už máme důchodcovskou průkazku, takže už nemusíme platit, tak jezdíme zadarmo jako důchodci tady v Ústí.
0: Ano, dneska se jezdí, pokud máte důkapku, vůbec zadarmo, dneska v rámci dne samozřejmě je připraven takovýto speciální den, ale zeptám se vás, vy byste třeba mohla někdy dělat revizorku? Přemýšlela jste o tom?
1: Ne, pane Zdem, ježiš, já bych musel, no, to si ani nepřejte, já bych je musela mlátit, jen by nastoupili do autobusu, dobře. Protože když to vidíte dneska, jak se chovají, no to je, některý lidi to je úplně vod.
0: Dobře, díky a mějte se hezky, nashledanou. Tonda ze Střikova napsal, předně by měl pan redaktor, tedy já, informovat posluchači o povinnosti revizorů se řádně identifikovat, tak to je snad samozřejmé. Já osobně sám je bez identifikace ignoruji a tím dochází ke konfliktům. Někteří se chovají nadrazeně, možná by měli podstoupit psychotesty, zda jsou hodní pro práci revizora. Tak to je další z příspěvků k tématu revizor. Zavolejte i vy 475 212 212 dáme řeč nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Krásný den vám všem. Revizoři, to je dnešní téma. Mohli byste toto povolání dělat, když jste platili za jízdu na černo? Asi nejslavnější revizor, ten od Gogola, ale ten tramvaj nejezdil, a samozřejmě všichni známe revizora pražských elektrických drah Gustava Anděla. Ten byl pěkně nerudný. Pojďme na další telefonát. Jana z Rumburku je na telefonu. Hezký den.
1: Já vám přeju také hezký den.
0: Dobrý den. Tak jakou máte příhodu s revizorem?
1: Já mám dvě takové celkem úsměvné historky.
0: Ano.
1: Jedna je samozřejmě, jako správný Pražák jsem jednou platila pokutu. Bylo to před Vánocema, byli jsme s kamarádkou nakupovat. Krásně jsme nakoupili, spokojení. Na Národní třídě jsme vypadli z máje, skočili do tramvaje, usedli a besedujeme o tom, jak hezky jsme nakoupili. Hop! A najednou před námi revizor. Samozřejmě bez lízku obě dvě. No tak jsme zaplatili 700 korun, to už tedy ta euforie spadla, tak to je moje historka o placení.
0: Ano.
1: A pak je ještě jedna, a sice ta, že ta je stará 12 let. Ráno jsem měla do práce, nebo do práce. Měla jsem brigádu takovou už jako důchodce a najednou revizor v metru. Já jsem se usmívala, on byl komisní, starší pán, skočil na mě, mračil se, asi neměl dobrou náladu. A já jsem vytáhla tenkrát už, protože mi bylo 65, pryč, lítačku takzvanou, všichni Pražáci znají.
0: Ano.
1: A on se udivil, jak to, že mám lítačku. Já říkám, no protože je mi 65+. Nevěřil, samozřejmě moje ego se potěšilo, propustil mě a kdo ví, jestli to neodnesli nějaký druzí.
0: Jo,
1: tak to
0: jo,
1: jsou moje
0: dvě krásné historky. Do, a v Rumburku, tam je Emma, jezdí revizoři v Rumburku vůbec?
1: Ne, tady pouze taxiky dálkový autobusy.
0: No tak tam lítačku nepotřebujete. Díky moc, šťastné cesty a mějte se hezky. Naschledanou.
1: Taky, hezký den, naschledanou.
0: Píše Marek, já nikdy vědomě nejezdil na černo, přesto jsem se nikdy nesetkal s milým a přívětivým revizorem. To jsou paradoxy. Tak zavolejte i vy, 475 212 212, dáme řeč. Dnešní téma revizoři.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Dneska probíráme revizory. Tvrdí revizoři jsou třeba v Praze v metru. Tam si myslím, že se s ním vůbec nepářou. Ti mi připadají až někdy agresivní. No, pojďme na další telefonát. Posluchačka z Roudnice je na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý
1: den. Zuzana z Roudnice. Všechny zdravím.
0: My vás taky.
1: A chtěla bych vám takovou příhodu s revizorem. Já jsem jeden čas pracovala v Praze na nočních směnách při výrobě novin. A jezdili jsme třeba v 3:30 nočníma tramvajema nebo autobusama domů. Vždycky teda nás jelo víc, jak jsme končili směnu, nastoupili jsme do tramvaje noční a pak různě jsme se povystupovali podle toho, kde kdo bydlel. A měli jsme jednu kolegyni, která vždycky, jako když jsme jezdili z práce, tak byla oblečená, teda to bylo strašný. Ona měla čepici, prostě když se jí říkalo debilka, z toho jí trčely vlasy, měla kabát od větší čísla menší, zapnutý na jeden knoflík uprostřed, tepláky jí plandali, prostě my jsme si vždycky říkali, ježišmarja. No, ale jednou teda, takhle při té jízdě tramvají, tak nastoupili revizoři. A teď nás kontrolovali, no, my jsme jízdenky teda neměli, bohužel. My jsme to občas i zkoušeli, jest teda na černo a tak. A tady ta kolegyně, bylo to teda říkám v Praze, jo, podotýkám.
0: Ano, ano.
1: Tady ta kolegyně prostě taky neměla jízdenku a oni na ní, občanský průkaz, nemám. Jak se jmenujete? Jitka. No a dál? Jitka. No a kde bydlíte? Na Hlavním nádraží. A vlastně v tu chvíli, jo, oni ji nechali bejt, protože musím teda podotknout, že na Hlavním nádraží v Praze se hodně jakoby schrocovali, to je i jako jinde, lidi bezdomová, bezdomovci a tak dále.
0: Jo, jo.
1: A oni to prostě věřili, tak ji nechali bejt. A my všichni ostatní jsme zaplatili 500 korun pokuty, bylo nás 5.
0: Takže takhle, dobře.
1: A potom nám říkala, tak už víte, proč takhle strašně jezdím oblíkaná? A my jsme říkali, jo, no a ona úspěšně takhle jezdila z noční několik let a pak už ji i znali, tak už ji nechali bajit.
0: Jasně. Dobře, tak díky moc za příspěvek, mějte se hezky. Naschledanou. Tak tolik, další zkušenost revizory, zavolejte i vy, 475 212 212. Nejezdím na černo, takže moje zkušenosti s revizory je víceméně taková, že ukážu jízdenku a rozloučím se. Tolik Jirka, zavolejte nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Ano, jsem zvědavý, jestli na černo jezdí herec tady od nás Činoheráků z Ústí nad Labem Honza Plouhar. A Honza nám nevydržel. Tak, zavolejte 475 212 212, dáme řeč, můžete hned teď. Probíráme revizory, jaký vy máte zkušenosti s revizory, tak pojďme na další telefonát. Krásný den, kdo je na telefonu, dobrý den.
1: Krásný den, tady je Irena z Roudnice nad Labem.
0: Ano,
1: já teda sama osobně jsem se setkala s revizorem, ale vždycky to dobře dopadlo, jízdenku jsem vždycky měla. Ale chci říct jinou příhodu. Kamarád měl syna a to byl takovej živel, že jezdil všude na černo. I když třeba peníze u sebe měl, ale vždycky řekl, že nemá. No a jednou se to vymstilo, chtěli na něm občanku, takže občanku dal, pán si ho poznačil a povídá, na to a na to místo zaplatíte. Bylo to v Praze. A on se na to vybodnul, chodili mu domů dopisy, vždycky to zahodil. No jenom, že po 5 letech mu přišlo dopis 80 tisíc zaplatit.
0: Aha, tak.
1: Takže otec to zaplatil, no a pak další 120 tisíc. No tak už šel do insolvence. No a můžu vám říct, že se to s ním táhne pořád.
0: Jasně. Dobře. A vy osobní zkušenost nějakou máte, že by vás nikdo nachytal na černo?
1: Já jsem vždycky byla v dobrém i ve vlaku, když jsem, protože jsem měla vnučku v Dolanech, takže jsme jezdili a museli jsme si i ve vlaku kupovat jízdenku v Dolanech, takže tam to bylo bez problému. No, ale nikdy jsem jako neměla to, že bych byla nějaký problém nebo něco. I když jsme jezdili na dovolenou s metrem, kamarádkou, tak vždycky jsme jako jízdenku měli. Ano, přišel revizor, ale vždycky jsme se poukázali, ukázali jízdenkou a bylo to vždycky dobrý.
0: Dobře, tak ať to funguje takhle dál. Díky moc za telefonát a mějte se hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak samozřejmě já si nikdy nezapomenu označit lístek, ale jednou se to stalo, když jsem přejela zónu, píše Lenka z Mostu, a to se mi stalo taky. Taky jsem platil, když jsem přejel zónu, myslel jsem si, že z Mostu do Litvínova jsou to dvě zóny nebo dvě pásma, oni to byly tři, tak jsem taky dostal pokutu. Zavolejte i vy vaše zkušenosti s revizory 475 212 212, dáme řeč.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi a teď ten slibovaný Honza Plouhár z Činoheráku. Honzo, já tě zdravím, ahoj, hezký den.
1: Krásné dobré ráno, snad jsme všechno vyřešili.
0: Ano, už je to všechno vyřešený, technicky tě slyšíme nádherně. Zeptám se tě, ty jsi ze severní Moravy?
1: Ano.
0: A teď jsi tady na severu Čech, je nějaký rozdíl mezi revizory na severu Moravy a tady u nás?
1: Já myslím, že určitě ne. Já myslím, že revizor to je prostě... Skoro se bojím říct diagnoza, ale tím samozřejmě nechci urážet žádný revizory, protože je to práce jako důležitá, která je potřeba.
0: Ano. A ty jsi měl někdy nějaký problém s revizorem, že jsi musel platit pokutu?
1: Samozřejmě v mé bouřlivé mládí jako zaznamenalo spoustu pokut, až dokonce jsem to nechal dojít do různých exekučních příkazů, ale to byly opravdu všechno hříchy puberty a mládí, naštěstí už je to za mnou. A od té doby, co si nesu, tak je, že když se ozve kontrola jízdenek, tak se stejně rozklepu, že jo. I když tu jízdenku mám, teď už samozřejmě ve svém věku už si to samozřejmě nerisknu, abych jezdil na černo.
0: Jo, a kolik jsi platil nejvíc takhle v tom mládí?
1: No já myslím, to snad ani nebudu říkat.
0: No.
1: Ale bylo to jako přes 10 000 určitě,
0: co?
1: No. Se to jako nadhromáždilo, ty pokuty všechny. A samozřejmě jsem to tajil před rodiči, že jo, protože jsem byl ještě na škole a samozřejmě bylo jednodušší si koupit něco úplně jiného, než samozřejmě lístek na tramvaj.
0: No jasně. Takže teď si to hlídáš. Jezdíš vůbec MHDčkem?
1: Jezdím, samozřejmě, pokud samozřejmě se dostanu tím MHDčkem tam, kam potřebuju, tak ho využívám v Ústí. Myslím, že ta síť je velmi dobře zpracovaná a dostanu se téměř kamkoliv.
0: A hrál jsi někdy revizora?
1: Ne, tak to se mi ještě nepoštěstilo.
0: Ne? Ani od toho Gogola?
1: To jsem samozřejmě hrál, ano, vidíte,
0: no,
1: ano,
0: no.
1: Taková jsem samozřejmě hrál, ano.
0: No vidíš, tak tu spojitost jsme tam našli. Díky moc za telefon a nejezdí na černo, měj se hezky.
1: Ano, mějte se krásně.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Honza Plouhár na Českém rozhlasu Sever a vy zavolejte ještě jeden telefonát, stihneme 475 212 212. Dáme řeč, jaké jsou vaše zkušenosti s revizory.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever, s vámi revizory dneska probíráme. Já si pamatuju ještě, když se lístky prodávaly přímo v tramvaji Mostě, tak nevím, jestli tenkrát chodil revizor, a taky když se ještě cvakali ve strojku ty kombinace, tak spolužák měl všechny kombinace, pozbíral to různě na zastávkách, v koších, pak si vždycky zkušebně cvaknul jenom papírek a vytáhnul ten správný lístek. Nevím, jestli se mu to vyplatilo, ale jinak s revizory mám různé zkušenosti. Třeba jsem měl dálkovým autobusem z Mostu do Prahy a normálně na silnici nás zastavil revizor a zkontroloval lístky. Pojďme na ten poslední telefonát. Na telefonu je Hanka z Ústí nad Labem. Hezký den, zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den vám všem.
0: Dobrý den. Co vy,
1: no, já jsem si vzpomněla, to už je takových 60 roků nejmíň. A my jsme se, bydeli jsme ve Výklicích, no a že jsme se se sestrou domluvili, že pojedeme do Teplic vlakem. Tak jsme šli na nádraží Chabařovice a v tom přijel vlak. No tak my, aby nám neujel, neměli jsme lístky, tak jsme vlezli do vlaku. Ale jako ten strach, co jsme měli, než jsme v Teplicích vystoupili, to bylo neskutečné. To jsem se zaříkal, v životě bych nejela na černo. No, tak to prošlo dobře. A když jsme potom jeli domů, tak jsme si teda lístky koupili. Nastoupili jsme do vlaku. Tam stál na té plošině pán. No a my už jsme si nešli sednout. Říkali jsme, za chvilku vystupujeme. Vlak se rozjel, pán se otočil, byl to revizor. Ale my jsme se ze ségrou dali do takového smíchu. No on chudák neviděl nic, co je. No tak nás nechal smát. Yes, ale to, co jsme, tak když jsme měli lístek, tak nás kontrolovali, a když jsme neměli, tak nám to vyšlo.
0: Ano.
1: Ale víc bych na černo nejela.
0: Nikdy.
1: To mi nestojí za to, za ty nervy.
0: Ano, takže nikdy, tak jste, pokutu, nikdy jste pokutu neplatila?
1: Ne, neplatila. Neplatila. Pak jednou tady, jako na místní dopravě, lístek, já jsem si šla píchnout a ono to nešlo.
0: Aha.
1: A to bylo plno lidí, kterým to taky nešlo. No a najednou na stanici nastoupila revizorka a hned na mě, a říká, já nemám píchlý lístek. Tak jedete na černo, zaplatíte mi pokud, já vám nebudu. Mají vám ty přístroje fungovat,
0: jasne.
1: A ne, abych já tady, já nejsem sama, kterým to nešlo, tak já to platit nebudu.
0: Jasne.
1: Hele, ono tam strčá ten náhradní lístek a ono jí to šlo.
0: To je zákon schválnosti.
1: A já říkám, no tak umíte lepší píchat jako já, tak jsem si píchla, bylo to. A šlo to. No, to
0: jasně.
1: Co jsem mohla dělat?
0: No, no,
1: bylo to dobré. A pokud to jsem neplatila, chraň Bůh.
0: Dobře, díky za telefonát, za vzpomínky.
1: Tak jo, mějte se hezky. Jeden vám všem přeju a mějte se,
0: naschledanou. Píše ještě Jirka z revizory, mám veskrze dobré zkušenosti, když si jízdné kupuji, nevyhl jsem se pár chybám. Jednou jsem doběhl autobus a zapomněl jsem si koupit SMS jízdenku, tak jsem byl tak naštvaný sám na sebe, že mě revizor ještě uklidňoval a nakonec mě nechal si tu jízdenku koupit. Tak díky moc za dnešní příspěvky do pořadu Dáme řeč.
2: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi, hezké dopoledne. Revize jízdenek, je tady Lenka Šovová. Máš lítačku?
1: Ne, proč?
0: Máš? Nepotřebuješ?
1: No, od té doby, co bydlím na Bláhově, tak jezdím autem, takže ne, no.
0: Tam nemáte MHDčku?
1: Jezdí tam zelené autobusy, ale já ty autobusy moc nemusím, tam je spousta zatáček, mě se dělá špatně, takže...
0: Takže ne. A chytil tě někdy revizor?
1: No jejda.
0: Fakt?
1: No, tak městská hromadná doprava Most Litvínov, jeden čas jsem to využívala pravidelně, ale ne zas tak pravidelně, abych měla lítačku. Takže ano, a dokonce si myslím, že to minimálně jednou došlo tak, jako že jsem odignorovala nějakou pokutu a naskákalo to ne do těch exekučních výšek, ale prodražilo se to.
0: No, takže dneska vás dopoledním expresem bude provázet černý pasažér Lenka Šebová. A zítra já vám něco řeknu, miluju podzim ze všech ročních období nejvíc, tak budeme vítat podzim, budu se vás ptát, proč také rádi nebo neradi máte podzim. Hezký den vám všem.
2: Český rozhlas Sever, písnička.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Litvínově postaví kraj novou výjezdovou základnu Sanitek. Žatec přijímá podklady pro dotace na obnovu kulturních památek na příští rok. Liberecká radnice dnes červeným osvětlením podpoří Světový den dárců kostní dřeně. Dnes čekáme převážně polojasno až oblačno s teplotami do 18 stupňů. Pěkné úterní dopoledne vám všem přeje Jana Moravcová. V Litvínově vyroste nová výjezdová základna zdravotnické záchranné služby. Návrh schválila Rada Ústeckého kraje. Prostory polikliniky, kde dnes sanitky v Litvínově sídlí, už záchranářům nevyhovují. Nová základna má vzniknout v ulici u Bílého sloupu v blízkosti supermarketu Penny. Podle hejtmana Richarda Brabce náklady výjdou na 96 milionů korun.
2: Zároveň jsme také podali žádost o podporu z IROPu, kde samozřejmě je otázka, jakým způsobem případně bude navýšena alokace. My věříme, že bude, a potom by příspěvek z prostředků Evropy mohl dosáhnout až 85%.
0: Kraj chce základnu pro záchranku v Litvínově postavit, i kdyby dotaci nedostal. Práce by podle mluvčí kraje Magdaleny Fraňkové měly začít v roce 2028. Vlastníci kulturních památek v Žadci můžou žádat o jejich zařazení do programu Regenerace na příští rok. Do 23. října musí podle webu radnice městu odevzdat dotazník s plánovanými pracemi, jejich náklady a požadovanou výší státní podpory. Program je určený pro kulturní památky v městské památkové rezervaci a zóně.
3: Letos město společně s Ministerstvem kultury rozdělilo na obnovu památek téměř 1,9 milionu korun. Peníze šly například na opravy střech domů v ulici Josefa Hory a na náměstí Prokopa Velkého nebo na obnovu výmalby a štuků objektu v Tyršově ulici. Z Žadce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Budova radnice v Liberci bude dnes večer svítit červeně na podporu Světového dne dárců kostní dřeně, informovalo o tom město na sociální síti. Červené osvětlení má za cíl poděkovat všem dárcům i lidem, kteří jsou zapsaní v registru dárců. Současně má vyzvat nové možné dárce. Český registr dárců krvetvorných buněk IKEM funguje už více než 30 let. Hledá dárce kostní dřeně pro pacienty s leukémií a dalšími vážnými nemocemi krvetvorby. Členské země Evropské unie se nakonec neshodly na prodloužení protiruských sankcí. Jednání v Bruselu budou pokračovat dnes. Původně se země měly shodnout už včera večer. Francie a Slovensko dál prosazují vyškrtnutí dvou ruských miliardářů ze sankčního seznamu, Michaela Friedmana a Ališera Usmanova. Proti tomu byla podle zdrojů ČTK jedna z pobaltských zemí a dohodu nakonec velvyslanci neschválili. Sankce proti ruským a běloruským občanům a firmám platí pouze do dnešní půlnoci. Zahrnují přes 3000 jedinců a subjektů a země Evropské unie je prodlužují každých 6 měsíců. Sport. České tenistky vstoupí do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. V 11 hodin našeho času rozehrají čtvrtfinále s Velkou Británií.
1: Počasí.
0: Dnešek bude převážně na severu polojasný až oblačný, k večeru bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší denní teploty naměříme do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Litvínově v části Osada čekejte komplikace po střetu osobního vozu s chodcem, konkrétně v Podkrušnohorské ulici, a pozor taky po nehodě ulice Kvápence v Teplicích. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Pěkné úterý s Českým rozhlasem Sever, je tu dopolední Express a v něm dnes pozvánka na jednu novou rozhlednu, další úspěšný recept ze soutěže Pochoutkový rok, kulturní tipy a taky slavný Severočech. Tentokrát vám Milan Knotek představí muže, který se velmi úspěšně živil psaným slovem. První píseň v dopoledním Expressu zaspívá žena, která se zpěvu sice nebrání, ale velmi úspěšně se živí hraním. Zuzana Norisová a její romantické šepotání. Tak dobrý poslech.
1: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Je 9:50, posloucháte dopolední Express Českého rozhlasu Sever. Pěkné úterý s námi. Životní osudy mohou být rozmanité. Konec konců Michal Tučný, který právě dospíval, se vyučil prodavačem, pak to zúročil v jedné ze svých úspěšných písní, protože se celý život právě zpěvem živil. Slavný Severočech, kterého vám dnes představí Milan Knotek, tak ten se původně vyučil sladovníkem a vzal to přes zpěv až ke psaným textům.
1: Slavní Severočeši.
2: Téměř 30 let stál v čele Severočeského klubu spisovatelů. Ladislav Muška byl zároveň operním zpěvákem, publicistou, prozaikem a autorem rozhlasových a divadelních textů. Narodil se v roce 1928 v Semilech. Vyučil se sladovníkem a při zaměstnání studoval v Praze operní zpěv. 2 roky působil v armádním uměleckém souboru. V roce 1951 nastoupil do Ústeckého divadla. Začínal jako sborista. Později se stal solistou a působil také jako dirigent scénické hudby a režisér. K literatuře se dostal během svého působení v Ústeckém divadle. Jeho první publikovaná povídka vyšla v roce 1956. Psal prózu, detektivní příběhy, literaturu pro děti, aforismy a publicistické texty. Spolupracoval s tiskem, rozhlasem i televizí. Rozhlas vysílal jeho povídky, literární pásma a hry. V roce 1970 po skartaci nákladu jeho knihy Pátého dne stvořil rybu dostal Muška zákaz publikovat, který trval prakticky až do roku 1989. Tvořit ale nepřestal. Například pro Ústecké divadlo psal anonymně cyklus Pojďte si hrát. Jeho hra Pihovatá princezna byla uváděna pod pseudonymem. Po sametové revoluci Muška spoluzakládal Severočeský klub spisovatelů. V roce 2008 získal cenu primátora města Ústí nad Labem a také například cenu Jiřího Marka za detektivní knihu Nenechám si tě vzít. Ladislav Muška zemřel v listopadu 2023 v Ústí nad Labem v úctyhodném věku 95 let.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Kateřina Marie Tichá v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever 19 minut po desáté a před námi je dnešní turistická pozvánka.
1: Křížem krajem.
0: Rozhledna na Jitrovníku nedaleko Šluknova už stojí a je nejen naše nejnovější, ale také nejsevernější. V sobotu 26. září, jak uslyšíte od Evy Bucharové, se stane cílem mezinárodního turistického pochodu.
2: U příležitosti sobotního otevření nové rozhledny na Jitrovníku se uskuteční mezinárodní hvězdicový pochod, který povede z různých míst českého Nizozemí i z Německa. Hlavním organizátorem je klub českých turistů Rumburg. Na Jitrovník se můžete vydat 3 kilometry z Valdeku, 6 kilometrů ze Šluknova a třeba z Německa z Ebersbachu to budete mít 7 kilometrů. Velký vyhlídkový okruh je místně značen a vede ze Šluknova přes Jitrovník, Valdek, Karlovo údolí a zpátky do Šluknova a má 24 kilometrů. Ve slavnostní sobotu můžete vyrazit i na kole. Kolem Jitrovníku vedou dvě značené cyklotrasy. 3042 Rumburg-Šluknov a 3043 Neugersdorf-Dolní Poustevna Jiříkovská cesta. Účastníci obdrží u rozhledny pamětní listy a upomínkové předměty. Po celý den od 9 do 17 hodin bude probíhat návštěvní den na rozhledně. Poprvé se budete moci rozhlédnout z této 31 metrů vysoké vyhlídkové věže. Budou-li dobré podmínky, uvidíte daleké obzory od Krkonoš po Klínovec v Krušných horách i velkou část Horní Lužice. Kulturní program zajistí dechový orchestr Zachsländer Plaus Musikanten. Proběhnou ukázky turistického značení, ukázky výcviku dravých ptáků, připraveny budou i hry pro rodiny s dětmi.
1: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Přeji pěkné úterní dopoledne s Českým rozhlasem Sever. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept z roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o dvoubarevné tvarohové řezy původně od Marie Kráčmarové Sklenice ve východních Čechách. No a my se ho teď naučíme dělat s kuchařem Ivanem Vodochodským. To vše v rámci toho speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží úspěšné recepty z let minulých a záměrně už nám je nepřipravují naši posluchači, tedy jejich autoři, ale porotci soutěže a taky profesionální kolegové. Dnes tedy Ivan Vodochodský. Patrik Rozehnal byl u toho, když Ivan přemýšlel, jak to vlastně upéct.
1: A nebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
2: Na těsto, co potřebujeme?
1: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, 2 vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženého tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
2: Tak už by se nepovedly.
1: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že my jsme dohodli, že ty jsi známý pekář a cukrář, takže všechny věci, které já budu v Ouskejch, přebíráš ty okamžitě.
3: Pochoutkový rok.
1: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se nám taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
2: Teď to těsto.
1: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
2: Ano. Ty máš černé kakao.
1: Černě jak bota to kakao.
2: Jako uhlí z Ostravy.
1: Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže tečko.
2: Vyvalovat. Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás a pak to přeneseme tedy do plechu.
1: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle to tlačíme do krajů. Patriku, marmeláda. Dáme ji do všech světových stran.
2: Teď si připravíme krém.
1: Tak dáme tam žloutky.
2: K tomu tvarohu.
1: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Šťáva, šup, z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
2: Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo krém fresh.
1: No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
2: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
1: Nádhera. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikryjeme, že jo?
2: Tak Ivan válí těsto.
1: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
2: Krásně.
1: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáté na 45 minut.
2: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
1: No právě, až to vychladne. Já už chutnám, já jsem neodolal, jak se to myslím povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
2: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
1: fakt,
2: den.
1: Na to člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože, no takže přátelé, dobrou chuť.
0: Určitě si pochutnáte taky, tedy pokud necháte tenhle dezert rozležet, pak je teprve patřičně vláčný a plný chutí. Přesný recept na dvoubarevné tvarohové řezy od kuchaře Ivana Vodochodského najdete na stránce pochoutkovirok.cz a na stejném místě je samozřejmě i ten původní recept od Marie Kráčmarové Sklenice ve východních Čechách. V neděli si připomeneme druhý nejlepší recept roku 2025 podle Poroty. Tentokrát půjde o chodské koláče, které nám upeče Naďa Konvalinková.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Marie Rotrová a jeden z jejich nestárnoucích hitů v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Před malou chvílí jsme společně pekli, tak v kuchyni ještě chvíli zůstaneme. Tentokrát se ale podíváme na surovinu, která řekla bych, že stále ještě v českých kuchyních není úplně obvyklá. Před námi jsou babské rady Jarky Vykoupilové, které se budou týkat batátů.
1: Babské rady.
2: Batáty neboli sladké brambory mohou díky svému názvu vzbudit obavu ze sacharidové bomby. Opak je pravdou. Jsou bohaté na živiny a pomáhají bojovat proti zánětu i posílit náš imunitní systém. Jejich chuť je jemná a nasládlá, podobně jako například u dýně. Doplnění sladkých brambor přísadami obsahujícími bílkoviny a tuky, například kapkou olivového oleje a nasekanými vlašskými ořechy, to je kombinace, která pomáhá udržet hladinu cukru v krvi v rovnováze. Brambory štěstí, tak původní obyvatelé Střední Ameriky nazývali právě batáty, protože jejich konzumace prý vyvolává pocit spokojenosti. Batáty jsou ideální, leč trochu netypickou rostlinou pro pěstování ve skleníku. Milují totiž teplo. A když ho mají, zahrnou vás bohatou úrodou. Ve skleníku můžete batáty kombinovat s rostlinami, které mají podobné nároky na péči. Například s u nás oblíbenými rajčaty nebo paprikami.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude fyzioterapeut Michal Novotný.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio Vaš.

Skupina Buty 10 minut před 11. v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever a před námi jsou dnešní kulturní tipy. A začneme přednáškou nazvanou Co umí mozek a co umíme my. Tahle přednáška, která otevře fascinující svět lidského mozku, který je stále tou nejdokonalejší technologií, jakou známe, proběhne v kulturním a kreativním centru v Litoměřicích od 6 hodin a přednášet bude profesor Vladimír Beneš. Další pozvánka nás vede do Litvínova, protože tam právě dnes startují komentované prohlídky zámku Valštejnů. Jak jsem řekla, začínají dnes a potrvají až do nedělních městských svatomichalských slavností. A vy díky ním můžete trochu jinak poznat historii města, taky výrobu hraček z firmy Huš, které je věnována jedna z expozic, anebo tvorbu sochaře Stanislava Hanzíka. Je možné navštívit také výstavu veselých polštářků pro dětské pacienty. Další pozvánka, ta už je za muzikou, filmové melodie a Queen, tak se jmenuje z Brusu nový program, který v zajímavé dramaturgii kombinuje aranže písniček skupiny Queen s filmovou hudbou ze známých filmů v úpravě pro Esferas kvarteto. Poslechnout si je můžete v Chomutově v kostele svatého Ignáce od 6:30. No a další hudební pozvánka je pro všechny, kdo mají rádi muziku skupiny Coldplay a ještě navíc jsou romantičtí. Hudba Coldplay při svíčkách. Tak tenhle program je dnes naplánovaný na 7:00 v Ústeckém domě kultury. A je to program, který obstará britské smyčcové kvarteto a nabídne v něm výběr těch nejznámějších skladeb skupiny Coldplay. No a světlo stovky svíček vytvoří nezapomenutelnou romantickou atmosféru tohohle jedinečného koncertu.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Blíží se zákazy chovů některých plemen? Premiéra pozadu Rozpleteno, soumrak domácích mazlíčků. ČT 2. Životní a herecký příběh hvězdy českého filmu a divadla. Proměny Daniely Kolářové. A ČT Art. Ani manželství s věhlasným dramatikem Arturem Millerem nepomůže slavné herečce zbavit se nálepky naivní sexy blondýny. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
1: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Poznejte Labskou stezku s krásnými výhledy a možností spojit cyklovýlet s plavbou. Vydejte se podél Ohře krajem Chmele a památek UNESCO, nebo objevte klidnou Ploučnici. A pokud máte rádi adrenalin, čekají vás hřebeny Krušných hor i místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Jirkově na Chomutovsku dnes policisté nacvičují zásah proti střelci. Tělo vyzvednuté z jezera Most byl pohřešovaný utonulý mladík, potvrdila to policie. Litoměřický soud řeší rozsáhlý případ převozu migrantů. Dnes bude polojasno až oblačno s teplotami do 18 stupňů. Krásné úterní dopoledne zprávy a Jana Moravcová. Policisté dnes v centru Jirkova na Chomutovsku absolvují cvičení s názvem AMOK. Jeho cílem je procvičení spolupráce a koordinace policistů s dalšími složkami integrovaného záchranného systému při útoku aktivního střelce. A na místě je náš reportér Jan Beneš.
4: Cvičení s názvem AMOK začalo krátce po půl jedenácté, kdy do budovy městského úřadu tady v Jirkově vešli dva figuranti, kteří měli znázorňovat a znázorňují dva aktivní střelce. Na místo už dorazily pořádkové jednotky policie, čeká se ještě na zásahovou jednotku policie České republiky, později dorazí i záchranáři a hasiči. Kriminalisté už v tuto chvíli i pořádkové jednotky uzavřeli náměstí před radnicí v Jirkově. Podle mluvčího krajské policie Kamila Marka bude cvičení trvat ještě zhruba 3 hodiny. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
2: Kriminalisté potvrdili totožnost muže, kterého vyzvedli v polovině září z jezera Most. Po mladíkovi pátrali policisté i potápěči od začátku srpna, kdy zůstalo při bouřce na jezeře 6 lidí. 4 se záchranářům povedlo dostat na břeh. Jeden paddleboardista zemřel a po druhém pátrali. Totožnost mladíka potvrdila pitva. Pokračuje policejní mluvčí Václav Krieger.
5: Po nařízené soudní pitvě můžeme potvrdit totožnost pohřešovaného utonulého mladíka z počátku letošního srpna. Případ bude policejním vyšetřovatelem odložen, protože na úmrtí se nepodílela žádná jiná osoba a nedošlo ke spáchání trestného činu.
2: Kontaminaci podzemních ani povrchových vod v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda u Zhůří na Šumavě dosavadní průzkumy nepotvrdily. Ministerstvo životního prostředí ale upozorňuje, že ji zatím nelze definitivně vyloučit. Podrobný hydrogeologický průzkum bude podle rezortu možné provést až po odstranění nebezpečných látek. V lokalitě je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace potrvá do roku 2028. U okresního soudu v Litoměřicích dnes začalo hlavní líčení v rozsáhlém případu převozu migrantů z Asie přes Českou republiku do Německa. Obžalovaných je celkem 13. Jeden z nich, podle státní zástupkyně hlavní organizátor převozu migrantů, je ve vazbě. Skupina převezla nejméně 63 běženců. Pachatelům hrozí v případě odsouzení od 2 do 8 let vězení.
3: Počasí.
2: Očekáváme polojasno nebo oblačno, k večeru bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 15 až 18 stupni a na horách pak mezi 10 až 13 stupni Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Roudnici nad Labem v Arnoštově ulici havarovala dvě osobní auta a komplikace aktuálně čekejte taky ve Wolfarticích na Českolipsku. Kvůli padlému stromu zasahují hasiči a místo je aktuálně neprůjezdné.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Po zprávách pokračuje dopolední Express Českého rozhlasu Sever a vy se v něm můžete těšit na vonavé povídání o bylinkách. S Anou Bednářovou si budeme povídat o tom, jak nám právě léčivé byliny mohou usnadnit nástup sychravého počasí.
3: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dary přírody se dají využít k lecčemu. A my si právě o tom, jak nám bylinky mohou pomoci s nejrůznějšími potížemi a v nejrůznějších situacích, dnes budeme povídat s bylinkářkou Annou Bednářovou, která je naším hostem. Pěkné dopoledne.
2: Krásný den, díky za pozvání.
1: Mnoho lidí právě na podzim pociťuje zhoršení různých zdravotních problémů. Typicky jsou to třeba bolesti kloubů. Víme, čím to je? Skutečně počasí ovlivňuje naše klouby?
2: Může to tak být, počasí může ovlivňovat naše klouby a je to dané třeba tlakem, že se mění třeba tlak počasí, ale vím, že prostě starší lidé jsou citliví, že třeba vědí už, že se bude měnit počasí, protože jí začínají bolet ty kolena. Takže ano, můžeme na to být skutečně citliví. No.
1: A můžeme si nějakými bylinkami od těch neduhů, které s postupujícím věkem přibývají a objevují se v podstatě skoro u každého nějak pomoci?
2: Tam bych doporučila masti třeba z kostivalového kořene, také si je můžeme vyrábět sami, anebo mnozí z vás určitě znáte, že se dají koupit a doporučuji si klidně vyrobit svoji silnou mast. Pardon. A pak třeba na ty bolesti kloubů pomáhají i kaštanové masti. A taky si je můžeme vyrábět sami. Zrovna z plodů, které můžeme sbírat na podzim, v září a v říjnu, tak je možné si vyrobit i silnou kaštanovou mastičku nebo takové mazání, že vlastně ty kaštany my vlastně můžeme, nemusíme loupat, použijeme vlastně čerstvé, ideálně, aby nebyly zaschlé, protože pak už prostě se s nimi hrozně těžko
1: Jasně,
2: pracuje.
1: Oni stvrdnou,
2: takže vlastně, když je nazbíráme, tak ten samý den nebo maximálně druhý den je klidně můžeme nastrouhat, naložíme je třeba do Alpy, nebo do nějakého silnějšího alkoholu minimálně 40% a pak vlastně nám vznikne takový mazání, který můžeme mazat rovnou, nebo můžeme ty kaštany naložit třeba do oleje, pokud máme radši to olejové mazání, a nebo můžeme různě vyrábět třeba i masti, můžeme si s tím pohrát a vlastně použít ten základ, který nám vyhovuje.
1: Co v těch kaštanech je, že to na ty naše klouby funguje? Umíme to rozšifrovat? Co stojí za tím léčebným účinkem?
2: Je tam vlastně látka, která se jmenuje ascin, a ta je třeba protizánětlivá, takže pomáhá proti těm zánětům, pokud ty bolesti jsou dané záněty. A případně také vlastně ten ascin funguje dobře také na křečové žíly, jo? Proto vlastně se používá ta kaštanová mast na křečové žíly, takže to je vlastně, bude ta látka, která nám pomáhá vlastně i na ty křečové žíly.
1: Zní mi to sympaticky a jednoduše, nastrouhat kaštan, myslím, zvládnu, je důležitý ten poměr, a nebo prostě jenom ta strouhaná kaštanová hmota musí být zalita nějakým tím alkoholem nebo tou Alpou, ze které to budu připravovat?
2: Poměr já vlastně všechno skoro dělám od oka, ale tam vlastně jde o to, aby to bylo prostě ponořené v tom alkoholu nebo v tom oleji. To už vlastně každý z nás pozná, ne, aby úplně tam bylo toho malička to, že nám tam plave prostě pár kousků, anebo aby nám to úplně přetýkalo, to ne. Musí to být tak akorát, že vlastně, aby v tom byly vlastně ty kaštany ponořené, aby nám to šlo dobře protřepávat, míchat a tak dále, takže tak akorát.
1: Říká Anna Bednářová, která je dnes naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever.
3: Český rozhlas Sever.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte dopolední expres. Dnes si povídáme s bylinkářkou Anou Bednářovou a začali jsme bolavými klouby a posuneme se k tomu, co s podzimem taky přichází. A to jsou ta nejrůznější nachlazení a virózy. Ještě než to všechno propukne, nebo ještě než se nás to dotkne, než nás to dožene, můžeme pro sebe něco udělat, abychom byli odolnější?
2: Tam bych doporučila, pokud už u vás zrají šípky, tak to je jedna z úplně nejjednodušších medicín. Nazbírejte si šípky a používejte je opravdu denně v mnoha podobách. Vy si můžete klidně připravit takový nápoj z šípků, který je, si myslím, dost jednoduchý a i výborný, že si vlastně uděláte takový džus. Nazbíráte si takové tvrdé, krásné, červené, zralé šípky, dáte do mixéru s vodou, rozmixujete je a pak je slejete přes sítku. A pak to je takový výborný nápoj šípkový, který má v sobě spoustu těch vitaminů a minerálů, protože my je vlastně nezahříváme, používáme je čerstvé. Sice je rozsekáme v tom kovovém mixeru, ale i tak v sobě ty šípky obsahují tolik vitamínu C, že rozhodně nezabijeme všechen. A takovýhle nápoj má v sobě opravdu celou řadu minerálů a vitaminů, které krásně umí podpořit naši imunitu a připravit to tělo právě na ten přicházející podzim. Pak samozřejmě máme, klidně máme spoustu dalších různých prostředků, které ten podzim nabízí, pokud máte na zahrádce aronie. Taky to je prostě taky přírodní super potravina, nabitá spousty vitamíny a minerály, takže nebát se používat tyhle ty plody přírody.
1: Já bych se vrátila k těm šípkům. Tam to předsezení toho nálevu nebo toho, co získáme ze šípků, je vždycky dost důležité, protože jinak oni dokáží dráždit.
2: Ano, ty semínka obsahují na sobě chloupky, to už je dneska dost známé a dost lidí se toho bojí, že by se mohli třeba někde zachytit v našem trávicím ústrojí a nějak nám ublížit, ale nemusíme se toho bát. Je to spíš o tom, že nás to může dráždit v tom krku, ale není to nějak jako nebezpečné zdravotní vyloženě.
1: Jde jenom o pocit.
2: Jde jenom o ten pocit a úplně tomu rozumím. Já vlastně jakékoliv šípky, když takhle používám i čaj, tak používám hodně jemné sítko. Nebo nejlepší je vlastně si vzít nějakou plínku nebo nějakou vyvařenou utěrku a přelívat vždycky vlastně ten šípkový čaj nebo tento nápoj přes tu plínku.
1: Říkáte šípkový čaj, ale ono to s tím šípkovým čajem je taky trochu jinak. My máme pocit, že čaj se musí vařit a pak pít, ale šípkový čaj by varem projít vůbec neměl.
2: Neměl, ale může. Těch způsobů přípravy šípkového čaje je opravdu jako hodně, jo, a můžete si vybrat, jaký vám vyhovuje. Někdo propaguje přesně to, že si zalijeme ty šípky večer normálně vodou, necháme macerovat celou noc a pak druhý den ráno jenom zahřejeme na pitelnou teplotu a pak vlastně nám tam zůstává opravdu hodně vitamínu C. Ale šípky a vitamin C, ten vitamin C je tam vázaný na flavonoidy, to znamená, že opravdu má dlouhou trvanlivost a vydrží až 30-minutový var.
1: Takže
2: i když si vaříte 10 minut ten šípkový čaj, tak furt tam ten vitamin C bude. Takže se toho nemusíte bát, můžete si povařit ten čaj a vlastně ono se i radí bylinkářství, ty tvrdší části bylin, kořeny, které také na podzim sbíráme, tak ty plody trošičku povařit, aby se právě víc uvolnilo, víc těch látek do té vody, protože když třeba jenom máte ten studený macerát, tak tam se vám uvolní jenom některé látky a do toho varu se uvolní zase jiné látky. Takže nejlepší by byla, pokud máte na to čas a chcete si trošku doma s tím zařádit, tak můžete si udělat studený macerát, pak si povařit a pak to vlastně spojit.
1: Aha.
2: A máte tam vlastně obě ty možnosti a máte tam ten maximální možnost, co vlastně my z těch plodů můžeme dostat.
1: Vysvětluje Anna Bednářová, která je dnes naším hostem v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever.
3: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte dopolední expres Českého rozhlasu Sever s Anou Bednářovou a s bylinkami se dnes připravujeme na podzimní nemoci, které, ať chceme nebo nechceme, se pravděpodobně objeví. My už jsme se snažili posílit vlastní imunitu, aby nás nedohnali tak brzy a neskolili tak snadno. Ale když už skutečně nějaká ta viróza přijde, máme teplotu, jsme zahlenění, rýma, kašel. Je nějaký univerzální bylinkový lék na tyhle ty typicky podzimní problémy?
2: Teď vzpomínám hlavně na tužebník jilmový, což je přírodní aspirin. Ten si nakládáme nejlépe, když kvete v červenci. Je to vlastně taková bylina, která roste na vlhkých místech, má takové smetanově bílé květy. A to je vlastně bylinka, která obsahuje kyselinu salicylovou a to je podobná látka, kterou obsahuje právě ten aspirin. Mm-hmm. Takže při těch prvních příznacích, když na nás opravdu něco leze, tak si dát lžičku této tinktury nebo si připravit čaj, protože ten čaj nemusí někomu chutnat, takže třeba ho můžeme kombinovat s černým bezem, což je taková klasická bylina při nachlazení, proti nachlazení, takže květy černého bezu, lípy, přidat třeba tymián nebo mateří doušku, co jsou vlastně takový přírodní antibiotika taky. Takže vlastně si opravdu dostat do toho těla tyhle ty bylinky a ten tužebník opravdu funguje hodně rychle. Jo? Takže vy si, když už to cítíte, je dobré to vnímat už, protože někdy už jsou takové první znaky, než se to rozjede, tak vlastně ještě předtím, než se to úplně rozjede, tak to můžete podchytit právě tou tužebníkovou tinkturou.
1: Říkala jste, že můžeme použít takové ty klasické léčivé byliny, jako je černý bez, lípa a tak, ale to předpokládá, že jsme si je v sezóně sezbírali a usušili. Může se stát, že jsme je usušili špatně a teď je použít nemůžeme? Jak poznat bylinku, která byla správně uchována a která nám tedy teď může předat tu svou léčivou sílu?
2: Tam já se řídím hlavně podle barvy, protože aby bylinka byla správně usušená, tak by neměla být nějaká výrazně, třeba ten černý bez musí být takový krásně světle ještě smetanový, taky neměl by být nějaký tmavě žlutý. To samé máme u dalších bylinek, třeba co se týče meduňky, máte jitrocele, tak ty často hnědnou, zčernají. Tak ty části, které jsou hnědlé, zčernalé, tak ty vyřadíme. Ty nejsou správně usušené. Měla by ta bylina ještě tak jako mít takové příjemné aroma, hezky vonět a opravdu by neměla výrazně změnit barvu. Chci jenom říct, nebojte se třeba, pokud si sušíte smrkové výhonky, to je taková zajímavost, taky si je suším, přidávám do čaju, třeba právě proti tomu kašli, tak ty zase jsou trošku nažloutlé, když je usušíme, takže u těch to nevadí. Takže nikdy se ta barva mění, ale většinou by měla opravdu to zůstávat takové pořád svěží a pak je dobře usušená, pak je ta bylinka dobře usušená.
1: Radí bylinkářka Anna Bednářová, která je dnes naším hostem.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever. Hostem dopoledního expresu je dnes bylinkářka Anna Bednářová a společně prožíváme podzim, který sebou nese jak nemoci, tak ale taky míň slunka a míň světla. Když ne na podzim, tak v zimě to určitě přijde a mnozí z nás to nesnášejí dobře. Můžeme si náladu, kterou nám kazí to zatažené nebe a málo světla, vylepšit nějakým bylinkovým přípravkem, nějakým bylinkovým pitím třeba?
2: Tam mě napadá hnedka takové světlo, které si právě můžeme přinášet na ten podzim, a to je ta třezelka tečkovaná. Ona vlastně je přírodní antidepresivum a já radím vždycky v létě všem. Nezapomeňte na ní, nezbírejte si ji, na podzim se vám bude hodit.
1: Kde sbírat třezalku? Teď už je teda asi trochu pozdě, ale třeba pro příští rok dá se najít normálně v české krajině?
2: V české krajině je opravdu hojná. Vím, že i ženy v mých kurzech ji nacházejí. Nemusíte pro ní chodit moc daleko. Je to opravdu bylinka, která z naší krajiny se nevytrácí. Je to bylinka, která roste na takových slunných stráních, loukách i na okrajích cesty potkávám. A opravdu kamkoliv přijedu, tak skoro všude ji prostě najdu někde růst. Ona asi neroste úplně na horách, ale kolem 500 metrů, kde třeba žiju já, tak tam je opravdu hojná. Já žiju v Pošumaví, takže tam je opravdu hojná. Jižní Čechy, taky tam krásně se jí daří. Takže tam vlastně sbíráme celou tu kvetoucí, když začíná kvést, a můžeme si usušit celou tu kvetoucí na třeba do čaje, protože v čaji taky je chutná, většinou tam ji kombinujeme, anebo pokud máte rádi takové to rychlejší použití, nemusíte třeba čaje, tak můžete si ji prostě naložit do tinktury a pak používat po kapkách.
1: Co způsobuje to, že třezalka nám přinese, jak jste říkala, slunce do toho chmurného počasí?
2: Ona je vlastně přírodní antidepresivum. Ona má v sobě látky, které prostě způsobují to, že ty chmury nepřijdou. Nevím, jestli to je tím, že vytváří serotonin, ale je to prokázané studiemi, že když ji používáme déle než 10 dnů, tam je třeba ji používat pravidelně, delší dobu, tak pak se ty účinky skutečně dostaví. Ale pozor, u třezalky si vždycky musíme říct, pokud berete nějaké léky, tak pro vás prostě většinou není, protože ona se nesmí kombinovat s většinou léků.
1: Aha.
2: Jo, na vysoký tlak, právě s těmi antidepresivy, na cholesterol, na ředění krve. Opravdu si to zjistěte u lékaře, a pokud berete nějaké léky, tak se kombinovat s nimi nedá.
1: No a něco méně konfliktního z tohohle ranku, něco, co způsobí dobrou náladu a přitom to nebude kolidovat s léky, které bereme na předpis?
2: Tak třeba pokud máte nasušené některé bylinky, tak mateří douška je skvělá, antidepresivní taky, lehce. Tyto bylinky už nejsou tak silné, jo? Takže tam už třeba je to třeba jakoby používat nějak jako preventivně, ne když máme nějaký větší potíže. Dobromysl, dobrá mysl také, ale funguje taky takhle. Meduňka, levandule. Třeba připravuji takovou směs, která je velice chutná, a na večer tak tam dávám meduňku, růži, a květní plátky růží jsou také skvělé na psychiku, přidávám tam trošku právě té třezalky, levanduly, a to je výborná směs, která vám takhle pomůže, můžete si ji popíjet večer a krásně se i po ní spí.
1: No a tímhle bylinkovým pohlazením pro dnešek skončíme. Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever byla Anna Bednářová. Děkujeme.
2: Děkuji, krásný den.

0: Regionální stopař.
1: Na sídlišti Boletice v Děčíně, kde žije početná romská komunita, vznikl v roce 1998 spolek Indigo. Jeho činnost přispívá ke snížení rizik spojených se sociálně vyloučenými lokalitami. V projektu Mozaika proměna regionu ho vědci z Ústecké univerzity vybrali mezi aktéry pozitivní změny. V Boleticích byl činnost organizace pozorovat náš severočeský stopař Robin Rerich. Robine, pěkné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne. Spolek Indigo založil Miroslav Grajcar. Měl dlouholeté pracovní zkušenosti z nedalekého výchovného ústavu a na tehdejším okresním úřadě byl poradcem pro romskou problematiku. Myšlenku na podobný klub pro děti zpracovával přes 2 roky. Nakonec se mu podařilo získat finanční dar od německého poslance a filantropa a od roku 2004 provozuje v budově hned vedle základní školy Nízkoprahové centrum. Prostor, původně jedna místnost, dnes celé jedno patro budovy, je určený především pro děti ze sociálně slabých rodin.
1: No a co všechno tam děti v tom prostoru mohou dělat?
2: Miroslav Grajcar mi říkal, že v sousedství existoval dům dětí a mládeže, který mimo školní aktivity nabízel za úplatu. Na to rodiny ze sídliště v Boleticích peníze neměly. Nabídnul tak prostor, kam si děti z početných rodin například hned po škole chodí dělat domácí úkoly. Odpoledne tam mají zájmové aktivity, jako je hudba, tanec, sportovní činnost od stolního tenisu přes posilování třeba k lukostřelbě nebo boxu.
1: Spolek funguje od roku 1998, to už je slušná řádka let. Zlepšila se nějak za tu dobu situace na sídlišti?
2: Od začátku iniciativy šlo o to dostat děti z ulice, z toho prostranství na sídlišti ke smysluplným aktivitám. Centrem prošly zřejmě vyšší stovky dětí. Jako příklad uvádí Miroslav Grajcar chlapce, který je navštěvoval od první třídy, pomohli mu najít střední školu a nakonec má titul inženýra ekonomie a pracuje jako manažer v nadnárodní korporaci. Problémem takové lokality ale zůstává velká migrace. Některé rodiny po 3 měsících třeba zase zmizí a objeví se noví obyvatelé. To stěžuje práci jak ve škole, tak spolku Indigo.
1: Vysvětluje Robin Rerich, který se s námi spojil z děčínských Boletic. Děkujeme za informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dalibor Janda dospíval 9 minut před polednem. Před námi je dnešní recept Slávky Brádlové a v něm v hlavní roli brinza. Když se řekne brinza, mně se jednoznačně vybaví halušky, ale Slávka se nebojí inovací a tak dneska tu brinzu promění v pomazánku.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Brinzová pomazánka se slaninou, tak to je dnešní receptík. A řekla bych, že je to potvrzení toho, že brinza a slanina spolu kamarádí nejenom na těch pověstných haluškách. Tak připravíme si jeden balíček brinzy, asi tak 250 gramů měkkého tvarohu, jednu lžíci kysané smetany, jednu malou cibuli šalotku, lžičku mleté papriky. Pokud máte rádi ostřejší chutě, tak si přidejte na špičku nože mletého chili nebo pálivé papriky. No a případně budeme potřebovat i trochu soli. A ještě tu slaninu, tak tady by mělo stačit 100 gramů anglické slaninky. Smícháme brinzu, tvaroh, smetanu a drobně nakrájenou cibuli. Podle chuti okořeníme a dosolíme. Na pánvičce rozpečeme nakrájenou slaninu, pomazánku namažeme na krajíčky chleba nebo knekebrotu a na povrch dáme tu rozpečenou slaninu.
1: Vaříme se Slávkou.

0: vypadat.
1: Ale to musí vypadat tak, že kdybych měl možnost tam na vteřinu nahlídnout, tak se asi odprásknu. On si prostě nedokáže pomoct, aby aspoň chvíli ličku nebyl za toho hlavního. On se i v politice snaží vypadat, že platí jediný heslo. Silnější pes mrdá bez ohledu na funkce. Akorát v tom pořekadle ten pes za ten sex jako úplně neplatí. No. A tentokrát to Turek vysvětlil tak, jako tak naprosto fenomenálně, že se mu povedlo něco neslýchaného. Nasral dokonce i členy vlastní strany. Zbytku vedení totiž došlo, že stejným stylem by mohl v očích veřejnosti dělat poskoky i z nich. A to už je trošku moc. Babišovi budou klidně dělat poslušný pejsky dál, ale Turkovi to ani omylem. Takže třeba Boris Šťastný se pochlapil, vyšlapal schody a řekl tohle. Prohlášeními Filipa Turka jsem poměrně znepokojen. Pokládám za velmi důležité, aby tento rezort řídil řádně jmenovaný ministr a nikdo jiný. Chápete, co se tady děje? Tohle je úplně poprvé, co mají z Turka reálně strach. A jestli si myslíte, že přeháním, tak mluvíme o stejném člověku, který ještě nedávno o tom samém člověku mluvil takhle.
2: Různé kauzy od začátku vlastně můžeme mluvit o to, jestli se má stát ministrem nebo ne. Různé spory s Pražským hradem až teďka naposledy dopravní nehoda.
3: Žádná z kauz, kterému byly vytýkány, nebyla prokázána. Já s oblibou teď jsem použil takový bonmot, že on je jako Red Bull, že buď to vás nakopne, anebo se vám z ní rozbuší srdce.
1: No tak to vidíš, předsedo. Filip Turek je jako Red Bull. Akorát Red Bull s čárou kokainu a litrem vyjetýho voleje. A ty jsi to dal všechno najednou a teď už to začínáš trošku cejtit tady na plicích. Ale dobře, to byl Boris Šťastný. To je člověk, který mezi Turkovi největší zastánce asi nepatří. On akorát chápe, že se mu Turek hodil a teď se mu hodit přestává. Ale i těm skutečným patolízalům začíná docházet, že z nich ten hranatej frajer dělá tak akorát debily. Filip Turek by měl být ve svých vyjádřeních kolegiálnější, budu to s ním řešit, řekl Macinka. Hele, ve chvíli, kdy za tebou nestojí ani Macinka, tak je možná fakt čas odejít na jinou party. Ale ty vole, strašně bych chtěl být u toho, když se Macinka pokouší sekýrovat Turka.
4: Já vím, že jsi to tak nemyslel, ale moc ti to dneska sluší, Filipe.
1: A tohle všechno 3 týdny před volbama. No, nezávidím. Já musím ten bonmot Borise Šťastnýho trošku poupravit. Filip Turek není jako Red Bull. Filip Turek je jako zlevněný Crazy Wolf. Někdy se z něho posereš. Ale někdy i dobleješ. A že ho roky chlemtáš po litrech, abys vypadal cool, je jenom a jenom tvoje chyba.
5: V úterý hrajeme v Eurojackpotu o poslední 4 defendry. S plným tiketem jste ve hře.

A je tady komentárium, ale ještě předtím vás, naše předplatitele, plákám do dnešního vydání naší předplatitelské rubriky Subrub, kde se dozvíte, co byste fakt neměli dělat za volantem. Ale teď už pojďme na vaše komentáře. Vodron Vodňany, ahoj Ručku, no na vtipkára si pamatám velmi dobře. Jen to nebyl Oscar, ale Mišo, to je maličko, dnešní díl byl super, hlavně teda Dluženka a její pávy, takže bych řekl, vtipnější vyhrává 100 korunáčka, poputuje do ulese. Vodrone, my jsme to tady zjišťovali a byl Oscar vtipkár a později se z Oscara stal Mišo, z nějakého důvodu, který nechápu.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatech za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: Sen. Druhý díl. Sen. Druhý díl. Sen. Druhý díl. Večer jdeme na náměstí doktora Edvarda Beneše, náměstí před radnicí, do italské restaurace.
1: Seděla jsem pár metrů. Skvělý, jak by... Dům byl přestavěný na soukromé techniky. Mimo město si můžeš prohlédnout rodný dům ve Wolfsburgu. Prohlédnout rodný dům ve... Mimo město si můžeš... Po válce tam bydleli hospodářští manažeři. Z dny se mi zdál sen.
0: Později si povím...
1: Seděla jsem pár metrů odtud v prvním týdnu.
0: Říká...
1: Krásné...
0: Restaurace.
1: Seděla... Seděla jsem pár metrů odtud v prvním týdnu.
0: Říká...
1: Týdnu.
0: Říká a ukazuje na lavičky kousek od nás.
1: Kolem mě ty...
0: Od nás.
2: Písničky se vzkazem.
3: 11 minut máme po 12. hodině. Ladíte Český rozhlas Střední Čech.
1: Tolik místa. Celou dobu mi vrtalo... Celou dobu mi vrtalo hlavou, co v těch mezerách a na ledem ležících plochách... Co v těch mezerách a na ledem ležících plochách bylo. Textilní továrny, slyšela jsem. A technika a řemesla tu měly velký význam. Dnes se zdá, jako by to všechno nikdy neexistovalo a místo toho tu straší něco jiného, co cítím, ale... fyzicky to tu není. A to mě přivádí k šílenství. Když tu něco je a zároveň není. Když tu něco je a zároveň není. Chápeš to? Mimo město není. Chápeš to? Mimo město si můžeš prohlédnout to? Mimo město si můžeš prohlédnout rodný dům Ferdinanda Porsche, který později zkonstruoval v Dům byl přestavěn...
4: Skvěle. Jak vytvořit trauma 3, 2, 1.
1: Jo. Ale o lidech, kteří ve Wolfsburgu... Dům byl vystavěný na soukromé technické... Dům byl přestavěný na soukromé technické... Dům byl přes... Dům byl přestavěný na soukromé technické muzeum.
4: Skvěle.
1: Mimo město si můžeš prohlédnout rodný dům Ferdinanda Porsche, který později zkonstruoval Volkswagen a Mimo město si můžeš prohlédnout rodný dům Ferdinanda Porsche, který později zkonstruoval Volkswagen a pomáhal prohlédnout rodný dům Ferdinanda Porsche, který později zkonstruoval Volkswagen. Volkswagen a pomáhal budovat Wolfsburg. Přesně tak. Malé městečko, ale o lidech, kteří ve Wolfsburgu. Ale o lidech, kteří ve Wolfsburgu. U vchodu je rozlehlá. Dům Dům byl přestavěný na soukromé technické muzeum, vybavené nákladnými výukovými filmy a drahými exponáty z historie. Dům byl přestavěný na soukromé technické muzeum, vybavené nákladnými výukovými filmy a drahými.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Jde o vzácné onemocnění ankavaskulitída.
2: Člověk se musí rozhodnout, jestli chce být pacientem nebo se chce uzdravit.
1: Více s přední českou nefroložkou Vladimírou Bednářovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

Helena Vondráčková dospívala, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho úterní polední písničky na přání. Zároveň se omlouváme za proběhlé technické komplikace a snad už bude všechno v pořádku. A proto volejte do studia na telefon 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a nebo posílejte SMSky na číslo 91104. Pojďme na první písničkové přání z e-mailu. Dobrý den, dnes v Dubí má krásné narozeniny Věrka, spolužačka z let 1961-65. Ráda bych ji nechala zahrát písničku Vzpomínky zůstanou a s přáním Věrko, přeji ti zdraví, štěstí, pohodu, lásku a ať se ti splní všechna přání. To posílá paní Martina z České Kamenice.

0: Tohle byla skupina Holky a vzpomínky zůstanou. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho úterní polední písničky na přání. A k nám do studia na linku 475 212 212 se už dovolala paní Marie z Ústí nad Labem. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den. Já bych vás prosila o zahrání písničky Sulíka pro nás. Pro všechny jste báječné rádio a moc vám děkuji.
0: Paní Maruško, taky moc děkuji za zavolání a posílám Richarda Adama. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, nasledanou.

0: Richard Adam a jeho Sulika. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho úterní polední písničky na přání. A o tu další písničku už si zavolala paní Marie od Benešova nad Ploučnicí. Hezké odpoledne i vám.
1: Dobrý den, zdravím vás. A bylo by to pro vás, to je vlastně Bezva rádio a všichni, kdo poslouchají písničku od Heidi Janku, když se natančám.
0: Písnička je tedy připravená, tak paní Maruško, díky za zavolání a přeji i vám hezký den. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Tohle byla Heidi Janku a vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho písničky na přání. O tu další si k nám do studia na linku 475 212 212 zavolal pan Jirka ze Šluknova. Pane Jirko, hezké odpoledne.
1: Dobrý den, já vás zdravím a prosil bych písničku Mirky Gombitový Vyznaně.
0: Ano.
1: Bylo by to pro manželku, pro všechny děvčata, pečovateláků na drahý. A pro vás taky a ostatně.
0: Marika Gombitová je tedy připravená, mějte se hezky, díky a naslyšenou.
1: Naschledanou.

Pavel Bobek, jeho country boy a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Ale pojďme teď na další písničku na přání a ta bude z vašich e-mailů. Dobrý den, zahrajte písničkou Ditky Zelenkové, Když se narodíme, pro babičku Jarušku a dědu Standu Slavíkovi z Ústí nad Labem. Jenom tak pro radost. Posílá to paní Karolína.

0: Jitka Zelenková, Když se narodíme. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Pojďme se teď podívat na vaše SMSky, které posíláte na číslo 911 04. Zdravíme Radio Sever, můžete zahrát ke narozeninám písničku Pro švagra do Rumburka. Děkuji, švagrová Miluška, a máme zahrát něco od Pink. Tak tady je Pink a další zpěvačky, třeba Christina Aguilera, jejich Lady Marmalade.
1: My soul, sisters.

Posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho úterní polední písničky na přání. Je tady ještě jedna SMS-ka, prosím, písničku od Fešáku, výběr nechám na vás a písnička je pro mě a pro manžela. Jsme spolu 54 let. Děkuje paní Jarka. Tak budeme hrát Já tajně cvičím Fešáky a taky Michala Tučného.

0: to je snad pneumatika.
1: Švédská bedna je můj kamarád.
2: Fešáci, já taky Michal Tučný a poslední písnička na přání, kterou jsme stihli právě v této hodině. Ty další tady budou po 18. těší se můj kolega Miroslav Tartárek. Teď už Barbora Kučerová připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech. S nimi ve studiu bude přesně v jednu hodinu. Do té doby ještě posílám skupinu Modern Talking. Renáta Filipi přeje hezký poslech a hezký den s Českým rozhlasem Sever.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Ústecký kraj rozdělil začínajícím podnikatelům přes 9 milionů korun. Teplice připravují dočasnou zimní noclehárnu pro bezdomovce. Policie zasahuje v sídle Akademie věd na Pražské národní třídě. Dnes očekáváme polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 10 až 13 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Přes 9 milionů korun dostanou začínající podnikatelé do svých začátků od Ústeckého kraje. Podle mluvčí kraje Magdalény Fraňkové přišly žádosti na více než 20 milionů korun. Radní dotace rozdělili necelé polovině podnikatelů. Podpora byla v průměru 166 tisíc na jednoho. Maximálně mohli od kraje dostat 200 tisíc. V Teplicích bude první noclehárna pro lidi bez domova. Zatím jen dočasně během zimy. Zastupitelé schválili na její noční provoz v listopadu a prosinci 673 tisíc korun. Dosud mohli bezdomovci v zimě nocovat ve vyhřívaném stanu na dvoře neziskové organizace. Pokračuje vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Iva Tichá.
4: Zkušenosti ukazují velký zájem z řad osob bez domova na přenocování, ale i prospěšnost pro obyvatele města. Původní projekt, to je z areálu White Light, i na základě doporučení hasičského záchranného systému již nelze využít.
3: Konkrétní místo pro dočasnou ubytovnu Teplice zatím nezveřejnili. Dnes je Světový den dárců kostní dřeně. V Česku letos darovalo kostní dřeň asi 120 lidí, dosud rekordní počet. Podle vedoucího lékaře Českého národního registru dárců dřeně v Plzni Pavla Jindry jsou totiž podmínky transplantace méně přísné. Díky pokroku medicíny můžou podstupovat mnohem starší pacienti než dřív. A Pavel Jindra popisuje i další důvod.
5: Se zúročuje naše strategie toho náboru v posledních 5 až 10 letech, kdy skutečně nabíráme mladé zdravé lidi s parametry, které transplantační centra pro ty svoje pacienty, kteří potřebují transplantaci, preferují, který chtějí, takže v tom registru našem jsou dobře vyšetření.
3: Transplantaci kostní dřeně v Česku ročně potřebují stovky lidí. Pro zhruba 70% z nich se vhodný dárce najde v zahraničí. Kriminalisté od rána zasahují v sídle Akademie věd v centru Prahy na národní třídě. Informaci deníku N Českému rozhlasu potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Další informace podle něj může poskytovat jen státní zastupitelství. Podle deníku N kriminalisté shromažďují dokumenty. To kvůli podezření, že se v Akademii vystavovaly faktury na neuskutečněné práce. Mluvčí instituce Markéta Růžičková zásah potvrdila. Podle ní Akademie s policií plně spolupracuje.
1: Počasí.
3: Očekáváme polojasno až oblačno. K večeru bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší denní teploty 15 až 18 stupňů. Ve Šluknovském výběžku 14 až 16, na horách 10 až 13 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na silnici 38 u obce Doxy v okrese Česká Lípa se stala nehoda. Je možný průjezd se zvýšenou opatrností. Střetla se tam 3 osobní auta. Na místě už by měla být hlídka policie. Tak očekávejte zdržení a jeďte opatrně. Za Český rozhlas přeju příjemnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
0: Světově uznávaný fyzioterapeut téměř 30 let pečuje o vrcholové sportovce. Do jeho rukou se svěřili Rafael Nadal, Roger Federer a mnozí další. V posledních letech pomáhá od bolesti i hollywoodským hvězdám. Michal Novotný, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host ještě jednou vítám Michala Novotného, špičkového fyzioterapeuta. Teď si říkám, že u rozhovoru sedíme. Bylo by lepší stát? Ale... Není to možné, protože ano, mikrofony leží na stole, ale bylo by to vhodnější, lepší pro naše tělo.
1: Asi lepší by bylo, že po té půl hodině bychom se postavili, udělali si pár dřepů, protáhli ruce a opět se posadili.
0: A to stačí?
1: To stačí.
0: Takže zase to sezení u počítače není pro tělo taková zátěž, když dodržujeme to, že občas se zvedneme, projdeme se a tak?
1: Ono stačí už jenom měnit ty pozice, protože jenom tím, že se trošku víc třeba předkloníme nebo zakloníme, tak změníme centrum gravitace našeho těla a tím už se změní kontrakce určitých svalů a to tělo už není v tom absolutním klidu. Ten absolutní klid a nehybnost, to je to negativní pro tělo.
0: Tu provozujeme na gauči, když koukáme na televizi. A přehodit nohu přes nohu, i to je nějaký pohyb pro to tělo?
1: I to je pohyb samozřejmě, ale taky bychom měli měnit občas pravou přes levou a zaměňovat to i za tu levou přes pravou, protože tam zase budujeme deskompenzace mezi tou vnitřní a vnější rotací kyčle.
0: Vy jste řekl v jednom rozhovoru, že když se člověk zvedne z křížového sedu bez rukou, tak je to v pořádku, tak je na tom dobře. Je to tak. A do jakého věku to platí? To by mě zajímalo.
1: No, čím díl, tím lépe. A když to budete pravidelně dělat, tak mám i pacienty, kteří v 75 to dokážou a udělají, ale nikdy není pozdě s tím začít, ale ty výsledky se většinou neukazují tak rychle, jak bychom si všichni přáli. Musíme mít více trpělivosti a důslednosti, aby jsme s tím cvičením a zkoušeli to se dostat do toho stoje, z toho tureckého sedu, nejdřív s pomocí, že se opřu, pak se opřu o chvilku později a jsem si jistý, že kdo začne, tak okolo té 30 do 2 týdnů to zvládnete.
0: A může to být nějaká kontrola pro mě samotnou, když třeba každý, nevím, měsíc to zkusím a pořád to půjde, tak budu vědět, že to dělám dobře. Myslím, jako, že cvičím, starám se o to tělo a tak. A bude mi fungovat dlouho.
1: Tak tohle je jenom jeden z mnoha testů, který mě říká na tom, jakou mám rovnováhu v těle, jaký mám to core, sílu toho středu těla a zároveň i určitou flexibilitu. Ale samozřejmě je potřeba stále jít dál a dál, protože máme dva hlavní pojmy ve zdraví o těle. Jedna je progrese a jedna je adaptace. To znamená, my musíme stále tou progresí zvyšovat náročnost nebo intenzitu nebo váhu ten cvik, protože kdyby jsme stále dělali 10 kliků, 10 dřepů a 10 zdvihů, tak za určitý čas tam vznikne ta adaptace a už se tělo dál neposouvá. Už to nepřináší takovej tak pozitivní účinky jako na začátku.
0: Tělo se neposouvá, ale nás to už tak nebolí, ne? Takže a vy to sám říkáte, že bolest je nutná, aby člověk se stával odolnějším, aby překonával.
1: Ano, já říkám, že potřebujeme být odolný na fyzické stránce, na psychické stránce a na té metabolické stránce. A takový paradox je, že aby jsme byli odolní fyzicky, tak ten lék na tu fyzickou odolnost je bolest. A lék na tu psychickou odolnost není nic jiného než stres. Nemůžeme se stát psychicky odolným, jenom že si přečteme nějakou knížku nebo nějaký rady, aniž bychom to potom vyzkoušeli v praxi a dostali se do té stresové situace a uměli se co nejrychleji toho stresu zase zbavit. A stejně je to i u té metabolické odolnosti, kdy ten lék na tu metabolickou odolnost, na ty všechny reakce, které drží naše tělo pohromadě a v rovnováze, tak ten lék na to je trpění. To znamená hlad, občas žízeň, je tam i chladová terapie, takže to je všechno to trpení, který nám dodává, aby se naše tělo rychle adaptovalo na to vnější prostředí, někdy na zimu, někdy na teplo. Takže trpět, bolest a stres.
0: No, nevím, no Těžko se to poslouchá, ale asi je to pravda. Michal Novotný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Michal Novotný, fyzioterapeut, který nám v minulém vstupu řekl možná pro mnohé takovou nepěknou věc, ale funkční. To znamená trpět, říkal jste bolest, tím posouváme své hranice, své možnosti. A já jsem si to hnedka stáhla a převedu to na děti. Trpí dnes děti nebo zažívají tu nepohodu, aby se posouvali dál, aby se zocelovali?
1: No, bohužel si myslím, že dneska děti to mají složitější, než jsme to měli my, protože mají mnohem komfortnější život, než jsme ho měli, nebo než jsem měl já, moje generace. A právě ten komfort, který my si kupujeme, tak jde z velké většiny proti zdraví. Ať je to, stačí se podívat, cokoliv si koupíte, proč je to víc komfortnější, protože tam není k tomu potřeba tolik práce. A to vidíme i v posilovnách, že často, což je takový paradox, že v posilovnách najednou jsou stroje, které jsou pohodlnější, které za vás udělají část práce, a u těch dětí je to podobně, a tím, že mají ten život mnohem komfortnější, tak se méně hýbají, méně času tráví venku. A i to nezdravé jídlo je mnohem dostupnější pro ty děti dneska, než bylo dříve. A je to smutný, když vidím na základní škole, kde přednáším, že děti mají, hodně dětí má nadváhu. Vidím, že nemají kontrolu nad svým tělem, jakou by měli mít. A to se projeví i třeba v rovnováze. Často, já nevím, jestli vy máte stejný pocit, ale že děti stále do vás naráží. A to je, že nemají kontrolu nad svým tělem tak, jak jí měli dřív, protože dřív padali a zvedali se, lezli na strom, padali, a to jejich tělo bylo odolnější. Dneska na stromy nelezou, dneska sednou do auta, odveze auto do školy, ve škole sedí, má jenom jednu hodinu tělocviku, a i to psaní, ta motorika, ta motorika těch jemných svalů, který vlastně my jsme krásně dělali ty psací písma, tak dneska z té školy se trochu vytrácí.
0: Vás ta zkušenost, kterou jste popsal ze základní školy, přiměla k tomu napsat knihu. Napsat knihu, která by mohla být třeba pro rodiče nějakým návodem, jak toto zvrátit?
1: Ano, na té základní škole já jsem se snažil těm žákům ukázat ze své vlastní praxe, jaký věci dělají ty hrdinové, kteří všichni oni znají, ať z televize nebo z jejich oblíbených sportů, a s kterýma jsem měl tu čest spolupracovat. Tak ta přednáška se jmenovala 12 tajemství, jak se stát hrdinou. A na základě toho jsem napsal knížku, která teďka šla do tisku, která se jmenuje Vychovej hrdinu.
0: Tak, co tam najdeme?
1: Tak rozdělil jsem to opravdu tak, jak to dělám já i se svýma dětma. Já mám 5 dětí, u někoho se mi to daří víc, u někoho míň, takže to není, že bych já byl ideální otec. Já mám taky svoje pády a z těch pádů se snažím učit. Nicméně jsem to rozdělil, ty rady, těch 12 tajemství, 12 rad, do 3 částí. Jedna část je tělo, druhá je pohyb a třetí je mysl. A to je vlastně, co jsem tady zmínil, ta fyzická, psychická a metabolická odolnost. A každý příběh začínám jedním z řeckých hrdinů, který určitým způsobem zapadá do toho jednoho tajemství, protože opět se vrací do módy nebo k zájmu posluchačů Odysea, Troja a ta řecká mytologie.
0: Tak budeme vychovávat hrdiny. Díky vám. Michal Novotný je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: A pak po 2 letech dostal další angažmá do Francie, do Saint-Étienne, a já jsem se rozhodl tam zůstat a pokračovat tam, protože se mě tam líbilo, měl jsem tam svoje přátele. A já jsem nejdřív vystudoval automechanika, protože můj biologický otec byl inženýr v motorsportu a on chtěl, aby jsem šel v jeho šlépějích, mně se auta líbily, ale když jsem to dokončil, tak jsem cítil, že to není to, co bych jsem chtěl dělat po zbytek života, tak jsem šel na fakultu tělesné výchovy a sportu a tam jsem si udělal jeden kurz s fyzioterapeutem cyklisty Indurajna, tehda velkýho hrdiny ve Španělsku, a to jsem si řekl, sakra, to je něco, co by jsem chtěl prohloubit, takže po dokončení tělocvikáře jsem šel na fakultu fyzioterapie.
1: Tak z automechanika na fyzioterapii je to trošku skok. Předpokládám, že jste měl kladný vztah ke sportu, že jste tíhnul ke sportu, nebo...
0: Já jsem celý život sportoval, samozřejmě na té amatérské úrovni. Miluju lyžování, plavání, surfování, a takže ten pohyb mi je velmi blízký, a to, že můj otec byl v tom motorsportu, tak taky vlastně jsem věděl, jak to funguje během rally a jak ty týmy rally se připravujou, protože jsem mě často bral na ty rally. A u svého nevlastního otce jsem viděl tu jeho životosprávu, jak bylo důležitý strava, i to psychické naladění, ta motivace a jak to funguje celý ten den. Takže si tyhle dva světy ve mně prolínaly a nakonec mě dostali tam, kde jsem.
1: Tam, kde jste, když jste zmiňoval sporty, ať už lyžování, plavání, já nevím, fotbal, který vlastně sport vám nejvíce ubližuje tělu?
0: No, každý sport ubližuje tělu, když se dělá příliš a jenom ten jeden sport, protože vezmeme si, že v našem těle je přes 360 kloubů a ten každý sport dostává do určitého stresu jenom určitý klouby v určitém směru a zapomíná na ty ostatní, a to tělo se adaptuje tomu pohybovému stereotypu, který převládá v tom daném sportu. Tudíž neexistuje ideální sport, možná 10 boj nebo kde těch sportů je a těch pohybových stereotypů je více. Takže ideální sport je, když se podíváme do tabulek, ne, který sport je nejlepší na dlouhověkost, tak na prvním místě jsou raketové sporty. Ale jediný tajemství v tom je, protože tam je vytrvalost, výbušnost, je tam sledování míčku v prostoru, takže přizpůsobení těla na ten míček, který se přibližuje někdy pomaleji, někdy rychleji. Takže se čím víc těch našich smyslů se probouzí, aktivuje a zlepšuje, tím více je to prospěšný pro náš život.
1: A i když třeba právě třeba v tenise zatěžujeme význam jenom jednu část těla, teď jsou tam ty skluzy, že jo,
0: ano.
1: Když se zarazí to tělo.
0: Ano, jak jsem říkal, není ideální sport, protože ten tenis má zase tu nevýhodu, že se zapojuje jenom jedna část těla, mnohem víc než ta druhá. Proto profesionálové v posilovně posilují právě tu druhou stranu a dělají takzvané kompenzační cvičení, aby vyvážili tu nerovnováhu, která je v tom tenise. Ale tyhle kompenzační cvičení bohužel nedělají amatéři. A proto ty amatéři mají mnohem více zranění a to je jeden z těch důvodů, proč ten se říká sportem k invaliditě anebo sportem ke zdraví. Ta hranice je velmi úzká.
1: Říká Michal Novotný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal fyzioterapeut Michal Novotný. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, jak jste se dostal vůbec k té profesi, které se věnujete vlastně celý profesní život. Jak velkým zlom nebo důležitý moment ve vašem životě v té profesní kariéře bylo to, že jste se stal jedním z pěti fyzioterapeutů v rámci ATP tenisového okruhu. Jak moc významné to pro vás bylo?
1: Tak to byl jeden z těch nejvýznamnějších momentů mýho života, protože jsem upřímně nevěřil, že se do té asociace dostanu. Tehdy mě bylo kolo 25 let, takže jsem byl zároveň nejmladší vůbec zaměstnanec ATP tehdy. Ty zkušenosti, které jsem měl, tak jsem měl jenom díky tomu, že jsem bral všechny dobrovolné akce v amatérských týmech během studia. A jakožto 25-letý, tak jsem samozřejmě neměl žádný zodpovědnosti, neměl jsem rodinu a chtěl jsem cestovat a poznávat, jak přistupují k léčení, k bolesti, jak na východě, tak na západě, jak na jihu, tak na severu, protože jsou tam odlišnosti. A chtěl jsem poznat svět a ten tenis mě tomu dal velkou příležitost, protože jsem trávil okolo 25 týdnů s ATP vlastně každý týden v jiném státě s jinýma doktorama, většinou velmi prestižní doktoři, a celý den vlastně vás obklopují informace o tom, jak řeší ty problémy, za kterýma tam ty tenisti za námi chodili.
0: Takže vy jste se vlastně dál učil a vzdělával, ale už jste praktikoval.
1: A dál se vzdělávám i teďka. Každým pacientem se dál se musím vzdělávat a kdyby jsem přestal, tak si myslím, že je čas přestat, protože to je na tom to krásný, že čím jsem starší, tak si uvědomuju, že toho vím čím dál tím méně, což je trošku paradox, ale opravdu to tak cítím a čím dál tím si dávám víc otázek a snažím se hledat na ně odpovědi. A když jsem vyšel ze školy, tak jsem si myslel, že vím všechno a teďka si myslím, že nevím nic.
0: No pro někoho by to mohlo být demotivující, ale vás to očividně motivuje hledat informace a odpovědi na otázky vaše dál.
1: Je to tak.
0: Když pak jste se dostal, nebo byl jste povolán k takovým tenisovým hvězdám, jako je Djokovic, Federer a další, tak zapochyboval jste někdy, měl jste třeba někdy obavu, že tak teď od vás čekají zázraky, jako že vypnete bolest, vypnete trápení toho sportovce a vy měl jste obavu, že třeba selžete, že to nezvládnete, nebo že to třeba ani nebude možné jim pomoci?
1: Tak ze začátku to pro mě bylo složitý v tom, že samozřejmě přijdete mezi další čtyři fyzioterapeuty, kteří už tam byli mnoho let, měli mnoho zkušeností a ty tenisté ze začátku chodili, když si mohli vybrat, tak si vybírali toho, který tam je déle nebo který je lepší. Takže já jsem ze začátku tak trošku trpěl tím, že jsem se cítil, že nejsem na jejich úrovni. Nicméně, kdo si počká, ten se dočká a já jsem měl potom několik turnajů, kde jsem byl já sám a ty hráči za mnou přišli a měl jsem, nevím jestli to štěstí, nebo tím, jak jsem opravdu chtěl vnitřně jim pomoct co nejrychleji, tak se mě to povedlo a najednou na těch velkých turnajích, kde jsme už byli víc fyzioterapeutů, tak za mnou chodili ty velký jména a najednou, proč za mnou chodí ty velký jména, protože jsem jim pomohl a velmi rychle jsem se dostal vlastně i na tu úroveň, kterou měli ty ostatní, ale to, že jsem stále byl obklopován lidmi, kteří byli lepší než já, tak vás to stále hnalo, abyste každou volnou chvilku trávil čtením studií a knížek a vzdělávání vlastně ve volném čase.
0: Ale občas to bolelo, občas se vám třeba nechtělo, že jo?
1: Upřímně nechtělo se mi chodit do posilovny, cvičit, běhat, plavat mnohem víc, než si vzít tu knížku, protože vždycky jsem to dělal, že se něco dovím, co mě opravdu zajímá a co mě opravdu něco dá. Takže nemůžu říct, že opravdu to studio, studovat tu moji profesi pro mě nebyla zátěž.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal fyzioterapeut Michal Novotný, který se věnuje mimo jiné také velkým tenisovým hvězdám, ale zarazilo mě, že vaši odbornost si občas vyžádá i hollywoodská hvězda. Tak co trápí herce třeba při natáčení? Co potřebují?
1: No, velmi podobné věci jako ty profesionální sportovci, protože ten jejich denní plán se opravdu neliší od toho profesionálního sportovce. Krom toho, že úplný ty špičky herců, stejně jako ty špičky toho sportu, mají svýho vlastního kuchaře, který jim připravuje jídla, takže já jsem u těch herců i s jejich kuchařem řešil, jak by měla být nastavená ta strava na základě té fyzické činnosti, kterou jsme zrovna v tom období dělali. Protože u někoho to mohlo být, že by potřebovalo udělat definici svalu, u někoho snížit váhu, u někoho naopak nabrat. Takže ty problémy ty herci mají velmi podobný, jak ty sportovci, nejenom díky to, že to jejich zaměstnání je velmi, ty kaskadérské kousky jsou velmi náročné pro tělo, protože ne všichni herci na všechny ty triky používají ty dvojníky, ale tráví přes 2 hodiny v posilovně a běháním a přípravou toho filmu.
0: Tak a poslouchají vás? Nebo třeba někdy se šprajcnou takzvaně?
1: Ne, poslouchají. Dřív mě neposlouchali, když se vytvořilo to pouto přátelský mezi tím sportovcem a mnou, když jsem s nima trávil, že jo, každý den od rána do večera cestovali jsme mezi kontinentama spolu, tak se tam vytvoří to určitý přátelský pouto, který v těch kritických situacích často je důležitější než ten fyzioterapeut nebo kondiční trenér k tomu sportovci, takže říká dneska, ale dneska jsme unavený, pohodáme si, jdeme nikam radši do restaurace nebo takže, ale jakmile tam to pouto není přátelský, tak poslouchají, proto si mě nějakým způsobem najímají, protože by to jinak nedávalo smysl. Většinou, ať jsou to ty sportovci nebo herci, tak potřebují mít rychlé výsledky, protože se většinou hraje o čas. Ať už po operaci dostat sportovce co nejrychleji na hřiště, nebo během zranění zaútočit na to zranění co nejrychleji, aby byl připraven hrát. A v tom filmu samozřejmě tam je taky velký časový tlak, protože ty místa, které pronajmou, nebo ty lokace, tak mají přesně daný termíny, a když je ten herec zraněný a nemůže se hybnout díky bolesti zad a musí běžet ve sněhu s dítětem, který váží 25 kilo, tak tam musí poslouchat, aby byli sami proti sobě.
0: To muselo být i pro vás velmi zajímavé, nejen jako pro fyzioterapeuta, ale člověka toto zažít, toto poznat, jak to funguje, ten herecký svět hollywoodský.
1: Určitě, já jsem za tu první zkušenost, která byla s Orlandem Bloomem, byl velmi vděčný a jelikož byla zároveň úspěšná, tak se to potom nějakým způsobem ty informace rozjeli dál a volali mě ty další herci častěji a častěji. A pro mě bylo velmi zajímavé najednou vidět být uprostřed toho nahrávacího studia na zámku a vlastně sledovat, jak Keanu Reeves bojuje a potom mu pomáhat ze země, když ho bolelo něco a rovnou na lehátko. A režisér říká, máme 15 minut maximum, takže mikrofon všechno pryč, rychle na lehátko. Takže úplně jiná dynamika práce, zajímavá, mnoho jsem se naučil a kam jsem vděčný za každou příležitost, která se mě v životě dostane.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Nás občas nebolí tělo, dobrou zprávou je, že bolest dokazuje, že žijeme. Aspoň to říká náš dnešní host, fyzioterapeut Michal Novotný. Když vidíte člověka, díváte se na něj jako na svého potenciálního pacienta, sledujete, jak drží tělo, jeho chůzi a tak, nebo nejste tak postižen?
1: Tak postižen nejsem, ale byl jsem. A teďka to je tak, že většinou sleduju toho člověka, když zrovna něco zkoumám nebo sleduju nějakou specifickou věc nebo oni čtu nebo zjišťuju si, tak potom, když jdu třeba ze psem, tak sleduju u těch ostatních lidí, jestli to, o čem zrovna teďka se učím, jestli zapadá do toho, co jsem si zrovna přečet.
0: Takže rovnou v praxi to pak sledujete. Vy jste někde uvedl, že existuje bolest, která vychází ze svalů, z kloubů, z nervů. Vy poznáte bezpečně, odkud ta bolest přichází?
1: No, o to se snažím. Hlavně ta bolest většinou není na tom místě, která je ta hlavní příčina. Protože bolest je jenom ta žárovka, že se rozsvítí, že je něco v nepořádku. A já v mý poslední knize, která už vyšla, tak jsem, která je o bolesti zad, tak jsem ji rozdělil na pět struktur, aby jsme, že nejdřív potřeba zjistit, jaká struktura je pod tou bolestí. Aby ty cviky a ty rady se byly cílený k té struktuře, která je poškozená. Protože každá struktura potřebuje něco jiného. Jak potřebuje nejenom jiný cviky, ale jiný rady a doporučení. Takže ano, snažím se díky testům a díky místu a citu mých rukou najít, jestli se jedná o vaz, šlachu, sval nebo kloub.
0: Ale obyčejný smrtelník to nepozná, to nezjistí.
1: No, snažil jsem se to dát do té knihy právě těma testama a říct si, jaká typ, kdy ta bolest bolí, protože není to samé, jestli ráno nebo večer, jestli při chůzi nebo při sezení, jestli ta bolest je tupá, nebo jestli je elektrická, nebo jestli je tam jako by bylo teplo. Takže se každá tato bolest má svoje specifika a míří k určitý struktuře.
0: Jak ostatně vy zvládáte bolest?
1: Já jsem si prošel hodně bolestma a s trpělivostí vám řeknu, že s těžkýma zraněníma jsem je všechny překonal, ale je tam třeba ta disciplína, protože já každý den chodím hodinu plavat a hodinu cvičím a tady do těchto dvou hodin nevemu žádného pacienta, protože to je můj svatý čas pro sebe. A když někdo má tu disciplínu a pravidelnost a nečeká zázraky ze dne na den, protože poslední bolest mě trvala 3 roky, než jsem se jí zbavil a ze začátku to vypadalo na operaci a tímhle možná dám posluchačům naději, že když se něco bolí i dlouho, tak musí trpělivě a s disciplínou den po dni pokračovat dál.
0: No, ale někdo to zkrátka nevydrží, nemá tu trpělivost a hlavně ta bolest nás kolikrát i paralyzuje přeci a dělá nám ty dny škaredější a těžší.
1: Jak se na to díváte? Když se centrujete nebo se soustředíte na tu bolest, tak ano, protože čím více na ní soustředíte, tím je horší. Ale u dětí, když je něco bolí a pustíte jim pohádku, tak na tu bolest zapomenou. Já vím, že nemá cenu se dívat na tu pohádku, to je jenom taková, jak bych řekl.
0: Zkrátka nevěnovat té bolesti tolik pozornosti.
1: A jít s tou bolestí naproti.
0: Michal Novotný byl naším hostem. Moc vám za to děkuju.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Tělo vyzvednuté z jezera Most byl pohřešovaný utonulý mladík, potvrdila to policie. U Holedče na Žatecku dnes ráno dělníci uzavřeli silnici druhé třídy číslo 227. Liberecká radnice dnes červeným osvětlením podpoří Světový den dárců kostní dřeně. Nejnižší noční teploty 8 až 5 stupňů a ojediněle přízemní mrazíky. Zítra bude slunečno, teploty do 19 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Kriminalisté potvrdili totožnost muže, kterého vyzvedli v polovině září z jezera Most. Po mladíkovi pátrali policisté i potápěči od začátku srpna, kdy zůstalo při bouřce na jezeře 6 lidí. Totožnost mladíka potvrdila pitva. Pokračuje policejní mluvčí Václav Krieger.
4: Po nařízené soudní pitvě můžeme potvrdit totožnost pohřešovaného utonulého mladíka z počátku letošního srpna. Případ bude policejním vyšetřovatelem odložen, protože na úmrtí se nepodílela žádná jiná osoba a nedošlo ke spáchání trestného činu.
3: Řidiči od dnešních 7 hodin ráno neprojedou po silnici druhé třídy číslo 227 přes železniční přejezd u Sádku na Žatecku. Důvodem je podle webu města Žatce oprava silnice v bezprostřední blízkosti přejezdu. Úplná uzavírka potrvá do čtvrtka do 8 hodin večer. Budova radnice v Liberci bude dnes večer svítit červeně na podporu Světového dne dárců kostní dřeně. Informovalo o tom město na sociální síti. Červené osvětlení má za cíl poděkovat všem dárcům i lidem, kteří jsou zapsáni v registru dárců. Současně má vyzvat nové možné dárce. Nejvyšší soud přerušil výkon trestu ženám odsouzeným za vraždu kutnohorského léčitele. Rozhodl tak po předběžném posouzení jejich dovolání. Dokud nerozhodne o jejich dovoláních, zůstanou na svobodě. Informovala o tom mluvčí soudu Gabriela Tomčíková. Zubařka Magdaléna a učitelka v penzi Irena jsou odsouzené na 9 a 12 let vězení. Advokát Magdalény Jaroslav Fenik předběžné rozhodnutí přivítal.
5: Nejvyšší soud vyhověl svému návrhu na přerušení výkonu trestu, takže nemohu říct nic jiného, než že jsem spokojen. Tím, že předpokládám, že nejvyšší soud bude tomu dovolání věnovat patřičnou pozornost.
3: Předseda Senátu nejvyššího soudu dospěl k závěru, že nelze předem vyloučit případné zrušení napadených rozhodnutí. Odsouzené ženy nastoupily do výkonu trestu před měsícem.
2: Počasí.
3: V noci bude skoro jasno až polojasno, ojediněle se můžou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 8 až 5 stupňů Celsia a ojedinělé přízemní mrazíky. Zítra bude slunečno a ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Nejvyšší zítřejší teploty 16 až 19 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na dálnici D10 ve směru na Prahu u Příšovic je pomalu jedoucí vozidlo údržby a proto je pravý jízdní pruh uzavřený. Na Lounsku u Postoloprt na křižovatce Stříbrník se srazila dodávka s osobním autem. Už by tam měla být policie, tak projíždějte opatrně. Přeju příjemnou cestu a příjemný poslech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: 14 hodin 10 minut k tomu, tak to byly dobla písničky, které nestárnou. Marie Rotrová a To nic nás čeká třeba ještě později. Michal Tučný, ale za pár minut to bude Robin Gibb a teď nás čeká seriál Co v učebnicích nebylo. Čas od času se někde dočteme, že byl objevený nějaký nový živočišný druh ve světě, něco zajímavého, ale i u nás se tam občas nějaký takový druh objeví. Víc nám o tom prozradí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejvzácnějším korýšem v Česku je nový druh perloočky? Příběh tohoto unikátního živočicha začíná po roce 2000, kdy byl objeven v bývalém vojenském prostoru na okraji bavorského Mnichova. Později ho tam ale už nedohledali a objevil se až v roce 2023 v Česku. Shodou okolností také v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Vojenská minulost lokality ale není pro výskyt vzácné perloočky to hlavní, podstatný je pobyt velkých kopytníků. V roce 2015 se milovický areál přeměnil na rezervaci, kde žijí zubři, divocí koně a pratuři. Právě na jejich výskyt se existence perloočky váže. V kalištích nebo na pajedlech, která velcí savci využívají, přečkají její vajíčka řadu let a když nastanou vhodné podmínky, tak se vylíhne nová generace. Perloočka vypadá z profilu jako miniaturní ledový ptáček. Má zobáček, očko i drobný ocásek. Je ovšem průhledná. Tuzemský exemplář vzácného korýše dostal jméno Hrotnatka neočekávaná. Aktuálně je Milovická rezervace jediným místem na světě, kde se tento živočich vyskytuje.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Karel Zich, jeho slavná Alenka v říši divů, skoro 19 minut po 14. hodině pokračuje dnešní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Desítky pořádkových policistů, zásahová jednotka i záchranáři a hasiči dnes nacvičovali zásah proti dvěma střelcům v budově radnice v Jirkově na Chomutovsku. Nácvik začal krátce po 10:30 postřelením dvou dívek před budovou radnice. Pachatelé následně vnikli na městský úřad, odkud byly slyšet další výstřely. Vše sledovali označení rozhodčí z řad policie, hasičů i záchranářů. A na místě byl také náš reportér Jan Beneš. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. První hlídka pořádkové policie dorazila na místo zhruba 10 minut od prvního výstřelu. To ale není určující, protože důležité je, jak dlouho to bylo od zavolání na linku 158. Poté, co policisté vešli na radnici, ozvaly se další výstřely. Následně přijela další policejní hlídka. Průběh událostí přímo na radnici jsme my, novináři, sledovat nemohli, protože i my jsme museli dodržet jistý odstup. Na místo pak přijeli také dopravní policisté, kteří okolí střelby uzavřeli a kriminalisté, kteří také vyváděli do bezpečí lidi jdoucí po náměstí. Zásahová jednotka dorazila na místo zhruba 40 minut od okamžiku první střelby. Do okolí ulice se následně začaly sičit i hasiči a sanitky. Záchranáři budovali stan pro příjem raněných, zásahu se účastnilo 160 policistů.
0: Honzo, podařilo se útočníky zneškodnit?
1: Podle krajského policejního mluvčího Kamila Marka jeden z útočníků několik lidí na radnici zastřelil a zranil, pak se zabarikádoval i s rukojmími a policisté proto zahájili vyjednávání. Druhý pachatel z budovy utekl, policisté ho ale vypátrali a zadrželi. Vše tedy nakonec dopadlo tak, jak cvičení dopadnout mělo. Celá akce trvala zhruba 3 hodiny. Policisté v každém okrese ročně provedou 2 taková cvičení. Metodika zásahu se ale od útoku na Pražské filozofické fakultě nebo od útoku v Chřibské na Děčínsku mění. Podle mluvčího Kamila Marka se například policisté už nesoustředí jen na bezhlavě střílejícího pachatele, ale součástí nácviku je i varianta zabarikádování se s rukojmími, tak jako při dnešním cvičení.
0: Jak budou policisté ten zásah vyhodnocovat?
1: Samotné vyhodnocení dnešního zásahu bude trvat zhruba 3 měsíce. Musí se detailně projít činnost každého zasahujícího policisty a útvaru, říká vedoucí odboru služby pořádkové policie Pavel Holcknecht.
2: Probíhá komplexní vyhodnocení, který je závislý na těch informacích, které získáme od rozhodčích, protože máme rozhodčí jak od policie, tak od hasičského sboru, tak z záchranky. Všechny složky si to vyhodnocují po své linii. Potom se dělá komplexní vyhodnocení, včetně vyhodnocení videozáznamů, který samozřejmě zabírá ale větší časový prostor.
1: Ještě doplním, že ke střelbě na radnici vyjížděli severočeští policisté naposledy v Chřibské na Děčínsku letos v lednu. Útočník tam zastřelil jednu osobu a pak obrátil zbraň proti sobě. Podle nezávislého starosty Chřibské Jana Machače po lednové události instalovali na úřad neprůstřelné přepážky v úřadovnách a na podzim k nim přibudou také elektronicky ovládané neprůstřelné zástěny, které oddělí v případě incidentu jednotlivá patra.
0: Říká náš reportér Jan Beneš. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Chomutovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Česká hudební stálice, zpěvačka Anna K. Nelítám nízko, za pár vteřin tady máme 14:30 a tak je v programu Českého rozhlasu Sever v pohodovém odpolední čas na první dnešní odpolední tipy. A začnu akcí pro děti. Zuzka z kouzelné školky. To je zábavný pořad v duchcovském kině Lípa v 17 hodin. Připomenu také týden evropské mobility a hlavně dnešní den bez aut. Zadarmo se pouze dnes svezete jakýmkoliv dopravním prostředkem dopravy Ústeckého kraje. Nainstalovánu ale musíte mít v mobilním telefonu aplikaci Důkapka, ve které se dozvíte víc. Teď něco čistě pro dámy. V Klášterci nad Ohří v kulturním centru propukul ve 14 hodin kabelkový veletrh. Jde o prodej darovaných kabelek akci neziskové a charitativní organizace Naděje. Teď něco pro odvážnější. Do botanické zahrady v Teplicích se po velkém úspěchu vrací výstava Sklípkanu. Vernisáž je dnes v 16 hodin a já vím, že třeba s manželkou a dcerou bych určitě na tuto výstavu nešel. Litvínovský zámek Valdštejnů zve na komentované prohlídky až do pondělních svatomichaelských slavností a vás čekají komentované vstupy zaměřené například na historii města, výrobu hraček Huš nebo tvorbu sochaře Zdeňka Hanzíka. Navíc si prohlédnete výstavu veselých polštářků pro dětské pacienty. V pondělí potom od 18 hodin proběhne jejich žehnání a dobročinná nabídka, jejíž výtěžek pomůže dětským pacientům. Filmové melodie a Queen. To je z Brusu nový program, který v zajímavé dramaturgii kombinuje aranže písniček skupiny Queen s filmovou hudbou ze známých filmů v úpravě pro Esfera Squad.

0: chápete to. Chomutov, kostel svatého Ignáce, 18 hodin a 30 minut. A v Chomutově nabídnu ještě Království mídlových bublin v 17 hodin, tedy promítání filmu o rodině Šichtů a o mídle s jelenem z Ústí nad Labem a následně beseda s režisérkou filmu Pro změnu kostel svaté Kateřiny, opět Chomutov, 17. hodina.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Já světem táh jen tak celtou. To byl Michal Tučný a písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 14 hodin 38 minut a Milan Knotek i dnes má pro nás připraveného slavného Severočecha a je to opravdu šikovný muž, jmenuje se Ladislav Muška.
1: Slavní Severočeši.
2: Téměř 30 let stál v čele Severočeského klubu spisovatelů. Ladislav Muška byl zároveň operním zpěvákem, publicistou, prozaikem a autorem rozhlasových a divadelních textů. Narodil se v roce 1928 v Semilech. Vyučil se sladovníkem a při zaměstnání studoval v Praze operní zpěv. 2 roky působil v armádním uměleckém souboru. V roce 1951 nastoupil do Ústeckého divadla. Začínal jako sborista. Později se stal solistou a působil také jako dirigent scénické hudby a režisér. K literatuře se dostal během svého působení v Ústeckém divadle. Jeho první publikovaná povídka vyšla v roce 1956. Psal prózu, detektivní příběhy, literaturu pro děti, aforismy a publicistické texty. Spolupracoval s tiskem, rozhlasem i televizí. Rozhlas vysílal jeho povídky, literární pásma a hry. V roce 1970 po skartaci nákladu jeho knihy Pátého dne stvořil rybu dostal Muška zákaz publikovat, který trval prakticky až do roku 1989. Tvořit ale nepřestal. Například pro Ústecké divadlo psal anonymně cyklus Pojďte si hrát. Jeho hra Pihovatá princezna byla uváděna pod pseudonymem. Po sametové revoluci Muška spoluzakládal Severočeský klub spisovatelů. V roce 2008 získal cenu primátora města Ústí nad Labem a také například cenu Jiřího Marka za detektivní knihu Nenechám si tě vzít. Ladislav Muška zemřel v listopadu 2023 v Ústí nad Labem v úctyhodném věku 95 let.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: stát.
1: To byl Vladimír Mišik, těšit se můžete na Věru Martinovou. 14 hodin 47 minut pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Obchodní akademie v České Lípě může od tohoto týdne používat novou fotovoltaickou elektrárnu. Liberecký kraj nechal na střechu budovy umístit solární panely, díky kterým může teď škola snížit spotřebu energie. Více informací zjišťovala naše redaktorka Anna Podhorná. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Nová fotovoltaika na střeše Českolipské obchodní akademie začala fungovat včera. Její součást je 105 solárních panelů o výkonu téměř 50 kW-píků a taky bateriové úložiště, do kterého může škola energii ukládat.
1: U některých z budov, na které Liberecký kraj v minulosti fotovoltaiky neinstaloval, se vyskytly potíže. Jak je na tom obchodní akademie?
2: To je pravda, například při instalaci panelu na gymnáziu v České Lípě se ukázalo, že střecha elektrárnu neunese, takže musel kraj nakoupit nové a lehčí panely, které střechu tolik nezatěžovaly. Naštěstí na obchodní akademii byla střecha podle ředitelky Martiny Vlčkové na instalaci nachystaná.
3: Původní střecha nebyla v dobrém stavu, takže právě v roce 2025 jsme ukončili opravu střechy, kde vlastně se vyměnila ta celková krytina a podstava té střechy tak, aby právě byla připravená na panely, protože opravdu ty staré krovy by tu fotovoltaiku neunesly, takže ano, základ tam byl oprava střechy, příprava na fotovoltaické panely.
2: Střecha teď tedy solární panely bez problému unese.
1: Jsou elektrárna a nová střecha s jedinými novinkami ve škole?
2: Součástí více než desetileté modernizace byla i výměna elektrických rozvaděčů, úprava vzduchové techniky a výměna kamen. Škola také využívá šedou a nasbíranou dešťovou vodu ke splachování toalet, což uspoří pitnou vodu. Ředitelka Martina Vlčková říká, že v některých ročních obdobích je to velmi výhodné.
3: V období dešťů, což je třeba podzim a jaro, tak určitě ušetříme tak 1/3 vlastně těch financí, co jsme dříve dávali na vodu, ale jinak, co se týká vlastně toho ostatního zbytku roku, tak jsme tak jakoby, řekla bych, na stejných číslech, ale jsme vlastně ekologičtí, takže se snažíme to využívat i kvůli ekologii samozřejmě.
2: Dešťovou vodu škola úspěšně využívá od roku 2021.
1: Kolik tato modernizace stála, kdo ji zaplatil?
2: Zakázku platil Liberecký kraj a vyšla na téměř 10 milionů korun. Kraj se snaží o modernizaci a energetickou úsporu svých budov už od roku 2022. V současnosti už je například na střeše gymnázia doktora Antonína Randy v Jablonci nad Nisou a na budově D krajského úřadu v Liberci. Se svou společností Energie Libereckého kraje spolupracuje taky na systému, který by umožnil sdílení energie napříč krajskými organizacemi.
1: Říká redaktorka Anna Podhorná. Na pěkné odpoledne. Děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Necelých 7 minut zbývá do 15. hodiny, čekají nás další zprávy s Barborou Kučerovou a vy se z nich dozvíte například, že i Klášterec nad Ohří si připomene dnešní světový den dárců kostní dřeně. Jak to se dozvíte ve zprávách?

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Klášterec nad Ohří si připomene Světový den dárců kostní dřeně. Žatec přijímá podklady pro dotace na obnovu kulturních památek na příští rok. V Liberci dnes začíná výstava nejlepších snímků Jizerských hor. Nejnižší noční teploty 8 až 5 stupňů a ojedinělé přízemní mrazíky. Zítra bude slunečno, teploty do 19 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Na dnešek připadá Světový den dárců kostní dřeně. V rámci této iniciativy se po celém Česku na červeno nasvěcují významné památky, budovy a další objekty. Například v Klášterci nad Ohří symbolicky červeně nasvítí tamní kulturní centrum. Informuje o tom město na svém webu. Červené nasvícení má upozornit na význam dárcovství krvetvorných buněk. Vlastníci kulturních památek v Žatci můžou žádat o jejich zařazení do programu regenerace na příští rok. Do 23. října musí podle webu radnice městu odevzdat dotazník s plánovanými pracemi, jejich náklady a požadovanou výší státní podpory. Program je určený pro kulturní památky v městské památkové rezervaci a zóně.
3: Letos město společně s Ministerstvem kultury rozdělilo na obnovu památek téměř 1,9 milionu korun. Peníze šly například na opravy střech domů v ulici Josefa Hory a na náměstí Prokopa Velkého nebo na obnovu výmalby a štuků objektu v Tyršově ulici. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Lidé v Liberci můžou ode dneška v centru Babylon vidět výstavu nejlepších snímků přírody Jizerských hor. Vznikly v rámci 16. ročníku fotografické soutěže Zaostřeno na Jizerky. Letos do ní zaslalo 58 fotografů téměř 200 snímků. Součástí dnešní slavnostní vernisáže bude i křest benefičního kalendáře, říká Jakub Trsek, spořádající nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody.
4: Rozhodli jsme se letos opětovně navýšit jeho náklad na 2500 kusů. Výtěžek z jeho prodeje putuje na projekty pomáhající přírodě. Díky němu bude vysazeno přes 65 tisíc sazenic, převážně buků, dubů a jedlí.
2: Kalendář bude možné zakoupit na webu nadace a v infocentrech. Výstava potrvá do 2. listopadu. Zaměstnanci Unipetrolu v rafinérii v Kralupech nad Vltavou dopoledne nacvičovali, jak se zachovat při havárii. Námětem cvičení byl únik oblaku plynného propylenu při plnění železniční cisterny. Do akce se zapojili také hasiči, policisté, záchranáři i železničáři.
0: Počasí.
2: V noci bude skoro jasno až polojasno, ojediněle se můžou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 8 až 5 stupňů Celsia, ráno přízemní mrazíky. Zítra bude slunečno, ráno se ojediněle vyskytnou mlhy a nejvyšší zítřejší teploty čekáme 16 až 19 stupňů. Ve Šluknovském výběžku 15 až 17 a na horách 11 až 14 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Turnově na kruhovém objezdu v ulici Sobotecká je nehoda, tak počítejte se zdržením. A v Lovosicích je stále uzavřená část trojúhelníkové křižovatky u Lovochemie. Kvůli stavebním pracem není možný sjezd od Lukavce dál na Terezín. Sledujte značení objížděk, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pokračuje úterní pohodové odpoledne, posloucháte stále Český rozhlas Sever. Když nás při cestě autem přepadne hlad, měli bychom si bagetu koupenou na pumpě sníst přímo na pumpě, nebo můžeme během řízení. Tak to nám prozradí už za malou chvíli pravidelná řidičská abeceda. A dozvíte se také, že magistrát Liberce dražil autovraky, odtažené autovraky, a nejvyšší vydražená částka byla 153 tisíc korun. Jaké automobily se dražily, i to se dozvíte z našeho následujícího vysílání, kdy přidáme písničky, které nestárnou. Budou tady třeba Hana Zagorová se Standou Hoškem, později Robert Křesťan, teď už ale další minuty budou patřit Karlu Gotovi.
0: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Na Českém rozhlase Sever i v této hodině písničky, které nestárnou. Jinak to nejde, Hana Zagorová, Stanislav Ložek a Petr Kotwald. A před námi je pravidelná řidičská abeceda, máme přesně 13 minut po 15. hodině. Pojďte si s námi osvěžit pravidla silničního provozu. Až do konce září každý den nabízíme situaci v provozu na silnicích, ve které často chybujeme. Dnes uslyšíte, jestli řidič smí za jízdy jíst. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zejména v letních měsících, kdy se jezdí na dovolenou, jsou časté dlouhé cesty. Během nich pochopitelně je potřeba nějaké to občerstvení za jízdy. Ale víte vůbec, jestli je to za volantem povolené? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Určitě jako řidič osobního vozidla jíst a pít mohu. Nicméně vždycky bych se měl věnovat tomu řízení. To znamená, těžko si lze představit, že se věnuju řízení, když budu mít v jedné ruce láhev Coca-Cola a v druhý bagetu. Vždycky bych měl mít na vědomí to, že to auto mám mít pod kontrolou. Takže jíst ano, pít ano. Zároveň mi nic nebrání i k tomu, když jedu třeba dlouho si zapálit tu cigaretu.
2: Ale pozor, neplatí to ve všech případech. Jaké jsou tedy výjimky?
3: V okamžiku, kdy jsem řidičem hromadné přepravy osob. To znamená, řidič autobusu, ten by určitě neměl, anebo nesmí za jízdy pít, jíst ani kouřit. A zároveň taxislužba při přepravě osob, řidič taxíku by neměl při té přepravě osob kouřit. A to samé platí i pro řidiče motocyklu a jízdního kola.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra se dozvíte, jaké nejrychlejší auto má dopravní policie ve svém vozovém parku. Teď už ale pokračuje německá zpěvačka Sandra. Staré hezké odpoledne.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio.

0: Dvojice Eurythmics, tedy Annie Lennox a Dave Stewart, posloucháte stále pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Liberec dnes nabídl v dražbě rekordní počet autovraků odtažených z ulic města. Zájemci mohli vybírat celkem z 21 vozů. Město tímto způsobem prodává odtažená auta pravidelně od roku 2022. Například v roce 2024 za 16 vozů utrželo zhruba 300 tisíc korun. Letošní vydražená částka je sice nižší, počet nabízených aut byl ale dosud nejvyšší. Největším lákadlem byl 8 let staré SUV.
1: 1600 dává pětka za Hyundai Atos. 1600 korun pro pána s číslem 5 poprvé, 1600 korun pro pána s číslem 5 podruhé.

0: vyprofilovalo hned několik zájemců. Nakonec ho za 153 tisíc korun získali manželé Lenka a Petr Pospěchovi.
1: Auto bude pro mě, mně se líbí a snad manžel ví, co dělá.
2: Musíme to spravit, no, a zprovoznit. Bylo to pouze na jednom servisu, jako nový, a od té doby už nikdo nic neví, no, evidentně havárie, že jo, takže snad to auto bude fungovat.
0: Nabízená auta jsou ve stavu, ve kterém je město z ulic odtáhlo, říká exekutor Polanský.
3: Nejsou k ním doklady, nejsou k ním klíče, čili je to v podstatě na to, aby spíš se to využilo na náhradní díly a samozřejmě dá se to i zprovoznit, ale musí se samozřejmě to vozidlo upravit tak, aby bylo přihlásitelné do evidence.
0: V autech se mnohdy nacházejí odpadky a někdy i různé předměty původních majitelů. V jednom z nich je například francouzská hůl. Někdy ale může jít i o cennější věci, jak říkají manželé Pospěchovi, kteří jezdí na dražby po celém Česku.
1: V jednom autě byla úplně nová celá sada pravého francouzského šampaňského i ze skliničkama.
0: Do dražby se přihlásilo celkem 30 účastníků. Prodat se podařilo všechna nabízená auta. Liberecký magistrát za ně získal necelých 250 tisíc korun. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Jakuba Smolíka za malou chvíli v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever vystřídá Petr Muk, teď už skoro přesně 3 minuty po 3:30. Máme před námi další dnešní podvečerní tipy. Jestli nemáte ještě program a chcete vyrazit někam za kulturou, pozorně poslouchejte. V Litoměřicích vás dnes čeká přednáška, která otevře fascinující svět lidského mozku, nejdokonalejší technologie, jakou známe. Co umí mozek a co umíme my? V 18 hodin bude o tomto fascinujícím orgánu lidského těla přednášet v Kulturním a kreativním centru v Litoměřicích profesor Vladimír Beneš. Pokud se ale více zajímáte o pivo, měl bych pro vás přednášku Café Nobel Tomáše Javůrka Od zrna k půl litru, jak se rodí pivo. O tradičním českém nápoji se víc dozvíte v klubu Reset v 18 hodin v Litvínově, tedy bývalé setě nad poliklinikou. Městské divadlo v Mostě zve na divadelní klasiku uváděnou více než 250 let Sluha dvou pánů. Příběh plný záměn, nedorozumění a nečekaných peripetií vypráví o tom, jak zapeklitá a nevděčná je služba dvěma pánům. Začátek je v Městském divadle v Mostě v 19 hodin. Oblíbená komedie od nejhranějšího chorvatského autora Miro Gavrana o tom, jak muži sami sebe vidí a za co se nestydí i stydí, to je divadelní představení Vše o muži. V divadle města Ústí nad Labem opět v 7 hodin podvečer. Dáváte-li přednost hudby, a to hlavně hudbě skupiny Coldplay, v podání britského smyčcového kvarteta si ji poslechnete v jedinečné atmosféře svíčkami osvíceného sálu v Ústí v Kulturním domě v 19 hodin. Fanoušci klasické hudby možná zamíří do Vrchlického divadla v Lounech, kde v 18 hodin začne koncert Zemlinského kvarteta. A u nás teď už, jak jsem slíbil, pokračuje Petr Muk.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Robert Křesťan se skupinou Rangers vím písničky, které nestárnou. Na Českém rozhlase Sever 15 hodin, skoro 41 minut a v pohodovém odpoledni se teď vrátíme do dopoledního pořadu Dáme řeč, kdy jste si společně povídali o revizorech a dovolala se i posluchačka Jana z Rumburku.
1: Jsem jednou platila pokutu, bylo to před Vánocema, byli jsme s kamarádkou nakupovat, na Národní třídě jsme vypadli z máje, skočili do tramvaje, usedli a besedujeme o tom, jak hezky jsme nakoupili, hop, a najednou před námi revizor, samozřejmě bez lízku obě dvě. No tak jsme zaplatili 700 korun, tak to je moje historka o placení.
2: Ano.
1: A pak je ještě jedna, ta je stará 12 let. Ráno jsem jela do práce, měla jsem brigádu takovou už jako důchodce a najednou revizor v metru. Já jsem se usmívala, on byl komisní, starší pán, skočil na mě, mračil se, asi neměl dobrou náladu. A já jsem vytáhla tenkrát už, že mi bylo 65 plic, lítačku takzvanou, všichni pražáci znají.
2: Ano.
1: A on se udivil, jak to, že mám lítačku. Já říkám, no protože je mi 65 plus. Nevěřil, samozřejmě moje ego se potěšilo,
2: jo,
1: tak to jsou moje
2: to jsou krásné historky.
0: Zítra se budeme ptát, podzim většinou nepatří mezi oblíbené roční období. Jak je to u vás? Proč máte podzim rádi? A naopak, proč podzim nesnášíte? Co na podzim nejraději děláte? Už teď nám můžete napsat na e-mail damerec@rozhlas.cz a nebo po 9. hodině volat přímo do studia na telefon 475 212 212. Zítra ráno po 9. už tady budeme mít podzim. Stále ještě prožíváte léto a podzim začíná zítra zhruba 5 minut po 6. hodině ranní, ale my už teď v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever pokračujeme se zpěvačkou Cher.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hudební spojení známé české big beatové kapely Rybičky 48 a zpěváka Marka Ztraceného, jejich společný hit s názvem Goodbye. Zhruba za 10 minut, je tady 16 hodin, pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever. 13členná skupina převaděčů může dostat trest 2 až 8 let vězení. Kauzu ilegálního převozu migrantů z jihovýchodní Asie přes Česko do Německa začal projednávat okresní soud v Teplicích. Policisté zatýkali v Ústeckém a Středočeském kraji a taky v Praze. Kvůli velkému množství obžalovaných se jednání koná u soudu v Litoměřicích. Je tam totiž největší jednací soudní síň v Ústeckém kraji. A byla tam i naše reportérka Lucie Hejzlová. Lucie, hezké odpoledne.
1: Hezký den. V soudní síni se sešlo 7 Vietnamců a 6 Čechů. Mezi obžalovanými jsou také 4 ženy. Samosoudce Jaroslav Malchus na začátku jednání zkontroloval, jestli cizinci dobře slyší obě přítomné tlumočnice. Pak už státní zástupkyně Denisa Váníčková začala číst obžalobu, a to ve zkrácené verzi. Celá obžaloba má totiž 92 stran. Následovaly výpovědi jednotlivých členů celé skupiny a všichni vinu popřeli.
0: Jak tedy státní zástupkyně popsala to, co měli udělat?
1: V období od listopadu 2024 do února 2025 měli zorganizovat převoz nejméně 63 běženců z Asie. Za převoz každého člověka do Německa členové skupiny vybírali částky v řádu stovek eur. Přes Maďarsko to bylo podle státní zástupkyně Denisy Vaníčkové za 100 euro a z Rumunska pak za 150 eur. Doplnila, že hlavním organizátorem a koordinátorem celé té skupiny má být Minh Hai Duong. Ten také jako jediný z obžalovaných zůstává ve vazbě. Druhá obžalovaná byla z vazby propuštěná na kauci. 12 lidí je tedy na svobodě. Nikdo z obžalovaných nevyužil prohlášení viny u soudu, tak zazní dokazování v plné délce. A jak už si řekl, hrozí jim od 2 do 8 let vězení a podle soudce Jaroslava Malchuse jsou jednání naplánovaná až do konce tohoto čtvrtka. Soudce odhaduje, že s ohledem na množství obžalovaných a délku spisu potrvá projednávání případu minimálně několik měsíců.
0: A vše dál bude sledovat naše reportérka Lucie Hejzlová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Litoměřický soud řeší rozsáhlý případ převozu migrantů. Neziskové organizace, sdružení a spolky můžou získat první finance za ušetřené rekultivace v lomu ČSA na Mostecku. Rumburg přehodnotil plány na výstavbu parkoviště kvůli vzrostlému dubu. Město kvůli němu nechalo upravit projektovou dokumentaci. Nejnižší noční teploty 8 až 5 stupňů, zítra slunečno a teploty do 19 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Teplický okresní soud dnes začal řešit případ ilegálního převozu migrantů z Vietnamu přes Česko do Německa. Obžalovaných je 6 Čechů a 7 Vietnamců. Údajný organizátor převaděčství je ve vazbě. Hrozí jim až 8 let vězení. Všichni dnes u soudu řekli, že jsou nevinní. Pokračuje státní zástupkyně Denisa Vaníčková.
2: Obžalovaní jsou viněni z organizování nedovoleného překročení státní hranice vietnamských státních příslušníků. Převáženi byli z Maďarska přes Slovenskou republiku, Českou republiku do Spolkové republiky Německo a v některých případech z Rumunska.
0: Těžaři ze společnosti Severní energetická rozdělují první peníze za ušetřené rekultivace v lomu ČSA. Informovala o tom mluvčí společnosti Eva Maříková. Celkem jde o 13 milionů korun. Elektronicky o ně můžou žádat neziskové organizace, spolky a sdružení z okolí lomu. Vzrostlý dub u základní školy u nemocnice v Rumburku zůstane na místě. Město v jeho okolí plánuje výstavbu parkoviště s kapacitou víc než 6 desítek parkovacích míst. Strom stojí v cestě výstavbě, jeho pokácení se ale nelíbilo tamním obyvatelům.
3: Ti tak, podle mluvčího radnice Petra Číly, oslovili vedení města. To se rozhodlo nechat upravit projektovou dokumentaci tak, aby mohl vzrostlý strom zůstat stát na místě. Parkoviště se ale kapacitně zmenší. Z plánovaných 61 na 58 parkovacích míst. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Kůrovec v Krkonoších je zatím podle zprávy Krkonošského národního parku pod kontrolou. Letošní škody způsobené tímto broukem nebudou tak vysoké jako v minulém roce. Konkrétní čísla představuje mluvčí parku Radek Drahný.
4: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%. Ale když kůrovce bylo opravdu hodně, tak jsme měli až 70% takto napadeného dříví.
1: Počasí.
0: V noci bude skoro jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 8 až 5 stupňů Celsia a ojediněle přízemní mrazíky. Zítra bude slunečno, ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Nejvyšší zítřejší teploty 16 až 19 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V České Lípě u náměstí Tomáše Garrigua Masaryka auto srazilo cyklistu. Na místě je policie a probíhá tam vyšetřování nehody. A mezi Velemínem a Borčem je neprůjezdná komunikace. Stojí tam odstavený autobus. To byly zprávy a Barbora Kučerová. Přeju příjemnou cestu a příjemný poslech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Naďa Konvalinková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Dobrý den, zdravím všechny posluchače v podvečer v úterý.
5: Na hodinku světla naděje, že se člověk v dnešním světě zasměje.
1: Humoriáda.

0: Tak tolik radostná píseň Helenky Vondráčkové. Naďa Konvalinková s námi ve studiu. Jak trávíš podzimní chvíle, podzimní dny?
1: Tak já vlastně, mě končí prázdniny, já mám teda ještě 4 dny, že se sestrou jedeme do penzionu v Nebi, protože jsem to dostala k narozeninám polokulatým, takže ještě si to trošku protahuju, no a ještě na chalupě všecko zařizuju, aby to tam bylo na podzim a na zimu všecko připraveno. Obdivuju stromy, že opouští mízu, aby nezmrzly v zimě, je to prostě, ta příroda je neuvěřitelná a těším se na ty barvy, které za chvilku nastanou.
0: Nakonec Naďa je teď i pěkně vybarvená, doslova Lady in Red, dáma v červeném. Děkujeme za to prozáření tady. A kdo bude zářit z našeho archivu, to nám vyber, prosím, na úvod.
1: Jsou to sourozenci Gondíkovi dneska.
2: Tati! Tati! Co děláš?
3: Co dělám? Co je? Co dělám? Jsi přišla jenom proto, aby ses mě zeptala, co dělám? Si myslíš, že jsem pod těma novinama nahazoval barák, nebo co?
2: Ne, si tě ptám, jako jak se máš, jakou máš náladu.
3: No teď už blbou.
2: To k nic, tak já počkám.
3: Počkej, ty chceš peníze, viď? Že tě posílá máma?
2: Ale ne, máma ne.
3: No tak doufám, že ne její máma.
2: Ani její máma, ani tvoje máma, ani moje máma, ale já.
3: Ty? Prosím tě, na co ty potřebuješ peníze? To je tuhle, ten nedávno si ze mě vytáhla skoro celou moji výplatu.
2: A to ti promiň, nebylo to tuhle, ale bylo to před půl rokem. A nebyla to celá výplata, ale bylo to 20 korun.
3: No, jsou to peníze, jsou to peníze.
2: Co, tati, co pak ty jsi nevšim, že už je mi 16? Mám občanku, už jsem měla 5 chlapů a ještě jsem nebyla na potratu.
3: Cože? Tak je to tady. Tak je to tady, já to věděl. Že z naší rodiny je v hajzlu, co je to za hajzla? Víte, to přece nedávno, to je snad včera, jak jsi se vrátila takhle z pískoviště a říkala si, že tam jsou, budu báci, no, budu báci. Ty mi zažil to honuby, obála se si, no, i to bylo včera, holčičko, moje, to říkám, ty coura, jak jsi na to přišla, kde jsi k tomu vůbec přišla?
2: Co vyvádíš?
3: Já vyvádím?
2: No.
3: Já jsem se asi spustil někde s někým v Roští.
2: Když mi máma říkala, že se s tebou nedá bavit, tak jsem jí to nevěřila. A teď vidím, že jsi zralý na cvogal.
3: Že ano, papínek se nám nehodí do krámu, tak se ho hezky zbavíme, že jo? Samozřejmě, hezky jste se na mě domluvili, parťačky. Jedna furt možná a druhá tě opra.
2: Ti promiň, ale máma už dávno nechlastá. A já na žádný potratý nechci.
3: Nechceš a to si to chceš nechat v 16?
2: No nic si nechci nechat, nic nečekám. Nejsem těhotná, jak bych mohla být, kdyby se chovala jako některé moje kamarádky. Protože mám mozek, tak nejsem. Já se ti tady snažím jenom vysvětlit, že jsem mladá, prostě vychovaná a že bych za to občas mohla něco dostat, no.
3: Tak, přece jenom chceš peníze.
2: No,
3: to je hrozný. Já si připadám jak v oběť nějakých vyděračů. Vy jste horší než čečenská mafie, prosím tě. No tak jo, kolik chceš, to řekni. Jak to chceš poslat? Ti to pošlu čekem, faxem, cashem nebo mailem.
2: Chceš říct mailem, vy.
3: A ti to pošlu, jak chceš, prosím tě. Já si totiž ty peníze tisknu. Já si je doma přihazuju vidlema. No, řekni kolik. Řekni.
2: Pade.
3: Co pade?
2: 50.
3: Jo, jestli chceš 50 kor, 50 korun, tak to je...
2: Ne, 50 tisíc.
3: Je 50 tisíc. 50 tisíc. 50 tisíc. Jistě, to není problém. Já ty peníze mám tady pod dechou, já si je krásně vysypu tady s pyžama, já ti jak zednu polštáce, vybudí na 50 tisíc.
2: Hele, šlo to hladce. Ty jsi říkala, že ho budeme muset otrávit a stačilo si říct o prachy. Teď už prdí do hlíny, papíně.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik poněkud drsná go-go show.
1: To byl drsný humor, ano, černý přímo.
0: Slyšeli jsme Gondíky, spolupráce s někým z nich byla, Naďo?
1: Já jsem s Daliborem byla v angažmá, byli jsme v městských divadlech pražských, takže několikrát jsme se potkali na jevišti. Nejvíc si vzpomínám, na jak je důležité mít Filipa. Tam jsme se hodně nasmáli, protože jsme měli všichni hodně přebreptu a myslím si ale, že diváci se bavili taky, to je na tom nejlepší.
0: Tak doufám, že se budou bavit naši posluchači. Mohou si vybrat, zdali zůstaneme s Gondíky, a nebo nastoupí Lubomír Lipský s Jiřím Lírem a budou budovat WC. Tady dneska máme tedy témátka. lahodná. Humor mezera A nebo humor mezera B, vybírejte SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Naďa Konvalinková a Pavel Kučera, dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď můžete přidat své hlasy, a to pro Gondíkovi anebo Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavle, já vás zdravím a zdravím naše sluníčko.
4: Dobrý den.
3: Tady je Marcela z Ústí nad Labem a já bych prosila pana Lipského.
2: Ano, sluníčko i měsíček vám děkuji a mějte se hezky. Naschledanou.
4: Děkujeme.
2: Dobrý den.
5: Krásné odpoledne, Naděnku Konvalinkovou zdravím.
4: Taky vás zdravím. Taky vás zdravím. Dobrý den. Hello.
5: Ahoj, Naděnko. Furt stále usměvává v dobré náladě. Ať vám to vydrží do konce života, Naděnko.
4: Děkuju, děkuju.
5: Mama, taky zdravím Kučeru.
2: Zdravím.
5: A dám pokračování.
2: Ano,
5: ahoj,
2: máme zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Díky. Dobré odpoledne.
6: Tady Luboš ze Dvora Králové nad Labem, alias Pejskař. Zdravím Konvalinku a Kučeráčka do rádiečka rozhlasovýho.
2: A kterou scénečku jste si vybral? Ačičko nebo Bčičko?
6: Tajterlíky, gondíky.
2: Dobře, mám zapsáno.
4: Děkujeme.
6: Tajterlíky, gondíky.
2: Ano, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás a srdečně zdravím paní Naďu.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, kterou mám strašně ráda a vážím si vás.
4: Děkuju.
7: Takže jsem ráda, že vás slyším a vybírám, Pavle, prosím vás, Bčko.
2: Máme zapsáno. Děkujeme.
4: Máme napsáno, děkujeme.
2: Tak, další prosím je kdo? Haló, dobrý den.
8: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, taky vás zdravím. Chtěl bych hlasovat pro Gondíkovi a jestli bych mohl poprosit, mohla by paní Konvalinková zaspomínat, jak připravovali pana Dejdara na vysokou školu?
4: Jo, tak
2: děkujeme.
4: Ano, my jsme ho připravovali ke zkouškám na DAMU, připravoval ho Oldřich, já jsem k tomu vařila a potom porota byl můj tatínek, Lábus, já a Oldřich, když už to měl připravený, tak jsme ho potom hodnotili. No, myslím si, že uspěl, že byl dobrý a taky ty zkoušky udělal. Jeho tatínek nám za to slíbil koberec, ale nic jsme nedostali.
2: Létající koberec? Ne, obyčejný takový, ale hezký. Ale neměli ho. Tak další prosím.
9: Dobrý den. Dobré odpoledne.
2: Ano, slyšíme.
9: Tak na zvník vás Pavle zdraví, paní Naděnku.
4: Taky zdravím.
9: A já bych chtěl ty dva lotříky z Bčka.
2: Z Bčka?
9: Z Bčka, no jo. Ty dva lotry.
2: Ano, oni jsou i na Ačku dva lotříci, takže teď jsem zapochybovat trošku, ale Bčko, už je to tam. Váš hlas je na místě, tam, kde
4: děkujeme,
2: jste chtěl.
4: Děkujeme,
9: děkuji vám, nazdár.
2: Naslyšenou, tak přátelé, jdeme to sečíst. Těsně to bylo doslova o prsa. Gondíkovi vyhráli v tuto chvíli, tak tady je máte.
10: Já jsem ti říkala, že ovečka nikdy nelže. Jiný ovečky lžou, ale já nikdy.
11: Já to vím.
10: Nikdy, přece. To je ale ovečka ovi.
11: Bu, bu, bu, bu, bu. Mě. Ale moje ovečka ode mě dostane korálky, až se vrátím, korálky. Ale já už teďko musím, mě už to letí, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, mě už to letí a já už letím, pa, pa, pa, pa, pa, pa,
10: pa, pa, pa. Nebudu to zlobit, nebudu to zlobit,
11: nebojte. Ale jestli mi někdy zalžeš, jestli mi někdy zalžeš.
10: To je můj lupáč, já.
11: Tak. Ale pravdu.
10: Teď už opravdu nevím.
11: Jo, nevíš?
10: Vím.
11: Tak se podíváme. Tak se podíváme! Dobrý večer. Jsem tady správně. Kdo to je, ale pravdu?
10: No, hasič! je to.
12: No,
11: jaký hasič?
12: Jaký hasič, co tady asi hoří?
10: No, já. Já?
12: Ano, jsi celá rozpálená, chudinko. Nechceš nahoru zabalit do mokrý prostíradla?
11: No, to jsem mi právě chtěl navrhnout, že bych to jako zabalil.
12: Podívejte se, vy tady nic nenavrhujte. Radši si dejte mokrý rušník na hlavu. Podívejte se na sebe, vypadáte. Vždyť vy jste blázen. Nebo víte co? Víte co, řekněte radši těm vašim kolegům, ať vás trošku pokropí stříkačkou.
11: Ne, to ne, já mám svoji stříkačku.
12: No, tak si ji zbalte a pakujte se odsad. Šup!
11: No, tak, ale
10: dobře. Jděte, protože tady nic hasit nebudete, tady totiž plane pravý manželský žár.
11: No, tak soráč. V tom paneláku ty všechny ty dveře jsou tak jako stejný, že jo? No tak já jdu stříkat dvou patroníš, no. No, to jsem zvědavej, až vám tady něco bude hořet. Kdo vám to tady postříká? No já teda ne. Přes spáleniště, přes stříkací hory.
12: Promiň mi to, já jsem takovej blbec, tady se všichni zbláznil, já asi taky, no. Promiň, že jsem tě podezříval, já jsem takovej žárlivej vůl.
10: No to seš, no. Co? No miláček si.
12: Prosím. Co? Ale ne. Ne, já strašně spěchám. Já nic necítím, tady všude strašně smrdí voňavky, cože? Ne, já vám dám ženu, jo?
10: Kdo to je?
12: Já nevím, no, mě asi někdo od těch hasičů ptá se, jestli už je čistý vzduch.

0: Marius Duporán, ten člověka neustále honí z podia do šatny. Z šatny na podium, z podia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč tam sedí Maďory, že láme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Lováček. No jo, já ho znám, rozumíš. No. A víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Jednou jsme takhle seděli na takovým tímhletím, že jo, na pískovišti a plácali jsme a plácali jsme, Maria, co to plácali? Plácali jsme bábovičky a naproti nám seděla Anča Julčová, rozumíš? No a jak takhle plácáme ty bábovičky, plácáme a plácáme, tak ten Felix šáhl té Anče po cukinku a říká, ty jsi taky chlapeček. A ona říká, ne, já kakám. To je ptáček, Felix Lováček. A kdybyste viděli, jak on je na ženský. On je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tento. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelil jak náčelník štábu.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak dobře zvolila Naďa Konvalinková Petra Martináka, ano. Doslova nerozpoznatelného od originál Vlasty Buriana.
3: Výborně.
2: Jak ten kluk to dělá? Úžasně.
3: Výborně ho debuje.
2: Naďo, když se podíváme do doby Vlasty Buriana a První republiky a těchto filmů černobílých s těmi hvězdami, kdo je ti blízký nebo koho máš ráda? Je někdo takový ze starého Barandova?
3: Tak měla jsem ráda paní Ferbasovou, měla jsem Hugo Háze, toho jsem obdivovala, tak spousta těch herců, jako paní Antonie Nedošínská a taky, jo.
2: Tak jo, díky za tu vzpomínku do historie a pojďme do žhavé současnosti. Petr Martinák jako Vlasta Burian může pokračovat, když budou Ačka, když budou Bčka, nastoupí Josef Hlinomas a jeho skvělí hereční další kolegové. Volte SMS-kou Humor, Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Přátelé, v tuto chvíli vás čeká buď to Vlasta Burian v podání Petra Martináka a nebo Josef Hlinomas a další. Vybíráte SMS-kou a nebo telefonující na čísle 731 800 900 právě teď živě přidávají vaše hlasy. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Naděnku Konvalinkovou. Naděnko, moc vás zdravím.
3: Já vás taky zdravím.
2: Vzpomínám na té 10. narozeniny pochoutkového roku, jak jsem se s vámi potkala na zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to prýmové. Hlasuji, Pavle, teda pro Ánko a všem přeji krásný večer či příjemné probouzení do středečního rána a pohodový celý den.
1: A jakou pochoutku chystáte? Jakou pochoutku chystáte k večeři nebo na svačinku? No, neprozradíte.
3: Myslím, že už položila.
1: Nepoložila, ale nechce prozradit. Dobré odpoledne, haló, haló.
4: Dobré odpoledne, zdravím Nadějenku, to je nádherný slovo, Nadějenka.
3: Děkuju.
4: Já bych byl pro pana Hlinomaze.
1: Výborně, děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou, zdraví i Nadějenka. Dobrý den, haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý.
5: Ho.
1: Ano, slyšíme.
3: Slyšíme.
5: Já vás zdravím.
1: My vás.
5: Dva, i Naděnku většinou smělovou. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Tak vás taky zdravím.
5: Ode dneška v Luhačovicách.
1: Ano, užíváte si lázeňský pobyt?
5: Tak, přesně tak. Musím se vykurírovat trošku.
1: Jsme rádi, že jsme u toho.
3: Tam je krásný.
5: Děkuju. A zdravím také všechny humoriádníky. A zvlášť Růženu z Rychnovska, která mě pozdravovala před nedávnem.
1: Dobře, děkuji.
5: A já bych si vybral tého Martináka. Vy to děláte těžké.
1: No, Pavle. To je proto, abyste nám pomohli s tím, ne? Aby se vám trošku jako hlava zamotala.
5: Jenomže potom baborať, že?
1: No.
5: Teď jsem to nemyslel na Naďu teda takhle, jako se omlouvám.
1: To snad doufám, že ne.
5: No. Takže toho Martináka.
1: Dobře, rozumíme vašemu stylu a vkusu, píšeme si hlas a mějte se krásně.
5: Taky, den.
1: A další bude kdo s námi? Dobrý den. Halo?
6: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo je to? Kdo volá?
6: Tady je.
1: No.
6: Dobrý den.
1: No, dobrý
6: tady
1: den.
6: Je Blanka z Velkého Ořechova.
1: Ano.
3: Zdravíme.
6: A já bych chtěla pozdravit moc paní Konvalinkovou.
3: Děkuji.
6: Protože ona by chodila velice ráda k nám do Luhačovic, do kavárny, do cukrárny.
3: No tak tam jsem chodila moc ráda, tam je to nádherný, tam se moc hezky sedí.
6: Do té spodní cukrárny. Ano. A budeme se těšit, až nás zase někdy navštívíte.
3: Děkuji.
1: A co si dávala nám, prozraďte trošku bulváru.
6: Moc a moc zdraví.
1: Co si dávala, Naďa? U vás.
6: Jo, Naděnka, samé dobrutky. Samé dobrutky, co nabízí kavárnička.
1: No, tak dobře.
3: Ano, přesně. Už se na ně zase těším, na vaše dobrutky.
6: Kovářová krásně vykurírovala.
1: Ano. Tak zdravíme. Děkuju. Do Luhačovic, mějte se hezky. Naschledanou.
6: Ano, naschledanou.
1: Tak a ještě někoho si vyspovídáme? Budou to opět Luhačovice nebo někdo jiný? Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Ano.
7: Tady posluchačka z Moravy. Mm-hmm. A já moc vás zdravím a hlavně paní Konvalinkovou.
3: Děkuji, taky zdravím.
7: Ona je takové zlatíčko, já zrovna čtu vaši knížku, to je úžasná knížka.
3: Jo, to mám radost.
7: No, ta je úžasná. A tak se Mějte se moc hezky, dávejte na své pozor, ať jste pořád taková veselá.
3: Děkuji.
1: A Ačko nebo Bčko? Ačko, je to zapsáno. Tak děkujeme pěkně a mějte se pěkně. Tak, přátelé, Petr Martinák pokračuje.
8: No, on je to ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně, mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád měl neusnout, tak Felix nestratil ducha přítomnost, přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mol. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si snímáš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lítá moucha s molem, lítá. Najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a páč on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z David, páč toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narozeninám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pak on jí má strašně rád. 3, 4.

0: lepší mršku děvčata, ten když se rozjede, nepovolí. No jo.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak přátelé drazí, máme tady závěrečný souboj, vracíme herecké legendy. Lubomír Lipský a naproti mu jde Josef Hlinomas. Kdo to u vás vyhraje, je na vás, dámy a páni u rádia. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. Lehce naťukneme s Naďou, koho by si zvolila ona, pan Lipský nebo pan Hlinomas?
3: Já mám ráda Mirečka Lipského, byl to leta můj kolega a neskutečně ho obdivuji dodnes.
2: Tak výborně, teď je tu dívka Gloria a jedna archivní od Víti Vávry a za chvíli jsme u vás.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Závěrečný souboj je tady. Lubomír Lipský to vyhraje, a nebo Josef Hlinomas u vás v dnešní humoriádě, ve které je hostem Naďa Konvalinková. Dobré odpoledne, kam přidáme váš hlas?
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Konvalinková.
3: Dobrý den, dobrý den.
2: Dobrý den, vám Pavle, a dobrý. Já hlasuju pro Bčko, pro pana Hlinomase.
1: Píšeme si a děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, zdravím paní Naděnku.
3: Taky zdravím.
2: Konvalinkovou. A také samozřejmě Pavla, moderátora.
1: Pana zdravím, Pavla. Ano, taky.
2: A já bych chtěl Lipského.
1: Dobře, děkujeme. Píšeme si váš hlas, děkujeme. Je to pestré, dobré odpoledne, koho jste si vybrala vy?
4: Pardon, dobré odpoledne, Pavlíku, bože na věřace, zdravím vás a srdečně zdravím naši usměvavou Naděnku.
3: Dobrý den.
4: Knížko takový, který máme rádi, taky mám vaši knížku, zasmála jsem se, když jsem četla.
3: Jo.
4: A chtěla bych Ačko.
1: Ačko.
4: A přeju vám, ať se vám daří a hodně štěstí a zdravíčka.
3: Děkujem, taky přejeme.
1: Naslyšenou, díky. Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, Honza Zokavým.
1: Dobrý den.
5: Zdravím vás, Pavle, i paní Naděnku.
3: Dobrý den.
5: A já si osobně myslím, že by mezi nás mohl přijít určitě aspoň po rádiu vyslaná pan Lipský s panem Lírem.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou.
5: Zbytek dne.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne, co vy na to? Na náš výběr tedy konkrétně.
6: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle, a zdravím taky paní Naděnku Kovalinkovou.
3: Taky vás zdravím.
6: A já bych chtěl Lubomíra Lipského, tady František z Javorníku.
1: Ano, děkujeme, Františku, hezký
3: děkujem.
1: Den. Tak přátelé, sečteme a posíláme vám v tuto chvíli Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem.
7: Promiňte, že obtěžuju.
8: Dobrý den, pojďte dál.
7: Jsem tady dobře na zprávě bytového fondu.
8: Ano, ano, velice správně, pojďte dál.
7: Já mám takovou prosbu.
8: No, prosím, ale příteli, můžu vám říkat příteli?
7: Prosím, jak si přijete.
8: Příteli, dneska už se neprosí, kam pak na nás s prosbou. Dneska klidně a otevřeně, já žádám to a to. A my co? No, my co?
7: No, to právě nevím.
8: No my přece vyhovíme, my zařídíme. Pojďte dál, posaďte se.
7: To by bylo krásné.
8: No, jaké pak by bylo, to je krásné. Protože my jsme tady kvůli vám a nikoli vy kvůli mně.
7: Já jsem ovšem nepřišel kvůli vám. Já jsem přišel kvůli záchodku.
8: A tak pardon, promiňte. Vy nám ho chcete spravit, ano?
7: Ne, já bych si ho rád postavil. Já totiž bydlím v takovém starém baráku na společné chodbě. Pavlače, znáte to?
8: No jak pak bych to neznal, ale příteli, jednou to všechno zbouráme.
7: A co, než se do toho pustíte, tak to spadne samo.
8: Nač ten pesimismus, prosím vás, nač ten pesimismus. To pochopitelně nemůžeme všechno změnit najednou, že? To musíme za pochodu, že?
7: Jak bych vám to řekl, já bydlím na společné chodbě s pěti rodinama, víte?
8: Ale...
7: No a to si dovedete představit ten provoz.
8: No to jistě, to jo. No, příteli, ale to musíte řádně naplánovat. Podívejte se, rodina číslo jedna, tehdy a tehdy, šup. Rodina číslo dvě, tehdy a tehdy, šup. Dobré plánování dělá divy.
7: Jenomže příroda ta dělá ještě větší. A tak, abych vám to vysvětlil,
8: no.
7: Tam u nás dole v prvním štoku bydlí takový hulvát.
8: Jo.
7: Je to nějaký bývalý zápasník nebo co? Představte si, já už jsem seděl uvnitř.
8: Jo.
7: A on mě vynes ven.
8: Prosím vás, takhle v sedě skrčenýho? No tak to jste si měl stěžovat na domovní správě.
7: Já jsem si stěžoval. No. Ale on mě řekl, že už mě tam nikdy nepustí, tak prosím vás, já se s ním přece nebudu handrkovat až do smrti.
8: No.
7: Tak jsem se rozhodl, že si postavím BC svůj vlastní.
8: No to je vynikající nápad. No takže se do toho hned pustíme, že ano?
7: Vy mi s tím pomůžete?
8: No samozřejmě. No tak samozřejmě, že já ne osobně, ale i když donesete jaksi plánky té přestavby,
7: tak... Ale no tak to je jednoduchý, já vám to hned nakreslím tady sám.
8: Ale no počkej, to nejde, to musí architekt ve 12 kopiích a provedeno tiskem.
7: A kdo to natiskne?
8: To oni vám tam řeknou, oni jsou na to zavedení tam.
1: Po Pokračování příště. V dnešní humoriádě s vámi byli a rádi Naďa Konvalinková.
3: Mějte se krásně, přeju krásný a barevný podzim.
1: A Pavel Kučera se rád připojuje. Dobrý poslech Českého rozhlasu Ideál.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: V Litvínově kraj postaví novou výjezdovou základnu sanitek. U Holetče na Žatecku dnes ráno dělníci uzavřeli silnici 2. třídy číslo 227. V elektronické aukci pozemků v Českém Dubu zbývá už jen 7 volných pozemků z 55. Nejnižší noční teploty 8 až 5 stupňů Celsia a ojediněle přízemní mrazíky. Zítra bude slunečno, teploty do 19 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. V Litvínově vyroste nová výjezdová základna zdravotnické záchranné služby. Návrh schválila Rada Ústeckého kraje. Prostory polikliniky, kde dnes sanitky v Litvínově sídlí, už záchranářům nevyhovují. Nová základna má vzniknout v ulici u Bílého sloupu, v blízkosti supermarketu Penny. Podle hejtmana Richarda Brabce náklady výjdou na 96 milionů korun.
3: Zároveň jsme také podali žádost o podporu z IROPu, kde samozřejmě je otázka, jakým způsobem případně bude navýšena alokace. My věříme, že bude a potom by příspěvek z prostředků Evropské unie mohl dosáhnout až 85%.
2: Kraj chce základnu pro záchranku v Litvínově postavit, i kdyby dotaci nedostal. Práce by podle mluvčí kraje Magdalény Fraňkové měly začít v roce 2028. Řidiči od dnešních 7 hodin ráno neprojedou po silnici 2. třídy číslo 227 přes železniční přejezd u Sádku na Žatecku. Důvodem je podle webu města Žatce oprava silnice v bezprostřední blízkosti přejezdu. Úplná uzavírka potrvá do čtvrtka do 8 hodin večer. Objízdná trasa vede přes Měcholupy a Holedeč. Město Český Dub na Liberecku zatím prodalo v 2. kole elektronické aukce dalších 12 pozemků pro stavbu rodinných domů. Všechny jsou v lokalitě na Zhůrách. V předchozí první vlně se jich vydražilo 34. V nabídce tak zůstává jen 7 parcel.
4: To je motivační nástroj, aby lidé, kteří si pozemek koupí, tak aby tam postavili do 5 let od podpisu kupní smlouvy rodinný dům. Je tam kompletní infrastruktura, vodovod, kanalizace, elektřina, plyn, optická síť, komunikace s veřejným osvětlením a doplňková zeleň.
2: Zaměstnanci Unipetrolu v rafinérii v Kralupech nad Vltavou dopoledne nacvičovali, jak se zachovat při havárii. Námětem cvičení je únik oblaku plynného propylenu při plnění železniční cisterny. Do akce se zapojili také hasiči, policisté, záchranáři a železničáři.
0: Počasí.
2: V noci bude skoro jasno až polojasno, ojediněle se můžou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 8 až 5 stupňů a ojedinělé přízemní mrazíky. Zítra bude slunečno a ráno se vyskytnou mlhy. Nejvyšší zítřejší teploty 16 až 19 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Děčíně na kruhovém objezdu na příjezdu z Ústí do Podmokel plynulému průjezdu brání nehoda 2 osobních aut. Na místě je policie. A v Liberci v části Únisy Sever na silnici 1/35 probíhá vyšetřování nehody. Stala se tu nehoda osobního i nákladního auta a i tady na místě zasahuje hlídka policie. Tak počítejte se zdržením a jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever. Máme 4 minuty po 17. hodině a to u nás znamená, že začíná pravidelný Den v kraji.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled aktuálních regionálních informací si pro nás připravila Barbora Kučerová.
2: Kriminalisté potvrdili totožnost muže, kterého vyzvedli v polovině září z jezera Most. Po mladíkovi pátrali policisté i potápěči od začátku srpna, kdy zůstalo při bouřce na jezeře 6 lidí. 4 se záchranářům povedlo dostat na břeh. Jeden paddleboardista zemřel a po druhém pátrali. Totožnost mladíka potvrdila pitva. Pokračuje policejní mluvčí Václav Krieger.
3: Případ bude policejním vyšetřovatelem odložen, protože na úmrtí se nepodílela žádná jiná osoba a nedošlo ke spáchání trestného činu.
2: Teplický okresní soud dnes začal řešit případ ilegálního převozu migrantů z Vietnamu přes Česko do Německa. Obžalovaných je 6 Čechů a 7 Vietnamců. Údajní organizátoři převaděčství jsou ve vazbě. Hrozí jim až 8 let vězení. Všichni dnes u soudu řekli, že jsou nevinní. V Teplicích bude první noclehárna pro lidi bez domova. Zatím jen dočasná během zimy. Zastupitelé schválili na její noční provoz v listopadu a prosinci 673 tisíc korun. Dosud mohli bezdomovci v zimě nocovat ve vyhřívaném stanu na dvoře neziskové organizace. Konkrétní místo pro dočasnou ubytovnu Teplice zatím nezveřejnili.
4: Zkušenosti ukazují velký zájem z řad osob bezdomova na přenocování, ale i prospěšnost pro obyvatele města.
2: Na sídlišti Boletice v Děčíně, kde žije početná romská komunita, vznikl v roce 1998 spolek Indigo. Jeho činnost přispívá ke snížení rizik spojených se sociálně vyloučenými lokalitami. V projektu Mozaika proměn regionu ho vědci z Ústecké univerzity vybrali mezi aktéry pozitivní změny. V této hodině se tam vrátíme s naším severočeským stopařem. A na dnešek připadá Světový den dárců kostní dřeně. V rámci této iniciativy se po celém Česku na červeno nasvěcují významné památky, budovy a další objekty. Například v Klášterci nad Ohří symbolicky červeně nasvítí tamní kulturní centrum. Informuje o tom město na svém webu. Červené nasvícení má upozornit na význam dárcovství krvetvorných buněk.
1: Informace ze severu Čech pro nás měla Barbora Kučerová.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Věra Špinarová, jí hit Fernando, 15 minut po 17. hodině, rozjel se nám dnešní Den v kraji na Českém rozhlase Sever. Desítky pořádkových policistů, zásahová jednotka i záchranáři a hasiči dnes nacvičovali zásah proti dvěma střelcům v budově radnice v Jirkově na Chomutovsku. Nácvik začal krátce po 10:30 postřelením dvou dívek před budovou radnice. Pachatelé následně vnikli na městský úřad, odkud byly slyšet další výstřely. Vše sledovali označení rozhodčí z řad policie, hasičů i záchranářů. Na místě byl také náš reportér Jan Beneš.
1: Hezké odpoledne. První hlídka pořádkové policie dorazila na místo zhruba 10 minut od prvního výstřelu. To ale není určující, protože důležité je, jak dlouho to bylo od zavolání na linku 158. Poté, co policisté vešli na radnici, ozvaly se další výstřely. Následně přijela další policejní hlídka. Průběh událostí přímo na radnici jsme my, novináři, sledovat nemohli, protože i my jsme museli dodržet jistý odstup. Na místo pak přijeli také dopravní policisté, kteří okolí střelby uzavřeli a kriminalisté, kteří také vyváděli do bezpečí lidi jdoucí po náměstí. Zásahová jednotka dorazila na místo zhruba 40 minut od okamžiku první střelby. Do okolí ulice se následně začali sičit i hasiči a sanitky. Záchranáři budovali stan pro příjem raněných, zásahu se účastnilo 160 policistů.
0: Honzo, podařilo se útočníky zneškodnit?
1: Podle krajského policejního mluvčího Kamila Marka jeden z útočníků několik lidí na radnici zastřelil a zranil, pak se zabarikádoval i s rukojmími a policisté proto zahájili vyjednávání. Druhý pachatel z budovy utekl, policisté ho ale vypátrali a zadrželi. Vše tedy nakonec dopadlo tak, jak cvičení dopadnout mělo. Celá akce trvala zhruba 3 hodiny. Policisté v každém okrese ročně provedou 2 taková cvičení. Metodika zásahu se ale od útoku na Pražské filozofické fakultě nebo od útoku v Chřibské na Děčínsku mění. Podle mluvčího Kamila Marka se například policisté už nesoustředí jen na bezhlavě střílejícího pachatele, ale součástí nácviku je i varianta zabarikádování se s rukojmími, tak jako při dnešním cvičení.
0: Jak budou policisté ten zásah vyhodnocovat?
1: Samotné vyhodnocení dnešního zásahu bude trvat zhruba 3 měsíce. Musí se detailně projít činnost každého zasahujícího policisty a útvaru, říká vedoucí odboru služby pořádkové policie Pavel Holcknecht.
2: Probíhá komplexní vyhodnocení, který je závislý na těch informacích, které získáme od rozhodčích, protože máme rozhodčí jak od policie, tak od hasičského sboru, tak z záchranky. Všechny složky si to vyhodnocují po své linii. Potom se dělá komplexní vyhodnocení, včetně vyhodnocení videozáznamu, který samozřejmě zabírá ale větší časový prostor.
1: Ještě doplním, že ke střelbě na radnici vyjížděli severočeští policisté naposledy v Chřibské na Děčínsku letos v lednu. Útočník tam zastřelil jednu osobu a pak obrátil zbraň proti sobě. Podle nezávislého starosty Chřibské Jana Machače po lednové události instalovali na úřad neprůstřelné přepážky v úřadovnách a na podzim k nim přibudou také elektronicky ovládané neprůstřelné zástěny, které oddělí v případě incidentu jednotlivá patra.
0: Říká náš reportér Jan Beneš. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Z Horehroní se teď vrátíme k nám na sever Čech, na Českém rozhlase Sever v pořadu Den v kraji se zaměříme na počasí.
1: Počasí.
0: A na to se dnes budeme ptát meteoroložky Jany Ehertové. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak jak to u nás na severu Čech teď vypadá?
2: Tak teď v Ústeckém kraji máme relativně málo oblačnosti. Dalo by se říct, že máme nějaké polojasno až skoro jasno a teploty aktuálně jsou celkem vysoko 15 až 17 stupňů Celsia.
0: Co se bude dít dál?
2: Tak ono té zmenšené oblačnosti zůstane i během noci, takže dneska se nám opravdu v noci zatáhlo a ty teploty ráno byly vyšší, než jsme předpokládali, ale ty zítřejší ranní teploty budou vlastně opravdu nižší, protože ta oblačnost vypadá opravdu, že bude protrhaná, takže při té protrhané oblačnosti teploty 8 až 5 a při uklidnění větru až ke 3 stupňům Celsia.
0: No a zítřek?
2: Zítřek bude poměrně hezký den, očekáváme skoro jasno až polojasno, během odpoledne maximálně do oblačna, s tím, že bude zítra bez strážek a teploty ještě zítra o 2 stupně vyšší, což znamená 16 až 19 a ve Šluknovském výběžku tam 15 až 17 stupňů.
0: Tak to na první podzimní den vypadá docela příjemné počasí, já moc děkuji a nikdy příště naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Kup mi den, kup mi noc.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, pokračuje dnešní úterní Den v kraji. Kulturní festival Na Havla začal dnes v Ústí nad Labem. Oslavuje nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Tahle příležitost spojila různé kulturní instituce ve městě. Akce měla být původně kratší, nakonec se rozrostla na dvoutýdenní festival. Lidé tak můžou navštívit výstavy, divadelní představení a přednášky. Na programu jsou také filmy, autorská čtení a koncerty. Velká část akcí se bude odehrávat v knihovně Ústeckého kraje. Podrobnosti probrali v našem vysílání kolegové Petr Beran a Vít Provazník.
1: Na plotě před lidovou částí v Churchillově ulici bude 12 velkoformátových fotografií s Dalajlámou. Připomenou jeho život i vztah k Václavu Havlovi. Ve spolupráci s první prezidentskou knihovnou, donedávna knihovna Václava Havla, pak mohou lidé v depozitáři knihovny navštívit výstavu Hele Havel, řekl mi mluvčí festivalu Jiří Poživil.
2: Je to vlastně série Momentek Václava Havla, které posílali lidé, veřejnost, do výzvy, která zněla zhruba: potkali jste někdy Václava Havla a vyfotili jste si ho, pošlete nám momentku. Takže se nejedná o žádné oficiální portréty nebo klasické fotografie.
1: Ve žlutém křesle v lidové části si pak můžou zájemci číst z knihy od prvního polistopadového prezidenta nebo z děl, která jsou o něm. Knihovna dále připravila jedinečnou hru s názvem Chyba.
3: Vítku, říkal si jedinečnou hru, tak v čem je tahle ta hra, která se tedy jmenuje Chyba, zrovna speciální?
1: Havlova jednoaktová hra s názvem Chyba je originální v tom, že bude mít premiéru i derniéru současně. Režisér Filip Nukols své herce pozná až na místě v divadle města Ústí nad Labem. Kromě dvou profesionálů zapojí také diváky.
4: Je to takový happening spíš, kde se všemi účastníky se pokusím za hodinu a půl vlastně nastudovat tu inscenaci. Diváci se stanou herci, se stanou osazenstvem vězeňské cely. Někdo z nich zahraje na jevišti dohromady s profesionály.
1: Další Havlovu hru Audienci uvidí lidé příští úterý v Hraničáři.
3: O tom programu už jsme mluvili. Tam je dokonce i výlet. Tak co to znamená, kam takový výlet bude směřovat?
1: Výlet bude do Rychnova, Řepčice a Horní Řepčice po stopách undergroundových vesnických domů. Průvodci budou archivář Petr Karlíček a historička věnující se právě undergroundu Markéta Brožová. Přednášky, koncerty nebo promítání pak budou kromě už zmíněných míst taky v kulturním středisku, činoherním studiu nebo také v Café Max a Střekovské restauraci Praha. Festival potrvá do 6. října a kompletní program je na webu www.nahavla.cz.
0: Zve Vít Provazník. Den v kraji.

Ten vítr zavane, vzplane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spadne.

0: Český rozhlas Sever pokračuje dnešní den v kraji. Na sídlišti Boletice v Děčíně, kde žije početná romská komunita, vznikl v roce 1998 spolek Indigo. Jeho činnost přispívá ke snížení rizik spojených se sociálně vyloučenými lokalitami. V projektu Mozaika proměn regionu ho vědci z Ústecké univerzity vybrali mezi aktéry pozitivní změny. Ve vysílání o tom s Lenkou Šobovou mluvil náš severočeský stopař Robin Rerich.
1: Spolek Indigo založil Miroslav Grajcar. Měl dlouholeté pracovní zkušenosti z nedalekého výchovného ústavu a na tehdejším okresním úřadě byl poradcem pro romskou problematiku. Myšlenku na podobný klub pro děti zpracovával přes 2 roky. Nakonec se mu podařilo získat finanční dar od německého poslance a filantropa a od roku 2004 provozuje v budově hned vedle základní školy nízkoprahové centrum. Prostor, původně 1 místnost, dnes celé 1 patro budovy je určený především pro děti ze sociálně slabých rodin.
2: No a co všechno tam děti v tom prostoru mohou dělat?
1: Miroslav Grajcar mi říkal, že v sousedství existoval dům dětí a mládeže, který mimo školní aktivity nabízel za úplatu. Na to rodiny ze sídliště v Boleticích peníze neměly. Nabídnul tak prostor, kam si děti z početných rodin například hned po škole chodí dělat domácí úkoly. Odpoledne tam mají zájmové aktivity, jako je hudba, tanec, sportovní činnost od stolního tenisu přes posilování třeba k lukostřelbě nebo boxu.
2: Spolek funguje od roku 1998, to už je slušná řádka let. Zlepšila se nějak za tu dobu situace na sídlišti?
1: Od začátku iniciativy šlo o to dostat děti z ulice, z toho prostranství na sídlišti ke smysluplným aktivitám. Centrem prošly zřejmě vyšší 100 dětí. Jako příklad uvádí Miroslav Grajcar chlapce, který je navštěvoval od 1. třídy, pomohli mu najít střední školu a nakonec má titul inženýra ekonomie a pracuje jako manažer v nadnárodní korporaci. Problémem takové lokality ale zůstává velká migrace. Některé rodiny po 3 měsících třeba zase zmizí a objeví se noví obyvatelé. To stěžuje práci jak ve škole, tak spolku Indigo.
2: Vysvětluje Robin Rerich, který se s námi spojil z děčínských Boletic. Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Two Hearts, tedy dvě srdce a Phil Collins v dnešním pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever, 17 hodin skoro 46 minut. Fotbalistovi Matěji Radostovi stačilo 8 zápasů v novém ročníku Šance ligy, aby dorovnal svůj sezónní rekord v počtu gólů a nahrávek. Dvě trefy a 3 asistence nepřehlédl ani španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia. Teplický rychlík si proto v pondělí užil premiérový trénink s národním týmem. Je totiž v nominaci pro podzimní zápasy Ligy národů.
1: Jsem rád, že to ukazuje, že i z těch menších klubů se tam dá dostat. Nejspíš trenér prostě sledoval fakt všechny ligové zápasy. Jsem rád, že to prostě není jen o tom, že by se tam dostávali kluci z top trojky, z top pětky. A myslím si, že to je takovej odrazový můstek pro ostatní hráče. Já si toho moc vážím, že i takhle prostě z Teplice tam mám tu možnost teďka dostat.
2: Byl nadšený Matěj Radosta, který se o nominaci dozvěděl během tréninku od svých spoluhráčů. Ještě před 4 lety byl přitom Matěj Radosta na rozhraní první a druhé ligy. Teplice ho na rok poslali na hostování do tehdy druholigového Varnsdorfu.
1: Myslím si, že to bylo skvělý rozhodnutí, hrozně mi to pomohlo. A měl jsem tenkrát taky samozřejmě štěstí jak na trenéry tam, tak na spoluhráče. Hrál se tam dobrý fotbal, mě to prostě hodně pomohlo v sebevědomí na hřišti. Zároveň hráč tam necítí až takový tlak jako v té první lize, takže spoustu věcí si tam může vyzkoušet. Můžu to fakt jedině doporučit a myslím si, že to je cesta pro hodně hráčů prostě si v té druhé lize jako obouchat a potom přijít sebevědomější do té první ligy.
2: I po návratu do Teplic, ale teď 25-letý Radosta ještě nějaký čas postrádal kvalitní čísla. Přestože byl nebezpečný, finální akce řešil často zbrkle, čehož si byl vědomý a snažil se tento nedostatek odstranit.
1: Řeknu to na rovinu, že vždycky u mě to bylo spíš o té přípravě té hlavy na to utkání, protože svých schopností jsem si byl vědom, ale je to prostě vždycky 50-50, jak ta příprava fyzická, do toho můžeme počítat i nějakou samozřejmě techniku, strategii na soupeře, tak i ta příprava mentální, takže na tý jsem fakt zapracoval, abych v těch zápasech byl odolnější, abych věřil těm svým schopnostem, takže je to velký úsilí a píle, co do toho člověk musí vložit, aby se tam nějak na tom hřišti jen tak nepotácel a aby byl fakt připravený a byl vlastně fokusovaný fakt každou vteřinu té hry, takže mám fakt velkou radost, že ten proces, co jsem si nastavil, tak mě postrčil k tomhle úspěchu.
2: Řekl fotbalista Matěj Radosta, který už v lize odehrál za Teplice 139 zápasů a možná už brzy přidá první start za český národní tým. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pavel Vítek, modlitba za necelých 9 minut, už tady bude 18. hodina. Opět vás čekají zprávy, se kterými se do studia vrátí Barbora Kučerová, pak už písničky na přání a těší se na vás Míra Tartárek. A já se budu těšit zase pro změnu zítra odpoledne.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: V Děčíně začala topná sezóna, společnost Thermo se tak rozhodla kvůli klesajícím teplotám. Varnsdorf postavil pro cyklisty a turisty 3 nové altány. Na Technické univerzitě v Liberci zahájilo dnes mezinárodní stipendijní program 15 studentů. Nejnižší noční teploty 8 až 5 stupňů a ojedinělé přízemní mrazíky. Zítra bude slunečno, teploty do 19 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobrý podvečer. Thermo Děčín zahájilo dnes topnou sezónu. Společnost, která dodává teplo a teplou vodu téměř 7 500 odběratelů v Děčíně a Jílovém u Děčína, se rozhodla zahájit topnou sezónu vzhledem ke klesajícím teplotám. Odběratelé si mají podle manažerky obchodně ekonomického oddělení Kateřiny Drbalové zkontrolovat rozvody tepla ve svých domech, jestli nejsou poškozené. Cyklisté a turisté si mohou v okolí Varnsdorfu odpočinout ve 3 nových altánech. Město je nechalo postavit u 3 velkých cyklotras. První z nich se nachází u rybníku Kočka, druhý v blízkosti vysílače v Rejzově ulici a třetí u hraničního Buku.
4: Podle mluvčího radnice Tomáše Seckého jsou altány z masivního dřeva a jejich podoba vychází z tradičních podstávkových domů, které jsou pro oblast typické. Jejich stavba stála celkově 371 tisíc korun. 288 tisíci přispěla městu nadace ČEST z programu Úprava turistických tratí a běžeckých stop. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
3: 15 studentů z regionu Trojzemí, ale i Tajvanu nebo Guatemaly bude v tomto semestru studovat na Technické univerzitě v Liberci. A to v rámci stipendijního programu Trilateral Scholarship Program. 4 miliony korun na něj přispěl Liberecký kraj.
5: Student Matěj Vedral vysvětluje, co od programu očekává.
6: Víc poznat tenhle ten region a ty možnosti, které jsou v zahraničí.
5: Svou motivaci popisuje i student z Turecka.
7: Liberec leží ve střední Evropě a nabízí skvělé spojení s ostatními zeměmi. Proto to považuji za výhodu pro svou kariéru i budoucnost.
5: Proč je pro kraj spolupráce s univerzitou důležitá, říká náměstek hejtmana Edvard Kožušník z ODS.
8: Je schopná nejenom edukovat, ale i přivádět mladé lidi do celého kraje a to my dnes potřebujeme.
5: Studenti od kraje získají stipendijní příspěvky. Z Liberce Anna Podhorná, Český rozhlas.
3: Prodejnu s nepřetržitým provozem otevřou počátkem října v Ralsku na Českolipsku. V části Kuří vody, kde žije téměř 600 obyvatel, podobný obchod se smíšeným zbožím dlouho chyběl. Radnice do jeho výstavby a vybavení investovala kolem 8 milionů korun. Dnes to řekl starosta Miloslav Tůma z Hnutí ANO.
2: Počasí.
3: V noci bude skoro jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 8 až 5 stupňů Celsia. Ojediněle přízemní mrazíky. Zítra bude slunečno a ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Nejvyšší zítřejší teploty 16 až 19 stupňů. Na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V Liberci u Nisy Sever stále probíhá vyšetřování nehody osobního a nákladního auta. Na místě je hlídka policie, tak stále počítejte se zdržením. Příjemnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Tak to byla Hana Zagorová a písnička, která se jmenovala Sliby chyby. Na Českém rozhlasu Sever dohrála další z těch, které opravdu nestárnou. Pěkný večer vám už od mikrofonu také přeje Miroslav Tartárek a také už jsou tady dnešní druhé písničky na přání. Že nás posloucháte poprvé a neznáte sem k nám, sem ke mně kontakty, tak o písničku si můžete zavolat číslo telefonu do studia, to je 475 212 212 a nebo si o písničku napište. A to můžete buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04, první slovo zahrajte, mezera na jeden znak a potom text vašeho přání. A nebo tady také mám e-mail a ten má adresu zahrajte@rozhlas.cz. Nás už ovšem čeká ta první písnička na přání a k ní tady mám jednu SMS-ku. Prosím, zahrajte od Aleše Ulma šálek šípkového čaje k narozeninám paní Marušce do Děčína. Zdraví štěstí přeje Marie z Benešova nad Ploušnicí. Já se přidávám a teď už Aleš

0: Tak šípkového čaje, no už si občas ho musíme asi dát na zahřátí, mimochodem. Pojďme pokračovat teď už také s prvním telefonátem v písničkách na přání, tedy prvním telefonátem po 18. hodině. Ve vysílání vítám posluchače Honzu, který nám volá z Vlkavy, určitě poslouchají spolu se svojí maminkou. Já vás oba zdravím, dobrý večer přeju.
1: Krásný večer z Vlkavy. Dneska teda z domova, dneska nejsme u stánku. Že tady máme sousedskou návštěvu, takže zdravím samozřejmě moji mamku a sousedku Květu.
0: Já ji také zdravím.
1: A potom bych chtěl poslat písničku duet od Valdemara Matušky, Helenky Vondráčkový, To se nikdo nedoví. Švadlence Božence do Žadce, Jarmilce do Nuslí, Harimu a Hanice do Bíliny a včera jsem slyšel Pavla z Kostelce nad Labem, takže
0: jemu.
1: Tato písnička je jemu a všem ostatním věrným přátelům a kamarádům, abych nezapomněl, mezi které samozřejmě patří i Karel s Milenkou.
0: Také všechny zdravíme. Ano. Tak písnička tak speciálně i pro vás, pro vaši maminku, i pro sousedku, že zdravím všechny dohromady. A teď už ta písnička, ta se opravdu hezky jmenuje, To se nikdo nedoví, už jsme ji prozradili. Tak jdeme hrát.
1: Tak, popíme tady svařáček, takže
0: tak se to k tomu hodí. Tak, jak se hezky poslouchá. Naslyšenou.
1: Hezký večer. Dobrou, naslyšenou.

0: ledový, to se nikdo nedoví.
1: Za kým si to šel a kam?
0: Možná měsíc jen

0: Valdemar Matuška, Helena Vondráčková, to se nikdo nedoví, to byla další písnička na přání ve vysílání Českého rozhlasu Sever a já už tady mám na telefonu nachystaného dalšího posluchače. Posluchačky asi připravují večeři, takže teď ve vysílání vítám pana Františka z Lomu u Mostu. Hezký večer.
1: Hezký podvečer vám a všem posluchačům.
0: Já moc děkuju. Tak my jsme tam spolu nachystali další písničku, dokonce v originále. Tak cože to bude pěkného a komu?
1: No, je taky potřeba poslouchat si někdy nějaký takový ty starý písničky, aby jsme to nezapomněli.
0: No, přesně.
1: Jen pro ten dnešní den.
0: Ano. Ale v provedení Oldřicha Nového dokonce.
1: Ano. 39. roku.
0: Přesně tak. Šelaková deska už je tady připravená.
1: Písnička bude do Litvínova, paní vedoucí cukrárny, panu Herbertovi do Německa a jeho paní.
0: Ano.
1: Písnička bude pro moji manželku.
0: Také zdravím.
1: A také pro Pepu. Děkuji vám za vyhledání.
0: Tak písnička je pro vás i pro paní. Za chviličku tady bude tedy Oldřich Nový, rok 1939 a jen pro ten dnešní den. A všichni si můžou představovat šelakovou desku a jehla a gramofon. A ono to teda tady bude hrát z nějakého jiného zařízení. Ale můžeme si takovou vzpomínku teď navodit. Tak mějte se krásně a naslyšenou.
1: Děkuji.
2: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

nesmíš se ptát. Co bylo včera, bude zítra, zas jen dnešek uchopit a pochopit.

mohli tedy trochu více letitá hudební vzpomínka a Oldřich Nový, písničky na přání pokračují, za námi první telefonáty a já tady mám také pár vašich písemných vzkazů, tak než tady bude znovu telefonní linka, pojďme si přečíst e-mail, který je ke krásným kulatým narozeninám, jak se tady dívám. Právě dnes se slaví 80. narozeniny paní Jiřina Millerová z Rumburku. Jiřinko, přejeme ti hodně štěstí, protože je v něm víra, hodně zdraví, protože v něm je síla a dobré přátelé, ať je ti s nimi dobře a veselé a krásné narozeniny. Posíláme píseň, kterou zpívá Judita Čeřovská, Září malý vůz. Vše nejpřeje Eva Šinkmajerová, předsedkyně klubu seniorů Rumburk a ostatní přátelé.

0: Judita Šařovská, Malý vůz, písničky na přání, ještě víc než půl hodinu tady budou. Tak pojďme se věnovat dalšímu telefonátu, teď zase pro změnu. Je z Nového Boru a ve vysílání vítám paní Evu. Je tam paní Eva, halo, halo, dobrý večer.
1: Ano, ano.
0: To je dobře. Tak, sice bude za chviličku soumrak, ale my si budeme hrát písničku o svítání, tedy nad Moravou, že svítá, vidíte? Jak jsme se domluvili, Pavel Novák a Petr Šiška.
1: A je to pro všechny, pro vás, pro všechny do rádia,
0: děkujeme.
1: Pro všechny lidi.
0: A taky pro vás samozřejmě, ať se vám hezky poslouchá. Tak zase někdy štěstí, takže poslední dobu máte a ať i dál trvá při tom telefonování třeba k nám sem a i jinde. Tak mějte se krásně a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

Pro pěkný večer a v písničkách na přání to byl Pavel Novák, Petr Šiška a spolu zpívali Nad Moravou svítá. Písničky na přání pokračují, budou tady zhruba půl hodinu. Pojďme se teď opět zase věnovat nějakému písemnému zkazu. Mám tady před sebou nachystaný další váš e-mail. Zdravím, tady čtu. A písničkou děkuji za přání k narozeninám Marušce do Chomutova, do Benešova, Šestajovic a také do Stelčevse. A posílám písničku od Tomáše Linky, Když tě zítra nepotkám. Děkuji, Marie Děčín.

0: Něco dokázali. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever

0: písnička, která nestárne s hudebním výletem do roku 1978. Tak to byla skupina Olympic a Taky jsem se narodil, boss. No ale pojďme pokračovat dál v plnění vašich písničkových přání. Už jsme tady dlouho teď neměli telefona, tak teď jeden zase propojíme do vysílání a ve vysílání vítám paní Andělu ze Hřivic. Halo, halo, slyšíme se. Hezký podvečer nebo večer?
1: Hezký podvečer i vám, pane Mirku, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Já moc děkuju.
1: A dneska bych chtěla poslat písničku jen tak pro radost od Dalibora Jandy, kde jsi.
0: Ano, to je moc hezké.
1: A bude to pro Boženku do Jirkova a do Žace, potom do Touchu jít Haničce, Jarmilce do Nuslí a do Pepu jít do Štětí.
0: Dobře.
1: Mám do rádia a pro všechny posluchače.
0: A taky vám, a já si tu písničku také rád poslechnu, tak já už ji pouštím a vám také, ať se hezky poslouchá. A naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuju.

0: Dalibor Janda, písnička Kde jsi? My jsme tady stále s písnička Vydapřání. Posloucháte Český rozhlas Sever a nás čeká další telefonát. Tentokrát to budou Kralupy nad Vltavou a v dnešních večerních písničkách na přání už ve vysílání vítám druhého pana Františka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům.
0: Tak my zapomínáme na Děčínskou kotvu, abych se nějak vyjádřil.
1: Ano.
0: Tahle písnička tam tehdy v 67. tuším, teď odhaduji, vyhrála. Ano. Tak jaká, že to bude písnička a komu ji pustíme?
1: Karel Hála a bude to pro všechny, kdo mají rádi vodu a pro všechny posluchače a posluchačky a přeji vám všem stále zdraví. A zdravím Boženku do Žadce a Zdeníčku do Králů. A mějte se moc hezky, díky.
0: Vy se mějte také krásně a ještě prozradím, že ta písnička se jmenuje Lodí bílou. Tak zase někdy, naslyšenou.
1: Naslyšenou, díky.

Písnička, teď upřesňuji, která v roce 69 vyhrála děčínskou kotvu, tak to byl Karel Hála a Lodí Bílou. Já tady mám nachystané další čtení a další váš e-mail. Dobrý den, prosím o zahrání k dnešním narozeninám pro naši milou Marušku Hrdinovou z Prahy. Milá Maruško, přeji ti vše jen to nejlepší a ať vše dobře dopadne. Prosím o písničku La Paloma od Semina Rossio a Karla Gotta. Písničku také posílám pro všechny přátelé a věrné posluchače a všechny zdravím. Děkuji za zahrání, Božena ze Žatce.

Pro dnešní večerní písničky na přání tady mám nachystanou ještě alespoň jednu z vašich SMSek. Dobrý večer, prosím nějakou písničku od Elvise Presleyho pro všechny, co mají jeho písničky rádi jako já. Děkuju, Stáňa z Děčína. Písničky na přání za moment skončí a další tady budou ovšem zase zítra po 12. a také po 18. hodině. Ideálně mějte krásný večer, zítra se těším na slyšenou a teď ještě Elvis Presley a velký hit Surrender.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Modernizace ústecké školy Vojnovičova by měla stát 121 milionů korun a měla by začít v roce 2028. Neziskové organizace, sdružení a spolky můžou získat první finance za ušetřené rekultivace v lomu ČSA na Mostecku. Železný Brod začíná s revitalizací lokality Poříčí. Nejnižší noční teploty 8 až 5 stupňů Celsia a ojedinělé přízemní mrazíky. Zítra bude slunečno, teploty do 19 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobrý večer. Město Ústí nad Labem chce v roce 2028 začít s modernizací základní školy Vojnovičova na Bukově. Vedení města podle primátora Petra Nedvědického z hnutí ANO předpokládají celkové náklady zhruba 121 milionů korun. Radní proto schválili podání žádosti o dotaci ve výši skoro 30 milionů korun. Obnova školy by měla být hotová do konce roku 2029.
2: Součástí obnovy bude zateplení stěn a střechy, výměna oken a dveří a instalace venkovního stínění. Dále například výměna osvětlení nebo fotovoltaická elektrárna s bateriovým úložištěm. Po dobu obnovy se žáci přestěhují do bývalého gymnázia v ulici Stavbařů. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Těžaři ze společnosti Severní energetická rozdělují první peníze za ušetřené rekultivace v lomu ČSA. Informovala o tom mluvčí společnosti Eva Maříková. Celkem jde o 13 milionů korun. Elektronicky o ně můžou žádat neziskové organizace, spolky a sdružení z okolí lomu. V Železném Brodě na Jablonecku začíná obnova bytové zóny Poříčí. Město to oznámilo na svém webu. V oblasti jsou zanedbané bytové domy, které v minulosti sloužily jako dělnické. První etapou je výměna kanalizace a bezpečnostního přepadu. Obyvatelé musí počítat s omezením. Práce na výměně kanalizace potrvají do příštího roku.
3: Podle studie z roku 2021 by měly celkové náklady vyjít na víc než 17 milionů korun. Obnova bytové zóny je proto rozdělená do několika etap. Letos město začíná se stavbou nové kanalizace v ulici Stavbařů. V budoucnu tam vzniknou nové chodníčky, parkovací místa a nové stromy. Ze Železného Brodu Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Ceny nafty pro spotřebitele se v srpnu v Česku zvýšily nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Uvedl to unijní statistický úřad Eurostat. Oproti červenci ceny v tuzemsku vzrostly o víc než 14%. Průměr za celou unii byl přitom skoro o polovinu nižší.
1: Počasí.
0: V noci bude skoro jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 8 až 5 stupňů a ojedinělé přízemní mrazíky. Zítra bude slunečno, ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Nejvyšší zítřejší teploty 16 až 19 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 u exitu 87 směr Praha stojí porouchané vozidlo a je neprůjezdný jeden jízdní pruh. Aktuálně v Ústí v ulici Chabařovická se srazila dvě osobní auta. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Hlídka policie už by měla být na místě. A ještě jedna nehoda se aktuálně stala teď ve Spořicích u Chomutova. Srazila se tam dvě osobní auta. Jeďte opatrně. Za Český rozhlas přeju příjemnou cestu a příjemný poslech.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Známe všichni světáky a Marii Curie Sklodovskou, co vynalezla v tom Smolensku to rádio, nebo jak to tam Jiřina Bohdalová říká. A teď jak je to s tím skloňováním u takhle dlouhého jména? Psalo se v článku, viděl jsem, o Marii Curie Sklodovské. Je to správně?
2: No, vy jste mi ten článek ukázal, takže musíme to přečíst, aby bylo jasné, ano. Co tam je zvláštní.
1: Přečtěte.
2: O Marii Curie Sklodovské. A máme tam, já jsem to počítala, tři chyby. Nebo tři věci, které by měly být jinak. Takže ta první je, že to francouzské příjmení Curie, psáno Curie, se neskloňuje v češtině.
1: Takže nenapíšeme Curie, ale Curie.
2: Přesně. To ponecháváme, tam se zkrátka nic neohýbá. No, druhá věc je, že tahle nositelka Nobelovy ceny za fyziku a chemii pocházela z Polska a původně se jmenovala Sklodovská a to Curie bylo až další příjmení. Takže to pořadí by se mělo zachovávat tak, jak ona sama ho užívala.
1: Takže o Marii Sklodovské Curie.
2: Přesně.
1: A třetí chyba, kde jste ji tam objevila, koukám.
2: Ta byla vidět v tom psaném textu, tam byla ta příjmení volně položena vedle sebe, ale zase tak, jak ona to psala a tradičně, jak se to píše i v polštině a francouzštině, tam mají být ta dvě příjmení spojena spojovníkem a ne jenom volně položena vedle sebe. No ale kdyby někdo moc chtěl to francouzské příjmení nějak počeštit, tak ho lze přechýlit tou příponou ova. A pak se dá i skloňovat.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnějším korýšem v Česku je nový druh perloočky? Příběh tohoto unikátního živočicha začíná po roce 2000, kdy byl objeven v bývalém vojenském prostoru na okraji bavorského Mnichova. Později ho tam ale už nedohledali a objevil se až v roce 2023 v Česku. Shodou okolností také v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Vojenská minulost lokality ale není pro výskyt vzácné perloočky to hlavní. Podstatný je pobyt velkých kopytníků. V roce 2015 se milovický areál přeměnil na rezervaci, kde žijí zubři, divocí koně a pratuři. Právě na jejich výskyt se existence perloočky váže. V kalištích nebo na pajedlech, která velcí savci využívají, přečkají její vajíčka řadu let a když nastanou vhodné podmínky, tak se vylíhne nová generace. Perloočka vypadá z profilu jako miniaturní ledový ptáček. Má zobáček, očko i drobný ocásek. Je ovšem průhledná. Tuzemský exemplář vzácného korýše dostal jméno Hrotnatka neočekávaná. Aktuálně je Milovická rezervace jediným místem na světě, kde se tento živočich vyskytuje.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

Dobrý večer. Tradici vartování, při kterém se před pohřbem schází rodina a blízcí a vzpomínají na zesnulého, nám přiblíží spisovatelka Květa Podhradská. S prací mentora v obrnickém nízkoprahovém klubu Vulkán nás seznámí Milan Tomkovič. Manga vlačera tešu karšuněben. Často

0: malou chvíli.
1: Posloucháte Oroma Vakeren a dospívali Lucie Bílá a Honza Bendík. Spisovatelka Květoslava Podhradská se zabývá tématem bartování u Romů. Sama pracovala v květinářství, kde získala první kontakty s lidmi. Dnes jezdí na besedy po celé naší republice a své příběhy přibližuje lidem. Nebojí se přitom otevřít i citlivější témata, připravil Karel Sladký.
2: Romská spisovatelka Květoslava Podhradská jezdí na besedy po celé republice. Každé setkání s ní je neopakovatelným zážitkem, ať už vypráví na jakékoliv téma. Jednou z jejich letních zastávek byl i Hradec Králové. Paní Květoslavo, když jste pracovala v květinářství, to je taky část vaší životní etapy, setkala jste se určitě s mnoha zajímavými příběhy, možná i netradičními požadavky.
3: Před mnoha lety jsem pracovala v květinářství, kde jsem připravovala smuteční vazbu. Vázala jsem věnce a vyřizovala objednávky. Jednou v úterý po obědě mě volá paní z pohřební služby Blansko. Po hlase jsme byli už staré známé. Paní Podhradská, dneska vás nepotěším. Volali mi Romové a strašně si vymýšlejí. Chtějí 20 věnců a ještě speciální tvary. A všechno hrozně barevní. Řekla jsem jim, že nevím, jestli to můžeme zvládnout, ale že se vás zeptám. To budou chtít určitě srdce. Velký, pořádný, výrazný. To nebude problém. A víte co? Ještě se jich zeptejte, jestli to chtějí z červených karafiátů nebo z anturek.
2: Myslím, že ta symbolika květin, to množství, má v sobě mnohem víc.
3: Protože pro nás ty květiny nejsou jen květiny. Je to poslední věc, kterou zesnulému můžeš dát. A čím víc toho dáš, tím víc říkáš, jak byl pro tebe důležitý.
2: Vartování u Romů je velmi silné.
3: Lidi chodí k rodině zesnulého, sedí spolu, povídají si, vzpomínají a smějí se veselým historkám. O tom, kdo s ním co zažil. Sdílejí vzpomínky a darby.
2: Takové setkání, sezení trvá i několik dní, že?
3: Sedí se klidně 2-3 dny, někdy i víc, až do pohřbu. Takhle u Romu vypadá blízkost a podpora. A jsou tam u toho i děti, protože smrt se u nás netají, ani neschovává. U nás jsou děti součástí toho všeho. A tak se učí, co je romipen.
2: Připomeňte, prosím, co to je.
3: Úcta a láska k pozůstalým a společné sdílení bolesti ze ztráty. Rómové drží pohromadě, i když nejsou přímí příbuzní. Přijdou všichni, kteří zesnulého znali a přinesou pozůstalým jídlo a pití. Sejde se třeba celá ulice nebo čtvrť a přijde i rodina ze zahraničí.
2: Pokud vím, tak střední školu jste vystudovala až v 50 letech. I o tom vyprávíte na besedách.
3: Já nejsem úplně typická romská babička. V 50 jsem vystudovala střední školu. Naučila jsem se gramatiku a pravopis romského jazyka a po několika letech se ze mě stala spisovatelka. Jezdím po republice a mluvím s dětmi. Říkám jim, jak se píšou knihy, ale hlavně, že mají věřit sami sobě. Protože každý člověk má příběh, který stojí za to vyprávět.
1: Vartování nám přiblížila spisovatelka Květoslava Podhradská.

0: Milan Tomkovič z Obrnického centra sociálních služeb připravuje žáky 9. tříd na přijímací zkoušky na střední školy a podporuje je ve vzdělávání. Zaměřuje se také na překážky, se kterými se mladí lidé setkávají a na budování jejich důvěry a sebevědomí. Natáčela Iveta Durdoňová.
1: Pane Tomkoviči, vy jste osobní mentor z Obrnic, z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Vulkán. Tato funkce znamená to, že vy ty děti provázíte tím vzděláním, i když nevědí, na co se přihlásit.
2: Tohle je moje ta hlavní činnost, kterou zastávám v té mé pozici. A spolupracuju vlastně s místní obrněckou základní školou. Nekončí ta spolupráce jenom základkou, ale pokračuje to i na střední školu. To znamená, že ty děti, které se nám dostanou na střední školu, tak já jim pomáhám a podporuji, aby se udrželi na té střední škole. To je i to hlavní, co potřebujeme, to nejdůležitější.
1: Jak vůbec pomoct dětem, kteří vyjdou základní školu a nevědí, co by chtěli studovat nebo nějaký učební obor? Pak tam nastupujete vy jako mentor a co je součástí toho mentorování?
2: Já ty děti motivuju k tomu, aby v rámci aktivit, který nabízím, se účastnili i dnů otevřených dveří na těch středních školách, aby se vlastně seznámili s tím vnitřkem té školy, měli možnost se seznámit i s některými vyučujícími, s vedením škol. No a pak je to i o tom vlastně seznámit s tím daným oborem, který si třeba jako chtějí vybrat, chtějí si ho dát na tu přihlášku. S nima probírám jednotlivý předměty v tom oboru, jak třeba probíhá praxe. Tyhle ty dotazy můžou mít i při těch dnech otevřených dveřích. Víme, jak je to těžké se zeptat, ostýchají se často, ono je to taky jako naučí trošku tomu, aby se nestyděli se ptát. A to si myslím, že je takový to gro té práce, té mé práce, vysvětlit jim a usnadnit jim tu cestu na ten přechod na střední vzdělávání.
1: Spolupracujete i s rodiči?
2: Ano, je to práce i s rodinami. Pro ty rodiny je důležitý jim vlastně vysvětlit ten základ toho, proč je vzdělávání pro děti důležité obecně. To znamená, že to vzdělávání není jenom o tom, jako poslat dítě do školy a tím to skončit. Já hlavně vysvětluji to, že se někam posouvají. Učí se komunikaci se svými vrstevníky, s dospělými, zvládání nějakého stresu, trémy, trpělivost mít i nastavenou v sobě. Ta práce s těma rodinama vlastně jako spočívá hlavně v tomhletom.
1: U mikrofonu mám dvě studentky, které navštěvují nízkoprahový klub v Obrnicích.
3: Já se jmenuji Daniela Horvátová. Já jsem teď nastoupila do druháku a studuju veřejnosprávní činnost. Takže právnička na magistrátu, můžu být i městská policie.
1: Co vás k tomu vedlo se vybrat tento obor?
3: Protože já jsem nedala ty přijímačky, takže mi hodně pomáhal i ten klub a taky hlavně Milan.
1: A oporu máte mentora?
3: Ano.
1: A vy?
4: Já se jmenuji Lontina Dudiova a studuju obor sociální činnost. Inspiroval mě pan Milan Tomkovič. Tenhle obor jsem si vybrala, protože ráda pracuji s dětmi.
1: Leontino, vy jste nastoupila na střední školu, ukončila jste to prvním ročníkem, do druhého ročníku jste už nenastoupila. Jaký byl důvod?
4: Spolužáci se ke mně nechovali tak, jak by měli. Byli ke mně takový, že jsem Romka, že tam nepatřím k ním a že nějakou mezi ně nikdy nezapadnu.
1: Vyberete si jiný obor?
4: Ano, vyberu. Asi číšník, že tam chodí jakoby víc Romáku a že se tam budou rozumět.
1: Vy jako mentor, pane Tomkoviči, jak jste to řešil? Jak jste poradil Leontýně? Co a jak dál?
2: S Leontýnou jsem samozřejmě tuhle situaci celou řešil. Řešila se i s rodinou. Byla vyvolána i schůzka, který se zúčastnili zástupci dané školy, včetně rodičů. Domluvili jsme se tam, že se to zkusí ještě vlastně do konce toho prvního ročníku a zhodnotí se ta situace na tom konci. Zhodnotilo se to a dospěli jsme teda k názoru, že pro samotnou Leontýnu, sama se ji uznala, že jako jo, že by to bylo prostě pro ní lepší, aby přestoupila na jinou střední školu. Pravděpodobně to bude teda učební obor, kde to pro ní bude asi jako i jednodušší. To je obor, který si prvně chtěla vybrat taky, jako který si dávala do přihlášky, když se poprvé hlásila na střední školu. Já osobně si myslím, že pokud se bude cítit v tomhletom dobře, tak proč ji nepodpořit?
0: Vysvětluje Milan Tomkovič z Obrnického centra sociálních služeb Vulkán. A to je pro dnešek vše. Palikarau hojsanas amensa a čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Povodí Odry do jara zvýší protipovodňové hráze na 4 místech v Ostravě. 13 obžalovaným u Teplického soudu za převaděčství hrozí až 8 let vězení. Podle obžaloby do Německa převezli přes 60 lidí z Vietnamu. Zítra čekajte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. O půl metru vyšší hráze proti povodním vyrostou na 4 úsecích podél řeky Odry v Ostravě. Na základě simulace ničivé povodně před 2 lety povodí Odry vytipovalo slabá místa, kde povodňová vlna hráze přelila. Podle ředitele povodí Odry Miroslava Janoviaka tak před velkou vodou lépe ochrání části Slezské Ostravy, přívozu i nejníže položenou část Nové Vsi.
2: Je to opravdu nadlepšení toho stavu, který reaguje na tu extrémní povodeň. A to bylo o centimetrech, to nebylo tak, že by se nám tady 2 metry jako někde něco převalilo. To znamená, proto jsou vytipovány tyto místa, tak aby se vlastně dosypala a zafungovala.
0: Teplický okresní soud dnes začal řešit případ ilegálního převozu migrantů z Vietnamu přes Česko do Německa. Obžalovaných je 6 Čechů a 7 Vietnamců. Údajný organizátor převaděčství je ve vazbě. Hrozí jim až 8 let vězení. Všichni dnes u soudu řekli, že jsou nevinní. Pokračuje státní zástupkyně Denisa Vaníčková.
3: Obžalovaní jsou viněni z organizování nedovoleného překročení státní hranice vietnamských státních příslušníků. Převáženi byli z Maďarska přes Slovenskou republiku, Českou republiku do Spolkové republiky Německo a v některých případech z Rumunska.
0: Policisté obžalované zadrželi v Praze a na území Ústeckého a Středočeského kraje. Podle obžaloby měli od listopadu 2024 do února 2025 převést nejméně 63 lidí. Husův park v Táboře a jeho okolí se dočká proměny. Město schválilo prověřovací studii za 1 200 000 korun pro od kanceláře Biro architekti. Autobusové nádraží se přesune ke kolejím a na uvolněném pozemku město postaví blok s bytovými domy. Podnětem byla rekonstrukce nádražní budovy správou železnic, řekla vedoucí kanceláře architekta města Kateřina Čechová.
4: Ta situace tady před nádražím je komplikovaná z mnoha důvodů, jednak sociálně, zároveň to území je hodně zatížené dopravou a ten zážitek toho cestujícího, ale i běžného táboráka zkrátka neodpovídá tomu, že se nacházíme jakoby v nejlepší části Tábora, řekněme.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 až 18 stupni, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách kolem 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 z Olomouce na Muhelnici za sjezdem na Moravičany opatrně na kilometru 238,5. Z úzké krajnice tam do pravého pruhu zasahuje porouchané auto, je označené jen blinkry. V Praze v Libuši je uzavřená meteorologická mezi Novodvorskou a Libušskou. U fotbalového hřiště srazilo auto chodce. Kolony se ve slábnoucím provozu krátí, ještě se ale popojíždí v Libušské do centra od Sokolovny k Dobronické. A na silnici 65 od 35 na Jablonec pozor v zatáčce za Rychnovem. Stojí tam v jízdním pruhu nepojízdné osobní auto. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Světově uznávaný fyzioterapeut téměř 30 let pečuje o vrcholové sportovce. Do jeho rukou se svěřili Rafael Nadal, Roger Federer a mnozí další. V posledních letech pomáhá od bolesti i hollywoodským hvězdám. Michal Novotný, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host ještě jednou vítám Michala Novotného, špičkového fyzioterapeuta. Teď si říkám, že u rozhovoru sedíme. Bylo by lepší stát? Ale není to možné, protože ano, mikrofony leží na stole, ale bylo by to vhodnější, lepší pro naše tělo.
1: Asi lepší by bylo, že po té půl hodině bychom se postavili, udělali si pár dřepů, protáhli ruce a opět se posadili.
0: A to stačí?
1: To stačí.
0: Takže zase to sezení u počítače není pro tělo taková zátěž, když dodržujeme to, že občas se zvedneme, projdeme se a tak?
1: Ono stačí už jenom měnit ty pozice. Protože jenom tím, že se trošku víc třeba předkloníme nebo zakloníme, tak změníme centrum gravitace našeho těla a tím už se změní kontrakce určitých svalů a to tělo už není v tom absolutním klidu. Ten absolutní klid a nehybnost, to je to negativní pro tělo.
0: Tu provozujeme na gauči, když koukáme na televizi. A přehodit nohu přes nohu, i to je nějaký pohyb pro to tělo?
1: I to je pohyb samozřejmě, ale taky bychom měli měnit občas pravou přes levou a zaměňovat to i za tu levou přes pravou, protože tam zase budujeme deskompenzace mezi tou vnitřní a vnější rotací kyčle.
0: Vy jste řekl v jednom rozhovoru, že když se člověk zvedne z křížového sedu bez rukou, tak je to v pořádku, tak je na tom dobře. Je to tak. A do jakého věku to platí? To by mě zajímalo.
1: No, čím díl, tím lépe. A když to budete pravidelně dělat, tak mám i pacienty, kteří v 75 to dokážou a udělají, ale nikdy není pozdě s tím začít, ale ty výsledky se většinou neukazují tak rychle, jak bychom si všichni přáli. Musíme mít více trpělivosti a důslednosti, aby jsme s tím cvičením a zkoušeli to se dostat do toho stoje, z toho tureckého sedu, nejdřív s pomocí, že se opřu, pak se opřu o chvilku později a jsem si jistý, že kdo začne, tak okolo té 30 do 2 týdnů to zvládnete.
0: A může to být nějaká kontrola pro mě samotnou, když třeba každý, nevím, měsíc to zkusím a pořád to půjde, tak budu vědět, že to dělám dobře. Myslím, jako, že cvičím, starám se o to tělo a tak. A bude mi fungovat dlouho.
1: Tak tohle je jenom jeden z mnoha testů, který mě říká na tom, jakou mám rovnováhu v těle, jaký mám to core, sílu toho středu těla a zároveň i určitou flexibilitu. Ale samozřejmě je potřeba stále jít dál a dál, protože máme dva hlavní pojmy ve zdraví o těle. Jedna je progrese a jedna je adaptace. To znamená, my musíme stále tou progresí zvyšovat náročnost nebo intenzitu nebo váhu ten cvik, protože kdyby jsme stále dělali 10 kliků, 10 dřepů a 10 zdvihů, tak za určitý čas tam vznikne ta adaptace a už se tělo dál neposouvá. Už to nepřináší takovej tak pozitivní účinky jako na začátku.
0: Tělo se neposouvá, ale nás to už tak nebolí, ne? Takže a vy to sám říkáte, že bolest je nutná, aby člověk se stával odolnějším, aby překonával.
1: Ano, já říkám, že potřebujeme být odolný na fyzické stránce, na psychické stránce a na té metabolické stránce. A takový paradox je, že aby jsme byli odolní fyzicky, tak ten lék na tu fyzickou odolnost je bolest. A lék na tu psychickou odolnost není nic jiného než stres. Nemůžeme se stát psychicky odolným, jenom že si přečteme nějakou knížku nebo nějaký rady, aniž bychom to potom vyzkoušeli v praxi a dostali se do té stresové situace a uměli se co nejrychleji toho stresu zase zbavit. A stejně je to i u té metabolické odolnosti, kdy ten lék na tu metabolickou odolnost, na ty všechny reakce, které drží naše tělo pohromadě a v rovnováze, tak ten lék na to je trpění. To znamená hlad, občas žízeň, je tam i chladová terapie, je to, takže to je všechno to trpení, který nám dodává, aby se naše tělo rychle adaptovalo na to vnější prostředí, někdy na zimu, někdy na teplo. Takže trpět, bolest a stres.
0: No, Nevím, no těžko se to poslouchá, ale asi je to pravda. Michal Novotný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Michal Novotný, fyzioterapeut, který nám v minulém vstupu řekl možná pro mnohé takovou nepěknou věc, ale funkční. To znamená trpět, říkal jste bolest, tím posouváme své hranice, své možnosti. A já jsem si to hnedka stáhla a převedu to na děti. Trpí dnes děti nebo zažívají tu nepohodu, aby se posouvali dál, aby se zocelovali?
1: No, bohužel si myslím, že dneska děti to mají složitější, než jsme to měli my, protože mají mnohem komfortnější život, než jsme ho měli, nebo než jsem měl já, moje generace. A právě ten komfort, který my si kupujeme, tak jde z velké většiny proti zdraví. Ať je to, stačí se podívat, cokoliv si koupíte, proč je tomu víc komfortnější, protože tam není k tomu potřeba tolik práce. A to vidíme i v posilovnách, že často, což je takový paradox, že v posilovnách najednou jsou stroje, které jsou pohodlnější, které za vás udělají část práce, a u těch dětí je to podobně, a tím, že mají ten život mnohem komfortnější, tak se méně hýbají, méně času tráví venku. A i to nezdravé jídlo je mnohem dostupnější pro ty děti dneska, než bylo dříve. A je to smutný, když vidím na základní škole, kde přednáším, že děti mají, hodně dětí má nadváhu. Vidím, že nemají kontrolu nad svým tělem, jakou by měli mít. A to se projeví i třeba v rovnováze. Často, já nevím, jestli vy máte stejný pocit, ale že děti stále do vás naráží. A to je, že nemají kontrolu nad svým tělem tak, jak jí měli dřív, protože dřív padali a zvedali se, lezli na strom, padali, a to jejich tělo bylo odolnější. Dneska na stromy nelezou, dneska sednou do auta, odveze auto do školy, ve škole sedí, má jenom jednu hodinu tělocviku, a i to psaní, ta motorika, ta motorika těch jemných svalů, který vlastně my jsme krásně dělali ty psací písma, tak dneska z té školy se trochu vytrácí.
0: Vás ta zkušenost, kterou jste popsal ze základní školy, přiměla k tomu napsat knihu. Napsat knihu, která by mohla být třeba pro rodiče nějakým návodem, jak toto zvrátit?
1: Ano, na té základní škole já jsem se snažil těm žákům ukázat ze své vlastní praxe, jaký věci dělají ty hrdinové, kteří všichni oni znají, ať z televize nebo z jejich oblíbených sportů, a s kterýma jsem měl tu čest spolupracovat. Tak ta přednáška se jmenovala 12 tajemství, jak se stát hrdinou. A na základě toho jsem napsal knížku, která teďka šla do tisku, která se jmenuje Vychovej hrdinu.
0: Tak, co tam najdeme?
1: Tak rozdělil jsem to opravdu tak, jak to dělám já i se svýma dětma. Já mám 5 dětí, u někoho se mi to daří víc, u někoho míň, takže to není, že bych já byl ideální otec, já mám taky svoje pády a z těch pádů se snažím učit. Nicméně jsem to rozdělil, ty rady, těch 12 tajemství, 12 rad, do 3 částí. Jedna část je tělo, druhá je pohyb a třetí je mysl. A to je vlastně, co jsem tady zmínil, ta fyzická, psychická a metabolická odolnost. A každý příběh začínám jedním z řeckých hrdinů, který určitým způsobem zapadá do toho jednoho tajemství, protože opět se vrací do módy nebo k zájmu posluchačů Odysea, Troja a ta řecká mytologie.
0: Tak budeme vychovávat hrdiny. Díky vám. Michal Novotný je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes fyzioterapeut Michal Novotný. Vy jste těsně po revoluci, jestli jsem to dobře spočítala, jste se s rodiči odstěhoval do Španělska. Proč a jak jste se vlastně pak dostal k fyzioterapii?
1: Tak, protože můj nevlastní otec byl profesionální fotbalista a vlastně hnedka po mistrovství světa v Itálii v roce 1990 tak dostal angažmá ve Španělsku, v Chichonu, a já jsem ho tam následoval s mojí mámou a s mýma dvěmi sestrami. A pak po dvou letech dostal další angažmá do Francie, do Saint-Étienne, a já jsem se rozhodl tam zůstat a pokračovat tam, protože se mě tam líbilo, měl jsem tam svoje přátele. A já jsem nejdřív vystudoval automechanika, protože můj biologický otec byl inženýr v motorsportu a on chtěl, aby jsem šel v jeho šlépějích, mně se auta líbily. Ale když jsem to dokončil, tak jsem cítil, že to není to, co bych jsem chtěl dělat po zbytek života, tak jsem šel na fakultu tělesné výchovy a sportu a tam jsem si udělal jeden kurz s fyzioterapeutem cyklisty Indurajna, tehda velkýho hrdiny ve Španělsku, a to jsem si řekl, sakra, to je něco, co by jsem chtěl prohloubit, takže po dokončení tělocvikáře jsem šel na fakultu fyzioterapie.
0: Tak z automechanika na fyzioterapii je to trošku skok. Předpokládám, že jste měl kladný vztah ke sportu, že jste tíhnul ke sportu, nebo?
1: Já jsem celý život sportoval, samozřejmě na té amatérské úrovni. Miluju lyžování, plavání, surfování, a takže ten pohyb mi je velmi blízký. A to, že můj otec byl v tom motorsportu, tak taky vlastně jsem věděl, jak to funguje během rally a jak ty týmy rally se připravujou, protože jsem mě často bral na ty rally. A u svého nevlastního otce jsem viděl tu jeho životosprávu, jak bylo důležitý strava, i to psychické naladění, ta motivace a jak to funguje celý ten den. Takže si tyhle dva světy ve mně prolínaly a nakonec mě dostali tam, kde jsem.
0: Tam, kde jste, když jste zmiňoval sporty, ať už lyžování, plavání, já nevím, fotbal, který vlastně sport vám nejvíce ubližuje tělu?
1: No, každý sport ubližuje tělu, když se dělá příliš a jenom ten jeden sport, protože vezmeme si, že v našem těle je přes 360 kloubů a ten každý sport dostává do určitýho stresu jenom určitý klouby v určitým směru a zapomíná na ty ostatní a to tělo se adaptuje tomu pohybovému stereotypu, který převládá v tom daném sportu. Tudíž neexistuje ideální sport, možná desetiboj nebo kde těch sportů je a těch pohybových stereotypů je více. Takže ideální sport je, když se podíváme do tabulek, ne, který sport je nejlepší na dlouhověkost, tak na prvním místě jsou raketové sporty. Ale jediný tajemství v tom je, protože tam je vytrvalost, výbušnost, je tam sledování míčku v prostoru, takže přizpůsobení těla na ten míček, který se přibližuje někdy pomaleji, někdy rychleji. Takže se čím víc těch našich smyslů se probouzí, aktivuje a zlepšuje, tím více je to prospěšný pro náš život.
0: A i když třeba právě třeba v tenise zatěžujeme význam jenom jednu část těla, teď jsou tam ty skluzy, jo,
1: ano.
0: Když se zarazí to tělo.
1: Ano, nebo, jsem říkal, není ideální sport, protože ten tenis má zase tu nevýhodu, že se zapojuje jenom jedna část těla, mnohem víc než ta druhá. Proto profesionálové v posilovně posilují právě tu druhou stranu a dělají takzvané kompenzační cvičení, aby vyvážili tu nerovnováhu, která je v tom tenise. Ale tyhle kompenzační cvičení bohužel nedělají amatéři a proto ty amatéři mají mnohem více zranění a to je jeden z těch důvodů, proč ten se říká sportem invaliditě, anebo sportem ke zdraví. Ta hranice je velmi úzká.
0: Říká Michal Novotný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal fyzioterapeut Michal Novotný. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, jak jste se dostal vůbec k té profesi, které se věnujete vlastně celý profesní život. A jak velkým zlom nebo důležitý moment ve vašem životě v té profesní kariéře bylo to, že jste se stal jedním z pěti fyzioterapeutů v rámci ATP tenisového okruhu. Jak moc významné to pro vás bylo?
1: Tak to byl jeden z těch nejvýznamnějších momentů mýho života, protože jsem upřímně nevěřil, že se do té asociace dostanu. Tehdy mě bylo kolem 25 let, takže jsem byl zároveň nejmladší vůbec zaměstnanec ATP tehdy. Ty zkušenosti, které jsem měl, tak jsem měl jenom díky tomu, že jsem bral všechny dobrovolné akce v amatérských týmech během studia. A jakožto 25-letý, tak jsem samozřejmě neměl žádný zodpovědnosti, neměl jsem rodinu a chtěl jsem cestovat a poznávat, jak přistupují k léčení, k bolesti, jak na východě, tak na západě, jak na jihu, tak na severu, protože jsou tam odlišnosti. A chtěl jsem poznat svět a ten tenis mě tomu dal velkou příležitost, protože jsem trávil okolo 25 týdnů s ATP vlastně každý týden v jiném státě s jinýma doktorama, většinou velmi prestižní doktoři, a celý den vlastně vás obklopují informace o tom, jak řeší ty problémy, za kterýma tam ty tenisti za námi chodili.
0: Takže vy jste se vlastně dál učil a vzdělával, ale už jste praktikoval.
1: A dál se vzdělávám i teďka. Každým pacientem dál se musím vzdělávat a kdyby jsem přestal, tak si myslím, že je čas přestat, protože to je na tom to krásný, že čím jsem starší, tak si uvědomuju, že toho vím čím dál tím méně, což je trošku paradox, ale opravdu to tak cítím a čím dál tím si dávám víc otázek a snažím se hledat na ně odpovědi. A když jsem vyšel ze školy, tak jsem si myslel, že vím všechno a teďka si myslím, že nevím nic.
0: No pro někoho by to mohlo být demotivující, ale vás to očividně motivuje hledat informace a odpovědi na otázky vaše dál.
1: Je to tak.
0: Když

0: pak jste se dostal, nebo byl jste povolán k takovým tenisovým hvězdám, jako je Djokovic, Federer a další, tak zapochyboval jste někdy, měl jste třeba někdy obavu, že tak teď od vás čekají zázraky, jako že vypnete bolest, vypnete trápení toho sportovce a vy měl jste obavu, že třeba selžete, že to nezvládnete, nebo že to třeba ani nebude možné jim pomoci?
1: Tak ze začátku to pro mě bylo složitý v tom, že samozřejmě přijdete mezi další čtyři fyzioterapeuty, kteří už tam byli mnoho let, měli mnoho zkušeností a ty tenisté ze začátku chodili, když si mohli vybrat, tak si vybírali toho, který tam je déle nebo který je lepší. Takže já jsem ze začátku tak trošku trpěl tím, že jsem se cítil, že nejsem na jejich úrovni. Nicméně, kdo si počká, ten se dočká a já jsem měl potom několik turnajů, kde jsem byl já sám a ty hráči za mnou přišli a měl jsem, nevím jestli to štěstí, nebo tím, jak jsem opravdu chtěl vnitřně jim pomoct co nejrychleji, tak se mě to povedlo a najednou na těch velkých turnajích, kde jsme už byli víc fyzioterapeutů, tak za mnou chodili ty velký jména a najednou, proč za mnou chodí ty velký jména, protože jsem jim pomohl a velmi rychle jsem se dostal vlastně i na tu úroveň, kterou měli ty ostatní, ale to, že jsem stále byl obklopován lidmi, kteří byli lepší než já, tak vás to stále hnalo, abyste každou volnou chvilku trávil čtením studií a knížek a vzdělávání vlastně ve volném čase.
0: Ale občas to bolelo, občas se vám třeba nechtělo, že jo?
1: Upřímně, nechtělo se mi chodit do posilovny, cvičit, běhat, plavat mnohem víc, než si vzít tu knížku, protože vždycky jsem to dělal, že se něco dovím, co mě opravdu zajímá a co mě opravdu něco dá. Takže nemůžu říct, že opravdu studovat tu moji profesi pro mě nebyla zátěž.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal fyzioterapeut Michal Novotný, který se věnuje mimo jiné také velkým tenisovým hvězdám, ale zarazilo mě, že vaši odbornost si občas vyžádá i hollywoodská hvězda. Tak co trápí herce třeba při natáčení? Co potřebují?
1: No, velmi podobné věci jako ty profesionální sportovci, protože ten jejich denní plán se opravdu neliší od toho profesionálního sportovce. Krom toho, že úplný ty špičky herců, stejně jako ty špičky toho sportu, mají svýho vlastního kuchaře, který jim připravuje jídla, takže já jsem u těch herců i s jejich kuchařem řešil, jak by měla být nastavená ta strava na základě té fyzické činnosti, kterou jsme zrovna v tom období dělali. Protože u někoho to mohlo být, že by potřebovalo udělat definici svalu, u někoho snížit váhu, u někoho naopak nabrat. Takže ty problémy ty herci mají velmi podobný, jak ty sportovci, nejenom díky to, že to jejich zaměstnání je velmi, ty kaskadérské kousky jsou velmi náročné pro tělo, protože ne všichni herci na všechny ty triky používají ty dvojníky, ale tráví přes 2 hodiny v posilovně a běháním a přípravou toho filmu.
0: Tak a poslouchají vás? Nebo třeba někdy se šprajcnou takzvaně?
1: Ne, poslouchají. Dřív mě neposlouchali, když se vytvořilo to pouto přátelský mezi tím sportovcem a mnou, když jsem s nima trávil, že jo, každý den od rána do večera cestovali jsme mezi kontinentama spolu, tak se tam vytvoří to určitý přátelský pouto, který v těch kritických situacích často je důležitější než ten fyzioterapeut nebo kondiční trenér k tomu sportovci. Takže říká, dneska jsme unavený, pohodáme si, jdeme nikam radši do restaurace. Takže, ale jakmile tam to pouto není přátelský, tak poslouchají, proto si mě nějakým způsobem najímají, protože by to jinak nedávalo smysl. Většinou, ať jsou to ty sportovci nebo herci, tak potřebují mít rychlé výsledky, protože se většinou hraje o čas. Ať už po operaci dostat sportovce co nejrychleji na hřiště, nebo během zranění zaútočit na to zranění co nejrychleji, aby byl připraven hrát. A v tom filmu samozřejmě tam je taky velký časový tlak, protože ty místa, které pronajmou, nebo ty lokace, tak mají přesně daný termíny, a když je ten herec zraněný a nemůže se hybnout díky bolesti zad a musí běžet ve sněhu s dítětem, který váží 25 kilo, tak tam musí poslouchat, aby byli sami proti sobě.
0: To muselo být i pro vás velmi zajímavé, nejen jako pro fyzioterapeuta, ale člověka toto zažít, toto poznat, jak to funguje, ten herecký svět hollywoodský.
1: Určitě, já jsem za tu první zkušenost, která byla s Orlandem Bloomem, byl velmi vděčný a jelikož byla zároveň úspěšná, tak se to potom nějakým způsobem ty informace rozjeli dál a volali mě ty další herci častěji a častěji. A pro mě bylo velmi zajímavé najednou vidět být uprostřed toho nahrávacího studia na zámku a vlastně sledovat, jak Keanu Reeves bojuje a potom mu pomáhat ze země, když ho bolelo něco, a rovnou na lehátko, a režisér říká, máme 15 minut maximum, takže mikrofony všechno pryč, rychle na lehátko. Takže úplně jiná dynamika práce, zajímavá, mnoho jsem se naučil a kam jsem vděčný za každou příležitost, která se mě v životě dostane.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: z nás občas nebolí tělo, dobrou zprávou je, že bolest dokazuje, že žijeme. Aspoň to říká náš dnešní host, fyzioterapeut Michal Novotný. Když vidíte člověka, díváte se na něj jako na svého potenciálního pacienta, sledujete, jak drží tělo, jeho chůzi a tak, nebo nejste tak postižen?
1: Tak postižen nejsem, ale byl jsem. A teďka to je tak, že většinou sleduju toho člověka, když zrovna něco zkoumám nebo sleduju nějakou specifickou věc nebo ničtu nebo zjišťuju si, tak potom, když jdu třeba ze psem, tak sleduju u těch ostatních lidí, jestli to, o čem zrovna teďka se učím, jestli zapadá do toho, co jsem si zrovna přečet.
0: Takže rovnou v praxi to pak sledujete. Vy jste někde uvedl, že existuje bolest, která vychází ze svalů, z kloubů, z nervů. Vy poznáte bezpečně, odkud ta bolest přichází?
1: No, o to se snažím. Hlavně ta bolest většinou není na tom místě, která je ta hlavní příčina. Protože bolest je jenom ta žárovka, že se rozsvítí, že je něco v nepořádku. A já v mý poslední knize, která už vyšla, tak jsem, která je o bolesti zad, tak jsem ji rozdělil na 5 struktur, aby jsme, že nejdřív potřeba zjistit, jaká struktura je pod tou bolestí. Aby ty cviky a ty rady se byly cílený k té struktuře, která je poškozená. Protože každá struktura potřebuje něco jiného. Jak potřebuje nejenom jiný cviky, ale jiný rady a doporučení. Takže ano, snažím se díky testům a díky místu a citu mých rukou najít, jestli se jedná o vaz, šlachu, sval nebo kloub.
0: Ale obyčejný smrtelník to nepozná, to nezjistí.
1: No, snažil jsem se to dát do té knihy právě těma testama a říct si, jaká typ, kdy ta bolest bolí, protože není to samé, jestli ráno nebo večer, jestli při chůzi nebo při sezení, jestli ta bolest je tupá, nebo jestli je elektrická, nebo jestli je tam jako by bylo teplo. Takže se každá tato bolest má svoje specifika a míří k určitý struktuře.
0: Jak ostatně vy zvládáte bolest?
1: Já jsem si prošel hodně bolestma a s trpělivostí vám řeknu, že s těžkýma zraněníma jsem je všechny překonal, ale je tam třeba ta disciplína, protože já každý den chodím hodinu plavat a hodinu cvičím a tady do těchto 2 hodin nevemu žádného pacienta, protože to je můj svatý čas pro sebe. A když někdo má tu disciplínu a pravidelnost a nečeká zázraky ze dne na den, protože poslední bolest mě trvala 3 roky, než jsem se jí zbavil a ze začátku to vypadalo na operaci a tímhle možná dám posluchačům naději, že když je něco bolí je i dlouho, tak musí trpělivě a s disciplínou den po dni pokračovat dál.
0: No, ale někdo to zkrátka nevydrží, nemá tu trpělivost a hlavně ta bolest nás kolikrát i paralyzuje přeci a dělá nám ty dny škaredější a těžší.
1: Jak se na to díváte? Když se centrujete nebo se soustředíte na tu bolest, tak ano, protože čím více na ní soustředíte, tím je horší. Ale u dětí, když je něco bolí a pustíte jim pohádku, tak na tu bolest zapomenou. Já vím, že nemá cenu se dívat na tu pohádku, to je jenom taková, jak bych řekl.
0: Zkrátka nevěnovat té bolesti tolik pozornosti.
1: A jít s tou bolestí naproti.
0: Michal Novotný byl naším hostem. Moc vám za to děkuju.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas zprávy.
3: 13 tisícům lidí na Vysočině končí platnost řidičského průkazu. Lesníci v Krkonoších očekávají v příštím roce větší škody způsobené kůrovcem. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Nový řidičský průkaz si letos na Vysočině musí zařídit ještě necelých 13 tisíc lidí. Končí jim totiž platnost dokladu, ukazují to údaje společnosti Bankovní identita. O výměnu mohou požádat až 90 dnů před koncem expirace. Žádost lze vyřídit také online prostřednictvím portálu dopravy.
4: V Jihlavě a okolí letos končí platnost průkazu 2,5 tisícům řidičů, v Třebíči necelým 2 tisícům. Více než 1000 lidí ho musí vyměnit také na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku. Hotový doklad si můžou místo vyzvednutí na úřadě nechat doručit i do výdejního boxu. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
3: Škody způsobené kůrovcem jsou letos v lesích v Krkonoších menší než v předchozích letech. Letos v Národním parku evidují 15 000 metrů krychlových poškozeného dřeva, což je nejméně za posledních několik let. Kvůli dlouhodobému suchu ale předpokládají, že v příštím roce škody od kůrovce opět narostou. Proto je potřeba prostory neustále kontrolovat, připomíná lesník Pavel Zázvorka.
5: To je naše největší povinnost vyhledávat toho brouka, snažit se ho prostě, jak říkáme, zadusit v základu nebo při tom, kdy je ho ještě málo, protože jakmile se to rozroste do větších rozměrů, tak už se s tím těžko pracuje a těžko se zpracovává.
3: Detailní smlouvu o spolupráci dnes podepsali zástupci Karlových Varů, Sokolovské uhelné, městských tepláren a města Chodov. Cílem je pokračovat v dodávkách tepla pro téměř 50 000 domácností v nejbližších 20 letech. Součástí smlouvy je také modernizace horkovodu z Vřesové do Karlových Varů. Podle předsedy dozorčích rad společnosti SUAS a uskupení SUAS Group Pavla Tomka chtějí firmy na rekonstrukci potrubí využít i státní dotaci.
6: Primárně naším záměrem, abychom zajistili veřejné prostředky, aspoň nějaký poměrnou část, na krytí nákladů spojených s opravou a modernizacemi horkovodního převaděče. Tím, že jakákoliv zdroj vlastně veřejných prostředků, který přichází do těch investic, tak nevstupuje potom následně do ceny tepla. To znamená, naším cílem je nezatěžovat nadměrně toho konečného odběratele.
3: Podle předběžných odhadů bude stát rekonstrukce horkovodního vedení mezi Vřesovou a Karlovými Vary kolem 700 milionů korun.
0: Počasí.
3: V noci bude polojasno až jasno, lokálně až oblačno. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty klesnou na 5 stupňů Celsia. A počasí na zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 až 18 stupni na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách kolem 9 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 se vyhněte překážce u Brna ve směru na Ostravu. Za odbočkou na Mikulov a Centrum na kilometru 195 leží na vozovce v levém pruhu předmět, zřejmě kus pneumatiky. A v Praze v Libuši neprojedete meteorologickou ulicí mezi Novodvorskou a Libušskou. Vyšetřují tam srážku auta s chodcem. To byly zprávy. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: ETA. Spotřebiče, které byly za socialismu bezmála povinnou výbavou každé domácnosti.
1: Znáte značku ETA?
2: Ano, ano, znám. Česká značka elektroniky domácích spotřebičů.
3: ETA, to je elektronika.
4: ETA, přímě nevím asi.
5: No, ty elektrické přístroje naše. Vím, že měli grill, mixéry a takovýhle ty věci, ono dřív to tolik nebylo.
2: Vysavač, varnou konvici, žehličku.
6: ETA, to jsou ty vysavače a podobně.
3: ETA, elektrospotřebiče, ano.
7: Mám z ETA vysavač a ten už mám pěkně dlouho, asi 15 let.
1: A jak dlouho ETA existuje na českém trhu, odhadnete?
8: Řekl bych, že takových 50 let.
2: 80, 100.
3: Přes 50, 60 let?
2: Mnoho let, mnoho 50, 100.
0: Na počátku stál pražský podnikatel Jan Prošvic. Narodil se v roce 1907 a vystudoval průmyslovou školu v Praze. Poté, co roku 1923 bylo v Československu zahájeno rozhlasové vysílání, začal vyrábět stavebnice domácích rozhlasových přijímačů. Ve svých 23 se na Matějské pouti v Praze seznámil s Jiřinou Haškovou a udělal na ní takový dojem, že se zanedlouho vzali. Přes den prodávali stavebnice, po večerech je jezdili zákazníkům k ním domů sestavovat. Časem se Prošvic rozhodl podnikání rozšířit a založil v Libni první továrnu na elektrické žehličky a kávomlýnky. Jeho výrobky byly kvalitní, měly moderní design a tak se prodávaly jedna radost. Byl čas posunout se zas o kus dál. A tak se Prošvic dohodl s chotěbořským továrníkem, výrobcem kovového zboží Vilémem Eckhartem a společně založili v areálu bývalé cihelny na okraji Hlinska závod ESA. Zkrátka ukrývala název Elektrotechnická společnost akciová. Firmu nechali zapsat do obchodního rejstříku 3. září 1943. Dva roky až do konce války ESA oficiálně vyráběla telefonní rozdělovače pro německé dělostřelectvo. A kromě nich neoficiálně jednoduché žehličky s keramickou vložkou. Vůbec prvním výrobkem z produkce závodu ESA byla jednoduchá suchá žehlička se stojánkem. Po žehličkách se záhy rozjela i výroba elektrických vařičů s lehkou plotnou. Továrně našlo zaměstnání zhruba 40 lidí a několik desítek z nich díky tomu uniklo nedobrovolné práci v nacistickém Německu. Díky úspěchu továren Prošvic Libeň a ESA Hlinsko si mohl pan podnikatel nechat vystavět dvě vily. Jednu přímo u hlinecké továrny, jednu v rekreačním letovisku Vonoklasy. Nastálo s manželkou a 4 dětmi bydlel v Praze v Senovážné ulici. Po válce už v továrně pracovali 300 zaměstnanců. Prošvic se stal výhradním majitelem ESY a výrobu rozšířil o topidla, kávovary, ventilátory, měniče ke gramofonům a další spotřebiče do domácnosti. Prošvic zakoupil další objekty a přesunul do nich i své podnikatelské aktivity z Prahy. Dokonce si pořídil i vlastní letadlo. Potřeboval se na svých služebních cestách přesouvat rychle z místa na místo a jezdit autem po evropských silnicích poničených válkou nebyl žádný med. Ještě v únoru 1948 vyjednával kontrakt ve Spojených státech amerických. Rostoucí hrozbu komunistického převratu nevnímal. Po vítězném únoru podnik opanovali komunistické akční výbory a Jana Prošvice zbavili jeho vlastnických práv. ESA byla znárodněna a značka přestala existovat. Její produkty se dál vyráběly pod značkou národního podniku Elektro Praga. V roce 1949 se osamostatnil národní podnik Elektro Praga Hlinsko s monopolem na výrobu tuzemských elektrických domácích spotřebičů, vařičů, teplometů a žehliček.
9: V meziválečném Československu existovala řada větších i menších výrobců domácích elektrospotřebičů a jedním z těch nejdominantnějších byla dceřiná společnost ČKD Elektro Praga, která sídlila ve Slaném.
10: Prozradila kolegyni Světlaně Lavičkové kurátorka Národního technického muzea Lucie Střechová.
9: Zde právě stojíme před její produkcí z přelomu 30. a 40. let. Můžeme si tu prohlédnout kompresorovou lednici z roku 39 nebo navrženou kolekci nových spotřebičů na přelomu let 41 a 42.
11: Ale tyhle ty spotřebiče, ty vypadají relativně velmi moderně. Tady třeba ten dvouvařič, ten by si mnoha hospodyňka klidně třeba na chalupu pořídila a ten elektrický sporák zase je natolik bytelný, že by určitě přetrval i do dnešních časů. A to vůbec nemluvím o tom vysavači.
9: Je to kolekce, která byla navržena tady za velmi stížených podmínek období protektorátu. Tady tam byla různá surovinová a další výrobní omezení. Ale zároveň je to kolekce, která byla navržena i s tím úmyslem, že se samozřejmě bude co nejvíce vyrábět potom v osvobozeném Československu, což se také stalo. Jak vidíme, ten tříplotinkový sporák i ten dvouplotinkový vařič se skutečně vyráběl do poloviny 50. let. Ten sporák je takový ikonický, protože se opravdu stal tím symbolem té protektorátní výroby, kdy se vedoucí podniku Elektro Praga opravdu snažili udržet výrobu těch domácích spotřebičů, ačkoliv se museli ve velké míře přeorientovat na válečnou výrobu. Pak tedy mohli plynule navázat na tu výrobu v osvobozeném Československu. Nicméně, jak jsme se bavili o těch náročnějších a složitějších podmínkách, tak samozřejmě do toho vstoupila tedy změna jaksi politického obratu a v hospodářství a později tedy i v té politice. V tom hospodářství to paradoxně přišlo dříve, protože už vydané dekrety prezidenta republiky z podzimu 1945 přinesly zestátnění velkého průmyslu, tedy průmyslových podniků se zaměstnanci nad 500. A do toho samozřejmě spadaly i tyto podniky, jako byla dceřinka ČKD Elektro Praga. Z té tedy pak utvořili takový centrální zastřešující národní podnik v březnu 1946. Do tohoto centrálního zastřešujícího podniku potom zařadili všechny existující výrobce drobných domácích elektrospotřebičů v Československu.
11: A těch výrobců bylo hodně v té době, těch právě drobných spotřebičů?
9: Ano, musím říct, že my jsme měli celkem ve výrobě těch domácích elektrospotřebičů tradici již od úplného začátku vývoje těch elektrospotřebičů. Jedna z nejstarších firm, která vyráběla například elektrické rychlovarné konvice, topinkovače a elektrické hrnce, působila od roku 1911 v Děčíně a její značka byla Jeka. Velký podnik Tatra měl i svou divizi na výrobu chladících systémů a tedy i domácích ledniček. Zaprvé to byl jeden z nových oborů, který se začal od začátku 20. let velmi dynamicky rozvíjet. A také to bylo jedno z odvětví, kdy ty velcí elektrotechničtí výrobci se mohli trošku v této oblasti přiblížit více přímému zákazníku a tak si vyřešit důsledky velké hospodářské krize na začátku 30. let.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jaký osud čekal Jana Prošvice? Nejprve ho vyhnali, co by vykořisťovatele, kapitalistu a kolaboranta z jeho vlastní továrny. Hned na to ho zatkla státní bezpečnost a na několik týdnů zavřela na Pankrác. Pak ho sice z týraného zase pustili, ale zanedlouho zaklepal u jeho dveří agent provokatér. Přesvědčoval Prošvicovi, že ho posílá CIA a že jim pomůže s emigrací. Prošvic odmítal. Celé to musí být omyl, nic přece neudělal, jejich život bude normálně pokračovat dál. Svou práci miluje a jeho schopnosti by měl umět ocenit i současný režim. Až na potřetí se nechal přesvědčit a spadnul do pasti. Tak se rodina Prošvicových 23. dubna 1948 stala zřejmě první obětí provokační akce STB s názvem Kameny. Pak už šlo všechno ráz na ráz, jako v absurdním dramatu. STBáci totiž několik set metrů před skutečnou čárou vybudovali perfektní hranici falešnou. Opatřili ji i fingovanou služebnou. Agent provokatér dopravil své oběti do Gdyně, kde je převzali další STBáci v roli amerických agentů. Ten poslední je v noci zavedl na místo, které označil jako hranici a ukázal jim na nedaleký dům, který prý už stojí na německém území. Tvrdil, že jde o stanici US Army. Další STBák v uniformě amerického důstojníka přivítal uprchlíky ve své kanceláři, vyzdobené americkou vlajkou a portréty prezidentů Trumana a Roosevelta. Kokuřoval Chesterfieldky, na polici stála lahev whisky. Děti dostali švýcarskou čokoládu a důstojník Prošvicovi laskavě vyslechl. Pak ale čekalo vyčerpanou rodinu kruté překvapení. Falešný Američan Prošvicovi oznámil, že lidi jeho typu Západ nepotřebuje a jeho žádost o azyl se proto zamítá. Než se všichni vzpamatovali, STBáci je zatkli, okradli o všechno, převezli do Prahy a zavřeli na Pankrác. Prošvic byl odeslán na nucené práce. Při první příležitosti se mu však podařilo uprchnout a úspěšně přejít západní hranice. Na vízum pak čekal v německém uprchlickém táboře 2 roky. Když se konečně dostal do Anglie, našel si práci v továrně u Ponku a učil se jazyk. Brzy si pronajal garáž, pár strojů a sehnal pomocníka. Spolu se pak pustili do výroby nejrůznějších kuchyňských spotřebičů. Když už se zdálo, že začnou vydělávat, potkala je další smůla. Garáž kompletně schořela. Nebyla pojištěná. Ale ten neuvěřitelný člověk se zase nevzdal. Získal patent na bimetalový grill a založil novou firmu Rima Sunbeam, ve které vyráběl grilovací zařízení, helmy na vlasy a elektrické nože. Po letech si mohl koupit dům s pozemkem na ostrově Tenerife. Jeho manželce mezitím komunisté zabavili veškerý majetek, byt v Senovážné i oba domy. Paní Prošvicovou nesměl nikdo zaměstnat a tak zůstala sama s malými dětmi zcela bez prostředků. Nezbylo jí nic jiného, než se uchýlit i s dětmi k těžce nemocné babičce do domku bez topení, záchodu a tekoucí vody v kolonii na okraji Prahy. Dům ve Vonoklasech nezůstal prázdný dlouho. Za směšnou cenu si ho pro sebe koupil přítel pracujícího lidu Antonín Zápotocký. Druhou vilu využívala státní bezpečnost. Když ji později v restituci získali Prošvicovi děti zpět, zbyla z ní vybydlená ruina.
2: Co se týče těch klasických spotřebičů od Ety, tak jejich výrobní program byl zaměřen především na kuchyňské spotřebiče a spotřebiče pro úklid domácnosti. Různé kuchyňské roboty, šlehače, mixéry a v té druhé řadě vysavače, leštiče, parket a tak dále.
3: Když se podíváme na ty roboty, člověk by řekl, že takový kuchyňský robot je pomocník v domácnosti, kterého známe až někdy od poloviny 20. století, ale ona to tak úplně pravda nebude, jak se na vás dívám.
2: Ne, určitě ne. Samozřejmě i kuchyňský robot má své předchůdce. U kuchyňského robota, který vyráběla v polovině 40. let zbrojovka Brno, to byla trošku překvapivá firma tedy na výrobu kuchyňského robota, ale bylo třeba přetavit ty válečné zásoby v něco smysluplnějšího, tak tedy jí byl zadán centrálně úkol vytvořit vlastně nějaký nový smysluplný kuchyňský spotřebič pro osvobozený vánoční trh v roce 46. Tak proto zbrojovka Brno. Ale velkou tradici ve výrobě kuchyňských robotů měla firma Porker za první republiky, která se poté přetavila na národní podnik Ústecko-Orlické strojírny, a ty právě vyráběly velkou část těch kuchyňských robotů pro Elektropraga Hlinsko, tedy později s označením ETA. Byla to ta řada UKS, tedy Ústecko-Orlické strojírny, a těch opravdu byla celá řada. Tady vidíme ten typ E20, takový zaoblený bochánek s tím kompletním příslušenstvím na drcení máku, mlýnek na strouhanku a další příslušenství, i včetně všech mixovacích nádob, které samozřejmě byly zapotřebí. Velmi oblíbený byla i nádoba na zbavení šlupek od brambor, co se vyskytovalo u těch souprav zhruba do 60. let, v 70. letech pak to příslušenství ustupuje do pozadí. Ale objevují se nám v domácnosti i ty menší spotřebiče, jako jsou ruční šlehače a mixéry, které se stávaly v těch menších panelákových městských bytech oblíbenějšími, protože nezabíraly v rámci kuchyně tolik místa. Takže si tady právě můžeme představit ten elektrický šlehač z poloviny 50. let, nebo ikonický Pragomix, který měl tu už pro nás asi klasickou skleněnou mixovací nádobu na přípravu koktejlů a dalších takhle rychlých pochutin.
3: V současné době nic nového pod sluncem.
2: Ne, určitě ne, všechno má svůj původ. Ta řada těch domácích spotřebičů se nejvíce formovala právě ve 20. a 30. letech a později už se ty spotřebiče jenom vyvíjely tvarově a materiálově, protože po druhé světové válce nám do jejich tvorby samozřejmě masivně vstupuje plast. To umožnilo jejich větší tvarování, odlehčení a tedy větší komfort pro toho spotřebitele.
3: Mnohdy se také říká, že právě plast způsobuje to, že mnohé ty spotřebiče už nemají takovou tu výdrž.
2: Tak záleží na tom, z čeho ten plast je složen a jaká je jeho síla samozřejmě. Myslím si, že ty plasty, které byly vyráběny v těch 50. a 60. letech, sice jsou pro nás muzejníky trochu těžší opravdu po těch x letech, kdy byly užívány a nyní jsou u nás v depozitářích, tak jsou skutečně trošku náročnější na to ošetření, ale na tu užitnou dobu toho spotřebiče, myslím, to byla dobrá výdrž. Dnes se potýkáme, myslím, s mnohem menší lhůtou na udržitelnost toho plastu.

práce slavného vysavače ETA 402 Jupiter, který dodnes platí za designový kousek. Navrhl ho jeden z nejvýznamnějších českých designérů Stanislav Lachman, přezdívaný Pan Vysavač či Josef Lada českého designu. Tehdy se v Čechách ale ještě nemluvilo o designu, nýbrž o tvarovém vývoji.

0: Stanislav Lachmann byl opravdovým mistrem. Vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze a nastoupil do státního podniku Kovotechna. Tam s týmem dalších návrhářů, grafiků a výtvarníků začali navrhovat tvary nových výrobků, včetně jejich obalů, návodů k použití a jmen. Je autorem více než 1200 návrhů. Jedním z nejčastějších odběratelů jeho práce se v 50. letech stala právě Elektro Praha Hlinsko. Navrhoval pro ní kompletní podobu vysavačů, šlehačů, kuchyňských robotů, vařičů, mixérů, kávovarů, žehliček a dalších přístrojů do domácnosti. Funkcionalistický design elektrického vysoušeče vlasů ETA 310 Diola představoval koncem 60. let jeden z největších výstřelků tehdejších elektrospotřebičů. Přesně jak se píše v dobových popiscích produktu. Elegantní, spolehlivý a výkonem odpovídající všem náročným požadavkům. Totéž platí i o jeho žehličce ETA 211 z roku 1973. Hranatá žehlička kosodélníkového tvaru měla nestandardně velkou žehlící plochu, ve své době největší na světě. Šikovně padla do ruky pravákům i levákům a dala se snadno odstavovat na bok. V té době u žehliček cosi nevídaného. Na československém trhu se ale příliš neujala. To její následovnice, suché žehličky ETA 219 a 220, se od roku 1972 do roku 1997 vyrobilo víc než 11 milionů kusů. Úspěšně se prodávala u nás i na zahraničních trzích.
1: Ještě bych upozornila na typ spotřebiče, který na začátku 60. let přišel trochu nově, protože se samozřejmě vyvíjela i tvorba kuchyňské linky. Elektro Praha přišla s takzvaným superrobotem, což byl robot, který byl vestavěn do umakartové kuchyňské skřínky, kdy veškeré příslušenství bylo uklizeno v té skřínce. A ty pohonné hlavice byly na pracovní desce a na čelní desce toho přístroje. Takže hospodyňka pak mohla z té skřínky si vytáhnout různé příslušenství, které momentálně potřebovala, a zapojit si to přímo na tu pracovní desku toho přístroje.
2: Je to tedy ale tak trochu přece jenom, možná lidově řečeno, krám do té kuchyně, ale asi hodně pomáhá.
1: Tak pokud splynul s tou kuchyňskou linkou, tak si myslím, že to bylo účelné začlenění, ale pokud na tu linku nenavazoval, tak určitě to bylo trochu větší spotřebič.
2: A určitě to také bylo nákladnější si takovýto ohromný spotřebič, byť užitečný, pořídit. To si nemohl dovolit každý.
1: Tak určitě je to prostě velký spotřebič s kompletním příslušenstvím. Nicméně byl asi patrně celkem oblíbený, protože se dále vyvíjel, kdy dalším následem bylo provedení ETA Varmix, což už byla ta klasická smaltovaná kovová skřínka zapadající do těch kuchyňských linek, které si určitě pamatujeme z panelákových kuchyní. Ta už měla taky začleněnou takovou elektrickou vařenku, někdo říká remosku, a byly tam i dvě elektrické plotínky na vaření. Nám se tedy před loni dostal do sbírek jeden typ z Dobrušky, z domácnosti, a tam máme zachovaný ten uživatelský příběh, kdy víme, že si ho paní zakoupila z porodného své dcery, aby jí tedy mohla připravovat na mateřské ty pokrmy, které bylo třeba, že to hezky právě jí zapadlo do té kuchyně.

0: i vitrínu věnovanou vysavačům, tedy těm nejoblíbenějším typům z výroby Elektropraga Hlinsko. Asi nejikoničtějším a tedy opravdu velkým rekordmanem v té výrobě je vysavač Standard, který se vyráběl zhruba od poloviny 50. let do téměř konce 60. Vzhledem k tomu, že se vyráběl tedy v tak dlouhém časovém úseku, tak se samozřejmě měnilo i jeho zpracování. Ty první typy byly kombinované s kovem, s povrchem z kladívkového laku a plastem. Později pak už začínaly být více plastové. Prodával se ve velmi praktické takové módní tašce, kam se dalo uklidit veškeré příslušenství, včetně sací hadice.
1: No a když jsem měla na dovolenou, tak jsem mohla vyhodit ten vysavač, uklidit ho do skříně a do té tašky si složit věci na přenocování, třeba dejme tomu na týden.
0: Určitě, ta taška vypadá jako ty cestovní, které se v té době vyráběly, takže ano, taška byla velmi praktická. Jeden z nejvýkonnějších vysavačů taky té doby v přelomu 50. 60. let pak byl vysavač Jupiter, který byl právě oblíben pro svoji výkonnost. No a takovou zajímavostí z poloviny těch 50. let je vysavač Pluto, vajíčkového tvaru, jehož autorem je tedy designér Miloš Hájek. Je to vlastně výsledek inspirace těmi kosmickými výzkumy a objevy, tak jako se to odrazilo i u amerických spotřebičů, třeba u americké firmy Hoover, která měla vysavač, který se vznášel na takovém vzduchovém obláčku, což bylo způsobeno pod tlakem, tak tady my jsme se aspoň dobrali toho netradičního vajíčkového tvaru. Taky zde tady máme ještě takové více kovové provedení, v pozdějších letech pak bylo více plastové.
2: V propagačním materiálu z počátku 60. let se píše: proč jsou dobré výrobky Elektropragy Hlinsko? To není náhoda, že máme vlastní sochařský ateliér a vlastního tvarového výtvarníka. Od svých výrobků nechceme jen to, aby dobře pracovali a plnili svůj úkol. Chceme současně, aby byly fyziologicky správné, aby odpovídaly lidské ruce a aby se s nimi snadno pracovalo. Chceme současně, aby byly krásné, aby jejich tvar byl ladný a jejich barvy příjemné. Chceme současně, aby vhodně zapadaly do prostředí, do něhož jsou určeny. Při své práci dbá tvarový výtvarník i na to, aby byly dobře vyrobitelné. Zkušenosti z jedněch výrobků nám pomáhají při výrobě výrobků dalších. Proto jsou naše výrobky dobré. V roce 1960 se Elektropraga Hlinsko rozrostla natolik, že pod ní spadaly dva národní podniky a 10 závodů. Vyráběla 12 různých spotřebičů a zaměstnávala skoro 3000 lidí. Podnik získal ochrannou známku, kterou v předválečné době vlastnila firma Elektrotechnické aparáty. Od té doby se označení ETA objevovalo na všech nově vyrobených elektrospotřebičích. V roce 1993 zamířila ETA Elektropraga Hlinsko do kuponové privatizace. Prvními vlastníky se staly privatizační fondy velkých bank. S pádem železné opony a invazí zahraničních značek začínala být značka ETA v českých domácnostech čím dál vzácnější. Ještě v polovině 90. let se ale v každé české domácnosti našly 3 až 4 výrobky této značky. Dnes je to podle průzkumů už pouze jeden.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Po dvou letech znovu jezdí lanovka na pražský Petřín. Nová čtvrť až pro bezmála 3000 lidí může vzniknout v okolí Palackého třídy v Pardubicích. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Na pražský Petřín po dvou letech znovu jezdí lanovka. Dopravní podnik opravil trať a koupil nové prosklené vozy pro 120 cestujících. Lanovka bude jezdit každý den od 7 ráno do 10 večer.
2: Na první jízdu v 7 hodin ráno přijel z Uherského Brodu David Miloš.
3: Udělal jsem si dneska takový výlet na otočku jenom kvůli lanovce a lanovka krásně zrekonstruovaná.
2: Nové vozy jsou oproti těm starým víc prosklené. To ocenil další cestující Jan Vacek.
4: Musím říct, že jsem poprvé viděl vlastně Prahu skrz střechu lanovky, což to v tom předchozím voze možné nebylo.
2: Nově lanovka nebude při cestě dolů stavět na nebozísku, říká technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.
5: Kdo by potřeboval cestovat z nebozísku dolů, tak napřed musí vyjet na Petřín a pak se vrátit.
2: Jednorázová jízdenka na lanovku stojí 100 korun, platí ale taky dlouhodobé předplacené jízdenky. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Pardubice plánují výraznou proměnu území mezi hlavním nádražím a centrem města. V okolí Palackého třídy má v dalších letech vzniknout nová čtvrť pro až bezmála 3000 lidí. Zastupitelé schválili územní studii, která určuje podmínky budoucí výstavby.
6: Nové domy mají vzniknout hlavně v areálu bývalého pivovaru a Prokopky nebo u ulice k Polabinám. Část místních obyvatel s plánovanou výstavbou nesouhlasí. Obávají se většího provozu, problémů s parkováním, zastínění současných domů nebo kácení vzrostlých stromů. Město naopak argumentuje tím, že zeleně má v celé oblasti přibýt a nové domy mají být nižší než část současné zástavby. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Liberecký kraj pošle na Ukrajinu další 3 vyřazené sanitky zdravotnické záchranné služby. Využil k tomu obměnu vozového parku záchranářů, kteří letos dostanou 3 nové sanitní vozy. Ty vyřazené, pro které nemá záchranná služba využití, mohou pomoct s přepravou pacientů a zraněných vojáků na Ukrajině. Už loni tak Liberecký kraj předal prostřednictvím organizace Post Bellum pro Ukrajinu 5 starých sanitek.
7: Podle náměstka hejtmana Vladimíra Richtra z ODS tam sanitky využijí jak pro potřeby nemocnic, tak na frontě. Od začátku války podpořil kraj Ukrajinu téměř 40 miliony korun, jak v penězích, tak ve zdravotnickém materiálu. Peníze šly na obnovu vodovodů v centru Vinice, rekonstrukci centra pro invalidní uprchlíky nebo na stavbu rehabilitační nemocnice pro válečné veterány. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno a dopoledne se mohou také držet mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 až 18 stupni, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách kolem 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Karlovarsku na křižovatce silnice číslo 20 a exitu z D6 na Jenišov havarovala motorka. Na místě je záchranná služba. Záchranka přijela také k nehodě u Pardubic na silnici číslo 2 do přelouče mezi Popkovicemi a Starými Čivicemi. Tam havarovalo osobní auto. Průjezd je omezený. A na D1 v Brně mezi exity na Brno Centrum a Brno Jih ve směru na Ostravu dejte pozor, v levém jízdním pruhu je předmět na vozovce. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Právě začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Buďte vítáni, dámy a pánové. Bojíte se rádi? Já vím, co je to za otázku takhle na začátek a navíc už jsem se vás jednou ptal, ale když to dnešní divadlo bude zase po čase takové správně strašidelné, že jako abyste se nebáli se bát. Asi jako když posloucháte třeba Jitku Molavcovou s Jiřím Suchým a v domě přitom straší duch.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Spisovatel Charles Dickens se vedle své románové tvorby s nadšením věnoval i novinářské práci a psaní povídek. V jednom speciálním čísle londýnského literárního magazínu, který vyšel tuším v roce 1859, se objevil i soubor povídek Strašidelný dům, který Charles Dickens editoval, připravil. A tak přijměte pozvání, tedy jestli se nebojíte. Zámožný mladý muž společně se svou sestrou se stěhují do starého domu. Ale má to v sobě jedno ale. V tom domě totiž prý straší.
2: Byl to osamělý dům stojící v žalostně zanedbané čtvercové zahradě o rozloze přibližně 2 akrů. Dům strnulý, studený, akurátní a tak nevkusný. Vývěsní tabule, nakřivo zavěšená na zahradní zdi, hlásala, že dům je k pronájmu plně zařízen za velmi přijatelnou cenu. Na první pohled bylo vidět, že je to dům, kterému se lidé vyhýbají. A z toho vyplynul přirozený závěr, že má pověst domu strašidelného.

0: Vydal jsem se tedy do vesnice a zastihl tam majitele malého hostince. Objednal jsem si snídani a dal na přetřes ten dům. Straší tam? Otázal jsem se. Hostinský se na mě podíval, zavrtěl hlavou a odpověděl: s tím nechci nic mít. Takže tam straší. Inu, já bych tam nepřespal. Proč pak ne? Víte co, kdybych chtěl slyšet, jak všechny zvonky v domě drnčej a přitom na ně nikdo nezvoní, jak všechny dveře v domě bouchají a přitom s nima nikdo nebouchá, jak spousta nohou dusá po podlaze a přitom nikde ani noha. No, řekl hostinský, v takovým případě bych v tom domě přespal. Něco se tam zjevuje? Hostinský se na mě znovu podíval a pak se stejně zoufalým výrazem křikl ke stáji ve dvoře: Ajky! Na jeho zavolání se objevil výrostek s vysedlými rameny, kulatým obličejem, s červenými tvářemi a krátce střiženými nazrzlými vlasy. Tuhle pán by rád věděl, řekl hostinský, jestli je v tom starém baráku něco k vidění. Ženská s kapucí a s kohoutem, ožil Ajky. Ženská s kapucou a s kohoutem. Ty jsi ji viděl?
1: Já viděl kohouta.
0: A tu ženskou ne?
1: Ne, tak najisto jako toho kohouta, ale oni pořád držej spolu.
0: A viděl někdy někdo tu ženskou tak jistě jako toho kohouta?
1: Fůra lidu.
0: Kdo pak?
1: Fůra lidu.
0: Tak například?
1: Teď ho nevím.
0: Kdo je nebo kdo byla ženská s kapucou a s kohoutem, víš to?
1: No,
0: začal Ajky, jednou rukou nadzdvihl čepici a druhou se poškrábal na hlavě.
1: Ono se říká, že ji zamordovali a kohout přitom kokrhal.
0: Tento stručný a výstižný souhrn faktů byl vše, co jsem se mohl dovědět. Před hostinským jsem dal šetrně najevo, co o těchto věcech soudím. Přece mnoho věcí má špatnou pověst nezaslouženě a jistě ví, jak snadné je věci pošpinit. Kdybychom společně a vytrvale roznášeli po vesnici, že jeden podivínský opilec a pobuda ze sousedství prodal svou duši ďáblu, za krátký čas by ho z té obchodní spekulace podezírali všichni. Ale abych tuto část svého příběhu zkrátil, onen strašidelný dům tak podnítil mou zvědavost, že už jsem byl téměř rozhodnut si ho pronajmout. Vnitřek byl, jak jsem ostatně předpokládal, obzvlášť ponurý. Kuchyň byla příliš veliká a všechna příslušenství příliš daleko od sebe. A byla tu i stará rozpadající se studna zarostlá zelení, skrytá jako vražedná past, u paty zadního schodiště pod dvěma řadami zvonků. Jeden z nich byl opatřen štítkem. Na černém podkladě stála už téměř nezřetelná bílá písmena Mladý pán B. Tohle je zvonek, byl jsem poučen, který zvoní sám od sebe. Kdo byl Mladý pán B, zeptal jsem se. Ví se, co dělal, když kokrhal kohout?
1: Zvonil na ten zvonek, odpověděl Ajky.
0: U ostatních zvonků stála jména pokojů, k nimž vedly jejich dráty. Pokoj s obrazem, dvoupokoj, pokoj s hodinami a podobně. Byl jsem nadšen a ještě týžden si dům na 6 měsíců pronajal. V půli října jsem se tam nastěhoval se svou neprovdanou sestrou. Přivedli jsme si sebou hluchého stájníka, 2 služebné a jistou mladou osobu zvanou Děvče pro všechno. O té posledně jmenované nemluvím bezdůvodně. Její přijetí bylo osudnou chybou a mělo katastrofální důsledky. Když kuchařka spatřila kuchyň, propukla v pláč. Ta mladá osoba zvaná Děvče pro všechno, která nikdy na venkově nebyla, ta jediná byla nadšená. Až do soumraku jsme odhalovali spousty přirozených, na rozdíl od nadpřirozených, obtíží, v nich jsme se octli. Nikde žádný váleček na těsto, Nikde žádná dopékačka, což mě nepřekvapilo, protože nemám tušení, co to je. V tom domě zkrátka nebylo nic a pokud se něco našlo, bylo to poničené. Navzdory všem obtížím naše děvče pro všechno bylo veselé a chovalo se vzorně. Jenže 4 hodiny po setmění jsme se posunuli k věcem nadpřirozeným. Děvčeti pro všechno se začaly zjevovat oči a objevily se u ní záchvaty hysterie. Ponechám na soudné veřejnosti, aby odhadla, jak mi bylo, když se za těchto zlověstných okolností asi v 10:30 zuřivě rozdrnčel zvonek. Zda ten zvonek rozdrnčeli krysy, myši, netopíři, vítr, bůh ví, jaké nahodilé vibrace, anebo jednou to, po druhé ono, někdy záludná dohoda obou, to opravdu nevím. Tou dobou už děvče pro všechno rozvinulo své kataleptické schopnosti tak, že se z ní stal zářný případ oné pro nás velmi nepříhodné choroby. Rozšířila se mezi námi nákaza strachu a domněnek. A horší nákaza se pod čirým nebem věru nenajde. Ženy byly ve stálé pohotovosti připravené omdlít na sebe menší podnět. Johnny, pravila jednoho dne moje sestra, pokud nemáme být z tohohle domu vypuzeni, a to pro nic za nic, jak se zdá tobě i mně, musíme si pomoci sami a dům se vším a ve všem všudy vzít do svých rukou. Ale služebnictvo, namítl jsem, žádné nepotřebujeme, zvolala sestra troufale. Víme přece, že sem všichni chodí s obavami, že v domě straší. A tahle nákaza se šíří z jednoho na druhého. A víme taky, že když je něco vystraší, nakazí se tím spíš, pokračovala. Vyjma Bottlese, poznamenal jsem zamyšleně. Máš pravdu, Johnny, přitakala mi sestra. Vyjma Bottlese. A o čem to svědčí? Bottles s nikým nemluví a nikoho neslyší. Vystrašil on někdy někoho nebo vystrašil někdo jej? Nikdy. Vzhledem k tomu, Johnny, pokračovala sestra, že tenhle dům je příliš veliký a možná příliš odříznutý od světa, abychom ho ty, já a Bottles dokázali udržet v dobrém stavu, navrhuji, abychom se porozhlédli mezi přáteli, vybrali jistý počet těch spolehlivých a ochotných, vytvořili tu na 3 měsíce společenství, žili tu spokojeně a družně a uvidíme, jak to dopadne. Sestra mě tím nápadem tak okouzlila, že jsem jí na místě objal a s nadšením přijal její plán. Byl tehdy 3. listopadový týden a naše rozjařená skupina už byla pohromadě a nastoupená k rozkazům ve strašidelném domě. Ze všeho nejdřív jsme losovali, čí bude která ložnice. Já jsem pak podrobně probral všechny kolující pověsti o ženě s kapucou, o kohoutovi a o mladém panu B. A další, ještě mlhavější, které se kolem nás díky služebnictvu objevily během našeho pobytu. My jsme se pak se vší vážností vzájemně dožadovali ujištění, že tu nejsme od toho, abychom byli klamáni, nebo abychom sami klamali druhé. A že vědomi si své odpovědnosti budeme k sobě otevření a budeme neúprosně hledat pravdu. Na závěr jsme se usnesli, že na Tři krále v poslední večer posvátného období Vánoc veškeré osobní zážitky jednotlivci zaznamenané od společného příchodu do strašidelného domu budou zveřejněny ku prospěchu všech, že však do té doby si je ponecháme pro sebe. Co do počtu a letor jsme byli skupinou tohoto složení. Jako první zmíním nás dva, sebe a sestru, abych to měl za sebou. Dále tu byl náš bratranec John Herschel, který sebou vzal svoji ženu, rozkošnou osůbku. Brali se v loni na jaře a vylosovali si pokoj s hodinami. Alfred Sterling, můj velký oblíbenec, skončil v dvou pokoji. Alfred je mladík, který se tváří jako prostopášník, ale je to nesmysl. Na to je příliš ušlechtilý a rozumný a byl určitě už dávno někam dotáhl, nebýt nešťastného kroku jeho otce, který mu, aby byl finančně nezávislý, zanechal rentu 200 liber ročně. Kvůli tomuto zdroji stalo se Alfredovou jedinou životní náplní utrácet 600 liber. Pokoj s obrazem získala Belinda Batesová, nejlepší přítelkyně mé sestry, dívka, velice inteligentní, báječná a milá. Je nadanou básnířkou a současně má talent tvrdé obchodnice. Posledním hostem byl pan Ned Beaver, kapitán obchodní lodi, starý kamarád našich rodičů. Člověk se zkušenostmi ze všech zemí a moří světa. Jemu připadl pokoj s příborníkem. Nikdo z nás nebyl špatně naložený a nezaznamenali jsme po celé Vánoce mezi sebou žádná nedorozumění. Všichni svědomitě dodržovali uzavřenou dohodu. Nikdo nic neprozradil. Jen jedním jsme si byli jisti. Jestliže u někoho v pokoji straší, nedává to dotyčný na sobě znát.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Do toho starého opuštěného mlýna jsme si chodívali hrát už jako děti a pokaždé nás v tichu rozbořených stěn přepadával strach. Jakoby jakési zvláštní, děsivé napětí umocňovalo smutek a ponurost tohoto místa. Až jednou, bylo to už k večeru, kdy nás nedaleko odtud zastihla strašlivá bouře. Před deštěm a vichřicí jsme se schovali do bývalé stáje, nebo lépe do toho, co z ní ještě zbývalo. Blesky křižovaly oblohu, a v jednu chvíli ozářili také zadní část našeho úkrytu. Strnuli jsme. Tam, opřený o kamenný kvádr, seděl člověk. A po čase, když jsme překonali rozpaky, nám začal vyprávět příběh, který se stal téměř před 300 let. Bylo to právě v takové bouři, kdy zaklepal na okované dveře mlýna mladý muž. Jeho tvář byla zarostlá plnobousem a jeho oči ty se smály, když žádal nerudného mlynáře o nocleh. Ten se nejdříve dlouho rozpakoval, ale když cizinec vytáhl z objemného váčku několik zlaťáků, snad až příliš ochotně ho zval dál. V kuchyni pak své ženě šeptal, že mladík má u sebe takové bohatství, které by pro ně znamenalo zbavit se už navždy té proklaté dřiny a dopřát si dosytosti všeho, po čem kdy toužili. Od slov nebylo daleko k činu a jen noc byla svědkem jejich krutosti a starý léta nepoužívaný náhon ukryl oběť jejich zločinu. Ráno vyšlo slunce jako každý den. A první sedlák, který přijel s nákladem obilí, musel dlouho bouchat a křičet, než se objevil prunátný obličej mlynáře. A ještě než se stačil nadechnout k nadávce, sedlák vykřikl: tak co jste tomu říkali? A čemu jako? Opatrně se zeptal mlynář. No přeci syn se vám po letech vrátil a nechtěl ani přespat u nás ve vesnici. Mlynář prý zešílel. Jeho žena se utopila nedaleko místa, kde ležel její syn.

0: Autorem jedné z dalších povídek ve strašidelném domě o duchovi z dvojitého pokoje byl už dnes asi pozapomenutý autor, novinář a vydavatel George Augustus Sala. Jak správně píše jedna recenze, ty jeho povídky jsou z dnešního pohledu už jenom takové jednoduché, taková oddechovka k pousmání. Ale proč si je právě takové občas nedopřát? Co říkáte? Třeba právě tu, která je nejenom z dvou pokoje, ale má taky vlastně i netradiční dvojitou poentu.
1: Tak já vám povím, co se stalo v noci asi před týdnem u mě v dvou pokoji. Poslouchejte můj příběh.

Shodli jsme se oba, totiž Tildička a já, že je v naprostém rozporu s povinností, kterou jsme dlužili svým nejbližším, abychom s tím ještě déle otáleli. Sypal jsem z rukávu stovky námitek proti škodlivému působení protahovaných zásnub. Jenže můj strýček Bonsor po nás chtěl, abychom vyčkali, až akcie firmy takové a makové, na jejímž obchodním zdaru jsem měl nemalý zájem, dosáhnou co nejvyšší hodnoty. Nakonec ale i strýček, i kapitán Stenfast schotí, totiž Tildičin papínek a Matinka, ustoupili. 27. prosince 1850 a něco má velevážený pan Alfred Sterling vstoupit do svazku manželského s Matildou, jedinou dcerou námořního kapitána Rocklee Stenfasta, obývajícího Snargatestoneskou vilu v Douvru. Osiřel jsem v útlém věku a poručníkem mé osoby se stal strýček Bonsor, který pobýval většinou v Douvru, kde vydělával obrovské peníze na státních zakázkách, spočívajících nejspíš v navrtávání otvorů do křídových útesů a jejich opětovném ucpávání. Patřil k lidem, o nichž se v kuloárech šušká, že si poradí s kdejakou sumičkou. Bylo ujednáno, že do Douvru přijedu na Štědrý večer a na boží hod, že všichni společně povečeříme u kapitána Stenfasta. Následující den bude zasvěcen podepisování určitých převodů, závazků, smluvních ujednání a dalších dokumentů souvisejících s právem a penězi a 27. se bude konat svatba.

0: Kdysi dávno, jako chlapec, jsem se nakazil obávanou horečkou způsobovanou kentskými blaty. Jak dlouho tato choroba přežívala skryta v mých útrobách, to nedovedu posoudit. Ale pravda je, že než jsem dorazil do Douvru, zachvátila mě ve vlaku akutní třesavka. Projevovala se hrozivým, neodbytným a ustavičným chvěním a zmítáním a prudkými křečemi doprovázenými i horečkou. Na nástupišti v Douvru jsem se pak jenom potácel a nosič, jehož jsem se zachytil, abych nabil rovnováhy, sebou pouhým vlivem přenesené energie zmítal a mlátil právě tak jako já. Ten má na ložíno. Slyšel jsem ještě, jak zvolal, když jsem odjížděl drožkou. Myslel tím bez pochyby, že Fiakrista naložil všechna má zavazadla. Je mi zlé, Jakesy. Vykoktal jsem ze sebe, sotva jsem se vypotácel do haly strýčkova domu. Zas už mám tu hroznou třesavku. Zajisté, pane, odvětil komorník Jakes a na jeho tváři jakoby se myhl už klebek. Jsou Vánoce, pane, takhle dnes dopadne fůra lidí. Jděte si raději lehnout, pane. Noc byla krátká a děsivá. Ráno mi strýček vzkázal, že má třesavka. Je nesmysl. A ať se koukám dostavit ke snídani. Sešel jsem dolů hotov proti takovým slovům protestovat. Byl jsem přivítán z pošklepky a doporučením, abych se dal silný čaj. U slavnostní večeře v kruhu Tildičiny rodiny jsem nejprve vychrstl dvě sběračky falešné želví polévky na nový damaškový ubrus. Načež jen tak, že jsem vidličkou neprobodl poručíka Lemba a nakonec jsem v urputné snaze rozkrájet krocana odpálil celého vánočního opeřence i s přilehlým věncem klobásek přímo na vestu strýčka Bonsora. V beznaději jsem oběma rukama sevřel ubrus. A už jsem viděl, co nastane. Proradný leštěný mahagon mi vyklouzl pod rukama. Zoufale jsem se zaklesl nártem za nejbližší nohu stolu a celý jídelní stůl se v tu chvíli s hřmotem převrátil. Druhého dne vyšlo mdlé prosincové slunce, aby spatřilo dovršení zkázy. Během dopoledne se ve Snergeinstonské vile střídali právníci. Nakonec mi donesli nějaké lejstro k podpisu a něco si přitom mezi sebou šuškali. Mohu snad za to, že ten ohavný brk začal skákat, poletovat a zarývat hrot do papíru a že když jsem uchopil kalamář, vybrindal jsem jeho černý obsah v různých rohatých a střepatých kaňkách po celém důležitém právním dokumentu? To přestává všechno, vykřikl můj tchán a chytil mě pod krkem. Táhni mi z domu, ty darebáku! Vytrhl jsem se mu ze sevření a prchl do salonu, kde, jak jsem věděl, prodlévala Tildička ve společnosti družiček a svatebních čepců. Tildičko, má zbožňovaná Matildo, zvolal jsem. Dál už mi nemusíte nic vysvětlovat, pane. Přerušila mě má milovaná neúprosně. Viděla jsem toho i slyšela až. Alfrede Sterlingu? To si spíš vezmu toho největšího ubožáka, než abych se provdala za zhýralce a pijana. Odejděte, pane. Od této chvíle se neznáme. S Bohem na věky, otroku nevázaného života. Načež vyklouzla z místnosti a já už jen slyšel, jak si může oči vyplakat ve vedlejším budoáru. Byl jsem jednou provždy vyobcován. Strýček Bonsor mě zavrhl a zbavil nároku na jakýkoliv dědický podíl. Nezbývalo mi tedy, než nastoupit do nejbližšího vlaku a třást se celou cestu naspátek do Londýna. A tak se stalo, že jsem se už za soumraku potuloval a natřásal v ulicích Soho. Tam jsem natrefil na pána, který ze sedmi osmin vypadal na vojáka a z jedné na osobu civilní.
1: Jak se vede, kamaráde?
0: Oslovil mě dotyčný strážce vlasti z vesela. Odvětil jsem, že jsem ten největší nešťastník pod sluncem. Načež mě válečník poplácal po zádech

předvedli před smírčího soudce, abych složil přísahu, a před lékaře, aby vyšetřil, zda jsem po zdravotní stránce schopen výkonu služby, třesavka byla rázem ta tam. Sotva jsem však dorazil do tábora pro výcvik branců v Brentwoodu. Vrátili se mi nápory třesavky s dvojnásobnou silou. Doktoři v táboře mi třesavku zamák nevěřili a vrchní seržant o mě prohlásil, že jsem simulant a ulejvák. Nedovedu ani pochopit, jak mohli takové rozechvělé a nestabilní stvoření vyslat jako vojáka do Indie. Moje vojenská účast v Orientu měla jen krátké trvání a dopadla neslavně. Bylo mi povoleno pouze strážit bagáž. Jedné noci vzala náš týl útokem hrstka banditů. Mušketa se mi vytřásla z rukou a nohy mne přestaly poslouchat. Předvedli mě před vojenský soud jakožto zbabělce a konečně mě vyloučili ze služeb ctihodné východoindické společnosti. Ani nevím, jak jsem se vrátil do Anglie. Svého jmění jsem se domohl do poslední pence, ale musel jsem je vytřást buď v kostkách, vrchcábech nebo při kulečníku. Vybavuji si rovněž jednu návštěvu u klenotníka, abych si zakoupil klíček k hodinkám. Byla zima a já jsem měl na sobě zimní kabát s dlouhými volnými rukávy. Zachvátil mě strašlivý záchvat třesavky. A jak jsem se zachytil pultu, abych neupadl, převrhl jsem na sebe podnos s briliantovými prsteny. Některé spadly na podlahu, ale některé uvízly v rukávech. Z jakéhosi neovladatelného vnuknutí jsem se dal na útěk. Ale byl jsem zadržen a celý rozklepaný odveden na policejní stanici. U soudu jsem byl shledán vinným a odsouzen k 7leté deportaci. Lebka se mi mohla rozkočit. Mozek jen explodovat. A tu jsem se zčista jasná probudil. Ležel jsem v nepohodlné pozici ve vagonu první třídy směr Dover. Pan Jakes hned po mém příjezdu nedal jinak, než že si musím vzít v jídelně něco horkého na posilněnou. Připojil jsem se k rozjařené společnosti v patře. Tildička mě přijala s otevřenou náručí. Na boží hod jsme povečeřeli všichni společně. Já jsem naléval polévku a taky krásně rozdranžíroval krocana. Příštího dne dopoledne mistříčkův advokát vysekl poklonu za výjimečně úhledný rukopis. 27. prosince roku 1846. jsem pojal za choď svoji milovanou Tildičku a chystal se žít od té chvíle šťastně až do smrti, když tu jsem se zčista jasna probudil. Doopravdy jsem se probudil v posteli zde, ve strašidelném domě.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: No a po dvou duchařských povídkách z Anglie, teď ještě jedna na závěr, tentokrát z druhé strany kanálu La Manche z Francie. Kdo pak by čekal, že jejím autorem bude slavný romanopisec Guy de Maupassant? A přece je to jeho ruka, tedy tak se jmenuje ta povídka, to není Maupassantova ruka, to je jeho povídka Ruka, která dnešní divadlo pro vaše uši uzavře. Společně s kolegou Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii vám přejeme dobré dny a strachu právě jen tak akorát.
2: Kolem vyšetřujícího soudce Bermutiera, který právě vykládal své mínění o tajemném případě ze Saint-Cloud, se vytvořil kroužek. Už měsíc vzrušoval tenhle nevysvětlitelný zločin Paříž. Nikdo se v něm nedokázal vyznat. Několik žen se zvedlo a přistoupilo blíž k soudci. Jedna z nich, bledší než ostatní, pronesla doticha. To je příšerné. Dotýká se to nadpřirozena. Nikdy se nic nedovíme. Soudce se k ní obrátil.
3: Ano, milostivá paní, pravděpodobně se nikdy nic nevypátrá. Ale slovo nadpřirozeno není na místě. Máme pouze co dělat se zločinem velmi obratně promyšleným, velmi obratně provedeným. Ale já jsem měl kdysi co dočinění s případem, kam, jak se zdá, skutečně proniklo cosi fantastického. Stejně jsme ten případ museli nechat. Chyběly nám prostředky k jeho objasnění.
2: Několik žen proneslo současně tak rychle, že jejich hlasy splynuli v jeden. Vyprávějte nám o tom. Soudce Bermutier se vážně usmál.
3: Nesmíte se ale domnívat, že bych jen na okamžik předpokládal, že je v tomhle dobrodružném příběhu něco nadpřirozeného. Věřím jen normálním věcem. Daleko výstižnější bude užít slovo nevysvětlitelný. Každopádně mě v té záležitosti, o níž vám budu vyprávět, vzrušovaly hlavně okolnosti, za kterých se odehrávala a které jí předcházely. Ostatně, tady jsou fakta. Byl jsem tehdy vyšetřujícím soudcem v Ajaxiu, malém bílém městečku na okraji překrásného zálivu, obklopeného ze všech stran vysokými horami. Hlavně jsem tam musel pronásledovat případy vendety. Vendeta je tam dramatická, jak jen možno. Divoká, hrdinská. Setkáme se tam s nejúžasnějšími příklady pomsty, o jakých se nám může jenom zdát. S nenávistí přežívající staletí, na chvilku sklidněnou, ale nikdy nevyhaslou, s vraždami měnícími se na masakry a téměř slavné činy. Po dva roky jsem neslyšel mluvit o ničem jiném než o ceně krve. O tom strašlivém korzickém předsudku, který nutí pomstit se za každou urážku osobě, která ji spáchala, a všem jejím potomkům a příbuzným. Viděl jsem zabíjet starce, děti, bratrance. Měl jsem plnou hlavu takových historek. A jednoho dne jsem se dověděl, že si jakýsi Angličan najal na několik let vilku v zadní části zálivu. Přivedl si sebou francouzského sluhu, kterého sebral po cestě v Marseille. Brzy se všichni zajímali o toho zvláštního člověka, který vycházel jen na lov a na ryby. Nemluvil s nikým, nikdy nepřišel do města a každé ráno se cvičil hodinu, dvě ve střelbě z pistole a z karabiny. Kolovali o něm různé zvěsti. Říkalo se, že je to vysoce postavená osobnost a že utekl z vlasti z politických důvodů. Pak se tvrdilo, že se ukrývá, protože spáchal strašlivý zločin. Vyprávěly se děsivé příhody. Jako vyšetřující soudce jsem chtěl o tom muži získat nějaké informace, ale nemohl jsem se o něm pranic dovědět. Nechal si říkat Sir John Rowell. Začal jsem pravidelně chodit na lov v blízkosti jeho usedlosti. Dlouho jsem čekal na příležitost. Konečně se naskytla v podobě kroptve, na kterou jsem vystřelil Angličanovi přímo před nosem. Můj pes mi ji přinesl. Šel jsem se séru Johnu Rowellovi omluvit za svoji neslušnost. Byl to veliký muž s rudými vlasy, rudými vousy, velmi vysoký, velmi rozložitý typ mírného, zdbořilého Herkula. Neměl v sobě nic z takzvané britské upjatosti. Srdečně mi poděkoval za ohleduplnost. Během měsíce jsme spolu mluvili tak pětkrát, šestkrát. Jednou večer, když jsem kráčel kolem jeho dveří, zahlédl jsem ho, jak ve své zahradě kouří dýmku a sedí přitom obkročmo na židli jako na koni. Pozval mě na skleničku piva. Nemusel mi říkat dvakrát. Přijal mě se vší úzkostlivou anglickou zdvořilostí. Vyprávěl, že hodně cestoval po Africe, Indii, Americe. Dodal se smíchem, já zažil mnoho dobrodružství, Stočil jsem pak řeč na lov a on mi vyložil pár podrobností o lovu na hrocha, na tygra, slona a dokonce na gorilu. Všechna ta zvířata jsou velmi nebezpečná, řekl jsem. Usmál se. Nejhorší je člověk. A najednou se rozesmál srdečným smíchem mohutného, spokojeného Angličana. Já taky mnohokrát lovil člověka. Pak mluvil o zbraních a pozval mě dovnitř, aby mi ukázal své pušky. Jeho salon byl tmavý, potažený černým hedvábem se zlatými výšivkami. Veliké žluté květy na temné látce zářily jako oheň. To je japonská látka, řekl. Uprostřed největšího pilíře upoutala můj zrak zvláštní věc. Na čtvercové desce z rudého sametu se odrážel jakýsi černý předmět. Přiblížil jsem se k němu. Byla to ruka. Mužská ruka. Ne kostra, bílá a čistá, ale černá, vysušená, se žlutými nehty, obnaženými svaly a stopami staré krve, krve podobné špíně, s kostmi useknutými čistě jako ranou sekery uprostřed předloktí. Ke kruhu přikovanému na stěně, tak silnému, že by mohl udržet slona, byl přivařen mohutný kovový řetěz připevněný kolem zápěstí toho špinavého údu. Co je to? Zeptal jsem se. Angličan odpověděl klidně. To je moje největší nepřítel. Je z Ameriky. Ta ruka být useknut šavlí, z kůže stažen ostrým křemínkem a sušený na slunci 8 dní. To je pro mě moc dobré. Sáhl jsem si na ten lidský pozůstatek, který musel patřit snad nějakému obru. Prsty byly neúměrně dlouhé, upnuté obrovskými šlachami, které místy držely pruhy kůže. Jaký to byl hrůzný pohled na ruku staženou z kůže. Člověku pochopitelně napadaly myšlenky na nějakou divošskou pomstu. Ten muž musel být velmi silný, řekl jsem. Angličan pravil jemně. Ano, ale já byl silnější než on. Dal jsem mu tenhle řetěz, abych ho udržel. Myslel jsem, že žertuje. Ten řetěz už je teď zbytečný, řekl jsem. Ta ruka vám přece neunikne. Sir John Rowell opáčil vážně. Vždycky chtěla odejít. Tento řetěz je nezbytný. Rychle jsem pohlédl na jeho obličej a pomyslel jsem si, je to blázen nebo jen dělá špatné vtipy. Ale jeho tvář byla neproniknutelná, klidná a laskavá. Začal jsem mluvit o jiných věcech a obdivoval pušky. Všiml jsem si, že na nábytku leží 3 nabité revolvery, jako by ten člověk žil v neustálém strachu z přepadení. Ještě několikrát jsem k němu zašel. Pak už jsem ho nenavštívil. Okolí si na jeho přítomnost zvyklo. Byl už všem lhostejný. Uběhl rok. Jednoho rána koncem listopadu mě vzbudil sluha a oznámil mi, že Sir John Rower byl v noci zavražděn. O půl hodinu později jsem vstupoval do Angličanova domu s vrchním komisařem a kapitánem četnictva. Vyděšený a zoufalý sluha plakal před dveřmi. Nejdříve jsem toho člověka podezíral, ale byl nevinný. Viníka jsme nikdy nenašli. Když jsem vešel do salonu séra Johna, okamžitě jsem si všiml mrtvoly natažené na zádech uprostřed místnosti. Vestu měl roztrženou, jeden rukáv byl utržený, všechno ukazovalo, že se tu odehrál nelítostný zápas. Angličan zemřel uškrcením. Jeho černý, nafouklý obličej byl děsivý, vyjadřoval strašlivou hrůzu. V sevřených zubech něco držel. A krk, v němž zelo 5 otvorů, které vypadaly, jako by je způsobily kovové špice, byl zalit krví. Přišel lékař, dlouho zkoumal stopy prstů na kůži a pak pronesl ta zvláštní slova. Vypadá to, že byl uškrcen kostrou. Mráz mi přeběhl po zádech a podíval jsem se na zeď, na místo, kde jsem kdysi viděl tu hroznou ruku staženou z kůže. Nebyla tam. Visel tam jen přervaný řetěz. Sklonil jsem se k mrtvému a našel v křečovitě sevřených ústech jeden z prstů té zmizelé ruky. Přeříznutý, nebo spíš přecvaknutý zuby u druhého článku. Pak jsme přistoupili k šetření. Nic jsme neobjevili. Žádné dveře, žádné okno, žádný kousek nábytku nenesly stopy násilí. Ani jeden z hlídacích psů se neprobudil. Tady je v několika slovech sluhova výpověď. Už měsíc vypadal jeho pán rozrušeně. Dostával mnoho dopisů, které hned pálil. Často vzal důtky a ve vzteku, který vypadal spíš jako šílenství, zuřivě bičoval tu suchou ruku přikovanou ke zdi a Bůh ví, jak zmizelou ve chvíli zločinu. Chodil spát velmi pozdě a pečlivě se zavíral. Zbraně měl vždycky na dosah ruky. Často v noci mluvil nahlas, jako by se s někým hádal. Té noci nedělal náhodou žádný hluk a teprve, když sluha přišel otevřít okna, našel séra Johna zavražděného. Nikoho nepodezíral. Řekl jsem u soudu i důstojníkům policie, co vím o mrtvém, a po celém ostrově bylo podniknuto rozsáhlé, pečlivé pátrání. Nic se neobjevilo. Jedné noci, asi 3 měsíce po zločinu, jsem měl příšerný sen. Zdálo se mi, že vidím ruku, tu hrůznou ruku, běhat jako škorpiona nebo jako pavouka po mých záclonách a stěnách. 3krát jsem se probudil, 3krát jsem znovu usnul a 3krát jsem viděl ten ohyzdný lidský pozůstatek běhat kolem pokoje a hýbat prsty jako klepety. Ráno mi ji přinesli. Našli ji na hřbitově, na hrobě séra Johna Rowella. Pochovali jsme ho tam, když jsme nemohli objevit jeho příbuzenstvo. Ukazovák

0: Tak dámy, tohle je můj příběh. Víc nevím.
1: Úžaslé dámy byly bledé, chvěly se. Jedna z nich zvolala: ale tady chybí rozuzlení nebo vysvětlení. Nebudeme spát, když nám neřeknete, co se podle vás přihodilo. Soudce Bermutier se stroze usmál.
0: Já, milé dámy, jistě uklidním vaše strašné sny. Prostě si myslím, že skutečný vlastník ruky nebyl mrtev a přišel si pro ně s tou, která mu zůstala. Ale nemohl jsem přijít na to, jak to provedl. Je to jistý druh vendety.
1: Jedna z žen zašeptala: ne, tak to nemůže být. A vyšetřující soudce, stále se usmívaje, zakončil rozmluvu.
0: Říkal jsem vám, že se vám mé vysvětlení nebude líbit.

Milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud tu jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Je přesně 23 hodin a začíná noční linka Českého rozhlasu. Přeju dobrý večer, a to z brněnského rozhlasového studia. U mikrofonu mixážního pultu a především u obrazovky, která už za chvíli ukáže první volající a už teď ukazuje první psané vzkazy do noční linky, sedí Borek Kapitánček. Ať máte nerušený poslech v těch následujících 2 hodinách a nejen v nich. Tématem našeho dnešního povídání by měly být filmy, nejen tak ledajaké. Filmy, které můžete vidět třeba 100krát. Přiznejme si, že dnes je díky streamovacím službám a placeným platformám mnohem jednodušší podívat se na film, na který zrovna máme chuť. Přesto, vy, kteří se počítáte spíš ke konzervativnějším filmovým fanouškům a faninkám, přijde občas ta chvíle, kdy na televizní obrazovce anebo v blízkém kině běží film, který sice znáte nazpaměť, ale přesto si jej dáte znovu? Je to kvůli atmosféře filmového příběhu? Kvůli jeho zápletce? Kvůli způsobu vyprávění? Kvůli známému režisérovi, který je prostě vaším favoritem? A nebo kvůli hercům a herečkám, které máte nejraději? Je to kvůli tomu, že s ním máte spojený nějaký silný zážitek? A nebo jste se u něj s někým seznámili? O filmech, které můžete vidět znovu a znovu, můžete telefonovat do noční linky na číslo 731 800 900. Ale jak už jsem naznačil, můžete i psát na web rozhlas.cz/linka. Budu čekat na vaše příběhy v brněnském rozhlasovém studiu a abych dokázal pravdivost aspoň poloviny svého předchozího tvrzení, podívám se už teď na to, co jste napsali na zmíněný web. Pavel ze Židlochovy spíše, tak to je opravdu hodně těžké vybrat jen jeden. U mě jich bude určitě daleko víc. Rozhodně je to dvojdílná záležitost, jak vytrhnout velrybě stoličku a jak dostat tatínka do polepšovny. Ale také film Nebe a Dudy, Hříšný tanec, trilogie Slunce seno, Truman Show a další jako Forrest Gump, Pelíšky a podobně. Tak přeji krásnou noc všem posluchačům, podepsán Pavel. A já tedy dodávám, nemusí to být jen jeden. Ale důležité je i říct, až se dovoláte, proč je to právě tenhle film, o kterém budete mluvit, na který se klidně podíváte třeba 100krát.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď tedy po písničce, kterou zaspívala Věra Martinová, vítám další dámu. Ale ta už nám bude spíš k nám promlouvat spíše řečí nerýmovanou. Je to paní Dana, která má slovo. Dobrý večer, hezké ráno. No tak ráno ještě nechme být. Hezký večer.
1: Krásnou noc teda, já bych řekla vyloženě.
0: To je ono.
1: No je vyloženě krásná. Takže já bych přišla rovnou k tématu, samozřejmě zdravím Vásborku do studia a do Brna a všechny posluchače do všech světových stran, jak já říkám ráda.
0: Ano, sever, západ, jih, východ a film, který můžu vidět stokrát. Který to je? Nebo které to jsou?
1: Filmek vyloženě zbožňuju komedie, abych se prostě pobavila, zasmála, protože těch hrůz je kolem nás mnoho. A abych byla konkrétní, tak jsou to troškovy komedie i pohádky. Zdeňka Trošky. Uh-huh. Myslím. Takže trilogie samozřejmě.
0: Slunce, seno, ano, velebnosti.
1: Ano, ano. Ono je to totiž našeho jihočeského kraje a já jsem se byla i podívat v Hoštici, takže ono to tam vypadá trošku jinak, než je to ve filmu, ale to nevadí. No a další, co miluju, jsou Homolkovi, taky trilogie, pod okolností. Homolky ty můžu vidět fakt kdykoliv, každý rok se na ně dívám.
0: No to jsou panoramata.
1: Ano, a ty panoramata, to už je barevný film, no ty jsou prostě úplně nepřekonatelný. Ale jako víte co, nemusím jenom teda komedie, já jsem třeba velice ráda přijala to, že nám hodili zpátky i na televizní obrazovku Sandokana, což je zase úplně jiný žánr. Ale já jsem ho milovala, když jsem měla můj syn narodit, ten mladší, tak já jsem ho prostě zbožňovala, jsem to žrala veložně. Takže to je další věc.
0: Mě by zajímalo, pardon, že jsem vás přerušil, jestli jste si v dobách, kdy jste ještě, byla malým děvčetem, já teď nevím, jak to rychle říct, jestli jste si třeba některého herce, když už tedy je řeč o Kabiru Bedim, Sandokan, že jestli jste si některého herce oblíbila natolik, že jste si potom hledala chlapce podobného vzhledu?
1: Ne, to vůbec ne. Já na vzhled totiž, to není moje prvořadé. Jo, jako co? Já teda mám ráda vousatý chlapy, to mě asi, ale nakonec tím, že jsem se vdala, tak jsem si vzala halobrátka, tak jsem si špatně udělala. Takže to je jedna věc, no to, že jsem se rozvedla, to už je jiná věc. Ale dneska se bavíme teda, chci fakt neodbočovat o tématu, jsem zvědala na další posluchače. A vyloženě, já jsem romantička, to jsem chtěla říct, abych nezapomněla. A já jsem milovala Angeliku. Všechny příběhy o Angelice. Statečné, nepodajné a prostě nepřekonatelné Angelice a Joffre.
0: Klasika. Michelle Mercierová jako Angelika. Ale víte, co mě zajímá? Vy budete tedy tím pádem asi znalkyně, protože, jak sama říkáte, Angelika, všechny její díly, to jsou filmy, které můžete vidět stokrát. Já vím, že, jak to říct, že až na francouzského krále byla jaksi ve velmi blízkém vztahu, abych se vyhnul nějak tomu sexuálnímu aktu skoro se všemi hlavními hrdiny. Nebo se pletu?
1: To je pravda, ale zase byla na druhou stranu velice statečná. A já prostě tu její krásu, no dneska už taky vypadá jinak, že jo, nikdo nemládneme. Si budeme vykládat, ale já jsem jí viděla v nějaký, ne v ukázce, ale na nějakém plese, si před 2 roky v Praze byla a ona už je to taky starší paní a už prostě to není ono. Ale ten Robert Hossein, ten prostě, co jí dělal vlastně partnera hlavního,
0: Joffre,
1: který ho milovala nepřekonatelně, tak to mě inspirovalo k tomu, abych dneska zavolala, abych se s vámi podělila a říkám, můj žánr nejoblíbenější jsou komedie, ať už české, tak třeba Louise Finé a tak dále. Jo, Četníci. A přenechám žezlo dalším posluchačům a jsem moc ráda, že se mi podařilo se dovolat. vás moc zdravím do studia ještě jednou.
0: Děkuju.
1: A vás všechny posluchače do celého světa.
0: Děkuju vám, Dano. Otevřela jste noční linku a myslím si, že mohu-li to zhodnotit. Na jedničku. Mějte se pěkně a dobrou noc.
1: Báječný večer všem. Dobrou noc.
0: Film, který můžu vidět 100krát, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. Telefonujete do ní, číslo je 731 800 900 a píšete na web rozhlas.cz/linka. Někteří se omezili na několik málo slov, třeba Liba napsala pouhé Jean Gabin, svatý rok. Někteří jsou o něco sdílnější. Ludmila z Brna píše, já můžu 100krát vidět Pretty Woman. A taky Hříšný tanec. A taky Smím prosit. Jsem totiž na ty romantické filmy, když jsem romantiku v životě reálně nezažila. Dobrou noc a naslyšenou, podepsána Ludmila. No a pak tady máme další kategorii posluchačů, kteří se odvážili dokonce ke čtyřem řádkům. Zdravím všechny nespavce, píše Iveta. Zrovna nedávno jsem si chtěla pustit něco k žehlení. Proběhla jsem několik televizních stanic a znechuceně telku vypla. My se divíme, že mladí a dnes už nejen školáci, ale i školkáčci se chovají k sobě brutálně. Jak by ne, když to vidí denodenně právě v televizi. Jasně, je záležitostí rodičů, na co dovolí dětem koukat. Ale ono to už i jim připadá normální. Je mi z toho smutno. Já miluji pohádky, veselohry, komedie, historické či přírodopisné filmy, ale i staré filmy. Je v nich poučení, něha, galantnost, většinou krásná čeština a žádná vulgarita a násilí. Jen namátkou mě napadá Prstýnek. S tebou mě baví svět. Jak dostat tatínka do polepšovny? Jak vytrhnout velrybě stoličku? Pyšná princezna, princezna se zlatou hvězdou na čele. Měsíc nad řekou. Ale z mládí se mi vryly do paměti dva filmy, které bych moc ráda viděla znovu. Mnoho filmů se u nás promítá opakovaně zas a znova. Ale Zálety krále Matyáše a druhý Král a jeptiška bohužel nikde neopakují. Škoda. Nemohl byste se někde přimluvit? Děkuji. Dobrou noc přeje Iveta. Iveto, na jednu stranu mě těší, že mě máte za tak mocného, že by moje přímluva kdekoliv mohla pomoci. Na druhou stranu vás asi zklamu. Není to v mé moci. Nechme to osudu. Stejně tak jako další váš telefon na čísle, které uslyšíte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma film, který můžu vidět stokrát. A než dostane slovo naše další posluchačka, to je paní Jana, která volá z Jirkova, tak ještě navážu na to, co bylo řečeno před písničkou, kterou vám zahráli pánové z Olympiku. Kdybych měl tu moc a mohl se přimluvit a mělo to nějaký účinek za filmy, které už jste dlouho neviděli, tak bych to udělal, ale taky kdybych měl tu moc, tak se přimluvím za to, abych si znovu na televizní obrazovce vychutnal celou sérii Monty Pythonů. Ano, to už je spíše seriál televizních skečů, ale chtěl jsem to jenom říct, nemám ji, bohužel. Paní Jano, jste na řadě, přeji vám dobrý večer.
1: Já taky, pane Borku, zdravím vás, pěkný večer i všechny posluchače. Na úvod řeknu, že jsem moc ráda, že jsem se dovolila, protože na dnešní téma jsem se opravdu moc těšila a když dříve bývalo, tak se mi nikdy nepodařilo dovolat a teď konečně se mi to podařilo, tak jsem moc ráda.
0: No to já mám taky radost, protože já měl trošku obavu, jestli se to takzvaně nebude tlouct. Co víte, rozhlasové vysílání, filmy, televize, ono to je vlastně, jde proti sobě takzvaně. Takže jsem rád, že voláte a že potvrzujete, že naši posluchači jsou všestranní. Jano, tak který film nebo které filmy, abychom zůstali u toho množného čísla, můžete vidět třeba stokrát. A proč?
1: Tak bude jich samozřejmě více, jak už zmiňovali minulí posluchači, a já to otevřu pohádkami. A co se týče Velikonoc a Vánoc, tak ji mám spjaté s jednou herečkou, a to s Libuškou Šafránkovou. Mm-hmm. Takže co se týče těch Velikonoc, tak tam je jako úžasná Barunka v Babičce, to jako musím vidět pokaždé a pokud by babičku nedávali, tak to prostě by pro mě nebyly ty pravý Velikonoce. To už opravdu jako malá holka jsem ráda sledovala a musím říct, že doufám, že to nebude znít tak špatně, ale oproti té předchozí Babičce z toho 40. roku, tak tato verze se mě líbí teda daleko více, no, musím říct.
0: Řekněme, že není tak, já tedy nejsem žádný filmový kritik a prosím, neberte to jako 100% bernou minci, ale není to tak barvotiskové, řekl bych já osobně. Je to jenom můj názor. Jako ta starší verze, že je taková trošku víc, až moc idylická na mě, no.
1: No, je to možné, já vnímám taky jako takovou procítěnější, no, tu novodobou babičku. No a Vánoce mám samozřejmě asi jako mnoha posluchačů, se mnou bude souhlasit, možná i vy, tak zpěté s třemi oříšky pro Popelku, no, tam byla taky úžasná opravdu Libuška.
0: Samozřejmě.
1: To by nebyly prostě Vánoce, kdyby nebyly tři oříšky.
0: Souhlasím, mám to
1: a pak ještě zůstanu, ano, a pak ještě zůstanu u svátku a co se týče Silvestra, tak to většinou dávají Mrazíka a toho musím také pokaždé vidět, co by pro mě nebyl Silvestr, no.
0: Byla byste schopná citovat Mrazíka, třeba i nějaké souvislejší pasáže?
1: Ježiš, no, tak to jste mě teď zaskočilo, je to jako opravdu pěkná pohádka, plná hlášek, no.
0: No. Byla, tak řekněte ano nebo ne, já si vás potom možná vyzkouším.
1: Jen co ráno vstala, už oheň peci plane.
0: No prosím, zmije no. Jedovatá. Dobře, no. Tuhle hru raději necháme jinde a poslouchám vás dál. Je nějaký film, u kterého jste i slzela a přesto ho chcete vidět znovu?
1: Ano, to mám takový jeden film a to jsou Želary. Dávají, myslím, že na svátek osvobození vždycky v květnu a tam jako si pokaždé na ten závěr hlavně zastavím, no, to jako jo. A musím říct teda, že nemusím moc teda Aňu Geislerovou, ale v tomhle tom filmu byla fakt skvělá, no. Tam to bylo paráda, opravdu, no.
0: Já bych řekl, že to byla přímo přehlídka skvělých hereckých výkonů, ať už mluvíme o Jozovi, nebo ať už mluvíme třeba o Ivě Bytové, ta tam byla vynikající, podle mě.
1: No, to taky, ano. A pak bych ještě, co se týče veselého her, tak je to spjato se Silvestrem a tam bych zmínila Švejka s panem Hrušínským, to je taky paráda.
0: To je přímo národní poklad, řekl bych.
1: Tam si pamatuju docela jednu její hlášku, ten vždycky říká, přece nejsem blbej, ne? Tak tam telefonuje.
0: Nejsem přece blbej, no.
1: Ano.
0: Ano, pan Hrušínský a herecký koncert ve Švejkovi. Jano, já vám děkuji za váš telefonát.
1: Já taky, jsem moc ráda, jsem se dovolala, všechny zdravím a někdy naslyšenou zase, pane Borku.
0: Děkuju a naslyšenou. Film, který můžu vidět stokrát, nebo filmy, které můžu vidět stokrát, ale taky proč? Jste-li romantici, romantičky, tak to určitě zmíníte. No a máte-li raději třeba akční filmy, tak o tom taky můžete povyprávět. A nebo, to je taky dost možné, respektive je to jedna z variant, je to třeba proto, že jste se u nějakého filmu s někým seznámili. A proto ho můžete vidět stále dokola a dokola. Na webu rozhlas.cz/linka se objevilo i to, co napsala zřejmě další posluchačka Jana. Cituju. Musím zmínit schopnost mého partnera podrobně znát více filmů, nejen těch českých. Jeho srdcovkou je však hollywoodský velkofilm Gladiátor Ridleyho Scotta z roku 2000, takže už má víc než čtvrtstoletí. Stal se jedním z nejúspěšnějších filmů asi i zásluhou hlavního představitele, Russella Crowe. Je to tedy film historický z doby Starého Říma a kolikrát ho můj partner viděl, to neodhadnu, ale zná ho podrobně. O tom jsem se víckrát přesvědčila. Má rád i tu filmovou hudbu a když vidí v televizi herce Crowe, tak říká, podívej, Gladiátor! Obliba filmů se možná s věkem mění, navíc mnohé se vrýjí do paměti hláškami. Na dnešek by u nás sedělo achčije, achčije. Jen nám, pane Borku, a tak jsem sem nedošel v tom vzkazu a teď je tady na mě přichystaná past. Jen nám, pane Borku, sám prozraďte, který film je ten váš oblíbený. Podepsána Jana. No bylo by jich asi víc, Jano. Napadá mě z první pozice hned Kill Bill a Pulp Fiction, ale taky Láska nebeská, Moulin Rouge, no a Tenkrát na západě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer a klidnou noc všem posluchačům a posluchačkám Noční linky Českého rozhlasu. Tu právě posloucháte, tedy Noční linku. Dnes na téma film, který můžu vidět stokrát. Nebo filmy, které můžu vidět kolem dokola, pořád a neustále. Tím dalším, kdo se dovolal na číslo 731 800 900, je Robert. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. V mém případě jsou to filmy s panem Spencerem a s panem Hillem.
0: Takže...
1: Pan Spencer už teda 10 let nežije.
0: Já jsem myslel...
1: A mě zeptáte.
0: Jo, já jsem totiž nevěděl chvilku, když jste řekl pouze pan Spencer, jestli je to Spencer Tracy třeba. Takže Bud Spencer a Terence Hill.
1: Spencer, přesně.
0: Tak.
1: A pan Spencer už teda nežije, pan Hill je hodně starý, se z nikdo nezastaví. No a líbily se mě třeba filmy Dva Maxi, jo, že jste se díval, nebo Dva Výtečníci, jo, nebo Suda Alisa. Oni měli spoustu takových filmů a na to se můžu koukat, jak říkáte, dokola, jo. To jsou fakt filmy, jako které se mě líbilo, a líbilo se mě i ty hlášky. Jo.
0: Jo. Jak říkáme v Brně, i mrvére se na ně můžu čučet.
1: Přesně.
0: A čím to, že... Máte tak v oblibě právě filmy s těmito dvěma herci, ty jejich honičky a, jak říkáme u nás doma, potlamáky.
1: No, protože mě se líbilo, jako jo, třeba, já nevím, uvedu takový, mě se líbilo ty hlášky, jo, třeba, jak je to Dva Výtečníci, tak tam je třeba, jo, že hele, Macku, nákladňák jezdí vpravo, jo, mm-hmm. Hoď tam blinkr, zařaď zpátečku, vycouvej a pokračuje. Takových hlášek je tam spousta v těch filmech, jo?
0: Mm-hmm.
1: Takže mě se líbí ty hlášky na těch filmech, no.
0: Je ještě nějaký další film, který vás takhle upoutal a je třeba z české provenience?
1: No, líbí se mě Pata Madek, vždycky něco vymyslí, jo. Se to mě hodně rozesměje, vlastně takový legrační patamat, no.
0: Ano, tak to jsme u večerníčku. Romantika, ta vám nic neříká?
1: No, líbí, tak to taky, to se mě třeba, jak říkali o té Anglice, tak to se mě třeba líbí, jo. Nebo Limonádové Joe, ale to myslím, to je takový zvláštní, jo. Ale mám třeba i rád romantický knihy, hodně teda čtu knihy, ale to už by bylo na jiný téma.
0: To je pravda. Já to samozřejmě nechci nějak upozaděvat, ale pro dnešek si povídáme o filmech, které můžete vidět stokrát. A taky proč je můžete tolikrát vidět. Roberte...
1: Jo, vidíte, ještě jsem chtěl říct závěrem, jenom krátce, tak ještě se mě líbí s paní Růžičkovou, jo, třeba... Slunce, seno a jahody, slunce, seno, pár facek a tak, jo, ty naše filmy, to je taky dobrý.
0: Mm-hmm.
1: A jinak teda chci vám poděkovat, že jste mě vzal, protože tam je AI a to je vždycky, ten, kemu voláte, neodpovídá. Už se na to úplně alergické, když to slyším. Můj toho jsem se nedovolal do několikročních línek, ale za to vy nemůžete. A chci poděkovat, pozdravovat paní Ludmilu. Potom... paní Vlastínku z Krnova, Oldu, no zkrátka všechny linkaře a moc vám děkuji, že jste mě vzal, jo.
0: No tak...
1: A ty vím, že budete pitomé, já jí se nedovolám, jo, to je neštěstí prostě.
0: Jo, takhle, já jsem se chtěl zeptat AI, myslíte umělou inteligenci?
1: Jo, myslím to, protože jde mi vždycky, ten, kemu voláte, neodpovídá, tak jo. To zmačknu znovu.
0: Ale Roberte...
1: A to je tam ta samá kravina.
0: Já si myslím, já jsem vás slyšel včera u Jarky Barboříkové.
1: Volal jsem se, to si myslím, že ne.
0: Já bych řekl, že jsem vás slyšel. Ale to nechme být, já myslím, že to, jak často se dovoláváte, je opravdu záležitost štěstěny, nebo aspoň v to doufám, a jsem rád, že jsem vás slyšel.
1: No, tak tam zvoní 8 línek, že? To je...
0: No. Tak abychom nenaštvali ty, kteří se nedovolali třeba už půl roku, jo? Tím, že jste slyšet v polovině týdne. Roberte, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Vy taky a můžete si... A pusťte si pana Spencera a pana Hilla. Tak vám děkuji. Naschle.
0: Naschledanou. Dobrý večer vám přeje i Petra Skladna, která na téma film, který můžu vidět stokrát, napsala: můžu vidět třeba stokrát nebo vícekrát Vesničku mou střediskovou, ale i Nekonečný příběh a Nekonečný příběh 2. A taky Mrazíka. Podepsána Petra Skladna. A tady vidím něco, co napsal Marek, náš posluchač, už během ranních hodin. U vašich vzkazů totiž vidím také to, kdy dorazili na webovou stránku. Po jedné hodině zítřejšího dne tam taky všechny vzkazy, všechny glosy, všechny poznámky a všechno psaní, které se týká tématu, uvidíte. Ale Marek napsal už dnes ráno. Léto roku 92, milionář Bohuš Stejskal, doktor Ulrich, Kája, vy, pane Borku, a Aleš Zbořil jako zprávaři tehdejšího Rádia Brno. Arnošt, Vlastička, Irénka, hláška napísa nebo tě vyměním, prostě dědictví. Aneb, vy víte, jak je to dál. To se nikdy neomrzí. Jak asi tato místa natáčení vypadají dnes? No, já okolo nich docela často chodím, Marku. Jsou tam patrné jisté změny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A teď vlastně, abyste si nemysleli, že někomu nadržuju, ale chtěl jsem říct, že cestičku do ní v podstatě mají tématem umetenou ti, které lze považovat za filmožrouty a filmožroutky. Tématem je totiž film či filmy, které můžete vidět třeba 100krát. O tom nám přichází na čísle 731 800 900 popovídat i paní Romana, kterou zdravím do Davle. Pěkný večer.
1: Ano.
0: Zdraví.
1: Děkuji taky. Dobrý večer přeji všem.
0: Tak.
1: Já volám tak trochu, jestli můžu v zastoupení maminky, protože mě napadla hned moje maminka, ty je 83 let. A ona neskutečně miluje film Pretty Woman. A viděla ho asi 30krát. A prostě pokaždý, ona je ta generace, která si to neumí pustit, nebo neumí si to vyhledat, ale prostě sleduje, kdy to kdy dávají a okamžitě a může to vidět opravdu asi prostě pokaždý a nikdy se jí to neomrzí.
0: Já se teď takzvaně chytnu jen drobnosti v tom, co jste říkala. Vy jste říkala, že si to neumí pustit, že tedy uvažuju dál, pro ní nemá ani význam třeba jí ten film koupit na DVDčku, ale teď, abych to vysvětlil, jak to myslím, ono totiž i sledování toho filmu v televizi, když tedy aktuálně běží, možná pro maminku má takové kouzlo, jako že se někde někdo dívá než společně s ní?
1: Máte pravdu, než když si ho pustí sama, no, ale na druhou stranu máte pravdu, proč ji ho nekoupit, ale je fakt, že je to úplně jiné, když se dívá, když to opravdu jakoby běží v tu chvíli a kouká na to někdo jiný, to je pravda.
0: No, takové malé domácí kino, no, vlastně.
1: No, pardon, já sama mám zase jiný film a ten jsem teda koukala, to byl zase Flashdance, to prostě je můj film, jestli víte, co to je?
0: Samozřejmě, Jennifer Beals, jo, hlavní roli.
1: No, ano, svářečka.
0: No jistě, a taky nádherná muzika.
1: Nádherná. A to byl prostě film mýho mládí a to zase na to jsem mohla koukat já hrozně mockrát. Chtěla jsem tancovat, chtěla jsem být samostatná, všechno a to všechno tam prostě bylo, takže to byl prostě film a ten jsem tak mohla vidět a můžu i dneska, pokaždý ještě pořád to nestrácí kouzlo.
0: Vy jste vlastně znalkyně, takže mi určitě pomůžete, protože... Ale no tak znalkyně tohoto filmu při nejmenším. To víte, moje paměť už začíná být hodně děravá a já si...
1: Nevzpomenu
0: na jméno té staré dámy, té staré baletky, která tam hrála a to byla...
1: No, jména po mně nechtějte,

0: Dobře,
1: ne, ne.
0: Tak já to rychle najdu na Google a vy mi...
1: Babička, no koukněte na to, no to mě jaký zajímalo, ale fakt já ty věci vůbec nevím.
0: Dobře, necháme to být, já si to prozkoumám, ale ještě mi řekněte, řekla jste, proč máte ráda Flashdance, proč má maminka tak ráda film Pretty Woman s Julie Roberts?
1: No, víte, že jsem to čekala, že se zeptáte. Já si myslím, že to je prostě generace a hlavně moje maminka je prostě typ, no ta romantická láska, že prostě opravdu se obrátí, jakože něco tam najde a splní se její sen a s tý všichni pohrdají a to. No prostě je to takový hezký koukání, je to přenesený do dnešní doby. Já si myslím, že třeba ta Angelika dobrý, ale že to by asi mamku moc jako, i když čeho, v té době taky se jí to asi líbilo, ale prostě to by oslovilo víc, že to ze současné doby a prostě ta láska, která prostě tam nejdřív nebyla a prostě překonala nějaký věci, je takový romantický, takže to jí prostě naplňuje tím, že opravdu ona zvítězí navzdory všem těm, který prostě jí pomlouvají, nebo jako jak si šla koupit to oblečení, že jo, to je nejhezčí scéna, když se tam pak vrátí a řekne, mohli jste tady vydělat miliony, tisíce a...
0: Jedete na procenta, že? Jo.
1: Jo.
0: A víte, že mě teď napadlo pár hlášek z tohoto filmu, které běžně používáme u nás doma a vlastně už se ani nezamýšlíme, odkud pocházejí.
1: No.
0: Většinou to bývá, když vařím potvory jedny klouzavý.
1: Jo, tak to. Ne, oni to nebyli potvory.
0: Já jsem chtěl být trošku slušnější.
1: Můžu to říct, jo?
0: Vy můžete, já ani moc.
1: Já můžu?
0: Jo.
1: Svině kouzavý.
0: Tak, to je ono. A jak se vám líbila ta opera? No, málem se... V originál byl taky trošku jinak, že jo? Ale ta laskala, ta tam hrála roli, že?
1: Jo, to jsou krásné věci, to jsou krásné hlášky.
0: Romano, děkuji, jsem rád.
1: Fakt, určitě už končím, ale jenom chci říct, že teda samozřejmě se mi strašně líbí a to taky neomrzí, to jsme si pouštěli pořád, ale to je klasika. To jsou pelíšky.
0: Ano.
1: Prostě pelíšky, to jsou hlášky, které opravdu používáme denně. Tak to jenom to, že jste mi připomněl, že ty hlášky se používají. Tak z pelíšku máme fakt snad každý den něco.
0: Maminko, ty nám celá hoříš.
1: No, přesně. Cokoliv tam, já teď si nespomenu, ale to je přesně ono, jo. Úplně opravdu to jsou neuvěřitelné věci a my je fakt používáme skoro denně, takže to je fakt kultovní film, to je neuvěřitelný.
0: V tom s vámi naprosto souhlasím. Mimochodem, ta herečka z Flashdance, abych se vrátil do prostředka našeho hovoru, to je opravdu dáma, která byla vlastně Evropanka. Narodila se v Rakousko-Uhersku, tedy ve Vídni a jmenovala se Lilia Skala,
1: aha.
0: Tak to jenom tak na okraj.
1: Tak jo, děkuju za info.
0: Mějte se hezky a děkuju za váš telefonát.
1: Taky, krásný večer. Krásný večer. Dobrou noc.
0: I když ještě úplně nekončíme, něco málo před 11:45 si dovolím ještě jednu citaci z webu rozhlas.cz Lomítko Linka. Mluvíme totiž o filmech, které můžete vidět třeba 100krát. A ne všichni mají to štěstí, když tedy si vezmu za příklad Roberta, který před chvilkou byl slyšet, že se dovolají tak často, tak raději napíšou. Aleš píše, asi žádný film neuvidím 100krát, ale jednu tradici úzkostlivě dodržuji. Nedovedu si představit Štědrý den, aniž bych si pustil Zemi, odkud přicházím. A to znám ten film nazpaměť. A protože francouzskou kinematografii neskonale adoruji, nabízejí se i další tituly, které dobrou náladu vždy navodí. Zazí v metru, Dobrodružství rabína Jákoba a další. Jejich výčet by přesáhl povolené 2000 znaků. Adoruji i kinematografii italskou. Ze všech mých oblíbených titulů bych zmínil Kachnu na pomerančích s Monikou Vitti. A ani česká kinematografie by nepřišla zkrátka. Za všechny tituly bych jmenoval Menclovy postřižiny. Bohužel už do kina nechodím. Produkci Made in Hollywood nepředstavitelně pohrdám. Poslední americký film, který mě zaujal a uchvátil, byl Rain Man s Dustinem Hoffmanem. Vlastním DVD-téku a mám v ní přes 1000 titulů s výjimkou kinematografie španělské, ruské a sovětské, která není k mání, což mě neskonale mrzí, napsal Aleš.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes se v ní díváme zblízka na filmy, které můžete vidět třeba 100krát. Já bych řekl, že někdo má za favorita film, který nabízí hlavně příběh, což podle mého názoru je to nejpodstatnější na každém filmu, ale někdo třeba dává přednost filmům jednoho konkrétního režiséra a dává si je pořád dokola a dokola. Tak jsem zvědavý, jakou kategorii by možná naplnila paní Nora, která čeká na telefonu. Pěkný večer, Noro.
1: Děkuji, vám všem přeji taky hezký večer. No, teďka mě napadá, jak mluvil i ten pán o té cizí kinematografii, tak já si vybavuju právě filmy, kde hrál Paul Noiret s Annie Girardot. To byly velice pěkné filmy.
0: Philip Noiret, ano, Paul, ano.
1: Paul Noiret v jednom filmu, myslím, že hrál s Romy Schneiderovou a myslím, že ten film se jmenoval Stará puška.
0: Ano,
1: ty herecké výkony, bylo to velice krásné, ale smutný. Na ten film si vždycky vzpomínám, protože Romy Schneider svým zjevem každého většinou uchvátila, ale ten konec je tak tragický a smutný, že už jsem ani netoužila ten film víckrát vidět. No, podle režiséru, to si až zpětně někdy uvědomím, tak jak jste mi řekl, třeba z Juraj Jakubisko, ano. Ten má takový specifický charakter. Od něho, myslím, že natočil i Perin Babu, jestli se nepletu.
0: Řekl bych, že ano. Pohádku. Tak rozhodně sedím na konáry, ale ano, myslím, že i Perin Baba, ano.
1: No jinak, tak jak už to posluchači říkali nebo psali, pochopitelně miluju, jak vytrhnout velrybě stoličku a jak dostat tatínka do polepšovny, protože tam mě uchvátil tou svou rolí Tomáš Holý. No a pochopitelně i další. A celkový ten průběh Marie Poledňákové se to podařilo tehdy výborně. A když vzpomínám Tomáše Holého, tak nemůžu opomenout takovou tu trilogii Za trnkovým keřem, Pod jezevčí skálou a Na pytlácké stezce, kde je Tomáš také vynikající. On je tak bezprostřední a já nevím, proč ten chlapec v těchhletěch dětských rolích mi připomíná z knihy Káju Maříka. Možná těmi přebrepty. A tam byl potom v té trilogii z té Šumavy, byl výborný také Gustav Vách v roli toho jeho dědečka. Když bych měla myslet taky třeba na charakter filmu, tak vzpomínám na Mravní princip z období druhé světové války s Janou Brejchovou a Ladislav Smolík v roli toho profesora. Ty oči Jany Brejchové, ty vidím do dneška, ten smutný pohled, ta síla toho pohledu, která tam byla, to je nádherný film. A ta věta, kterou tam říká František Smolík v té určité situaci z hlediska vyššího principu mravního, vražda na tyranovi není zločinem. To stačí, aby to řeklo všecko za tenhle ten film. Jinak mám velice ráda, nevím teď přesně, jestli se jmenuje Lízin led do nebe, to je ještě prvorepublikový film, o tom vesnickém sirotkovi, jak se dostane pak do toho dětského souboru pěveckého do Prahy, jak jedou do Španělska.
0: Ano, ano.
1: A mimo jiné tam zpívá taky tu písničku Ta naše písnička česká. To je to takový naivní, romantický film, ale ta čeština tam nádherně vysnívá. No potom nemůžu zapomenout aspoň první díl Slunko, seno, jahody, protože tam jsem kromě jiných postav, Keliška, Cecilka, pochopitelně, ale Luděk Kopřiva v roli toho faráře, ten je tam kouzelný, ten se mě tam asi líbil ještě víc jak Helena Růžičková. No a který film teda skutečně miluju, když zaznamenám, že ho v televizi dávají, Krakonoš a lyžníci. To je tak nádherně zpracovaný film, nejenom ty jednotlivé postavy, ať dospělí herci, nebo i ty děti, ale to prostředí té školy, prostředí té rodiny, vykreslené Krkonoše z tehdejší doby. No to, o tom se těžko mluví, to můžu jenom vidět, je v tom určitá romantika, ale je v tom ta syrová realita. A taky ještě si vzpomínám, že mě uchvátil v Bondarčukově podání Vojna a mír, to už je dávno, co jsem to viděla, ale tam si vzpomínám, jak Nataša Rostová jde na svůj první ples a myslím, že ta herečka se jmenovala Ludmila Savelieva, jestli se nepletu, jak ona vejde do toho sálu, takové ty ampírové šaty má na sobě a jak tam tančí to okouzlení, které je na ní vidět, že se dostává poprvé do té velké plesové společnosti, že je tam uvedena. No a pochopitelně jako, ježišmarja, teď mi vypadlo jméno té postavy z hlavy, to je hrozné, ale hrál ho Vjačeslav Tichonov, do kterého ona se potom zamiluje. Ale bože, asi se budu muset k té knize Vojna a mír vrátit znovu. No snad to ještě stihnu.
0: Já vám moc krát děkuju, paní Noro. Mimochodem u Krakonoše a Lyžníků jsem vás raději nezastavoval. Mě v tom filmu krásně sedí i ta muzika v tomhle filmu Věry Plívové Šimkové. Muzika Petra Hapky, ta se opravdu povedla. Tato dokresluje, řekl bych, 100%.
1: No vidíte, a teď jsem si vzpomněla ještě, co miluju, jsou četnické humoresky. Nejenom třeba Tomáš Tepfer a další postavy, pochopitelně, ale jak se jim podařilo vykreslit krásně tu atmosféru tehdejší doby. To člověk skutečně, když se na to dívá, jako kdyby v tom prostředí žil. Je to tak pravdivé. I potom ti četníci z Luhačovic. Krásně to dokresluje to, co jsme nemohli poznat za svého života z naší historie.
0: Pani Noro, já za vámi vlastně jenom tak trošku klopítám, vždycky řeknu nějaký dodatek k tomu, co jste řekla před minutou. Já si mezi tím našel Vojnu a mír, říkala jste, že si nemůžete vzpomenout přesně na jméno Andreje Bolkonského.
1: Andrej Bolkonský.
0: No a Natašu Rostovovou hrála Ludmila Savelieva, opravdu, ano.
1: No tak vidíte, to jsem, pane bože, ještě ten mozek dobře funguje. No ještě, že nepotřebuju tu umělou inteligenci. Ať si jdou už k šípku. Vidíte, ještě tak jsem stará a ještě jsem si na to vzpomněla. A tu herečku, to si úplně, já to vidím, jak ona tam běhne, jak se zarazí v ten moment, ten jas v těch očích. To bylo tak nádherně vykreslené. Bože, i ten můj starý mozek si to dobře vzpomíná.
0: No, někdy nám ty kartotékové kartičky v hlavě i zafungují. Já si takhle třeba během vašeho projevu vzpomínal, jak se jmenovala herečka, která, ale to už jsme u televizních seriálů, Ve čtyřech stanku a psovi hrála Marusiu, no Pola Raxa. Nejkrásnější herečka, kterou jsem za celé svoje mládí zažil. Mládí už je daleko, daleko pryč, abych byl slušný, ale ona je pořád krásná. Tak děkuju moc krát, paní Noro, mějte se hezky.
1: Já taky, mějte se hezky, dobrou noc.
0: Dobrou noc. A dobrý večer vám přeje Rosťa Bittner, který k tématu film, který můžu vidět 100krát, napsal na rozhlas.cz/Lomítko/Linka tohle. Zdravím všechny posluchače. Střince, film, který můžu vidět pořád. Anděl na horách i Anton Špelec, Ostrostřelec. Je toho více, Dovolená s andělem a tady ten vzkaz skončil, což mě mrzí, protože by se Rosťa možná dostal i k tomu, aby napsal, proč tyhle filmy tak miluje. A může je vidět třeba 100krát. Můžete o tom mluvit i v příští hodině Noční linky. Začíná za 4 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Právě odbíjí půlnoc, vážení přátelé. To znamená, že teď už platí datum 23. září 2026. Za 6 hodin začíná podzim. A právě teď začíná druhá část Noční linky Českého rozhlasu na téma film, který můžu vidět třeba 100krát. Nebo filmy. Klidně může být i množné číslo aktuální. A já se samozřejmě budu ptát těch, kteří se dovolají na číslo 731 800 900, i na to, jestli ta oblíbenost konkrétního filmu u vás nastala poté, co jste se u něj třeba s někým seznámili, nebo že jste zažili nějaký jiný silný zážitek, anebo je to prostě jenom tím filmem samotným kvůli příběhu, který vypráví, což, jak už jsem jednou říkal, je podle mě to nejpodstatnější. Tím prvním telefonátem otvíráme Noční linku společně s Ivetou, tedy druhou část Noční linky, protože prvních 5 telefonistů už má svůj vstup za sebou. Iveto, teď jste na řadě. Dobrý večer, hezké ráno.
2: Krásnou noc, děkuji. Tady Iveta od Olomouce. A já chci říct, já jsem jako holka strašně ráda chodila do kina. Já jsem milovala filmy, jo, ne ani doma, do kina. A slyšíme se?
1: Slyšíme, nechci vás přerušovat.
2: A ano. Tak to budu teďka jmenovat, jo? Těch filmů je hrozně moc, co miluju.
1: To jmenujte, ale prosím, řekněte taky, proč je máte tak ráda.
2: Ano, já to pak řeknu. Takže začnu. Popelka, Mrazík. Popelka, Mrazík, Pretty Woman, Gladiator, Kurva hoši guten tag, no to je bomba, to mám ráda, to, tam jsou takový hlášky v tom filmu, a ne Dědictví se to jmenuje, ten Bolek Polivka, ten Mirek Donutil, to nemá chybu, to jsou takový hlášky, že to bych se zbláznila, jo, to se vždycky směju. Jak říkal, jak se tam ptala, jestli věří v Boha, jo, ta.
1: Jo.
2: Jsem byla mrtvá. A jak ji odpověděl, jestli věří v Boha, tak to nebudu dodávat, lidi to znají. To je nádhera. Nebo film Pes, který naučil lidi žít. Jo, teď nevím, jak se ten pejsek jmenoval. Jo, to byl film Pes, který naučil lidi žít. Nebo
1: Gump.
2: Ten Gladiátor, nádherný. Nebo Vinetu. Jo, to je filmu a filmu. Angelika. To je nádherných filmů, prostě Tři mušketýři, nebo s tím Louis de Finesem ty filmy. Ježíš, to je filmu a filmu, já je miluju ty filmy.
1: No vy jste typická filmožroutka, řekl bych přímo.
2: Úplně, úplně, já jsem chodila ráda do kina, jako holka. Já jsem furt seděla v kině.
1: Kdy jste dělala já úkoly?
2: Já jsem nedělala nic, já jsem furt seděla v kině.
1: No tak, už tam měla svoje místečko.
2: Angelika, nádhera, všechny díly Angeliky, jo. No, teď si nemůžu vzpomenout, to je filmu a filmu, Vinetu.
1: To už jste říkala, nádhera. Abychom nebyli jen u toho výčtu. Zkuste taky vypíchnout aspoň jeden a zdůvodněte, ale řekněte, proč k němu máte tak blízký vztah, protože to bychom tady byli do rána, kdybyste všechny filmy, které jste viděla,
2: humor.
1: Ohodnotili.
2: Mám ráda humor, strašně. A když v tom filmu je nějaká sranda, jo, když tam někdo něco řekne, tak já se šechtám. Já mám ráda humor, jo. Třeba ten Polivka, jak říkal. Irenko, takového ptáka si ještě neviděla. Jak tam měl toho pštrosa.
1: Rozumím.
2: Jsem mrtvá. Irenko, takového ptáka.
1: Já tě mám ráda i bez peněz.
2: No. Ano. Já miluji humor a když tam je v tom filmu taková saranda, já se můžu zbláznit. Tak se řechtám, protože málo lidí umí udělat humor.
1: A teď jste, jo? To úplně, udělala úplně stejně jako děda Homolka. On se takhle řechtal, ha, ha, ha, že jsi mu viděla až,
2: no.
1: Že jsi mu viděla až do břicha.
2: A nebo ten Troška, ty Kameňáci, to jsou filmy, to je paráda. Jo, ten Zdeněk Troška dělá
1: rozumím.
2: Ty filmy.
1: Iveto, moc krát vám děkuju za váš telefonát.
2: Kameňák, 1, 2, 3, já jsem vždycky mrtvá. Prostě
1: a
2: musí
1: za to, že jste,
2: ten humor.
1: A za to, že jste právě tímto humorem otevřela další část Noční linky, no. Na téma film, který můžu vidět 100krát.
2: No.
1: Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
2: Děkuji, krásnou noc, zdravím lidičky.
1: Veselé hory má rád i náš pravidelný posluchač a přispěvatel František. Píše o tom, mám rád Veselé hory Zdeňka Trošky, Babovřesky, Kameňák, Slunce, seno, jahody a samozřejmě mám rád všechny díly těchto veseloher. Je to asi tím, že některé díly mě připomínají život na našich dědinách. Při některém záběru musím vyprsknout smíchy, jak je to autentické z toho našeho života. Musím se hlavně zasmát tomu, že takové zážitky jsem prožil sám na vlastní kůži a prožívám dál. Je jenom škoda, že pan Troška už nebude točit filmy tohoto typu. Ale doufám, že se najdou režiséři jeho typu, protože svět je potřeba bavit. František ze Židlochovic.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Do 80. let nás vrátila písnička v podání Jany Kratochvílové Milování za svítání. A teď nás opět do roku 2026, teď už vlastně do 23. zářijového dne, vrací telefonát s paní Stanislavou, která taky chce říct, který film nebo které filmy může vidět třeba 100krát a proč. Stanislavo, dobrý den vám přeju.
1: Dobrý den. No, nebudu mluvit o mnoha filmech, to není jaksi asi vaší představou, ať byste zřejmě mínil spíš některé filmy a ne takovou kopu filmů, které tady vychrlili přede mnou. Ale řeknu vám dva filmy, které mohu vidět a vidím dost často. Tak především každý Vánoce a už moc a moc roku se dívám na CDčko v Rusku natočenou Popelku. Já na toto téma jsem viděla už filmu hodně, moc půvabnou kreslenou pohádku, ale ta ruská, to je nejkrásnější Popelka a je škoda, že se ty ruské pohádky, některé ty ruské pohádky nevysílají. To je jeden film, je to nejpůvabnější, nejkrásnější film o Popelce, který by měli právo vidět, myslím si, i současní diváci. A druhý film je Sedm statečných. Ten jsem viděla mnohokrát a zaslouží si to plnou měrou, protože je to film o jednak velmi zajímavých osudech a jednak výborně a výtečně zahraný. Takže to jsou dva filmy, o kterých jsem chtěla mluvit. Děkuji, že jste mě vyslechl a adios.
0: Ještě ne, prosím, paní Stanislavo, já vám teď dám chviličku na to, abyste stlumila rozhlasový přijímač, který vás tolik mátnul, protože jste se slyšela s mírným zpožděním. A měl bych na vás, protože v té ruské Popelce vám sekundovat nemůžu, já ji neviděl, měl bych na vás otázku, která se týká Sedmi statečných. Tedy pokud se slyšíme, pokud už jste vypnula rozhlasový přijímač. Výborně. Který z těch Sedmi statečných se vám líbil nejvíc? Který vám byl nejbližší? Tak.
1: Ne, vůbec, to se nedá absolutně říct. Oni byli tak znamenití, tak všichni znamenití, že ten film byl proto tak znamenitý, že tam nebyli slabí a lepší a horší a líbivější a nelíbivější. Jestli myslíte jako muži, kteří se mě líbili, tak to už je jiná otázka, ale jinak to byly znamenitá jedna postava vedle druhé, znamenitý.
0: V tom s vámi souhlasím, že znamenití byli všichni. Ale já myslel tak trošku i na to, komu patří vaše největší sympatie? Ano, jestli to byl ten Yul Brynner a nebo Steve McQueen, kteří spolu mimochodem při natáčení docela soupeřili. Právě kvůli výšce si Yul Brynner vždycky udělal takovou hromádku, aby byl stejně vysoký jako Steve. Ale chtěl jsem vědět, komu patří vaše sympatie z těch mužských představitelů Sedmičky statečných.
1: Ne, to se ode mě nemůžete dozvědět, Dobře. Protože všichni měli naprosto stejnou míru a vysokou míru sympatií.
0: Paní Stanislavo, děkuji vám a přeju vám.
1: Ano.
0: Krásný podzim začíná už za pár hodin. Naslyšenou.
1: Dobrou.
0: Dobrou noc vám ještě přát nebudu, protože před námi je zhruba 3/4 hodinka noční linky na téma film, který můžu vidět 100krát. A nejen telefonáty, ale i to, co napíšete, tvoří právě noční linku. A já si teď dovolím ocitovat to, co napsala a poslala na rozhlas.cz Lomítko Linka Aneška. Krásný noční čas všem milým posluchačům. Tak 101krát bych se mohla dívat na film Jih proti severu, ale taky Afrika má láska, Vzpomínky na Afriku, ale i na Casablanku nebo na Doktora Živága. No a italské filmy se Sophie Loren. Ano, jsou smutnější. Z českých filmů 3. Asi stačí vidět jednou 3. I když jsou některé moc dobré 3. Ale teď mě žádný nenapadá, který bych chtěla vidět vícekrát. Díky za vysílání a dobrou noc, až na ní přijde čas. Podepsána Aneška.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Málem to nedopadlo, ale nakonec se to povedlo. On totiž Jarda, který telefonoval, říkal, že nechce vstoupit do vysílání, jenomže za něj mám zopakovat, že miluje film Nebe a Dudy s Jindřichem Plachtou. No a teď na poslední chvilku jsem ještě stačil přijmout hovor na jehož druhé straně, tedy přijmout volání na jehož druhé straně paní, která se nám představila, která se mi zatím ani nevím, jestli se představila. Dobrý večer, kdo je u telefonu?
1: Jiřina. Mělnická.
0: Jiřina, ano, říkala jste to, je to moje zapomnětlivost. Píšu si Jiřina z Mělnicka, která nám má co říct k tématu film nebo filmy, které můžu vidět stokrát. A proč?
1: Prosím vás, pěkně. My se věčně pereme s mým mužem, protože můj muž to je Pretty Woman. Hmm. Ale já prostě miluju prázdniny v Římě. Hmm. Prázdniny v Římě a velkou zemi s Gregory Peckem, protože to je můj teda favorit. Nezlobte se na mě, já vím, že to vypadá hrozně, protože už jsem stará bába, ale celý život prostě miluju prázdniny v Římě.
0: No
1: jo. Nejenom, že je to senzační Audrey Hepburn a Gregory Peck a k tomu ten Řím, to je prostě pohádka. Hmm. Nemůžu si pomoct. Jo? Takže se na mě nezlobte. A druhá věc, tu máme zase společnou s mou dcerou. Mé dceři už je 58 let. Přesto milujeme Vinetua. V jakýkoliv podobě. Vinetu a Old Shatterhand, to jsou taky naši hoši. Takže já jenom nechci zdržovat, ale tohle to jsou naše filmy.
0: Nezdržujete.
1: Žádná Angelika, protože tu si dovedu představit, jak tam prostě okouzluje krále. Ale tohle to velká země, ale úplně nejvíc ty prázdniny v Římě.
0: Já jsem si říkal, když jste řekla prázdniny v Římě a poté velká země, že v tom zřejmě bude hrát hlavní roli obliba Gregoryho Pecka. S ním mě trošku vytanula na mysli jedna historka, když byl hostem na Karlovarském filmovém festivalu, kde s ním mluvil Jiří Bartoška a říkal, že ho samozřejmě asi nezná, ale že on vlastně dabuje jeho filmy, načež mu Gregory Peck odpověděl, já jsem bohužel žádný váš film nedaboval. Asi tak, no. Ale rozumím tomu, proč je vám tahle dvojice filmů, respektive filmy s Gregory Peckem, jsou vám tak sympatické. Mimochodem, viděla jste Hochy z Brazílie? Tam hrál taky.
1: To už je trošku něco.
0: To je novější, ano, tam už byl trošku starší. No, prostě máte ráda takové chlapáky a do téhle kategorie zapadá i Pierre Brice či Lex Barker, když jste zmínila Vinetua, že vaše volba je jasná.
1: To je zase s mojí dcerou.
0: Jo.
1: Moje dcera taky žádný slaďáky, ale tohleto milovala od dětství. Máme všechny knížky hezky srovnaný. Říkala mami, nebo považ se je někde vyhodit, protože to bych tě zabila, kdybys mi vyhodila Vinetua. Takže nejenom filmy, ale i knížky, ale toho Gregory Pecka v tom Římě, to je prostě...
0: No, ty kulisy jsou samozřejmě krásné.
1: Moje srdcovka.
0: No a vaší dceři bych poradil, aby byla stylová, kdybyste náhodou vyhodila knížky o Vinetuovi, aby z vás udělala Sema Hawkinse. Skalp, to víte. Mějte se hezky, Jiřino, a přeju vám krásnou dobrou noc.
1: Děkuju moc.
0: Naslyšenou.
1: Hezky a všichni ostatní. Naschledanou.
0: O filmech, které můžete vidět stále dokola. Jak se tak někdy říká, třeba stokrát si povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Sváťa z Brna na tohle téma napsal: filmy, které opravdu jsem viděl mnohokrát a zanechávají ve mně především vzpomínky na moje mládí a připomínají i moji tehdejší činnost, bych seřadil takto. Na prvním místě je bezesporu film Starci na chmelu. Dvojka patří Kdyby tisíc klarinetů. No a bronz S tebou mě baví svět. Jsem starší ročník, pokračuje Sváťa, současným filmům moc nevěnuji pozornost, a to nejen kvůli námětům, ale i protože současné výkony mnohých mladých herců nejsou dle mých představ. Váš Sváťa, 84 roky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Filmoví fanoušci, filmové faninky, no prostě vy všichni, kteří stříbrné plátno máte pomalu za svůj oltář. Už tady byl i takový případ, dáma, která tvrdila, že vlastně po celé svoje dětství a mládí jenom seděla v kině, tak vy všichni máte dnes prostor v noční lince. Mluvíme totiž o filmech, které můžete vidět třeba 100krát. Ale taky proč? To bych si neodpustil, tedy tuto otázku, ani u naší další posluchačky, paní Mirky. Dobrý večer, Mirko.
1: Dobrý večer ještě jednou. Zdravím všechny a vás od Vlád, Borku.
0: Děkuji.
1: Tak hned začnu prostě o těch filmech. Tak, no. Samozřejmě, že mám ráda všechny české filmy, které tady už byly jmenovány. Nezapomenu na Dědictví, jenom dodám ještě z té paní, která se tak smála, dvě hlášky, které prožívám. A říká se tam, Bolek říká, tak a teď si vás koupím všechny. Všecky, u toho kolotoče, jak stojí. A nebo na věčnou památku lízinky. Tak to opravdu teda, už to nechci dát rozvádět, protože o tom tady už bylo řečeno dost, o tom Dědictví. No, ale co já prožívám, tak opravdu jsou ty vánoční pohádky s tou Libuškou. Já bych chtěla říct, že Libušku jsem poznala trochu i osobně, protože její maminka taky se jmenovala Liba Šafránková, tak Liba se mnou učila na oděvní škole, takže od Libušky mám recept vánoční, na vánoční cukroví, strašně si toho vážím, co mě jako poslala po její mamince na Vánoce vždycky, no prostě tak to jenom taková vzpomínka. No a samozřejmě ten další můj velký hrdina je Tomáš Holý, teda to mě bylo tak strašně líto, když odešel, ten kluk, teda ten měl něco do sebe, úžasný. No a další filmy český, ale já mám taky ráda seriály. Nemocnice na kraji města, tu sice opakovali už několikrát, ale tam taky úžasný prostě děj a Eliška a Balcerová a...
0: No skvěle napsaný, prostě. Skvěle napsaný seriál, no. Panem Dítlem, ano.
1: No, no, no. A teď ještě snad mají opakovat taky jeden nádherný seriál, Byl jednou jeden dům. Tak ten mě taky moc zaujal.
0: Já jsem se dopustil chyby nikoli panem Dítlem, ano, ale to samozřejmě se omlouvám. Mě to tam automaticky a špatně skočilo. Tak, poslouchám dál.
1: No ano, to je pravda. No a teďka zahraniční filmy. Teda ne, že bych moc tu Ameriku jako tak nějak vyzvihovala, ale mám strašně ráda dva americké filmy. A ten první je... Madisonské mosty
0: s Meryl
1: Streepovou a tím Clintem Eastwoodem. Já doufám, že to čtu dobře.
0: Ano, Clint Eastwood.
1: No to je tak krásný film, na který pořád čekám, že ho budou opakovat a pořád nic. No ten Clint byl současně teda režisér a myslím, že ta Meryl Streepová byla za ten film nominována na Oscara.
0: Tohle nemůžu potvrdit ani vyvrátit, to nevím přesně.
1: No, Borku, ale takové to intenzivní jakési citové splanutí těch dvou lidí toho středního věku, tak to byly opravdu výkony tady těch dvou herců, jak oni to nádherně přirozeně hráli. No, tak to je jeden teda film americký a další potom je ta taková ta černá komedie a jmenuje se to Válka Rozeových.
0: Ano.
1: Tak to taky, to byl ten Michael
0: Michael Douglas a, ano,
1: Katelen,
0: a Kathleen Turner.
1: Ano, tak. Tak to zase, to bylo tak úžasné, jak prostě taková komedie černá a myslím, že to režíroval ten Danny DeVito, který tam měl taky jednu z rolí. No a prostě mě to zaujalo vlastně. Strašně ty úžasné výkony těch dvou herců, jako takové to soužití lidí, které dospěje teda až k rozvodu a jak se tam houpají na tom lustru, tak to bylo teda úžasné.
0: Opravdu...
1: Tak ty dva filmy americké mám ráda. No
0: opravdu...
1: a Borku, jak
0: promiňte, že vás přerušuju, abychom to nezapomněli ani vy, ani já. Opravdu tenhle film režíroval, Danny DeVito, já jsem si nebyl jistý, myslel jsem, že to byl někdo jiný, ale vrátím

0: Dívka v rozpuku, tak mě strašně zaujal film švédský a jmenovalo se to Tančila jedno léto. Jo, to teda bylo něco na mě.
1: Tak no a ten jsem neviděl.
0: Potom třeba ještě ruský film Kamenný kvítek, na to si pamatuju, jak to byl nádherný film, nádherná pohádka. No tak opravdu ty ruské filmy, některé teda, ty byly taky krásné.
1: No tak takže máte lepší vzpomínky než já na ruské filmy, protože já si pamatuju akorát ruské filmy, ve kterých se neustále střílelo a hrdinové socialistické práce tam plnili plán na 120%. No, tak já to mám zkreslený asi. Ale Mirko,
0: pravda,
1: napadla mě ještě jedna věc. Vy jste mluvila o tom milostném vzplanutí dvojice, řekněme, ve zralém věku. A mě u toho vlastně blikla ještě jedna věc. On to byl televizní film, ale když tedy jsme u toho samotného vzplanutí, a nejde ani tak o sex, jako tak vůbec nejde o sex. Tak jsem si vzpomněl na Romea a Julii na konci listopadu s Karlem Hegerem a Danou Medřickou.
0: To
1: znáte
0: to? Krásně, Medřická. A
1: já když vidím její oči v okamžiku, jak se na něj dívala, kdy on měl přespat někde na gauči nebo něco takového.
0: Ano.
1: Tam byla vidět ta láska. Myslím
0: ano,
1: to.
0: Taky toho pozdnějšího věku, to mě taky teda vzalo, tady tento film. No, to
1: Mirko, rád jsem si s vámi povídal na téma filmy, které můžu vidět třeba stokrát. Jsem rád, že posloucháte Noční linku a budu rád, až se dovoláte odejště. Třeba i na další téma. Děkuji.
0: Tak moc krát děkuji a naslyšenou.
1: Naslyšenou. K tématu se vyjádřila svým psaním na rozhlas.cz/linka i Michaela. Dobrý večer. Já mám moc ráda francouzské psychologické filmy ze 70. let. Mými vůbec nejoblíbenějšími jsou Muž a žena a Žít a užít. Režisérem obou filmů je Claude Lelouch. Ve filmu Žít a užít hráli hlavní roli francouzská herečka Anouk Aimée a Jean-Louis Trintignant. Ve filmu Žít a užít jsou to potom Yves Montand a Annie Girardot. Všichni už jsou bohužel napravdě boží. O to víc mě potěšilo, když jsem se nedávno dozvěděla, že Claude Lelouch ještě žije a dokonce ještě natočil další film. Dobrou noc z Brna přeje Michaela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, pěkné ráno, no prostě noc, jak se patří, a taky nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Já sám teď trošku odbočím od tématu, ale má to svůj důvod, protože na telefonu čeká Petr, který volá poprvé do noční linky. A mě by občas zajímalo, jak se ti, kteří nově přicházejí k našim dvěma hodinám povídání na určité téma, jak o co vlastně zavadili? Jestli to byl zrovna Karel Kryl a jeho písnička, která vás třeba při přelaďování stanic zaujala, anebo jestli je to to samotné téma, ke kterému se chcete vyjádřit. Petře, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Petr Nový Bížel. Já jsem pravidelným posluchačem vašeho pořadu a moc se mi líbí a volám poprvé a zaujalo mě trošku i to téma a docela mě mrzí, že nebylo zmíněný film, já ty americký filmy taky moc teda nemusím, ale chtěl bych zmínit to, co bylo řešeno, samozřejmě s tím souhlasím, ale co se mně líbilo, i když ty americký filmy taky moc nemusím, a to je film Nebo štící při lásce.
0: No.
1: To je tak nádherný film, nemůžu říct, kdo tam hrál hlavní roli, ale to je nádhera, je tam děj, je tam napětí, je to líbivý film pro mě.
0: A můžu vám říct, Petře, že nejste sám, kdo tenhle film má za svého favorita. Zrovna teď přišla zpráva od paní Jany, která píše na rozhlas.cz Lomit Kolinka. Film, na který se dívám pokaždé, když ho dávají v televizi, je právě Nebo štíci při její lásce. Je to...
1: Ježiš. No, tak to mě těší, takže jí zdravím a tak mám stejný vkus, no, to je krásný.
0: A pozor, já se na něj taky vždycky podívám, když ho vidím v televizním programu, na Jacka Lemona a na Julie Andrews,
1: jo,
0: ano. Teď jsem se sám zarazil.
1: Před chvilkou jsem se díval na internet, kdo to hrál, nebo to, ale jako, protože volám poprvé, nebo to, tak jsem trošku nervózní, tak mě to hnedka vypadlo, ale kdyby ho dávali dneska, zítra, pozítří, tak se budu rád dívat a ten film mě naplňuje docela.
0: Kdyby to dávali včera, dnes i zítra, ale to už jsme zase u italské kinematografie, ale mimochodem, protože se to odehrává na Ischii, tak vlastně ono permesso avanti u nás doma zlidovělo. My to používáme běžně. A tromboncini taky. Ne. Tromboncini taky.
1: No, to je super film, opravdu. Když jako ty americké filmy, jako to je na jedno brdo, je to takový všecko jako to, ale tohle ten film, to je jedna s hvězdičkou.
0: Jednička s hvězdičkou, v tom s vámi souhlasím, ale myslím si, že by bylo potřeba říct i to B, když jsme řekli, a ono, víte, Hollywood přece jenom je největším po indické kinematografii Hollywood největším producentem filmu. No a samozřejmě v tom se najde i hlušina, ale i kvalita. A když jsme třeba u neboštíků, kteří přejí lásce, no tak Jack Lemmon, to je taky Někdo to rád horké, což jsou filmy tak ze zhruba, opravdu zhruba stejné doby, 50. a 60. léta. No.
1: Ježíš, vidíte to? To mě ani nenapadlo, děkuju.
0: Takže...
1: No to jsem jako vůbec nevěděl a děkuju za to.
0: Nemáte zač, Petře. Já děkuju za váš telefonát a za to, že jste nám řekl, který film můžete vidět třeba 100x. Tak permesso, avanti.
1: Permesso.
0: Naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Já děkuju vám. Ještě vám nepřeju definitivně dobrou noc, ale ta chvíle bohužel za chvilku nastane, tak abych stihl ještě co nejvíc vašich psaných vzkazů z rozhlas.cz Lomit Kolinka, podívám se na to, co píše Daniela z Prahy. Chtěla bych vás ve vzpomínkách vrátit do počátku 60. let, kdy jsme byli okouzleni italskou filmovou vlnou. Marcello Mastroianni, Sofia Loren, Claudia Cardinale, to byly hvězdy mého mládí. Horálku bych mohla vidět stejně jako Boccaccio 70 a všechny jejich další snímky neustále. Dodnes nezapomenu, jak jsem na počátku 60. let viděla Federica Felliniho 8,5. To byl pro mě zážitek a pocity, s nimiž jsem vycházela z kina, si dokážu dodnes připomenout. Z naší tvorby bych připomenula Až přijde kocour, povídkový film Dýmky či Farářův konec. Nemám ráda příliš veselé taškařice a jsem ráda, když vidím film, který nese silnou myšlenku. Proto dnes hledám oblíbená díla v kinematografii Poskrovnu. Podepsána Daniela. A ještě to, co napsala Bohumila z Jablonce nad Nisou. Přeju klidnou noc a hezké poslouchání noční linky. Filmů mám ráda víc, ale ty srdcové jsou dva. Z dětství pohádka Šíleně smutná princezna je úžasná a hlavně tam hraje Václav Neckář, kterého mám od dětství ráda. A druhý film je Noc na Karlštejně. Ten je prostě boží. No a dál miluji staré filmy, ale duši potěší i například Pátek není svátek. Tak ještě jednou klidnou noc a vše dobré všem posluchačům. Myslím, že ještě jeden telefonát určitě stihneme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: té aktuální noční lince, která se bohužel chýlí ke svému závěru, zazněla jména, názvy mnoha a mnoha filmů. Filmem, který můžu vidět stokrát, tedy film, který můžu vidět stokrát, to bylo totiž téma našeho povídání. A uzavře je paní Soňa, která teď čeká na telefonu. Už za chvíli ten telefon budete moci využívat, co by kontakt s Honzou Macounem. Ta chvíle bude trvat 22 hodin, ale přece jenom další noční linka už si je na spadnutí. Paní Soňo, ale teď je na spadnutí to, co řeknete vy. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer, hezké ráno, pršavé, nebudu to zdržovat. Řeknu jeden film, který můžu vidět pořád dokola. Je to Nebe a Dudy. A je to hlavně kvůli hereckému obsazení, pan Marwan, to je úplně jako jednička, ale ráda ho sleduju, protože dostal pan Bartoš, vlastně pan Marwan, pořádnou lekci od obyčejného Fábery a prostě najednou zjistil, že je něco víc než peníze, ale je to přátelství mezi dvouma nebo mezi rodinou a dvouma lidma. Takže nakonec dostal jakoby pořádnou facku od toho Fábery, že skutečně přátelství je nad všechno. To přátelství nenajde jenom tak ledas kde.
0: S tím souhlasím, je to vlastně ta hlavní myšlenka, nebo jedna z hlavních myšlenek toho filmu. On byl natočen ještě, teď si nejsem úplně jistý, jestli byl natočen ještě před válkou nebo až za okupace, ale mě tam utkvěl i Jindřich Plachta, ale teď zase nevím úplně přesně, tam se vyskytuje to uvař čaj, ale horkej?
1: Ne.
0: To je jiný film zase.
1: Ne.
0: Tady to už mám trošku popletený. No.
1: Už toho bylo moc, že jo?
0: No, už toho bylo, na mě už je toho moc. Ano.
1: Ano. A chtěla bych v rychlosti, bo vím, že už bude konec, druhý film, který jsem sice viděla dvakrát, ráda bych ho viděla znovu, je to tuším americký film, jmenovalo se to Zaříkávač koní.
0: Robert Redford.
1: Hrál tam Paul, ano. No. Takže to byl jako film opravdu dlouhý, ale tam bylo prostě láska ke zvířatům, ke koni a to, jak v tom filmu uměl toho koně vyléčit a tu duši vlastně té holčiny a toho koně, jak jich pak dal dohromady. Takže to se myslím taky tak nevidí a opravdu dlouho jsem ho neviděla, ale opravdu bych ho ještě znovu viděla, můžu si ho najít někde na tom, že jo, a spustit si ho, ale je to něco jiného, když to vidíte v televizi, jak to běží zrovna v daný čas. Takže to jsou takové dva filmy, teda kromě Plachty, U pokladny stál, to je taky takový film, který se může vidět dokola. Pořád se tam objevuje něco, člověk objeví zas nového, co předtím nějak nepostřehl. Takže to jsou takové tři filmy, které opravdu, když běžejí, tak se ráda podívám a zahřeje mě to u srdce, ať už jako tím obsahem, ať už tím hereckým výkonem taky.
0: Já vám naprosto rozumím. A dovolím si ještě jednu pozvánku a vlastně takový malý tip pro vás. Pokud máte ráda filmy, ve kterých je zobrazena láska, blízkost člověka a živého, třeba čtyřnohého tvora, tak vám doporučím jeden film, ale připravte si kapesníky, protože nekončí zrovna vesele. Hachiko, příběh psa, Richard Gere a příběh pejska, který je natočený vlastně podle skutečného příběhu.
1: Tak to jsem neviděla, ale viděla jsem taky krásný film, jmenovalo se to Osm statečných. Taky jsem ho viděla jednou, je to někde, mám dojem z Aljašky nebo tak, že tam byla nějaká ta stanice výzkumná a oni museli opustit, protože přišlo nějaké počasí, nějaké hrozivé, oni tam nechali těch 8 psů a oni byli přivázáni někde na řetězu. A ti lidi s tam museli odejít a oni se potom, jeden z těch psů, ten vůdce se nějak mu podařilo z toho řetězu dostat, jo, a teď tam hledal tu potravu, nějaké tuleně tam, nějakého tuleně tam ulovil a to. A tady ty dva lidi z té stanice se tam po nějakém dlouhém čase měli vrátit a najít ty psy. A opravdu tady, teď nevím přesně, kolik těch psů našli, ale tady toho jednoho, toho statečného, kterému se první podařilo se nějak odpoutat od těch řetězů a to, tak toho potom našli. Mm-hmm. To bylo tež takové, opravdu 8 statečných se to jmenovalo. Bylo to o těch pejskách, jak tam byli chudáci na pospas osudu, ale dopadlo to ne ze všema, ale tady hlavně s tím jedním dobře, že ho našli, že ho pak objevili.
0: Tak jsme si vyměnili tipy na filmy o zvířátkách a paní Sonio, děkuji vám, jo, že jste uzavřela noční linku
1: taky,
0: svým telefonátem.
1: Já taky děkuji a dobrou noc, dobré ráno. Tady je pršavo. No, tak. No,
0: tady znamená kde?
1: Krnov.
0: Tady v Brně to zatím ještě vypadá docela slibně, že bych třeba mohl i suchý dojít domů. Mějte se hezky
1: a naslyšenou. Tady hodně prší, už dlouho, naslyšenou.
0: Naslyšenou říkám i vám, kteří jste poslouchali Noční linku, protože se za vámi zase zítra, vlastně ano, zítra, ne příště, ale zítra podívám do vašich domovů třeba. Ta příští Noční linka bude s Honzou Maconem, to platí, ale já se znovu objevím ve vysílání ve čtvrtek 24. září s Noční linkou na téma tam tadadá, sezóna letních zájezdů ukončena.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Ano, já vím, že Miloni Čepelkovi jsme už kdysi dávno jedno naše divadlo věnovali, ale když on vám je, Miloň, taková muzická osobnost, herec, spisovatel, básník a textař, pokaždé je z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V lese voní jehličí, melodie Ivana Štědrého na text Miloně Čepelky. Oba pánové se svého času potkávali často a tak je tenhle společný rozverný kousek pro Jiřího Korna docela pěkným důkazem jejich vzájemné spolupráce. Ostatně dnes budu vybírat právě a jenom písničky s Miloňovými texty. To jsem vám tak v archivu hledal, jak vám Miloně Čepelku co nejlépe přiblížit nebo představit. A to byste nevěřili, co člověk při tom hledání najde. Píše se rok 1996 a tohle je sobotní pořad Přišel po večeři. No a je pravda, že se nám oběma ty hlasy po letech přece jenom trochu změnily.
2: Abeceda lásky, třetí a zatím poslední sbírka poezie Miloně Čepelky, ta je, řekl bych, nejhravější.
3: Řekněte sbírečka.
2: Sbírečka.
3: Bude to pravdivější.
2: Co písmenko, to vyznání lásky od A až do Žet.
3: Měl jsem chuť, hrál jsem si, byl jsem zamilovaný.
2: Kolik vám tehdy bylo?
3: To vznikalo v tak velkém časovém rozpětí, že se to nedá.
2: Já to totiž bral tak, že vznikla v roce 95, ale to byla jenom vydána.
3: Jenom vydána.
2: I když proč by člověk nemohl být ještě před rokem zamilovaný?
3: Jistě.
2: Tato sbírka je podle mě nejhravější. Nejvíc mi připomíná písničkové texty. Jsem dalek pravdy?
3: No, asi ne. Ačkoliv jako písničkové texty to myšleno samozřejmě nebylo.
2: Rytmus, melodie, cítím v nich tu svázanost?
3: Je tam jistá hudba, že?
2: Ano, daleko víc než v básničkách, které jste psal předtím.
3: Je to možná proto, že jsem mezi tím, asi abych si nějak suploval tu poezii, která vznikala jenom sporadicky a vlastně jenom do zásuvky, tak abych s ní úplně nestratil kontakt, tak možná, že právě proto jsem napsal mezi tím, dá se říct, několik stovek písňových textů.
2: V jakých chvílích jste se v těch 70. a 80. letech vracel ke psaní básní?
3: Vždycky, když mě bylo nedobře.
2: Je to na tom znát? Já jsem si to myslel. Pomáhalo vám to nějakým způsobem?
3: Pomáhalo mi to vyrovnat se buď se situací, nebo sám se sebou. Určité věci si buď ujasnit, nebo aspoň pomenovat.
2: Ta doba velmi nepříjemná pro vztahy mezi lidmi, anebo naopak možná tyto vztahy utužující, přinesla vám hodně přátelství?
3: Ztratil jsem málo přátel, protože většina byla tak říkajíc na stejné lodi jako já a přítel je ten, kdo vám... Nechci říct, kdo vám rozumí, ale kdo vás pochopí, když potřebujete, aby vás někdo pochopil, kdo vás vyslechne, kdo vás neodsoudí, ale přitom vás může kritizovat.
2: Je asi krásné, můžete-li toto říct i po letech o své ženě?
3: To řeknu velice rád. Dokonce mám pocit, a není to jen pocit, je to vědomí, že... S lety náš vztah je čím dál hlubší, čím dál hezčí.
4: Jetelem bílým ve slunečním žáru jít vedle tebe chtěl jsem od mládí. Já vím, že je to směšné nyní k stáru, jenže mě vlastní směšnost nevadí. Bledost mých tváří není bezdůvodná. Bděli jsme přes noc až k té slze raní. Bolestnou rozkoš vypili jsme do dna. Bohaté bylo naše vinobraní.

0: irská balada, zpívaná Martou Kubišovou. Nevím, ale osobně bych asi mohl říci, že tohle byl váš hit.
1: Ano, to byl můj největší hit, ovšem díky také Martě Kubišové.
0: A díky tomu, že ta deska tehdy...
1: A díky tomu, že to přišlo v tu pravou chvíli, kdy ona už na tom nebyla dobře v očích mocných, a proto se toho taky hodně prodalo.
0: Jak člověka napadá, to je velmi plytká otázka, jak člověka napadá podobný text, hitový text?
1: A víte, že těžko říct, jak mě to napadá, ale přesto si pamatuju, jak to vzniklo. Já jsem to dostal od Jindřicha Brabce, ty noty tehdy. Věděl jsem, že to bude pro Martu Kubišovou. Lehl jsem si na koberec, to já vždycky si lehnu na koberec, když mám psát něco takového, no vždycky.
0: Proč tahle poloha?
1: Nevím, v leže na boku, vyhovuje mi.
0: U stolu se vám nesedí dobře?
1: Ne, u stolu jsem toho nikdy mnoho nenapsal.
0: Tuším, že už jsem tu otázku tady nadhodil, anebo nepadla tak přímo. Jaká je spojitost mezi básníkem Čepelkou a autorem písničkových textů, tedy textařem? Je tam rovnítko?
1: Rovnítko tam určitě není, protože písňový text často vyžaduje něco mnohem jiného než poezie. U poezie nemusíte myslet tolik na srozumitelnost, tam vám jde o vyjádření sebe sama, dá se říct. Zatímco v tom písňovém textu, také ho často člověk píše na objednávku, tak tam jaksi dokonce musí občas jít až směrem k banalitě nebo až do banality. A já si myslím, že se za to ani nemusí stydět, protože tak jako jsou lidé, kteří se dokáží vyžít v opeře, tak jsou zase lidé, které do opery nedostanete, a tu operu a výtečnou činohru nebo Shakespeareovu tragédii a všechno tohle i symfonii jim vlastně supluje nebo jim dává ta obyčejná písnička, třeba i zcela banální, třeba dokonce kýčovitá. Ale já si myslím, že i tihle lidé mají na svůj druh umění právo.
0: Myslíte, že je potřeba k této profesi trocha drzosti, když člověk má před sebou takové vzory jako třeba Voskovce a Wericha nebo Jiřího Suchého, má vůbec pak ještě chuť sednout a co si psát?
1: Asi by neměl, dá se říct, že? Možná, že někdy to je i výzva. To mě připomíná jednu písničku, o které jsme spolu ještě nemluvili. Kdysi v těch 60. letech v polovině objevil Václav Holzknecht zápisník Jaroslava Ježka a dal z něho dokupy pár ucelených melodií. A tehdy v nakladatelství Panton chtěli ty melodie otextovat. Já jsem se k tomu dostal společně s Jiřím Suchým. Jiří Suchý udělal pár, já jsem jich udělal pár a myslím, že jsem tehdy napsal docela pěkný text, který se jmenoval Velký vůz a blues. Naspíval ho Josef Zíma s Karlem Vlachem. A tam se, myslím, poezie stýkala s tou textařinou.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Rozhlas v životě Miloně Čepelky sehrál důležitou nebo veledůležitou roli, protože v rozhlase Miloň vlastně začínal jako redaktor společně se Zdeňkem Svěrákem. Uváděl tu pak dechovkové pořady nebo výběr z repertoáru orchestru Karla Vlacha. Pro rozhlas Miloň napsal několik seriálů a mikrokomedií. No prostě Miloň je osobnost bytostně rozhlasová a to platí dnes stejně jako před lety.
2: Vy sám jste, pane Čepelko, zmiňoval strach z televizních kamer. To už samo o sobě napovídá, že rozhlas svou intimitou vám musí být blízký.
3: Je mi blízký, mikrofonu se nebojím. Kdysi jsem se ho samozřejmě také trochu bál. Když jsem jel na svou první reportáž s reportážním magnetofonem a mikrofonem, tak jsem přímo pajtloval.
2: To znamená pajtlovat?
3: Pajtlovat znamená klepat se.
2: Aha, krásné slovo.
3: Neznáte?
2: Ne.
3: To je zajímavé. Já jsem měl rád vždycky rozhlasové hry, rozhlasové pohádky. Měl jsem rád vždycky písničky. A už jsem řekl, měl jsem rád kabarety Vladimíra Dvořáka.
2: Proč jste se sám rozhodl, onoho proč už dnes večer padlo mnoho, proč jste se sám rozhodl psát rozhlasové hry? Je to určitý druh vám blízkého autorského vyjádření?
3: No, to nějak souvisí s tím, že jsem odjakživa měl rád divadlo a když už jsem k tomu rozhlasu přičichl, tak jsem přišel na to, že divadlo v rozhlase je ohromná věc, protože ten prostor pro fantazii, ten je v rozhlase nekonečný a tak mě to lákalo něco v tomto směru zkusit. Tuhle mě dokonce napadlo, že by možná rozhlas mohl mít nebo měl usilovat zase o svůj vlastní herecký soubor. A víte proč? Protože ta fantazie v tom rozhlase by měla ještě víc zelenou, ve chvíli, kdyby posluchač za známým hlasem neznal obličej.
2: To se mně stalo například u, řekl bych, křížovkářského rozhlasového herce na tři písmena. Zíp.
3: Ano.
2: Antonín Zíp.
3: Antonín Zíp.
2: Já nevím, jak vypadal. Dodnes nevím, jak vypadal, ale znám detailně hlas.
3: Já jsem ho velmi dlouho neznal, jeho podobu. Pak kdysi v týdeníku rozhlas byla očištěna fotografie, bylo to nesmírné zklamání, dá se říct, ale to byla chyba, že vůbec tu fotografii otiskli.
2: Asi ano.
3: A já si myslím, že by aspoň malý rozhlasový herecký soubor měl být, protože, jak říkám, ta fantazie posluchače by nebyla svazována obličejem za známým hlasem.
2: Možná by právě tito herci mohli účinkovat v některé z dalších vašich rozhlasových her, kterou byste vybral teď pro dnešní večer?
3: No, já bych vybral něco z těch posledních. To já nechám na vás.
2: Podle Poláčka, titul vaší rozhlasové hry, který mě nabádá k otázce na motivy povídek Karla Poláčka?
3: Dá se to tak říct, protože já jsem před 2 lety v létě přišel v Opočně ke své knihovně. Koukl jsem se, co bych si tak vzal přečíst. Vytáhl jsem Karla Poláčka, jeho povídky. Podíval jsem se do obsahu, kterou bych si tak měl chuť přečíst. Napadlo mě Ze života dlužníkova. Přečetl jsem si ji a v zápětí jsem šel do prvního patra k psacímu stroji a napsal jsem tu hru.
2: Co pak, vy jste nepsal v leže na boku?
3: Ne, ne, ne, to pozor, v leže na boku píšu jenom verše.
4: Co takhle jablko nedal bys jíst?
5: Co? Jo, a jablko. No, když není od Evy, proč ne? Kdykoliv mi někdo nabídne ovoce, vytane mi jakýsi štuček. Štuček, ten byl z Třeboně.
6: Pasou se tam koně.
5: To byl tvrdý chlapík. Řekl jsem mu, štučku, nemohl byste mi půjčit nějaký peníze? Řekněme 500? A on, že ne. Proč? Ptám se ho. A on na to, že je chulý. A já zas, jaký chudý, dědil jste po tetě, to se o vás ví. Tak přece mě nenecháte v reži, když jsem na dně. A myslíš, že půjčil?
7: Nepůjčil.
5: Nepůjčil, ani vindru. A místo toho mi dal jablko. Prý kousejte a dejte pokoj, já peníze nepůjčuju. Podivín, fakt. Ale tohle je dobrý. To je šampion?
4: Já nevím. A nač ty si, prosím tě, pořád půjčuješ peníze?
5: Já ti říkám, že trochu podnikám. Podnikám, koupím, prodám. A když neprodám, musím si půjčit, abych mohl koupit nějakou jinou sortu.
4: Ty se zdal na obchod bez počátečního kapitálu.
5: A já byl tak zvyklý už dřív. A na stará kolena se přece nebudu měnit.
4: Moc se v tom nevyznám, ale to bych řekl, že žít pořád na dluh, no to musí být hrozná fuška. Líp je asi věřiteli než dlužníkovi, ne?
5: Ale blázne. Dlužit je to nejsnazší pod sluncem. Zaplať pánbu, mistru Poláčkovi. Nebýt jeho, nevím, jak bych se protloukal.
4: Ty jsi opravdu originál.
5: Ale jednou jsem prostě čet jeho povídku Ze života dlužníkova. A tam mi, nepřeháním, ukázala mou životní cestu.
4: A co v ní bylo, prosím tě, tak senzační?
5: No, co figura jako já. Můj předobraz. Žil tak, že si pořád půjčoval. Když ho někdo upomínal, vypůjčil si jinde, aby mohl neodbytného vyplatit. A tak to šlo řetězem, který nikdy nekončil.
2: A vaše paní vám při psaní rozhlasových her pomáhá? Jedna je podepsaná vaším společným...
3: Ano, ten šikovatel Lemaninský, z toho jsme napsali spolu, protože jsme si oba přečetli v jednom z prvních čísel Obnovených literárních novin, dá se říct, reportážní povídku Karla Matěje Čapka Choda z minulého století. A tak jsme potom o tom trochu hovořili. Společně jsme si postavili osnovu, stavbu, a pak jsme každý napsali svou verzi. Pak jsme je porovnali a dali dokupy.
2: Která byla lepší?
3: To se říct nedá.
2: A už dneska se asi nepozná, kdo co napsal, ale já jsem na váškách, co z této hry šikovatel Lemaninský připomenout?
3: Já si myslím, že by to měl být ten kousek těsně před závěrem, když zlý velitel je vyšplouchnut tím doktorem. Jedná se o tu sásku tam.
8: To je dost, doktore. Dal jste si na čas.
9: Pozor, to je on, to je náš velitel.
10: Pojďte, nenápadně se přesuneme blíž.
9: Já ne, jděte sám. Stejně už jsem vám pověděl všecko, co vím. Už je mi proti srsti o tom mluvit.
8: Začal jsem vás podezírat, že nepřijdete, protože prohrál jste sásku, víte to?
10: O jaké sásce je řeč?
9: Nemám tušení, to se dozvíte. Běžte.
8: Doufám, že porážku uznáváte, doktore, a že se vytasíte s peněženkou.
11: Oč jste se vsadili, pánové?
8: Náš přítel lékař se dlouhé měsíce snažil toho odsouzeného, toho šikovatele, vylečit.
12: Byla to moje lékařská povinnost.
8: Svět je někdy pošuk. Zachraňovat chlapovi život, aby mohl být popraven, to je krávovina. Ale já vám fandil, doktore. Já ano.
12: Kašlal krev, už jsem ztrácel naději.
8: Já taky, představte si. Naděje na pěknou popravičku byla pomalu ta tam.
12: Jednou mě žádal, abych mu přestal dávat léky. A pan plukovník mi přitom vyčítal, že odsouzenec umírá.
11: Pro něj by bylo určitě lepší umřít v posteli.
8: Jenomže já pak přišel na ten nápad a o to jsme se vsadili. Protože vy, doktore, přiznejte, vy jste mi nevěřil. Jste možná dobrý felčar, ale v lidech se teda nevyznáte.
11: Doktore, když jste prohrál, měl byste to vysvětlit.
12: K tomu nemám nejmenší chuť. Ať si na tom smrsne vítěz.
8: Jste moc měkosrdcatý, doktore. Mně zkrátka napadlo, abychom Lemaninskému řekli, že se pro něj chystá milost.
11: Chystala se?
12: Ne.
8: ale já byl přesvědčen, že se kvůli té naději začne přece jenom uzdravovat.
12: Nevěřil jsem tomu, ale jako lékaře mě to zajímalo. Naděje jako lék.
11: A bylo to tak?
8: Jasně, měl jsem pravdu. Skoro ho to postavilo na nohy, začal se těšit domů. Blbeček. Když jsem ho z vojny posílal, předtím bránil se. A najednou mu z toho pomyšlení skončily i horečky.
12: Jen klesly, pane plukovníku. Byla to v průběhu choroby jistě jen dočasná odlivová vlna.
8: Ale stačila k tomu, abychom ho dnes odbouchli. Hlavně, že došel ke zdi a že tam vydržel chvíli stát.
7: Promiňte, pánové. Promiňte. Vy jste mu o té milosti opravdu vysloveně lhali?
12: Stydím se za to.
8: Co jste zač?
7: Reportér Národních novin. Byl jsem přítomen popravě, budu o tom psát.
11: Napište, že ani jedna kulka nešla vedle.
7: Pan doktor říkal, pokud jsem dobře slyšel, že se za tu lež stydí.
8: Doktor prohrál sázku, tak je na měko.
11: Kolik to dělá, doktore?
12: Mluvili jsme o mé peněžence. Prosím, pane plukovníku, tady je.
8: To je konečně řeč. Sázka je sázka. Tak o kolik jsem vás oškubal, ukažte. Doktore, vždyť vy v té tobolce nemáte ani zlatku.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, že tahle půlnoční uspávanka Luboše Sluky a Miloně Čepelky, to byl tedy pro mě další skutečný objev. Takhle jsem vlastně jako trampa Jiřího Grossmana nikdy neslyšel. Ale už tu byla řeč o povídkách Karla Poláčka, které má Milon Čepelka tak rád. Z jedné jsem nabídl alespoň krátkou ukázku a tu druhou v Miloňově úpravě si poslechněte celou, ať už tedy známky sbíráte nebo ne. Jmenuje se totiž příznačně filatelista.

0: Říkal jste, že chcete fakta.
1: Jistě, jenže vaše já jsem v tom nevině není fakt, to už je postoj.
0: Míníte mě obhajovat nebo žalovat? To byste byl už teda druhej.
1: Míním se teprve rozhodnout, zda vaši obhajobu přijmu. Pokračujte, kde jste skončil. Jste filatelista.
0: Jo.
1: Od mládí?
0: Ne, začal jsem s tím, až když jsem musel z práce. O to víc jsem se do toho zažral.
1: Dobře, a jak došlo k vašemu incidentu v tom hostinci? Jak se to tam učertá?
0: Ne, učertá. U Jelena, protože nájemce se jmenuje Smolíček. Není to k popukání?
1: Jak vás vůbec napadlo přisednout si k panu Dusbabovi? Znali jste se?
0: Ne. Neznali. Kampak já bych se dral na profesora. Šel jsem k němu, protože patlal.
1: Co patlal?
0: No, patlal. Jazykem. Teda on tvrdil, že prej jsem mu jen nerozuměl, ale já říkám, že patlal. Seděl s nějakou frajlí, víte? Tam mu skoro plačky něco vykládala a on na to v jednom kuse opakoval Venezuela, Venezuela. No to mě nabudilo. Jak holka zvedla zadek a měla ho pěknej, pěkně kulaťoučkej, šel jsem ho zprůvod.
2: Pardon, pane, slyšel jsem vás, já vím, že se to nemá poslouchat cizí řeči, že ano, ale mám holce dobrý uši.

0: Uhodil už tam v hostinci? Za ten přechodník?
1: No tak přes chodník přelítnul, to je fakt, jo. Takže to bylo, to dá rozum až venku. Tma byla jako v ranci, svědka na to nemá, no a já to nepřiznal.
0: Raději nepředbíhejte, vyličte mi, co předcházelo.
1: Jo, tak poručil jsem mu víno, červený. Jednu skleničku měl už předtím a já myslel, že tak spíš rozváže. Nejdřív se bránil, ale když si pak přece jen ještě trochu loknul, tak mu aspoň ta Venezuela došla.
2: Už chápu. Neříkal jsem Venezuela, ale Benepuela. Benepuela, rozumíte?
1: Ne, ale jestli je to nějaký státeček hned vedle, bral bych ho taky.
2: Teď nerozumím já.
1: Tak já vám to dám po lopatě. Já totiž sbírám známky.
2: Velmi ušlechtilé, schvaluji. Svým způsobem výhodnější než třeba starý nábytek. To dělá můj soused Kadavý. Ostatně to byla jeho vnučka, co tady se mnou seděla.
1: Pěkná, pěkná, k nakousnutí.
2: Spíše k zakousnutí, Bůh mi odpust. Neučí se? A pak by to chtěla napravovat odvoláním na sousedské vztahy. Proto jsem jí říkal Benepuela, Benepuela. Nejdřív se doučte, co jste zameškala, a pak teprve můžeme hovořit o přezkoušení.
1: S dovolením, a proč jste říkal takovou kravinu? Benepuela.
2: To znamená latinsky. Dobrá děvče, nebo budíš děvče, proč ne děvče? Něco v tom smyslu. Studuje u mě latinu. Promiňte. Když už mě tedy hostíte vínem, mé jméno je Duzbaba. A vaše Venezuela, hluboce se omlouvám, je moje Benepuela.
1: Aha, dobrá děvče, fajn, fajn. Myslíte, že jsem na vás krátký, jo? Ale vy mi za to pomůžete jinak. Scháním Venezuelu 7 centavos z roku 1970. Hajzl Šizung Vávra jí má a strouhá mi mrkvičku. Rád bych mu ji ostrouhal taky. Čuj, co? A hubu bych měl od ducha kuchu. Když chcete někoho, jak se patří, ťafnout, tak ho to žeretí víc, čím více na něj křeníte. Usmějete se a prásk, budete na koni dvakrát tak vysoko. Jistě jste měl už hodně žáků, co?
2: To ano. To bude několik tisíc jmen.
1: A že by mezi nimi nebyl ani jeden, co je teď ve Venezuele, nebo tam někde poblíž?
2: No, pravda, to by byl div. Však psal už klasik. Jak kapky jsme se rozpršeli po široširém světě tom.
1: No vidíte, napište jedný tý svý kapce, že ji nutně potřebujete pro přítele.
2: Že potřebuji kapku čeho?
1: Potřebujete 7 centavos Venezuelu z roku 1970. Známku, poštovní. No pro mě, co vám to udělá, profesůrku?
2: Ale já nevím o žádném svém bývalém žáku ve Venezuele.
1: No tak se poptejte. Jeden, dva tam určitě někde budou. Víte vy, kolik set tisíc lidí odtud zmizelo ve světě, když tady v 48. spadla klec? A vlastně už předtím za války? Dal bych za ní, kolik bych chtěl v tvrdý valutě.
2: V Kolumbii mám možná vzdáleného bratra.
1: No vidíte, já nebudu škudlit, tomu napište rovno.
2: Ne, tomu psát nemůžu.
1: Ale tak poštovní vám uhradím.
2: Je to černá ovce rodiny. Za prvé tam utekl za ženskou a ne kvůli politice. A za druhé nemám adresu.
1: Ano, tak někdo z příbuzných jí má, ne? Vyptáte se.
2: Vyloučeno. U nás se útěky ženatých mužů za cizími vdanými dámami netolerují ani po letech. My jsme křesťanská rodina. Byl jsem tehdy ještě dítě.
1: A já byl taky pokřtěnej. Nepokradeš, nezabiješ, nepožádáš. Samý keci. Helejte, když nepožádáš, nemáš. Já žádal vždycky. Chceš úlevy? Sol. Piješ za mý prachy? Piješ do Kolumbie.
2: Kde pak? To víno si rád zaplatím.
1: Ale no tak, profesůrku, nechcete mě přece našňupnout, že ne?
2: Nechci mít nic společného, ani s Venezuelou, ani s Kolumbií. O Ekvadoru nemluvě.
1: Vy máte někoho v Ekvadoru?
2: Nikoho nemám nikde, nikde a s Bohem.

0: abyste jednou nebyl rád, že mě znáte a že jste mi neodmítnul takovou službičku. Mám pořád ještě styky. Helejte, vy jen tak párkrát škrtnete perem a ze mě tím uděláte šťastného člověka.
1: Svého štěstí strůjcem, ať je každý sám.
2: Zdá se mi, pane Masařko, že jste vůči žalovateli nevystupoval právě v rukavičkách.
0: Ale no
2: tak to... Už od začátku. Potřebuji vědět celý průběh sporu, co možná nejpodrobněji. A vaše verze, s tím se smyslte, pokud se rozhodnu vás obhajovat, vaše verze mi nebude stačit. Budu se muset vyptat i dalších svědků, přinejmenším Hostinského. Jestli tam byl nějaký štamgast, to on mi pan Smola poví.
0: Smolíček, prosím.
2: Prosím?
0: Hostinský, že se jmenuje Smolíček. Smolíček Pacholíček.
2: Zlaté parohy, já vím. A vy v tom všem, co by jeskynka.
0: Ale starou belu, doktore. Já byl jako Milius.
2: Čím vy vlastně jste, pane Masařko?
0: No tak, řekl bych, řadovej starobní penzista. To spíš on zneužíval mýho poníženého žadonění. Rozpatlával kdejakou pitomost okolo a já držel, doktore. Ještě teď se sám sobě divím, ale nakonec povolil.
1: V Ekvádoru je nějaký stolař. Výborný v tělocviku, ale němčinář mizerný. Já jsem, než se na školu vrátila latina, vyučoval němčině. Potom náš tělocvikář říkával, že se nemusí bát utopení, protože roste prošibenici. To je dobré,
0: no,
1: ne?
0: No, napište mu, profesore, napište stolařovi, když nechcete bratranci.
1: To by byla marná snaha. On mě neměl rád.
0: A však mu nebudete nabízet, že si ho vemete za vlastního.
1: Krk na to dám, že to on mi vymyslel přezdívku Ježí baba. Nic vynalézavého, Dusbaba, Ježibaba, ale ujalo se to.
0: Nemusíte mu psát ani německy, když neumí klápnout, ani španělsky, stačí česky. Stolaři, študente můj bývalej, jeden můj přítel.
1: Nejsem váš přítel, pane Masařko.
0: No tak dobře, tak jeden můj známej potřebuje k životu pěkně zubaťoučkou známku z Venezuely 7 centavos 1970. No a poněvadž to máš těm indiánům skok, rozhlídni se tam.
1: Nikdy jsem svým studentům netykal. Ani když se vykání nevyžadoval.
0: Ano, tak dobrá, tak teda vy, stolaři, rozhlídněte se, vy to máte k indiánům skok, vy na to můžete vydělat, napište si to prostě, jak chcete, ale pro Boha vás prosím, napište mu. Kdypak já zase potkám někoho, kdo má v Jižní Americe spoustu známých?
1: Nemám tam spoustu známých. Pouze toho jednoho. A možná, že už ani nežije. Kolega mu prorokoval šibenici.
0: Profesore zlatý, víte vy, co je to posedlost?
1: Vím. Když jsem byl chlapec, náš pan děkan v Dolánkách tvrdil, že je ďáblem posedlý jeho kocour.
0: Kašlu vám na kocoury, člověče. Filatelie není žádný kitkat, to je věda. To je věda a soutěž. A když mám z ničeho nic možnost vyrazit z vašeho nedobrlýho žáka vzácnost z Venezuely, tak vy se mi tady kroutíte jako knot do lampy. Mám si před váma kleknout. Podívejte, já to udělám. Pro boha,
1: mějte rozum. Jsme ve veřejné místnosti.
0: Byl jsem zvyklý spíš, že klečívali přede mnou, ale kvůli 7 centavos Venezuela jsem dneska schopnej všeho.
1: Veškerá přepjatost mě děsí, pane...
0: Masařka, jméno mé Masařka. A ty si to budeš pamatovat, to ti garantuju. Jestli ten dopis nenapíšeš, tak patříš na šibenici. Napíšeš?
1: Nevejte se, nenapíšu.
0: A ty chvíle před provazem, ty, já už bych ti v base osladil, na to vem jet, to jsem uměl. Nám je si jen tak někdo nevyskakoval.
2: Dobrá, pane Masařko. To stačí. Vznik a vývoj svého hněvu jste mi předvedl názorně a přesvědčivě. Třeba, že jste jaksi zapomněl víc hostince na ulici. Nebo, ptám se podruhé, napadl jste snad profesora Dusbabu fyzicky ještě tam u stolu?
0: Ne, krucinál, až venku, ale to je detail.
2: Bude to těžké. No, zlomit někomu 3 žebra, vyrazit několik zubů, no, nevím kolik zubů, natrhnout, já to ani nebudu vypočítávat.
0: Ale to je zvyk, doktore, a zvyk je železná košile, to nejde svlíknout jako uniforma.
2: Uniforma?
0: No jistě, uniforma. To právě považuji za ten hlavní pardon, co by se měl vzít do úvahy. No co pak jsem to neřekl jasně? Já byl bachař.
2: Proč jste to neřekl hned?
0: No, proč? Já měl za to, že to víte. O mě to ví každej.
2: Vám by měli filatelii zakázat, člověče, jakož i každou jinou vášeň.
0: Jo, to by bylo pěkný. Teď ve svobodě se mi nic zakazovat nebude. Já jsem počestnej důchodce a smím si dělat, co chci.
2: Mlátit lidi kvůli známkám ne. To ne. To je přitěžující skutečnost, že jste na to zvyklí.
0: Ale,
2: přitěžující.
0: Prdlaj,
2: a promiňte, prosím, je to snad ode mě možná neprofesionální přístup, ale najděte si jiného obhájce.
0: Co? Cože? Co jsi to řekl? Co? Ty, že tu kauzu nevemeš?
2: Ne.
0: Nevemeš?
2: Je prohraná předem.
0: Tak na to budeš teda pamatovat do smrti.
2: Pane Masasko.
0: To ti říkám.
2: No pozor. Nesahejt na mě, no. Přece byste mě neuhodil.
0: Oho.
2: Pamatujte se, no tak to vám nestojí za to. No. Ne, do hlavy, ne. Ne, pomoc.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: A na úplný závěr dnes tedy mistr Jára Cimrman, tak trochu jinak, ale než jsme zvyklí, protože Miloň Čepelka po léta, jak sám říká, seděl na dvou cimrmanovských židlích zároveň. Jednu měl v divadle Járy Cimrmana a tu druhou v salonu Cimrman. Ten je zase neodmyslitelně spojen s někdejším zakládajícím členem divadla Járy Cimrmana a vlastně spoluautorem celé té mystifikace Jiřím Šebánkem. No a ten se teď za nás společně s Miloním Čepelkou s tušením blížících Vánoc taky rozloučí. Hezké dny, přátelé.
5: Z mistrova a nepřeberného díla Prozaického jsem pro vás vybral na ukázku z jeho vánoční tematiky povídku Jak se z něj lilo olovo.

Já nevím, co to do těch dětí najednou vjelo. Nejdřív rozbili na patrť ořechy, potom hračky, co dostali pod stromeček, a když už nebylo do čeho praštit, zachtělo se jim lít olovo. Pravda, je to starý vánoční zvyk, proč ho někomu upírat? Ale kde olovo vzít? Doma nebyl ani brok. Jenomže znáte děti, když si něco umanou, nic je nezastaví. Filuta Vojtíšek sotva rozum nabírá, ale hlavičku má, div, že ji unese. Nic mu neujde, uši jako fenek a oči má všude, i na punčoškách. Slyšel tuhle dědečka, jak si posteskl, že má nohy jako z olova. Vykládejte dětem, co je to jako. Děti jsou přímočaré, hned se srotili kolem dědečka, vyzuli mu boty, vyhrnuli nohavice. Co to děláte, okřikl jsem je. Jen je nech, Jožo, mávl rukou děda, vždyť jsou to děti. Jako by je neznal. Zatěl dásně a pomalu vnořil nohy do lavoru, kam děti nalili vařící vodu. Zasyčel, ale neuhnul. Jako vulkanolog býval zvyklý brodit se lávou. Děti si dřepli kolem lavoru, očka jim zářila jako prskavky, když tu z dědečkových nohou začalo zvolna ukapávat. Vždycky to cinklo, jako když hodíš krejcar do prasátka. A v zápětí se na dně umyvadla rýsovala lesklá figurka. To je husar na koni, jásala roztomilá Barborka. I ne, ne, to je vzducholoď, dupal radostí kudrnatý Michálek, zatímco Vojtíšek si postavil hlavu na podlahu, kopal nožkama a pištěl, že je to pásovec. Za velikého povyku a hašteření se lavor pomalu naplnil olovem. A náhle ticho jako v rodinné hrobce. Z kuchyně přiběhla vyděšená matka, spráskla ruce nad hlavou a mrtvá moucha jí spadla na temeno. Dědo, vyjekla pohoršeně, vy si taky necháte všechno líbit, to jste celý vy. Celý. Usmál se rozpustilý dědeček. Ale co, vždyť mě zas tak moc neubilo. Pro děcka já bych se přímo rozkrájel. Ještě to tak, polekala se matka a kvapem začala uklízet příbory.